budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starý mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: budu starým mužem, budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starým mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čpánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

otevřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo ho ho.

Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

ať se na ducem zvýší vynajmout dát. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom zvýší vynajmout dát. Jo, ahoj!

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Krásný červencový den přeje Patrik Rozehnal. Jídlo lidi spojuje a teď doufám, že i přitáhne k našemu vysílání. Povíme si o kompotech, o kohoutích hřebíncích, které jsou považovány za lahůdku. Pozveme ke stolu zpěvačku Leonu Machálkovou a budeme soutěžit o naše velké kuchařky Sladké Česko. Víte, že červenec je v Americe vyhlášen národním měsícem pikniků? A proč si vlastně tenhle svátek nedopřát i u nás? Naučíme vás jedno skvělé jídlo, které dává dohromady řadu oblíbených českých surovin a na piknik se dobře přinese a ještě víc vám tam bude chutnat. Ten recept kdysi vyhrál u vás posluchačů v roce 2023 a já jsem poprosil Naďu Konvalinkovou, aby nám ho připomněla, připravila. Tak vyražme za ní domů.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Tímto začíná pro nás rok 2023. O 3 roky zpátky se posuneme, abychom si připomněli recept Marie Křižkové na houbové krokety se zelím, se kterými vyhrála u posluchačů a dnes je bude znovu dělat, ale podle svého, Naďa Konvalinková. Tak na ní zazvoníme a tu práci začneme.
1: Haló, haló, kdo to je?
0: Tady rozhlas jde do své pochoutkové laboratoře.
1: Výborně, laboratoř nachystaná, otevřená, uklízená, pojďte, pojďte.
2: Ale, už jsou tady.
0: Jsme rychlí, máš rychlý výtah.
2: Mám rychlý, ani nemám zástěru ještě. No, ale pracuju na tom, protože nevím, kterou vybrat, jestli teda oranžovou nebo zelenou. Víš, to mě musíte poradit vy. Pojďte, pojďte.
0: Kde máš uskladněné zástěry, ve skříni nebo v šuplíku?
2: Já je mám v kuchyni pověšený přímo u zdroje, prostě u kuchyně, aby byly co nejblíž po ruce, abych si nezašpinila břicho.
0: Takže bude modní přehlídka.
2: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen 2, tak pojďte.
0: Naďo, tady ti nemáš zástěru, ještě máš oblek. Tady ti zbyly 2 knoflíky.
2: Ty jsou tam, to je ozdoba, prosím tě, to je ozdoba s tím zipem. Ty seš teda opravdu, podívej, tady taky ozdoba, tady kytička.
0: To jo, ale tady tak jako úplně excentricky, jak když je zapomněli našít na druhou stranu.
2: Ne, to je právě modní výdobytek.
0: Jo, jo.
2: No.
0: Dneska není v modě symetrie.
2: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
0: Jo, proč?
2: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nebo podívej, jak se křivě směješ.
0: Vidíte, Naďa se vám vlastně směje do očí. A je to jako vtip.
2: Sám si o to řek.
0: Naďo, dneska budeme dělat houbové krokety, což jsou vlastně takové jako palačinky plněné a ještě obalené, osmažené.
2: Aha.
0: Dělala jsi to někdy?
2: To jsem teda nikdy nedělala, protože já se snažím co nejjednodušeji vařit a prostě protože jsem líná. Takže dneska si zapracujeme teda, viď?
0: Protože ta línost je ti dána od mládí anebo přichází s věkem?
2: Lenost je darovaná od začátku a celý život s ní bojuju.
0: Jako jak?
2: No prostě pracuju, víš, takhle já bojuju.
0: Ale co se týká jídla, to asi člověk není líný si dát, ne?
2: No tak jako když má přijít návštěva, nebo jako když se chci vytáhnout, tak jo, ale pro sebe si opravdu se sebou nepářu.
0: Tak dneska si dáme trochu té práce, když už je nás tady tolik.
2: Právě, tak máme pro koho, tak je to dobrý. Tak jdeme na to.
0: Výborně, a připomeneme to posluchačům, aby pak sami mohli přemýšlet, kterému receptu z těch 630, které si letos takhle opakujeme, dají hlas a vytvoří z něj recept 10 let, protože zatím to vybírala porota, něco i posluchači, tohle je posluchačská cena, ale pak z toho vzejde jeden generální recept, Naďo.
2: To jsem teda v napětí. Musím říct, že jako je tam spousta krásných receptů a opravdu jsem na rozpacích, který bude nejlepší.
0: To se ale dozvíme až na konci roku, zatím si připomeneme ten recept od Marie Křižkové za malou chvíli po písničce. Naďa si zatím oblikne nějakou zástěru.
2: Výborně, jdu na to. Zavážete mi to zádu, já tam nedosáhnu.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, soutěžní část začíná, je tu recept, který vyhrál v roce 2023 u posluchačů, ti si ho vybrali jako ten nejlepší a na pódium tehdy poslali Máriu Křiškovou z Valašského Meziříčí s jejími houbovými kroketami se zelím, což jsou ale takové jako řekněme plněné palačinky, ještě obalené, osmažené. Pamatuješ si to, Naděl?
2: Pamatuju, byla jsem na to zvědavá, jsem šťastná, že to teďko uvaříme a upečeme, tak.
1: Ty máš právo to trochu změnit, vylepšit, můžeš zůstat u stejného, něco tam přidat, záleží, jsem zvědav. Bude tam nějaké vylepšení?
2: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
1: Co si teda máme připravit?
2: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kysaného zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení a já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
1: A trochu té hladké mouky.
0: Pochoutkový rok.
1: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
2: Ano, ano, určitě, usmažíme si palačinky a pak budeme dělat náplň.
1: To znamená, jenom pro připomenutí smícháme vajíčka s mlékem, přidáme tam hladkou mouku, špetku soli, necháme to chvíli odpočinout, aby zapracoval lepek a pak prostě na trošce oleje, opravdu trošce, to osmažíme s obou stran a připravíme si je dopředu.
2: Ano, máme palačinky připravené a jdeme na to ostatní.
1: Začneme tedy houbami.
2: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Přidali jsme půl lžičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
1: Je namočíme a necháme je provařit. Jak dlouho?
2: Dokud nebudou měkké. 20 minut.
1: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naděl?
2: Takže do hrnce si připravíme červené zelí.
1: Pokud má, jak se říká, dlouhé nudličky, velké fousy, tak toho trochu překrájíme. My ho máme ale docela nadrobno.
2: Přesně.
1: Tak teď co?
2: Nemusíme. Teď bych ho podlila trošku vody. Tak, zamícháme a necháme dusit.
1: Prostě, aby bylo měkoučké.
2: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z hub.
1: Trochou jenom.
2: Podlejeme troškou vývaru z hub.
1: Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
2: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
1: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
2: Protože mám jediný rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
1: Ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
2: Ano, na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku. A nech

0: Dáme do připraveného udušeného červeného zelí. Konec přidáme houby, které rovněž nakrájíme na drobno a přidáme do celé směsi a zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. A tím máme náplň hontovou a můžeme plnit palačinky.
1: Případně můžeme dostolit, dochutit pepřem, pokud by se nám to zdálo málo třeba dochucené.
0: Přesně. A začneme plnit a balit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá a rozprostře na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany, příčné, ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a osmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
2: No tak protože to bylo dlouhá příprava, trvalo to, bylo to pracné, ale můžu říct teď, jak jsem si kousla, tak to stálo za to. Je to opravdu výborný, výborný. Všechny ty chutě se tam spojily, viď? Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní. Slaní, no je to dobrota.
1: Tam je všechno, co máte rádi, když máte rádi to zelí, knedlové přozelo třeba. Ta slaninka tam dodává chuť toho masa a jenom tenká vrstvička té palačinky ještě to křupne tou strouhankou.
2: Právě, že jak to krásně křupe. No výborný. A myslím, že je to sytý, že by mi jedna palačinka nebo jedna kroketa by mi určitě stačila.
1: Ona je to mega kroketa. Až je uvidíte na webu pochoutkovýrok.cz, tak nám dáte za pravdu a určitě se vám sliny budou zbíhat. Co vyřídit, Marii Křiškové, vítězce u posluchačů roku 2023?
2: Milá Mário, děkujeme ti za tento skvělý recept. Potěšil nás a doufám, že potěší všechny ostatní posluchače také a strávníky.
1: Amen.
2: Amen.
1: Tenhle nový recept podle Nadě Konvalinkové i ten původní z Valašského Meziříčí najdete vedle sebe na našem webu s popisem, s videem, ať se můžete rozhodnout, jestli mu nedáte pak na konci roku hlas, až se bude vybírat recept desetiletí. No a příště si uděláme piškotový zákusek s angreštem podle Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a postará se o to tentokrát cukrář Vojtěch Vrtiška. Bylo to tehdy třetí místo roku 2023. No a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové, ať si užije tuhle mega kroketu. Určitě se nevidíme, neslyšíme naposledy.
2: Těším se na příště, vážení posluchači, těším se na vás.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: S Naďou Konvalinkovou jsme vám v rámci toho narozeninového pochoutkového roku 10. ročníku připomněli recept, posluchačský recept roku 2023. My si takhle postupně od toho roku 2017, kdy jsme začali pochoutkový rok vysílat, připomínáme všechny výherní recepty a děláme to proto, abychom vám v tom udělali trochu pořádek, protože vy budete společně s porotou na konci roku na podzim rozhodovat o tom, který ten recept z těch posledních 10 let se stane receptem desetiletí. Tak zvažujte. Prohlížejte si už odvysílané recepty, které připravili naši příznivci pochoutkového roku a pak se připravte na to, že budete hlasovat a že můžete vyhrát i jednu ze zajímavých cen. Pro ty, co hlasují, jich budeme mít hned několik. V tomto roce si tak postupně připomínáme všech 36 výherních receptů. Každý rok to byly 4. Jeden od posluchačů a 3 od poroty. A my jsme poprosili přátele a odborníky pochutkového roku, ke kterým řadíme naše porotce, to znamená Romana Pauluse, Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, ale taky cukráře Josefa Maršálka, Vojtěcha Vrtěšku a mistra grilu a kuchyně, kuchaře Ivana Vodochodského, aby připravili tyhle recepty postupně podle svého. Můžou si tam něco změnit, vylepšit to, aby si zatím prostě stáli a vám třeba doporučili i drobnou změnu. Takovéhle recepty už najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a dnes se k ním přidal i ten poslední od Nadi Konvalinkové. To je jen malé připomenutí, ať víte, co vás v rámci oslav 10 let naší soutěže ještě čeká. A za malou chvíli budeme mluvit o kohoutích hřebíncích. To je taková lahůdka, která je dnes trochu zapomenutá. Tak si o ní popovídáme.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vítejte při poslechu narozeninového pochoutkového roku. Tohle už je 10. rok, kdy tuhle soutěž pro vás a s vámi vysíláme. A děkujeme, že posloucháte. Největší ozdobou kohouta je jeho hřebínek. Čím červenější a masitější, tím lepší pro italskou a francouzskou kuchyni. V tamních restauracích byste se možná ještě setkali s kohoutími hřebínky koupajícími se v masitém nálevu. A možná byste si pochutnali, protože chuť hřebínků je prý nepřekonatelná. A já to můžu jen potvrdit, ochutnal jsem je. Ale víc už vám prozradí Jitka Slezáková.
1: Ochutnali byste kohoutí hřebínek? Ptala jsem se svých kolegů. Nikdo z nich by do takového dobrodružství nešel. Přitom dobře upravené masité hřebínky byly největší delikatesou hlavně ve Francii a v Itálii. Tak jsem si to zašla zjistit do jedné italské pardubické restaurace.
2: Vaše celé jméno je?
3: Giuseppe De Chiara, ale mě říkají všechny Pepe.
2: Pepe, vy pocházíte z Itálie, takže určitě budete znát i pokrm, který prý pochází z Itálie. A to je pokrm, jehož základem jsou kohoutí hřebínky.
3: Ano, creste di gallo. Le creste di gallo, to je starý pokrm, že se používalo ve středověku a naše babičky ještě teď už je to ne tak populární.
1: Silný zahuštěný vývar z hřebínky, kohoutími varlaty, brzlíkem a dalšími vnitřnostmi z drůbeže byl populární

0: hřebínků, potřebujete jich pořádnou zásobu, a to znamená spoustu mrtvých kohoutů. Proto se od této poměrně kruté tradice ustupuje, jak potvrzuje Ital Pepe.
1: Ono by potřebovat 100 kohoutů, takže...
2: 100 kohoutů na to jídlo.
1: A jedno polívko, že to je, by bylo velmi drahé.
2: Takže dnes už ani u vás v Itálii tohle jídlo se nedělá?
1: Málo kdy, já spíš ty rodiny, kde ještě žije nějaká stará babička, používá tyhle ty staré pokrmy.
2: A zeptám se ještě, Jaroslava Máchy, což je pro změnu český kuchař, ale spolupracují spolu Pepe a Jaroslav. Myslíte, že existuje v České republice nějaká restaurace, kde bychom dostali ještě ty kohoutí hřebínky?
3: Kohoutí hřebínky asi bychom se mohli nechat přijít stavem o jednom velkoobchodu, o francouzském velkoobchodu, jinak asi nesehnal bych je, určitě ne.
2: Pepe tady dává teď na talíř artičoky a to vypadá jako krásné růže těsně před úplným rozvinutím. To je taky italská specialita?
1: Ano, rostou jenom na jihu, nejlíp v Puglii.
0: Já osobně jsem tady vyměnila kohoutí hřebínky za artičoky. Jsou dostupnější a taky velmi chutné. Tak o nich třeba zase někdy příště.
4: Tuhle reportáž i s fotografiemi najdete tradičně na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání si už další mikrofon pro hosty chystáme pro zpěvačku Leonu Machálkovou, se kterou si trochu popovídáme o jídle.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: poslech pochoutek pro vás, pro nás návštěva jedné zpěvačky a dámy. Budeme si povídat s Naďou Konvalinkovou a ona ráda prozradí, koho tu máme.
1: Máme tady jako hosta zpěvačku Leonu Machálkovou.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kdy přišel ten zlom v tom vaření, že jste za tu plotnu prostě se postavila a naučila se excelentně vařit?
2: No přišlo to s dítětem, protože do té doby to bylo takové vaření, nevaření. Vždycky jsem ráda vařila, moje maminka, babička byly skvělé hospodyně, dobře vařili. No ale jako mladá holka svobodná je pořád někde v laje. Navíc mám povolání, které mám, zpívám, často jsem v divadle a v podstatě než jsem měla dítě, tak jsem hrála třeba 25 večerů. Jsem byla pryč, takže vlastně pak váš, jo. No. Nicméně s tím dítětem opravdu přišel zlom, konec konců i po boku partnera, mého bývalého partnera Bořka Šípka, který je opravdu zaníceným kuchařem od svých 6 let a mnohé mě naučil a konec konců i v tom dobrém slova smyslu zapálil pro věc, protože jsem si předtím myslela, jaká nejsem kuchařka, když obalím řízek, upeču koře, jo, prostě udělám rajskou nebo svíčkovou, ale po jeho boku jsem se i tu rajskou, i tu svíčkovou naučila vařit úplně jinak, než jsem to takzvaně ošulila do této doby. Záleží mi na tom provedení, aby si už polikáš. A ty se těšíš na ty špecle.
0: Jo.
2: Abychom si, když už to dá tolik práce na děnkovi, abychom si pochutnali, přesný, i to hezky vypadalo. Přesný. A vařím v podstatě velmi často, ne-li každý den, tak vlastně jakoby obden. Najili jsme už dávno na teplé večeře, takže vlastně dítě mi vyrůstá opravdu na zdravé domácí stravě, že ač je štílej, dá se říct, je hubený kluk, tak opravdu jako je to je skvělý jako strávník a dívat se na něho, jak jako jí, tak je radost.
1: Či je po tobě asi konstitučně.
2: Já mám zase geny po tátovi, který prostě opravdu fakt na talíři jídlo přetéká z talíře.
1: To se dá jen závidět.
2: Je to dobrý vklad, já si toho vážím, teda opravdu super. My máme štěstí, že žijeme ve střední Evropě, kde vlastně můžeme ochutnat cokoliv.
1: Spoustu
2: etnických kuchyní.
1: Přes maďarskou, že jo?
2: Ano, a
1: i slovenskou.
2: I ta naše česko-slovenská vůbec není špatná.
1: Není.
0: Jste kuchařka v zachlístaném tričku anebo čisté zástěře?
2: Kdo jste viděl moji zástěru? Takhle, ona je čistá, ale vypadá jako špinavá.
0: To maskujete.
2: Ne, teď zrovna mám takovou designovou zástěru, která je pocákaná krví. Vypadá, jak podřízla pod svinče, jo. V tom vždycky šokuju návštěvu, když se zrovna na sebe, že proboha, co to máš. Přesně, kdybyste hodila něco do škopku z krví a teď to na vás celý vystříklo.
0: Takže přinesete talíř zářivě bílý, úplně jak ještě kuchaři to čistíte okraje občas tím obrouskem, aby to, co ukápne vedle, aby bylo čisté, tak vy to takhle naservírujete a přijdete v tom krvavém oblečení. To bych se bál ochutnat.
2: Nebálo, no to je takový jakoby legrační a vždycky humor uvolňuje, že jo, přesně, prostě o to jde.
0: Tak jsme rádi, že jsme se něco dozvěděli. Děkuji moc a ať dobře chutná kdykoliv, ať už vaříte sama, nebudete na jídlo do restaurace.
2: Děkuji pěkně. A podobně. Je to velké potěšení jídlo. Života.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: V rámci narozeninového pochoutkového roku, 10. už v pořadí, pro vás máme i dnes další radu z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože je léto a často i zavařujeme ty plody ze zahrádky a to, co pořídíme na farmářských trzích, možná bychom si mohli říct, jak v restauraci podle bontonu jíst třeba takový kompot. Jak si s tím poradit?
1: Kompot klademe na pravou stranu, vpravo od talíře, saláty nalevo od talíře. To protože salát jíme vidličkou v levé ruce a kompot jíme lžičkou v pravé ruce. Kompot jíme tak, že vložíme to ovoce do úst, ale pozor, je-li tam pecka, tak teď musíme velmi obratně s ní nějak naložit. Ostatně stejné to je třeba, když máme v pokrmu peckovité olivy. Řekněme, že jazykem a zuby pečlivě odpreparujeme dužninu od pecky. Tu pecku potom přisuneme co nejblíže k rtům. Levou rukou dlaní přikryjeme ústa. Pravou rukou přiblížíme tu lžičku, kterou jsme vlastně vložili to ovoce do úst. Přiložíme k rtům, přesuneme na ni tu pecku a stále kryjeme tu lžičku tou dlaní a odložíme na okraj talíře.
0: To znamená, je-li kompot na nějakém počálku, na ten počálek?
1: Je-li na počálku, ano, tak ten počálek, nemáme-li počálek, třeba je-li to, dejme tomu, pecka z olivy, kterou jsme si nabrali na rautu a máme jenom talíř, tak v takovém případě na okraj talíře. No a měli bychom mít papírový ubrousek, který bychom tu ožužlanou pecku přikryli. Je-li to na té kompotové misce, tak budiš, tam se asi nedá nic jiného dělat. Leda, že by tam byl ubrousek, pod který bychom dokázali ty nevzhledné pecky skrýt. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Přestože jsme na konci, zbývají ještě dvě důležité věci. Poradit vám, jak se dostat k naší kuchařce Sladké Česko, což je vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy v rámci našeho pořadu dali dohromady. Najdete v ní 170 receptů, ale jsou to jen ty sladké. Ty, které zaznamenaly největší úspěch, objevily se v našem vysílání. Už jste je třeba našli i v nějakých kalendářích a je tam i spousta receptů, které nikdy tiskem nevyšly. Tak ať vám tahle kuchařka nechybí. Objednat si ji můžete přes stránky Pochoutkového roku, tedy pochoutkovýrok.cz, nebo i přes telefon ve všední dny a v pracovní době. To číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko se 170 soutěžními recepty, výherními, odvysílanými i recepty od poroty vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. I díky tomu si můžete kuchařku objednávat přes jejich telefonní číslo 724 819 319. A jsme rádi, že tuhle kuchařku pro vás máme i jako odměnu v soutěži. Minule jsem se ptal, co přidal Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu. Byly to sušené meruňky. Z těch správných odpovědí, které jste nám poslali, počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku Sladké Česko dostane Marie Večeřová z Rudíkova, Františka Raclová z Linhartic a Petr Pilát z Vlčnova. Doufám, že máte radost, stejně jako já. Vždy mě těší, když můžu podepsat knížku a poslat ji nějakému výherci. Tak tyhle tři už své výherce znají. Další tři kuchařky chystáme do dalšího kola naší soutěže, kdy se ptám, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Za A bílé zelí nebo za B červené zelí. Jaké zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket? Jestli si myslíte, že to bylo bílé zelí, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Bylo to podle vás červené zelí, které Naďa Konvalinková přidávala do kroket? Pak pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Do té doby si můžete připomenout i zpravidly na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Ať prožíváte další pochoutkové dny, ať už na pikniku, doma nebo v práci, to vám přeje Patrik Rozehnal a hlavně žijte s chutí.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

Krásný večer do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se v rámci naší výpravy za lidovou kulturou vydáme na jih Čech, do malebné zvlněné krajiny šumavského Podlesí. Tam totiž stojí už od středověku unikátní vodní mlýn, který je nejstarší u nás i ve střední Evropě, je stále funkční a navíc to, co zažil on a jeho poslední majitelé, názorně ilustruje dějiny první poloviny 20. století. A proto, abychom nezapomněli ani na stará řemesla, ani na staré písně a ani na nespravedlnosti, které se tehdy děly, míříme na Strakonicko, do Hoslovic. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

0: Tak milí posluchači, nacházíme se v Hoslovicích, je tady přenádherný mlýn, který pamatuje 14. století a děly se tady věci roztodivné a jaké, to už nám řekne správce zdejšího mlýna, pan Jaroslav Janout. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Jaroslave, v jakém místě vlastně jsme a kde se nacházíme?
1: Tak nacházíme se 17 kilometrů od Strakonic, směr jakoby na Vacov, no a jsme vlastně v Hoslovickém mlejně, který je vlastně na Hoslovickém potoce, no a jak říkáte, první zmínka 1352, no a pak vlastně se to dědilo z pokolení na pokolení. V roce 1829 už se sem nastěhovali vlastně rodina Harantova, která tady vlastně byla až do roku 2005.
0: K rodině Harantova se ještě dostaneme, ale spíš si řekněme něco i o té stavbě, o tom mlýně.
1: Je to jediný dochovaný vodní mlýn v Čechách i v střední Evropě, který se vlastně dochoval na původním místě, kde byl postavený a sestrojený. Ten mlýn je funkční a proto taky v roce 2008 jsme byli vyhlášeni jako národní kulturní památka. Každý se diví nad tím, proč až v roce 2008. Ale tady je to vlastně, jak jsme potom se dozvíme, ta rodina Harantů, protože oni se nikoho nepustili. Takže až když zemřel poslední majitel a lidi se dostali dovnitř a památkáři, tak teprve vlastně zjistili, jaký tady je poklad.
0: Tak pojďme dovnitř do mlýna. Dobrého dne přejeme. Tak teď jsme se ocitli v krásné místnosti, takové té tradiční, hned vidíme od vchodu svatý kout, stůl, židle, postel a překrásnou pec. Ale já nechám na panu Jaroslavovi, aby nám popsal, co je to vlastně za místnost a co se v ní dělo od toho 14. století.
1: No tak tohle je vlastně místnost, kde se odbýval vlastně ten život na tom mlyně. Tady se spalo, tady se vařilo, tady se jedlo, ale dokonce se tady vyráběly i výrobky, protože přes zimu třeba si sem vzal tu řezbářskou stolici a tady vlastně si dělal třeba ty dřeva. Váky, vázal tady košťata, plet tady košíky a takovýhle ty věci.

0: Tak a my si tady ve vodním mlýně v Hoslovicích vysvětlíme, jak takový vodní mlýn fungoval. Potřebujeme hlavně to mlýnské kolo, které nám udělal sekerník, potřebujeme tu vodu. A poté se dělo co?
1: Jakmile se pustila voda na kolo, roztočilo se kolo a automaticky se vlastně roztočil celý mlejn. První, co bylo vlastně na hřídeli, tak to jsou palce, které zvedají vlastně krupní stoupu, takže vlastně do toho kamenného štoku v té podlaze se nasypal navlhčený ječmen, pustil se mlejn a to kladivo, jak do toho tlouklo, tak za první to loupalo, za druhý to drtilo. Pak se to ručně muselo vybrat na síta, vyfoukat z toho ty slupky, ty otruby a byly vlastně čistý kroupy. No a pak se vlastně při tom, když se dělali ty kroupy, tak se mohlo i mlít, takže nahoře vlastně máme násypku, do které se nasypalo obilí, to se prosejpalo do toho pohyblýho šuflete pod, což je takzvaný korčák, ten mu udával, kolik toho obilí se bude sypat mezi kameny.
0: Tak vystoupáme tady nahoru, protože mě vždycky zajímalo, kde jsou ty věci, které vstoupily i do přísloví. Mlýnské kameny, být drcen mlýnskými kameny. Také by mě zajímalo, kde je lup, z čehož nám vzešlo přísloví míti něco za lubem. Takže jak to vlastně je, kde jsou ty mlýnské kameny?
1: Takže pod násypkou je ten korčák, jak jsem říkal, a pod ním je ten lup dřevěný, v kterým jsou skovaný ty mlýnské kameny. Ten, co leží na zemi, tak ten je ležák, ten, co se otáčí nahoře, tak to je běhoun. Mezi těma kamenama se to oblí rozdrtí a odstředivou silou se to dostává z těch kamenů ven do toho dřevěného lubu. Z toho dřevěného lubu to jde potom tady do té skříně. Tam prochází vlastně to melivo a to prochází rukávem moučným a tam se vlastně prosívala do té moučnice už ta mouka. Právě podle toho moučního rukávu, podle jak byla řídký plátno, tak podle toho byla vlastně hrubost mouky.
0: Takže když bylo hrubší plátno, tak byla hrubá i mouka a čím jemnější bylo plátno, tak tím byla prachovější.
1: Tak, jemnější. Ale ono se tenkrát se dělaly jenom dva druhy mouky. Dělala se kruchová, tomu bychom dneska řekli ta celozrná, to bylo vlastně ještě s těma otrubama, s těma slupkama a pak se dělala ta vejra. To bylo vlastně, když se vymílaly ty zrníčka, tak vlastně to je ta bílá z toho prostředka.
0: Ano, která byla tehdy nejceněnější. Tak. A právě ono byli někteří mlynáři obviňováni, že si to, co zůstalo mezi těmi mlýnskými kameny za tím lubem, že si nechávali a z toho vzniklo to pořekadlo, mít něco za lubem, že?
1: Tak. Ale je to tak, že ten lub je vždycky o něco větší než ty kameny, aby se nešoupaly. A to, co zůstalo mezi těma kamenama a tím lubem, to bylo vlastně to, co ten mlynář měl jako by navíc a z toho vzniklo to přísloví.

0: Jací mlináři tady byli a žili před Harantovými, to se ví? Jací tady byli od prvopočátku?
1: No tak, co víme ze záznamu, tak to byli vlastně hradeckých před Harantů. Ty Harantů, jak jsem říkal, tady byli od roku 1829, kdy vlastně se to potom dědilo z pokolení na pokolení. Poslední rodiče měli vlastně 12 dětí, ty dvě děti zemřely hned jako malí, takže zůstalo 9 sourozenců. Za druhý světové války už byli ten mlýn tak zastaralý, že ho Němci ani nezablombovali, takže celou válku se tady mohlo mít po nocí na černo pro široký okolí. Ty rodiče zemřeli hned těsně po válce a v tu dobu tady na mlýně už zůstal jenom nejstarší syn František a nejmladší syn Karel. Nestalo se, jako bývá zvykem, že mlýn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak. Tady mlýn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly 50. leta, zakládání družstev, socializace vesnice. No a protože rod Harantů byl za jedno movitej, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což ten Karel jako majitel odmítl. Takže i když už měli po vojenské základní službě, tomu Karlovi bylo 35 let, Františkovi 50, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si sloužili u pomocných praporů v Komárně a to cvičení trvalo 702 dní, což vlastně byla nejdelší možná doba. Když se vrátili zpátky, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlýn vykradený. Ale jak jsem říkal, byli z 9 sourozenců, tak každý z těch sourozenců jim nějak pomohl. No a když byli znovu schopni začít hospodařit, tak začali vyvážet hnůj na ty svý pozemky, které už ale byly v honech JZD. Což se nelíbilo tehdejším funkcionářům, takže zavolali esembáky, no a ty esembáci z těch polí začali vyhánět. Stalo se neopatrností toho jednoho bratra, že nakydal tomu esembákovi na lakýrky, takže ty to vzali jako napadení veřejného činitele, takže je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po dvou letech vrátili, tak chvíli byl klid, než potřebovali dříví na topení. Protože ten les tady za mlejnem patří ke mlejnu, tak si tam k večeru dojeli, vykáceli tam pár soušek, ráno už tady byla kriminálka, znova je odvezli, znova je soudili. No a když zjistili, že po dobrým už to s bratrama asi dál nepůjde, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi, když se sem po nějakým čase vrátili z ústavu, zanevřeli na široký okolí, uzavřeli se tady ve mlejně, přestali komunikovat se sousedama, s lidma ze vsi, s úřadama. Takže vlastně od těch 50. let se sem do mlejna už dostal jenom málo kdo a proto taky ten mlejn se tak dochoval, jak ho dneska můžete vidět.
0: To je pekelná historie jednoho rodu. Já tedy obdivuju ty pány bratry, že to vůbec přežili a vydrželi. Tak my se teď půjdeme podívat do těch dalších stavení. No a řekneme si o nich ještě něco dalšího, jak se jim vlastně tady o těch 50. let ve zcela totální izolaci dařilo.

0: pošli do stodoly. My jsme si říkali, že si musíme ještě o bratrech Harantových něco říct. Vy jste vysvětloval, jak byli pronásledováni a perzekuováni totalitním režimem. A oni se dokázali potom tady v tomto mlýně úplně uzavřít, izolovat a žít tady vlastně o samotě, což je dost neuvěřitelné. Tak jak se jim to vlastně mohlo dařit v těch těžkých dobách v polovině minulého století?
1: No, když je vlastně potom nesvéprávnili, tak ty dva bratři, který tady zůstali, tak vyráběli si, co potřebovali, nebyli závislí vlastně na nikom zvenka. Tady třeba za stodolou můžete vidět potom žentour, což je vlastně pohon mlátičky, protože do mlýna nikdy nebyla zavedena elektrická energie.
0: No, je to dost neuvěřitelné. Ti bratři tady žili, předpokládám, sami měli nějaké manželky.
1: Oba dva ty bratři byli svobodní. A když se tohle stalo v těch 50. letech, tak když se to dozvěděla jejich sestra, byla vyučená dámská krejčová, bydlela v Praze, no tak tady se to dozvěděla, tak se sem vrátila za bratrama do mlýna, tady jim dělala hospodyni, starala se o ně a dožila vlastně tady. Anna ale zemřela jako první, ta zemřela v roce 1982, ten nejstarší František v roce 1983, no a ten Karel tady byl potom ještě dalších 20 let úplně sám.
0: Dokázali tomu osudu vzdorovat, tedy s hlavou styčenou, jak se říká, netrpěli nějakou zatrpklostí nebo hořkostí, protože to já bych tedy trpěla.
1: Já si myslím, že oni byli tak tvrdí, oni tak vzdorovali, že si myslím, že to bylo pro ně jediný, co mohli udělat. A tady vlastně, když potom zůstal tady ten Karel, no a ten se vlastně dožil revoluce, ten zemřel až v roce 2004. No a ten, když mu potom říkali, že by si měl zažádat o restituce a o rehabilitace, tak on řekl, že všechno udělali vlastně bez jeho podpisu, takže ať to zase dají zpátky bez jeho podpisu. Takže on o rehabilitaci nezažádal, takže on dožil vlastně jakoby nesvéprávnej a o restituce zažádali vlastně až potom dědici.

0: Pane Jaroslave, o tom, čím se tady lidé na Strakonicku vlastně, kteří žili v takovýchto maličkých osadách, jako jsou Huslovice, všechny ty malé osady, kolem kterých jsme jeli, čím se tady lidé živili? My už jsme si ukazovali, že řada z nich směřovala tady do Strakonic kvůli tkalcovství, pivovarnictví, ale jak žili lidé tady na tom venkově?
1: Tak původně, což pamatuju ještě já, když byli ty starý dědové, který to tady začali vyprávět, tak tady to bylo vlastně kraj cirkusáků, který jezdili pracovat k cirkusu, ale ne jako artisti. Hodně bylo muzikantů, kteří hráli u cirkusů, a pak tady byli vlastně vídeňský zedníci, protože Vídeň postavili Češi.
0: Ale zase se ti lidé vraceli zpátky a přinášeli ty peníze sem na zpátek, takže to je zase hezké.
1: Tak a jináž se tady vlastně tady, co byli ty domácí, takový, který nechtěli jezdit někam to, tak to byli vlastně, jak se jim říkalo, koho zemědělci. Takže on měl doma malý hospodářství, na kterým si něco vypristoval. No a jezdil třeba, jak říkáte, vy do Zbrojovky, do Fezáren, do Strakonic nebo takhle.
0: Tak to by mě vůbec nenapadlo, že cirkus Humberto je vlastně postavený na rodácích ze Strakonicka. Přesně všechny ty profese, o kterých jste mluvil, tam byly popsány.
1: No. Tady, hele, tady říkám, tady jsou hodně kapel, teda to byly Cehnice, ty měli vyhlášenou kapelu. Nahoře Zdíkováci, jo, to byla vyhlášená kapela taky.
0: Takže kraj muzikantů, a to je

0: vstoupili do maštale nebo do takových chlévů. Vy tady teď, pane Jaroslave, chováte ovce a kozy, bylo to standardní, měl každý v dřívějších časech, v 17., 18., 19. století takovéto malé hospodářství s dobytkem?
1: No tak většinou to bývalo takhle malý hospodářství s dobytkem, ale když bylo menší třeba nějaký ty chalupníci, tak ty třeba měli jenom kozu. Ale tady už vlastně to bylo velký stavení. Vemte si, že když jim to sebrali v 50. letech, tak tady bylo 16 hektarů, patřilo ke mlýnu. Takže ty už tady měli, co jsem slyšel jako z vyprávění, tak byli dokonce koně, ale po 50. roce, když už vlastně nebyly peníze na ty koně, tak vlastně měli tažní voly, který si vlastně on vychoval doma tady sám. Jináč tady byl hovězí dobytek, telata k tomu. Jako můžete vidět tady, co máme teďka, ty ovce nebo kozy, to tady bylo všechno. Přitom tady bylo vlastně ještě slepice, holuby, holubníky jsou tady nahoře. No a pes automaticky, ten tady byl taky.
0: I kočky určitě.
1: Kočky.
0: Takže to bylo kompletní velké statkářství nebo hospodářství se vším všudy, statek, kde jsou koně, voly, ovce, kozy a krávy, tak jako to je zásadní. Kdo měl koně, byl vlastně velký sedlák, že ano?
1: To už byl sedlák, ano.
0: Vy jste říkal, že oni ti bratři dokázali tady žít, ale úplně bez jakéhokoliv jakoby subvencování z okolí.
1: Potom po těch 50. letech, protože oni za jedno tyhle, co tady bydleli, ten Karel s tím Františkem, tak nechtěli dělat sourozencům zle, tak vlastně oni je jako se od nich odstřihli. Oni jim se třeba přinesli nějaký věci, nebo protože nebylo třeba na šaty, proto tady byla ta Anna, která vlastně byla ta dámská krejčová, přešívala po sourozencích pro ně, aby měli. No a vlastně potom zase ty, co byli venku, tak aby nedělali zlem těmu Karlovi s tímto, tak se vlastně by tak jako se nestranili, ale omezili vlastně ten přístup sem k tomu. No a ty chlapi, co tady byli, tak ty vlastně, co nedovedli vyrobit, tak to bylo vlastně jenom ta sůl, ta petrola a ty sýrky, což jim sem donášeli tyhle ty sourozenci.
0: A jinak si dokázali všechno vyrobit sami.
1: Dokázali vyrobit sami, když potom to vyprávíte tady lidem, tak řeknou, no jak mohli pec chleba, když neměli kvasnice. Jenže to je úplně jednoduchý, jo. Když necháte trošku kvásku z bývalého pečení, tak ten kvásek se znova rozjede, vlastně nakrmíte kvásek a jede. No a co jsme se naučili my tady vlastně, teďka když pečeme chleba, tak nejjednodušší, jak udržet kvásek, jeho usušit.
0: Možná, že se nám to bude hodit jaksi i v budoucí době, protože Bůh ví, jak to s námi dopadne. Na závěr, pane Jaroslave, tady ten Hoslovický vodní mlýn je unikátní a to bychom měli asi zdůraznit. To jako vlastně není skanzen, že ano?
1: Tohle jako já nemám rád to slovo skanzen, protože ty budovy, co jsou tady postavený, tak ty jsou sem vlastně zasazený do té krajiny a ty sem vlastně patří. Není to, že sem přijdete a vidíte, že je tady něco vyumělkováno nebo to. My se snažíme to držet tak, jako kdyby ten mlynář ráno odešel a večer se měl zase vrátit.
0: Milí posluchači, chcete-li dotek ryzí historie tady na Strakonicku, jeďte se podívat do Hoslovického vodního mlýna. Já moc děkuji panu Jaroslavu Janoutovi, správci této úžasné stavby, takže moc děkujeme, pane Jaroslave, a naslyšenou.
1: Není za co, naslyšenou.

0: Dnes jsme si, milí posluchači, názorně ukázali, jak kruté byly osudy některých rodů v minulém století, kolik křivd zůstalo nepotrestáno a jak stateční a odvážní lidé mezi našimi předky byli. Doufejme, že se tato historie nikdy nebude opakovat a že na Strakonicku se bude nadále dařit především dudákům, dudařům a šikovným muzikantům a řemeslníkům obecně. Dnes nám hráli mladá dudácká muzika ze Strakonic a členové plzeňského lidového souboru. Krásný týden plný slunce, písní, poezie i nevšedních zážitků vám přeje a příští sobotu se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Dnes se budeme věnovat tématu, které je hluboké, lidské a v posledních letech také velmi aktuální – paliativní péči. Možná vás překvapí, že v pořadu s názvem Cesta k uzdravení, ale právě paliativní péče ukazuje, že uzdravení nemusí přinášet jen zmizení nemoci. Může znamenat klid, úlevu od bolesti, narovnání vztahů, možnost být doma, možnost říci, co je pro člověka důležité. Uzdravení může být i o tom, že člověk znovu cítí, jakou má život hodnotu. A v tom je paliativní péče nenahraditelná. Co vlastně obnáší, komu pomáhá a jak se proměňuje její podoba v českém zdravotnictví? O tom si budu povídat s paní primářkou Zuzanou Křemenovou z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Přišla společně s klientkou paní Martou Skarlantovou, která v tomto roce prošla léčbou rakoviny plic a nějaký čas byla v péči paliativního oddělení, kde pracuje také její skvělá dcera Linda Havlíček-Skarlantová. Linda je sociální pracovnicí v oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici v Praze, kde vede komunikaci. Tento díl o paliativní péči jako cestě k sebepřijetí, k porozumění vlastního příběhu a přiblížit blízkým, co je pro člověka v této péči nejdůležitější, jsem si připravovala velice poctivě a v úctě. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní primářka Zuzana Křemenová z oddělení paliativní péče v Toméerově nemocnici je mým hostem a také paní Marta Skarlantová, které oddělení poskytlo komplexní a včasnou péči. Milé dámy, dobrý den.

0: Kantové, o které v úvodu byla tak trochu řeč, která má obrovskou zásluhu na tom, že jste se včas ocitla v paliativní péči Thomayerovy nemocnice. Můžete nám to upřesnit?
1: Ano, to je pravda. Já si myslím, že v tomto ohledu jsem měla velké štěstí, protože Linda naprosto paliativní péči propadla. Dělá ji s velkým nadšením. A jak říkala tady paní primářka, ta podpůrná péče, ta psychologická péče, přitom když vám sdělí někdo diagnózu, tak to je strašně důležitá. Já bych nikdy neřekla, že bych se třeba rozhodla pro chemoterapii. Tak je mi 77. Můj muž měl také rakovinu plic před 6 lety a chemoterapii procházel a nebylo to hezké. On měl teda jinou chemoterapii než já, ale nebýt toho týmu paliativní péče, paní primářky, Lindy, tak já bych tady třeba už dneska ani nebyla.
0: Vy už jste dneska, paní Skarlantová, v domácí péči. Jaký je v tom rozdíl, pocitový i psychický?
1: Pocitový úžasně, protože já mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí. Takže rozdíl je v tom samozřejmě ohromný. Psychika hraje neuvěřitelnou roli. Člověk může žít naplno ve svém prostředí, obklopen svými lidmi. A kdyby někdy bylo ouvej, tak jako víte, že na to nejste sama. Že je někde tým v Thomayerově nemocnici, ale i jinde, jak jste sama říkala, ta péče se zaplať pánbu rozvíjí snad po celé republice. Takže to vědomí, že jste doma mezi svými, ale zároveň, kdyby bylo zlé, tak jsou tady lidi, kteří vám prostě pomůžou.
0: Tak je tam zavolat.
1: Ano.
0: Jak dlouho jste byla v nemocnici, paní Skarlantová?
1: Tak já jsem tam moc dlouho teda nepobyla, protože já jsem vždycky chtěla strašně rychle domů. Tak jsem dělala všechno pro to, abych byla co nejdřív samostatná, takže jsem v nemocnici pobyla s těmi plícemi 3 dny, když mi odstraňovali ten nádor z plic. A potom jsem měla ještě metastázy v hlavě a tam jsem byla taky jenom 3 dny. Pak hurá domů, protože dnes ta medicína jako hodně daleko, ty zásahy nejsou, aspoň mně to přišlo, tak invazivní. Moc jsem si tam nepoležela.
0: Vidíte, myšlenka má obrovskou energii.
1: Ma.
0: Vy jste vyslala tam nahoru, že chcete brzy domů a vy jste doma. Ne každý, paní primářko, má tohle štěstí. Představte nám oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Co všechno a komu poskytuje pomoc?
2: My se staráme o pacienty, kteří mají nevyléčitelnou nemoc a jsou hospitalizovaní v nemocnici, to je jedna skupina pacientů, kde vlastně nás pozvou lékaři daného oddělení, když ten člověk má komplexní potřeby. A to není jenom, že má bolesti nebo jiné nepříznivé symptomy, ale může mít nějakou psychickou tíseň nebo může mít složitý sociální prostředí a je potřeba ho podpořit, tak my pomůžeme vyřešit, co je potřeba. To jsou pacienti v nemocnici. Pak se staráme o pacienty v paliativní ambulanci. To jsou lidi, kteří k nám dochází jako k jiným specialistům a my se staráme o to, aby jim bylo po všech stránkách dobře. A řešíme problémy, které ta nemoc přináší.

0: Cesta k uzdravení.
1: My tady hovoříme o paliativní péči v nemocnici, v ambulanci a také o pomoci v domácí péči. Paní primářko, zkuste ty rozdíly popsat.
2: Když pacient odchází z nemocnice, je dobře potřeba připravit to prostředí doma, aby měl pomoc, kterou potřebuje. Často po operacích lidi potřebují převazy, takže tam zařídíme sestřičky, které s tím pomáhají. Naši pacienti, kteří jsou hodně blízko závěru života, potřebují třeba píchat nějaké injekce, tak to taky se dá v domácím prostředí. Takže v tom nám hodně pomáhají sestřičky v komunitě, které dokážou udělat výkony, které v domácím prostředí je potřeba. Samozřejmě jsou pak i domácí hospicové služby, když ten pacient se blíží k závěru života, ta prognóza je opravdu kratička na dny a těch obtíží přibývá. Tam je potřeba, aby byla dostupná pomoc 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, a to poskytuje domácí hospic, což je tým odborníků, lékařů, sestřiček, psychologů, sociálních pracovníků, kteří chodí domů a pomáhají rodině starat se o pacienta v jeho prostředí, aby měl veškeré podpory, které jsou k tomu potřeba.
1: Mluvíte tady o multidisciplinárním týmu. Já bych zůstala chvíli u psychologa a sociálního pracovníka. Jaký je vlastně rozdíl v těch přístupech?
2: Psycholog se stará o duši, pomáhá pacientovi vyrovnat se s jeho situací. Sociální pracovník zajišťuje služby, které ten pacient potřebuje, aby mohl být tam, kde mu je dobře. V případě, že nemá rodinu, nemá, kdo by se o něj postaral, tak mu zařídí nejvhodnější prostředí, kde by se o něj postarali. Pomůže mu vyřešit finanční tíži, která může být spojená s nevyléčitelnou nemocí, obzvlášť když se týká mladých lidí, kteří třeba přijdou o práci, mají malé děti, tak ten sociální pracovník pomůže podat příspěvky a sehnat dávky, na které ten člověk má nárok.
1: Já děkuji za to vysvětlení. Někteří lidé to tak trochu zaměňují nebo mají pocit, že sociální pracovník plní zároveň tu roli psychologa. A to nejde. Jak byste popsala systém práce od prvního setkání a zajištění potřeb?
2: Při tom prvním setkání je naším úkolem zjistit, jaké má člověk potřeby. Takže my děláme vlastně screening potřeb, zjistíme, jestli má nějakou bolest, jestli má nějaké jiné obtěžující příznaky, jakou má rodinu, kdo mu pomáhá, kdo je pro něj důležitý v životě. Zjistíme, jak rozumí své situaci, a když ty medicínské situace nerozumí dobře, tak se mu to snažíme vysvětlit tak, aby tomu porozuměl, aby věděl, kde se nachází a co ho čeká, a pak se společně na to připravíme. Zjistíme, co je pro něj důležité v životě, co by chtěl a co by naopak nechtěl, a pomůžeme pak s tou realizací. Zavoláme toho člena týmu, který je schopen ty potřeby naplnit.
1: My se tady dnes s paní primářkou Křemenovou z Thomayerovy nemocnice bavíme o paliativní péči. Za chvíli předám slovo i vaší klientce, paní Martě Skarlantové. Já mám pocit, že ještě před několika lety, a není tomu tak dávno, bylo tohle téma tabu, že to bylo tak lehce zapovězené. Čím si vysvětlujete, že dnes se o této péči začíná více mluvit?
2: Já si myslím, že za rozvojem této služby je hodně iniciativa Ministerstva zdravotnictví, které ve spolupráci s naší odbornou společností, Českou společností paliativní medicíny, dělá velké kroky k tomu, aby ta péče byla dostupnější. A taky jsou v tom obrovské soukromé peníze nadací, které od začátku a některé i desítky let podporují rozvoj paliativní péče a stály za těmi pilotními iniciativami, které třeba dostaly paliativní péči do nemocnic nebo posílily kompetence hospiců, aby dokázali poskytovat co nejlepší péči.
3: Já si myslím, že je to i hodně tím, že populace stárne. Už se o tom hodně mluví, demografická linka je úplně jasná, takže je zjevné, že s tím se něco musí dělat. Samozřejmě lidi budou radši zůstávat doma ve svém prostředí, kdy odborníci, abych tak řekla, budou chodit k nim a budou jim pomáhat, ale ten vývoj je neúprosný. Takže to, bych řekla, je taky asi jeden z důvodů, proč o té paliativní péči se začíná hodně mluvit.
1: Je dostupná všem, paní primářko?
2: Bohužel to tak není. Zatím jsou oblasti v České republice, kde nejsou všechny formy paliativní péče, kde některé služby úplně chybí. Tam ještě je daleká cesta, aby to bylo dostupné všem. Ale myslím, že se to hodně výrazně lepší, že narůstá počet třeba, co se týče konziliárních týmů v nemocnicích, tak když my jsme začínali v roce 2016, tak jich bylo 6 těch týmů. Teď jich je 58. Takže ten vývoj si myslím, že je rychlý a mají na tom podíl jednak ty odborníci, ale samozřejmě osvěta lidí vlastně paliativní péči chtějí. I sami si o ní říkají, i sami volají, že by potřebovali podporu. Takže kde je poptávka, tam se musí udělat i nabídka.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď a já si říkám, Bůh jen cuť, Bůh jen cuť. Zdali až jednou blízkne se a vítr liják přinese, vezmeš mě k teplu.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paliativní péče byla vždycky důležitá. Lidé vážně nemocní, lidé trpící bolestí a jejich rodiny tu byly i před desítkami let. Rozdíl je ale v tom, že až v posledních letech se o paliativní péči začalo mluvit nahlas, systematicky a s odborným zázemím. O tom jsme před chvílí hovořili s paní primářkou Křemenovou z Tomérovy nemocnice a také s paní Martou Skarlantovou. Paní Skarlantová, jaké to bylo pro vás, když jste se úplně poprvé setkala s paliativním týmem?
2: Tak to bylo setkání velmi příjemné v milém prostředí, že si člověk ani moc nepřipadal, že je v nemocnici. Sice je pravda, že tam všichni měli ty nemocniční oděvy, ale já jsem měla takový spíš pocit, že jsem v obýváku. I o věcech, které by člověk třeba ani nechtěl slyšet, jsme mluvili stylem, ne, že o nic nejde, tak to věděli všichni, že to onemocnění je vážné, ale že není beznadějné, nebo není to v situaci, kdy už člověk jako by měl myslet na ty konce, na to nejhorší, ale že samozřejmě ten život v jisté únosné kvalitě, i velmi únosné kvalitě lze prodloužit. Že můžete žít a na kvalitě toho života vám skoro nic neubylo. Takže prodlouží skutečně tu aktivní část života. Na jak dlouho, to samozřejmě nikdo neví, ale řekla bych, že výrazně.
1: Tady vlastně mluvíte o té možnosti, kdy jste mohla mluvit s týmem. Předpokládám, že o svých obavách, potřebách, také přáních. Já vím od paní primářky, že máte napsané dříve vyslovené přání.
2: Ano.
1: Já bych se chtěla zeptat po tom, co jste ho napsala nebo sepsala, jestli se vám ulevilo.
2: Mně se ulevilo velmi, protože aniž bych věděla, že tato možnost existuje, tak jsem si říkala, jak docela často jezdím autem, může se vám stát kdykoliv cokoliv, budete účastníkem nehody, nebo na vás na ulici spadne květináč, nebo naopak vy spadnete z žebříku. Prostě, že přijde chvíle, kdy ten zdravotní stav je tak závažný, že vy o sobě nemůžete rozhodovat sama. Tak já jsem si řekla, já to budu nosit v dokladech, že nechci resuscitovat, a když mě tam jako účastníci nehody zjistějí, že tohle tam v dokladech mám, tak snad mě jako resuscitovat nebudou. A Linda mě právě upozornila na to, že existuje tenhle institut dříve vysloveného přání. To znamená, co chcete a nechcete, aby s vámi zdravotníci dělali v případě, že o sobě nemůžete rozhodovat sama. Takže s paní doktorkou jsme to dříve vyslovené přání sepsali, k tomu je pak nutný ověřený podpis. Sama notářka mi říkala, že vůbec taky o tomhle tom nevěděla, že to existuje a že má klienty, kteří by rádi něco podobného jako u ní s ní zařídili, ale že neví jak. Takže já jsem ráda, že tohle mám, vozím to v dokladech, visí to u mě doma na lednici a hlavně myslím si, že taky můžu ušetřit své blízké toho šíleného okamžiku, když jim někdo drahý leží na přístrojích a vlastně tomu se nedá říct život, aby řekl, odpojte maminku od přístrojů. Takže já si to rozhodnu za plného vědomí, prostě sama a teď. A mně to přijde jako báječná věc.
1: Paní primářko Křemenová, dříve vyslovené přání, jde o oficiální zdravotnický dokument, jak tady teď řekla paní Skarlantová, nevěděla o něm ani její paní notářka, jde tedy o nějakou novou věc?
3: Není to nová věc. Dříve vyslovené přání je tady už dlouhé roky, ale...
1: A nepleťme si to s dopisem posledního přání.
3: Ano, dříve vyslovené přání je tady opravdu už roky. Asi se o tom málo mluví. Někteří lékaři ani neví, jak to mají sepsat, ale vlastně s pacientem může dříve vyslovené přání sepsat i jeho obvodní lékař. Může to sepsat lékař, kterého se týká ta problematika, která je v tom dříve vysloveném přání zmíněná, a může to sepsat paliatr. Takže vlastně docela dost lékařů může s pacientem ten dokument sepsat a jde o to, aby pacient měl jasně formulované preference, co chce a nechce, aby se s ním dělo v situaci, kdy nemůže o sobě rozhodovat. Je tam ta situace jasně pojmenovaná, každý pacient to má jinak, je to ušitý pacientovi na míru, proto to musí sepisovat lékař, který toho pacienta zná. A vlastně ty situace tam pojmenuje, určí tam osobu, která za pacienta má rozhodovat, když on nebude schopen. A je to vlastně takový můj vzkaz ostatním zdravotníkům, aby věděli, co se mnou mají nebo nemají dělat, když já jim to nemůžu říct.
0: Paní primářko, kam by se podle vás měla paliativní péče ještě posunout u nás?
3: Já si myslím, že zvýšení dostupnosti, aby pacient v jakémkoliv prostředí se nachází, jestli doma, v nemocnici, kdekoliv, v domově důchodců, v LDNC, aby měl přístup k dobré paliativní péči, aby tam byl vždy někdo, nějaký tým odborníků, kteří mu můžou pomoct v situaci, když má těžkou a nevylečitelnou nemoc, což ještě k tomu máme daleko. Paliativní péče není o konci života. Paliativní péče je o dobrém životě s těžkou nemocí.
0: Paní Skarlantová, já bych vám chtěla moc poděkovat za velice otevřený rozhovor a přeji vám vše dobré.
2: Děkuji.
0: A přeji vám, aby vám tento klid na duši, který z vás cítím, a tento nádherný úsměv vydržel co nejdéle. Jste velice inspirativní.
2: Děkuji vám moc.
0: Děkuji i vám, paní primářko.
3: Já vám taky děkuji za tu možnost tady promluvit posluchačům.
0: Děkuji ještě jednou, milé dámy.
4: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
0: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Silničáři zbourali dva mosty v jeho západní části Pražského okruhu. Umožní to jeho rozšíření na 6 pruhů. Do konce července mohou lidé v Písku přihlašovat projekty do participativního rozpočtu. Fotbalisté Anglie přestřílali Francii 6-4 a slaví bronz z mistrovství světa. Na jihu Čech vystoupí dnes teploty maximálně ke 24 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Pražský okruh je mezi Slivencem a Ořechem až do 11. hodiny uzavřený. Silničáři tam bourají dva mosty. Umožní to rozšíření dálnice D0 ze dvou pruhů v každém směru na 3.
3: Dělníci mosty rozbili těžkou technikou a pomocí jeřábů jednotlivé kusy spustili na vrstvu rozemletého asfaltu a betonu. Poté je na kamionech odvezli do nedalekého depa, vysvětluje stavby vedoucí Petr Heller.
4: 80% toho materiálu zrecyklujeme a použijeme na novou výstavbu těchto mostů.
3: Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rídla se pod bývalé mosty 6 jízdních pruhů nevešlo.
5: Nejsou v tak špatném technickém stavu, ale musí pryč, abychom mohli postavit rozkročenější mosty, pod které potom začneme stavět širší dálnici D0.
3: Přestavba obou nadjezdů bude stát více než 200 milionů korun. Hotovo má být do konce letošního roku. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
2: Do konce července mohou zájemci předkládat návrhy projektů do 5. ročníku participativního rozpočtu města Písek. Zatím je přihlášeno 6 návrhů, jejichž cílem je zlepšit život ve městě. Jedná se například o pořízení terénního zásahového vozidla pro dobrovolné hasiče, rozšíření mobiliáře na hřbitově v Semicích, výstavbu chodníku na sídlišti Portič nebo obnovení vodních prvků v Palackého sadech. O tom, které se budou v roce 2027 dom realizovat, rozhodnou občané v internetovém hlasování od 15. října. Na projekty jsou opět vyčleněny 3 miliony korun. Jeden projekt může být podpořený maximálně 500 tisíci korunami, informovala mluvčí města Petra Měšťanová. Nová kolonie kriticky ohrožených syslů obecných je v Českém středohoří. Stalo se tak díky záchrannému programu, do kterého se zapojila řada českých i zahraničních zoologických zahrad. Jeho koordinátorem je Zoo Hluboká. Tento týden vypustila ve středohoří 80 syslů. Od roku 2016 se jich podle zooložky Markéty Jerjabkové do přírody vrátily už stovky.
6: V rámci záchranného programu se vypustilo více jak 840 zvířat, s tím, že ta zvířata pocházela opravdu z různých zoologických zahrad, kteří jsou partneři agentury ochrany přírody. Ze Zoo Hluboká z jejich obou chovů, jak přímo expoziční, tak záchranné stanici máme druhý chov, tak od nás odešlo více jak 300 syslů do volné přírody. Sport.
2: Bronzové medaile na mistrovství světa získali fotbalisté Anglie. V zápase o třetí místo zdolali 6-4 Francii, která sice po poločase prohrávala 0-4, ale po změně stránce dvakrát dostala na rozdíl jediné branky. Poslední duel na francouzské lavičce odkoučoval Didier Deschamps, trenér, který tým dovedl ke světovému titulu v roce 2018 a u mužstva po 14 letech končí. O titul se dnes utkají Argentina a Španělsko. Duel začíná v 21 hodin našeho času.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte zpočátku polojasno až jasno, dopoledne se bude zatahovat a v poledne dorazí na většinu území přehánky nebo občasný déšť, místy také bouřky, mohou být silné. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia na Dačicku až k 26, na horách maximálně ke 20, odpoledne se bude ochlazovat. Vítr bude během dne mírný severozápadní až západní, v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Jindřichohradecku počítejte nově s uzavírkou silnice 151 u Budíškovic a sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na svém
0: samém počátku je 19. červencový den, je to neděle a od mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice vás krátce po 5. hodině zdravím já, Adéla Jirkalová. Nebudu tady na to sama, kromě Pavlíny Fendekové, která už tady byla a ještě bude se zprávami, to hudebně převezmou v nejbližších minutách také Chinasky, Shaq & Stevens anebo Lucie Bílá, zkrátka další písničky, které nestárnou. A také nás čeká kalendárium, které se vztahuje právě k dnešnímu datu, tedy k 19. červenci. Už za pár chvil. Tak hlavně s úsměvem, přátelé, a v tuto brzkou ranní hodinu vám přeji co nejpříjemnější probouzení se do nového dne.

Dobré ráno. Je neděle 19. července a my se podíváme, co přinesl tento den v minulosti, koho dnes čeká svátek i jaké počasí si pamatuje pražské Klementinum. Právě tam byla pro dnešní den, respektive pro dnešní datum, naměřena nejvyšší teplota v roce 2006. Tehdy rtuť teploměru vystoupala na 34,3 stupně Celsia. Naopak nejchladnější 19. červenec zaznamenali meteorologové v roce 1786, kdy teplota klesla na 9,5 stupně. Dnes slaví svátek Čeněk, jméno má původ v latinském Vincenzo, tedy Vincenz, a znamená vítězný. A nyní už k událostem, které se zapsaly do kalendáře. V roce 1910 uskutečnil v Pardubicích Jan Kašpar první veřejný let v letadle vlastní konstrukce. Stal se tak průkopníkem českého letectví. O 35 let později, v roce 1945, vydal prezident Edvard Beneš dekrety o potrestání nacistických zločinců a kolaborantů lidovými soudy. Rozsudky tehdy mohly být vykonány už krátce po jejich vynesení. O rok později, v roce 1946, byl Edvard Beneš znovu jednomyslně zvolen prezidentem Československa. Červenec roku 1948 připomíná také 11. všesokolský slet v Praze. Stal se jedním z výrazných veřejných projevů nesouhlasu s nástupem komunistické moci. V roce 1949 komunistický režim internoval kardinála Josefa Berana. Katolická církev tehdy připravila pastýřský list, ve kterém odmítla podřídit se komunistickému režimu. Úřady jeho zveřejnění zakázaly. V roce 1969 vznikla chráněná krajinná oblast Jeseníky a v roce 1977 svatořečil papež Pavel VI. Prachatického rodáka Jana Nepomuka Neumanna. Do novější historie se zapsal také rok 2012, kdy mapy Google rozšířily službu Street View tak, že snímky pokryly prakticky celé území České republiky. A ještě několik událostí ze světa. Už v roce 240 před naším letopočtem vypočítal řecký učenec Eratosthenes z Kyrény obvod země a jeho odhad byl na svou dobu pozoruhodně přesný. V roce 1862 pak Kongres Spojených států zakázal otroctví na amerických teritoriích. A kdo dnes slaví narozeniny? 77 let má britský kytarista Brian May ze skupiny Queen. Český fotbalista Pavel Kuka se narodil v tento den roku 1968 a oslavenci jsou i boxer Lukáš Konečný, narozen 19. července roku 1978, a také hokejový brankář, který dlouhá léta hájil barvy budějovického Motoru, Jakub Kovář. Ten se narodil v tento den roku 1988. 5:12 máme právě teď. Pojďte mi napsat, do jakého dne se probouzíte tam, kde nás posloucháte. CB, mezera, posací, mezera, text. Napište SMSku v tomto tvaru a odešlete ji na číslo 90 011 03. Předem díky. Český rozhlas České

0: počasí.
1: Neděle s datem 19. července bude zpočátku polojasná až jasná. Během dopoledne se bude od západu zatahovat a později dopoledne se přidají přehánky nebo občasný déšť. Místy také bouřky, a to i silné. Později odpoledne se bude oblačnost protrhávat a přehánky už budou jenom slabé a lokální. Večer potom srážky zcela ustanou a bude se vyjasňovat. Dnešní odpolední maxima odpočinková 21 až 24 stupňů, na Dačicku až 26, maxima už během dopoledne, odpoledne bude chladněji. Nejvyšší teploty na horách dnes 17 až 20 a to už během dopoledních hodin a opět odpoledne chladněji. Dnešní, respektive vítr dnes o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a pozor, v bouřkách lokálně nárazy větru i přes 70 km v hodině. Intenzivní krátkodobé srážky a ojediněle také kroupy. Úhrny srážek v bouřce i kolem 30 mm. Rozptylové podmínky dobré, přechodně i velmi dobré. Dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hudební pozdravení Jiřího Kasala.
1: To, že moje pozvání přijala paní Marta Kubišová, vnímám jako radost, malý zázrak a vlastně i potvrzení, že v sobě ta píseň nese něco výjimečného, určité kouzlo i sdělení. To jsem citoval slova výrazného zpěváka, muzikanta, autora, herce Igora Orozoviče a měl jimi na mysli svou novinku, písničku Sisyfa, kterou s ním natočila velká česká zpěvačka, českobudějovická rodačka Marta Kubišová. S níž jej pojí přátelství i dřívější divadelní spolupráce. Igor Orozovič v textu skladby vychází z antického motivu a básnivě medituje o lidském údělu. Napadl jej na dovolené a zdroj inspirace popsal takto. Několik dní jsem se snažil najít správná slova k hudbě, která ve mně vyvolávala velmi zvláštní, těžko popsatelnou náladu. Když město usnulo, vyrazil jsem na noční procházku k oceánu a tu atmosféru nechal na sebe naplno působit. Cestou zpátky se najednou začaly objevovat první obrazy, motivy a věty, které přirozeně navazovaly na emoci ukrytou v písni. Skladba Sisyfa je působivou upoutávkou na nové stejnojmenné album Igora Orozoviče, které vydá Suprafon v půlce září a které natočil se sestavou skvělých muzikantů, včetně bubeníka Davida Lanštofa, který mimochodem předčasem hrál v našem studiovém sále u Tří lvů s Vabim Dankem i Epidemii. Zde je Sisyfa Igora Orozoviče i se vzácnou účastí Marty Kubišové.

žena nese kámen velký, bílý, s otiskem mlže. Stará žena, vrásky, úsměv.

0: nedělní ráno vám všem. Ladíte Český rozhlas České Budějovice a Pavlína Fendeková přináší zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: V létě vyprší platnost přibližně 280 tisícům občanských průkazů a 180 tisícům cestovních pasů. Vyplývá to z dat, která ministerstvo vnitra poskytlo Českému rozhlasu. Platnost dokladu byste si měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí, zvláště pokud tam plánujete řídit. Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně jde výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Pro veřejnost se včera otevřela rozhledna na vrcholu Libín u Prachatic. Od loňského podzimu byla nepřístupná kvůli rekonstrukci. Obnova 27 metrů vysoké kamenné rozhledny stála téměř 8 milionů korun. Vedení Prachatic věří, že se rekonstruovaný objekt stane vyhledávanou turistickou atrakcí. Jak dodal prachatický místostarosta Jan Kotrba za Prachatice společně, vstup na rozhlednu je zatím zdarma. Město Písek vybudovalo u sportovišť na Jiráskově nábřeží první bezobslužné veřejné toalety. Sportovcům i návštěvníkům začaly sloužit tento týden. Po vhození 10 korun do automatu se odemknou dveře příslušné kabinky. V nich jsou i přibalovací pulty. Na vnějším plášti dřevěného objektu je pítko a nedaleko vzniklo i mlžítko, informuje město na svém webu. Český basketbalový reprezentant James Kárník má nové angažmá v rodné Kanadě, kde se dohodl na spolupráci se svým bývalým klubem Vancouver Bandits. Podle klubového webu uzavřel 28-letý podkošový hráč smlouvu do konce sezóny tamní soutěže. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte zpočátku polojasno až jasno. Dopoledne se bude zatahovat a v poledne dorazí na většinu území srážky. Bouřky mohou být i silné. Teploty vystoupí maximálně ke 24, na horách ke 20 stupňům. Vítr bude mírný, severozápadní až západní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. Do dnešního poledne bude kvůli kulturním akcím v Prachaticích uzavřeno velké náměstí a část Solní ulice.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Přírodní hnojiva se na zahrady i pole vracejí jako alternativa k průmyslovým přípravkům. Kompost, hnůj, zelené hnojení nebo rostlinné výluhy mohou půdě dodat živiny a zlepšit její vlastnosti. Jaké postupy se v praxi osvědčují a jak je správně používat? O tom ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte už za chvíli.

0: Kompost, hnůj, rostlinné výluhy nebo mulčování – to jsou některé z možností přírodního hnojení. Pomáhají zlepšovat strukturu půdy a její schopnost zadržovat vodu. Jak jednotlivé metody fungují, jak je kombinovat a na co si dát při jejich používání pozor, o tom mluví v rozhovoru s redaktorkou a kolegyní Hankou Šoberovou farmářka Lenka Šulcová.
1: U nás na farmě využíváme hodně hnoje. Je jedno, jestli to je koňský hnůj, který je třeba nejvýhřevnější, takže ten já používám hodně jako z jara, když si potřebuju v uvozovkách přitopit politunelu, tak ho vlastně na tu jednu půlku navezu, udělám si vlastně v takový jako teplý pařeniště a když chci, aby mi to začalo topit, ta vrstva toho hnoje, většinou ji dáváme třeba 60-80 cm, tak ho aktivuju vodou. A ten hnoj mi vydrží topit prostě v závislosti na tom, jaká je podestýlka, ale to, co my bereme, tak je slamnatý koňský hnoj. S pilinama to funguje trošku jinak, jo, tam potom jako jsou trošku jiné teploty, tak tím vlastně jako topím. Tadle tím hnojem koňským nebo i slepičím dodávám živiny těm rostlinám, které jsou vlastně nároční, což je jako plodová zelenina, kam patří papriky, ani ne tak rajčata, u nás pěstují rajčata ve druhý trati, to vám potom třeba jako můžu říct proč třeba nebo to, ale košťáloviny, celer, dýně, melouny, ty vyžadují opravdu jako hodně těch živin a ty hnoje mi tadle to vlastně jako pokryjí. Což potom já v sezóně vlastně víceméně nemusím dohnojovat ničím. U té druhé a třetí trati používáme hodně kompost, protože tím nejenom hnojíte, ale dodáváte zase cenou organiku, ten edafon do té půdy, který tam potřebujete mít a i ty houby. Oni potom těm rostlinám zprostředkovávají za cukry výměnou, tak jim zase dají něco jiného a furt to tak jako hezky funguje. A co teda jako používáme hodně, tak je kopřivová jícha.
2: Jak si takovou jíchu připravíme doma?
1: Je to vlastně víceméně úplně jednoduchý, my používáme velký takový ten modrý 100-litrový sud, kam vlastně do půlky až tři čtvrtě vemu kopřivy, ale nesmíte mít kopřivy, které už jdou do květu, protože v rámci toho zracího procesu ta semena jakoby nestačí se zlikvidovat a potom tam, kde to zalejete, tak si tak jako hezky všude jako ty kopřivy rozsejete. Takže předtím, než ta kopřiva běží do květu, takový ty opravdu palčivý, mladý, to, co nedáte do nádivky o Velikonoce, tak dáme do sudu. Zaleju to vodou až po víčko a dám přesto, mám jako víko, ale úplně to jako nešroubuju, mělo by tam aspoň trošku jako proudit ten vzduch. A jednou, dvakrát denně, když jdu okolo, tak to třeba promíchám. Snažím se to mít jako ve stínu, ale to dopolední sluníčko tam jde a trvá to třeba v závislosti na tom, jaký je jaro, ale většinou ty 3-4 týdny a už vlastně jako potom můžu použít.
2: Jaký použiju, v jakém množství, jak často?
1: Záleží, co tím budete třeba přihnojovat. Ta kopřivová jícha je výborná, ale tam je opravdu hodně dusíku. Obsahuje hodně železa, takže vlastně jakoby na nastartování těch rostlin, ono to nemusí být jenom zelenina, jo, jakoby, nebo to, ale málo kdo si bude zalejvat muškáty kopřivovou jíchou, protože na to teda upozorňuji. Není to žádný jako parfém teda, je to dost cítit. Ještě třeba se mi osvědčilo, aby to tolik úplně jako nesmrdělo teda. Ke konci toho zrání tam přidávám mletou rohovinu. A ono to trošku jakoby ten, jako ten odér to jako srazí, ale stejně je to pořád cítit, jo. Takže, ale ta zelenina to úplně vidíte, jako, jak ona jako povokřeje. Takže tý náročnější zelenině většinou se snažím třeba 5:1, tý náročnější, a klidně 10:1, prostě tý třeba druhý, potažmo třeba třetí trati. Jde to vlastně udělat jako buď formou postřiku na list, že se to namícháte do postřikovače, anebo vlastně to můžete i zalít jako do konve a vlastně centrálně zalejci každou tu rostlinu, protože víte, že jste jí tam dali, já nevím, jedný okurce 10 litrů vody.

0: při použití slepičinců, protože na vesnici kde kdo má doma slepice a tohle cenné hnojivo, jak ty použijeme? Protože jsem se setkala i s tím, že člověk může možná i trošku přehnojit. Budeme dělat tedy nějaký nálev z toho? Budeme šetřit s těmi slepičincemi? Jak to je?
1: Já teda slepičince přidávám do kompostu. Já si je nekvasím, protože máme taky jako slepice nebo to, ale vlastně asi si myslím, že je kvasí ten, který nemá třeba jiný hnůj. My tím, jak máme přístup jako ke koňskému hnoji nebo i ke kravskému, i k ovčímu, tak tady to já neřeším. Ale u těch slepičinců bych byla opatrná, protože je to opravdu jedno z nejnadupanějších hnojiv. Nejenom co se týká dusíku, ono má i hodně fosforu, takže můžete třeba i koupit už, když nechcete jako kvasit, protože to vyloženě jako taky to je cejtit, jinak to voní než ta kopřivová jícha, je to takový palčivější, tak může se vám stát, že tím snadno přehnojíte. Jo, ale když už nechcete kvasit třeba nebo to, dají se koupit i vlastně jako už hotový a ty nikterak vlastně nezapáchají a tam máte přesně vlastně dávkování, že se dává, já nevím, víčko třeba na 10-litrovou konev a skvěle to snáší balkónovky, protože to jsou taky vlastně jako savci, jako hodně, hodně živin vody a tím, jak zase třeba dělám pro rakovník a máme tam ty květinové věže, tak zrovna teda ty slepičince, jakoby ty tekutý, vlastně si dávám téměř do každý zálivky, protože tam zase je to v nádobě, tak ta rostlina má trošku jinou spotřebu, že o těch živin a co jí nedáte, tak to ona nemá. Takhle v té volné půdě si ty rostliny sosnou i z té půdy a ta půda vždycky tam něco je, nikdy to není úplně jako vyloženě mrtvina. No, takže na to bych byla jako opatrná. Radši míň a třeba s, já nevím, se 14-denním intervalem, než potom jako to přehnojit.

0: 6:45. S vámi Český rozhlas České Budějovice, jeho české ráno. A jakýže bude ten dnešní den tady u nás na jihu Čech?
1: Počasí.
0: O tom si budeme povídat hned v zápětí. Nejprve SMSka od vás. Větrní 14 stupňů, téměř jasno, zdraví Zuzka a Honza. Díky za to, těším se na další. A jaký je vzkaz od Českého hydrometeorologického ústavu, co se týče dnešní předpovědi? Zpočátku budeme mít polojasno až jasno. Během dopoledne se bude od západu zatahovat a později se přidají přehánky, občasný déšť a místy také bouřky. Místy i silné. Později odpoledne se bude oblačnost protrhávat a přehánky už budou jenom slabé a lokální. Večer potom déšť zcela ustane a bude se vyjasňovat. K teplotám 21 až 24 naměříme v Nížinách, na Dačicku až 26. Maxima budou tedy již během dopoledne. Odpoledne očekáváme chladněji. Nejvyšší teploty na horách 17 až 20 s tím, že odpoledne opět bude chladnější. To znamená maxim se dočkáme už v dopoledních hodinách. Povane slabý vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Co se týče bouřek, tak v bouřkách lokálně máme počítat s nárazy větru i přes 70 km v hodině. Intenzivní krátkodobé srážky máme očekávat a také ojediněle i kroupy. Co se týče úhrnů srážek, tak do 15 mm v bouřkách i kolem 30 a rozptylové podmínky dobré, přechodně i velmi dobré.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Do Novohradských hor na česko-rakouskou hranici a také do Horního Dvořiště se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vydáme už za chvíli.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Tipy pro volný čas.
1: Už v 10 hodin dopoledne začne na hojné vodě v Novohradských horách netradiční naslouchací procházka projektu Spoluznění. Sraz je u výklenkové kapličky pod Lipami na konci obce směrem ke Starým Hutím. Čeká vás několik hodin v krajině beze spěchu s důrazem na zvuky lesa a vody i na to, jak může příroda inspirovat hudbu. Organizátoři doporučují pevnou obuv a předchozí přihlášení. Na česko-rakouské hranici se dnes otevře nová stezka vzpomínek železné opony. Slavnost začne v 11 hodin u památníku železné opony v rakouském Gugelwaldu. Naučná trasa nabídne 10 zastavení s interaktivními prvky, které připomenou život na hranici rozdělené Evropy i hodnotu svobody. Ve 2, 3 a 4 hodiny odpoledne navážou komentované prohlídky, dvě z nich v češtině. Pokud dáváte přednost lidovým tradicím, zamiřte od 2 hodiny odpoledne do Čakova na Českobudějovicku na svatomagdalenské slavnosti. Náves zaplní dechová kapela Ševětínka, folklorní vystoupení v krojích, módní přehlídka inspirovaná První republikou, koncert bluesrockové kapely Blues Willis, ukázky lidových řemesel i tvůrčí dílny a hry pro děti. Milovníci historie můžou vyrazit už v 8:30 ráno od tvrze ve Volyni na Strakonicku na 18-kilometrový vlastivědný výlet do Soběšic. Trasa povede přes Nihošovice a Zálesí a po cestě nabídne zajímavosti z historie i života zdejší krajiny. Přibližně v 11 hodin pak od nádraží v Horním Dvořišti odstartuje další pochod. Tentokrát vede po stopách koně spřežní železnice, který připomene 200 let od jejího vzniku. Na Šumavě dnes znovu vyjede legendární parní lokomotiva Všudy Bylka z roku 1925. První vlak odjede z Volar v 11 hodin a 5 minut do Nového Údolí a odtud bude pokračovat až do Černé v Pošumaví. Historická souprava nabízí nejen zážitek z jízdy parním vlakem, ale také příležitost vystoupit cestou ke Stožecké kapli, Lipnu nebo Soumarskému rašeliništi. Podvečer bude patřit hudbě, v 5 hodin začne na poutním místě Lomec charitativní koncert skupiny Epidemie, jehož výtěžek podpoří klienty domova Žlutý Petr Klíč i péči o poutní areál. Od 6 hodin večer si můžete vybrat mezi 2 koncerty klasické hudby. V kostele Nejsvětější Trojice v Trhových Svinech nabídne jihočeský komorní festival večer s harfou, violou a sopránem. Ve stejnou dobu rozezní barokní sál zámku Velnářích, rodina Kočích skladbami Bacha, Haydn nebo Mozarta. A dnešek uzavře ve znamení jazzu Hluboká nad Vltavou. V 19 hodin začne na náměstí první koncert letošního jihočeského jazzového festivalu. Úvodní večer obstará českobudějovická skupina Street Five a odstartuje týden, který přiveze do jižních Čech české i zahraniční jazzové muzikanty.
0: Jihočeské ráno s Adélou

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Předseda sněmovny Okamura odlétá s podnikateli do Číny. Maďarský prezident Šujok skončí ve funkci. Nová autobusová linka propojuje Český Krumlov, Lipensko a hornorakouské město Bad Lauenfelden. Na jihu Čech vystoupí teploty maximálně ke 24 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes odlétá s podnikatelskou delegací do Číny. Zaměřit se chce primárně na podporu cestovního ruchu, například zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny nebo posílení přímých leteckých linek. Opozice ale v posledních dnech vyzývala Okamuru, aby cestu zrušil kvůli zadržení českého občana v Číně. Předseda sněmovny je připravený při své cestě pomoci, pokud ho o to požádá ministerstvo zahraničí. Součástí delegace je i rezortní náměstek Jiří Brodský. Maďarský prezident Tamáš Šujok skončí v úřadu hlavy státu. Ve videu na sociální síti oznámil, že podepíše parlamentem schválený dodatek ústavy, který ho zbaví funkce. Původně odmítal, že se snaze poslanců podvolí. V projevu uvedl, že proces jeho odstranění porušuje ústavní hodnoty a zpochybnil legitimitu svého nástupce. Jeho pravomoci bude dočasně vykonávat šéfka parlamentu. Ten musí do 30 dnů zvolit novou hlavu státu. Nová přeshraniční autobusová linka začala vozit cestující mezi Českokrumlovském a rakouským regionem Mühlviertel. Linka číslo 485, která dostala název Mlýnská, nabídne spojení do Bad Lauenfeldenu. Kraj je spustil jako letní novinku pro turisty i místní obyvatele, popisuje mluvčí Českého Krumlova Petra Nestávalová.
4: Linka je v provozu od 4. července do 11. října, a to třikrát denně o víkendech a českých státních svátcích. Její trasa propojuje Český Krumlov, Frimburg, Lipno nad Vltavou, Vyšší Brod a rakouský Bad Lauenfelden, což je lázeňské město, které je perfektním výchozím bodem pro pěší túry i třeba ochutnávku tradičního místního perníku.
2: Nejvýznamnější památky i méně známá sídla ukazuje nová publikace Po stopách rodu Rožmberků. Kniha vydaná Jihočeským krajem navazuje na předchozí tituly věnované například pánům z Hradce nebo rodu Bavorů. Podle autorky knihy a historičky Blanky Rozkošné mělo rožmberské panství ve své době na jihu Čech jedinečné postavení.
5: Zaujímalo značnou část Jihočeského kraje. Těch staveb byly jedné desítky, ale víceméně stovky. Rožmberkové jsou vlastně jedním z těch nejvýznamnějších rodů. Myslím si, že stojí pro návštěvníky Jihočeského kraje za to, aby se po těch místech podívali.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte zpočátku polojasno až jasno, dopoledne se bude zatahovat a v poledne dorazí na většinu území přehánky nebo občasný déšť. Vyskytnout se mohou také bouřky, mohou být i silné. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia na Račicku až k 26 a na horách maximálně ke 20. Odpoledne se bude ochlazovat. Vítr bude mírný, severozápadní až západní, v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na silnici 105 u Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku havarovalo osobní auto. Nehoda se vyšetřuje, dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A do své druhé hodiny vstupuje dnešní, tedy nedělní jihočeské ráno s datem 19. července. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a s vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. Příjemné vstávání přeji. Také pro vás chystám písničky, které nestárnou, tak určitě zazní Adam Ďurica, Cher, Václav Neckář a už v zápětí Tomáš Linka a Půlnoční kovboj. A hudba samozřejmě patří také k letním festivalům. Na Colors of Ostrava se můžete dokonce s někým seznámit, i když mu nevidíte do tváře. Za okamžik vás o tom přesvědčíme. Projekt Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu i tento rok přivezl na festival Kavárnu pod mě. Lidé si v ní můžou zkusit, jaké to je být nevidomým. Na kávu vás tam vezmeme už za chvíli.

0: Zajít si na kávu a nevidět u toho vůbec nic. Tak i to můžete zažít na festivalu Colors of Ostrava v kavárně Pod mě. Už podruhé ji na festival přivezl projekt Světluška našeho nadačního fondu. Obsluhují tam lidé s poruchou zraku v absolutní tmě.
1: A padlo tam, že by nás zajímalo, jak vypadáme.
2: Katka, Eliška a kamarádky vyšly z kavárny společně.
1: Tak holky, jste krásné.
3: Ale víte, co jsem se zase představovala, že budete někdo na té vlasy, já nevím proč.
1: Fakt?
2: Pro Katku to byla úplně nová zkušenost.
1: Nevím, jestli to je, není hloupé říct, ale obdivuji ty lidi, kteří se musí potýkat tady s tou těžkostí celý život. Prostě hůř vidí a mají všechno komplikované. Nezávidím jim to a sama jsem ráda, že jsem to mohla zkusit na tu chvilku.
4: Poprosím levou ruku na levé ramen.
5: Nejhorší je, že já nevím, ke kterému stolu vás dovedu.
6: Se dělá sranda, kolega Šplýmaš.
5: Nebojte se, žádný schody, nic nevyčnívá.
2: Petr už mě tedy zavedl do kavárny, provedl mě, abych o něco nezakopil a usadil mě ke stolu. Je tady opravdu tma, já mám teď ruku přímo před očima, nevidím opravdu vůbec nic, nevidím si, jak se říká, ani na špičku nosu, ale jde tady cítit kafe. V kavárně se o mě stará Kateřina.
7: Kdykoliv budete potřebovat cokoliv, volejte Kačko. Slyším klidně i na Frantu nebo na Lojzu, hlavně nemávejte, to nepřijdu nikdy.
2: Tak já si dám lungo.
7: Dobrá.
2: A slyším, že kávovar se spustil. Káva je dobrá.
7: A jdeme opět stejnou cestou po vaší pravé ruce, je stěna. Moc děkujeme za návštěvu. Připravte na tu pecku, přivřete si trošku oči a světlo bude.
2: Venku mě přivítal vedoucí na aktuálním výjezdu Matěj Polický.
8: Všechno, co se vytěží tady z toho projektu, tak vlastně potom putuje na tu pomoc.
2: Kavárnu Pod mě můžete na festivalu navštívit ještě dnes a zítra. Colors of Ostrava, Adam Tomáš, Český rozhlas. Český rozhlas České

0: S vámi Český rozhlas České Budějovice, šer ve vašich uších, za chvíli vystřídá Adam Ďurica a bude také Petr Kotwald a Stanislav Hložek. Písničky, které nestárnou.
1: Počasí.
0: Počátku dnes budeme mít polojasno až jasno, během dopoledne se bude od západu zatahovat a později dopoledne se přidají přehánky. Místy také bouřky, a to i silné. Odpoledne bude mraků postupně ubývat a přehánky už budou jenom lokální. Večer potom zcela ustanou a bude se opět vyjasňovat. Dnešní nejvyšší maxima 21 až 24, na horách 17 až 20, ale pozor, v obou případech v nížinách i na horách během odpoledne bude chladněji než dopoledne. Povane slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu. V bouřkách lokálně máme počítat s nárazy větru i kolem 70 km v hodině. Intenzivními krátkodobými srážkami a jen výjimečně také s kroupami. Předpokládané množství srážek dnes do 15 mm, při bouřkách ojediněle i kolem 30 a rozptylové podmínky dobré, přechodně i velmi dobré.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: V letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice nás opět čeká příběh z jihu Čech. Novela Zloději zelených koní, o nelegálních hledačích vltavínů a také o lásce a přátelství. Autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Hájíček. Poslouchejte od pondělí 20. do pátku 24. července každý den krátce po 18. hodině.

0: létě roku 1992 vyjel redaktor Josef Martíšek z Českých Budějovic do Malenic a natočil tam rozhovor s herečkou a tehdy vlastně už i ředitelkou divadla na Vinohradech Jiřinou Jiráskovou. A ačkoliv Jiřina Jirásková pocházela z Prahy, díky svému manželovi Zdeňku Podskalskému získala časem i pevné kořeny v jižních Čechách, právě v Malenicích. Tak si tedy poslechněte další archivní perlu, tedy unikátní nahrávku z archivu Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Část prvních srpnových nedělních rátek strávíme v Malenicích nad Volinkou, v překrásné obci v podhůří Šumavy, nedaleko Volině, kde jsme na návštěvě u Zdeňka Podskalského, ale využívám příležitosti, že je tady na takové krátké dovolené i Jiřina Jirásková. A hrozně rád bych se zeptal nejprve na tuhle tu věc. Minulou neděli skončilo opakování televizního seriálu Sňatky z rozumu. Po natočení toho televizního seriálu Sňatku z rozumu pak vás čekala taková doba nelehká. Byla jste prakticky odstavena od divadla. Nebyly to asi lehké roky po tom 70. roce.
2: Tak to víte, že ne, ale měla jsem takovou aspoň částečnou útěchu, že v tom nejsem sama. Já si myslím, že bylo velice mnoho lidí, pro které ta léta nebyla lehká a pro některé občany tohoto státu byla ta léta zcela bezpečně ještě těžší a ještě horší. Ale mě Malenice velice pomohly překonat tuhle tu dobu. Já nevím, jestli jste se byl podívat na moji zahrádce, ale já vždycky říkám, že moje zahrádka vypadá tak, jak vypadá díky straně a vládě, která mě umožnila, abych věnovala té zahrádce tolik času, který je na ní teď vidět. Ale pokud jde o ta léta, o kterých mluvíte, tak mám takový dojem, že mluvím asi po 25 nebo po 23 letech poprvé do Budějovického rozhlasu a ano, po 23 letech a naposledy, když jsem dělala nějaké interview pro Budějovický rozhlas, tak po něm následoval revolverový, udavačský, velice krutý a zlý článek v Jihočeské pravdě. Potom se to samozřejmě ještě zmnožilo, ještě rozkošatilo. Následovaly články v jiném tisku, v Rudém právu. Ale nikdy nezapomenu na to, že to byli redaktoři Budějovického rozhlasu, kteří mě tenkrát tu jeho českou pravdu poslali s tím, abych se zaprvé připravila na ten frontální útok, který začínal, a za druhé se mě omlouvali, že oni skutečně nevědí, kdo mohl být autorem. Já jsem se to posléze tady dozvěděla a radši na to zapomenu.
1: Poznamenalo to nějak váš vztah k lidem tady z tohohle kraje, k jižním Čechám vůbec?
2: No, kdež, co pak za to ty jižní Čechy můžou? Ty jižní Čechy budou krásný a jsou krásný a byli krásný navzdory komunistům.
1: Vy pocházíte z Prahy, z těch Křtěná Vltavou. Sem jezdíte, jak jste sama říkala, do čtvrt století. Znala jste Šumavu, jižní Čechy a tady ty kraje předtím už nějak v dětství nebo v mládí?
2: Ano, já jsem zaprvé sem jezdívala za svými přáteli, kteří jezdívali na prázdniny do Srní a sama jsem tady několikrát byla na takových kratších výletech, ale chtěla bych jenom opravit to, co jsem říkala předtím. Pravda je, že oni jsou stejně krásné navzdory komunistům, celá ta Šumava je stejně krásná, nebo nemůže za to, co se stalo třeba mně, ale pravda je, že by mohla být ještě krásnější, kdyby nebyla právě tou činností těch uplynulých 40 let tak poznamenaná, jak je.
0: Slyšeli jste archivní záznam s hlasem herečky Jiřiny Jiráskové z roku 1992. Historické nahrávky najdete i na našem webu v sekci pořady archivní perly a to na adrese budějovice.rozhlas.cz. Tak věřím, že jsme vás potěšili. Po ránu máme 6 hodin, k tomu 24 minut. A teď už Bílá královna na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Hezké nedělní ráno.

0: Pánové jménem Čeněk právě dnes 19. července slaví svůj svátek, tak jim tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice posíláme srdečnou gratulaci a nyní už tedy také Pavlína Fendeková a čerstvé zprávy. Dobré ráno.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Novou naučnou stezku dnes v hornorakouském Googlewaldu otevře Sdružení pro připomínání železné opony. Na trase podél rakousko-české hranice je 10 zastavení s interaktivními prvky. Lidé se na přeshraniční stezce dozví historické souvislosti z tohoto období našich dějin. S historiky si mohou stezku projít ve 14, v 15 a v 16 hodin. Benešov nad Černou na Českokrumlovsku dnes slavnostně otevře multifunkční dům s kulturním sálem a restaurací. Zrekonstruované prostory si bude možné prohlédnout mezi 14. a 18. hodinou. Objekt nabízí podle informací na webu obce i výstavní síň a salonek a měl by být novým centrem kulturního a společenského života. Městské muzeum a galerie Dačice spolu s Vladimírou Vávrou pořádají po čtvrté výstavu, na kterou jsou do zámeckého parku zváni nejen diváci, ale i výtvarníci a tvůrci, a nejen dospělí. Účastníci si mohou přinést malířské stojany nebo si je zapůjčit v muzeu. Akce začne v 10 hodin, informují pořadatelé na webových stránkách. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do finále turnaje v Aténách. Nejvýše nasazenou Dánku Tausonovou porazila 6-3 v rozhodujícím setu a dnes odpoledne se o titul utká s Řekyní Sakariovou. Tenistka Karolína Muchová podstoupila týden po finálové účasti ve Wimbledonu menší operaci a vynechá srpnový turnaj v Torontu. Šestá hráčka světa to oznámila na Instagramu. A ještě počasí. Na jihu Čech bude zpočátku jasno až polojasno, od západu se bude postupně zatahovat, později se přidají přehánky, místy také bouřky i silné. Teploty vystoupí maximálně ke 24, na horách ke 20 stupňům Celsia. Mírný severozápadní až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na stupni číslo 2.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehoda se vyšetřuje na silnici 105 u Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Několik set let starý svatováclavský dub ze Stochova na Kladensku se dočká potomků. Postupně budou vysazeny na přemyslovsky významných místech. Vzácné sazenice teď pěstují odborníci z Výzkumného ústavu pro krajinu. My se za nimi ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vydáme už za pár minut. A do té doby Alice Springs, Vrať se mi zpátky. Nedělní ráno s datem 19. července. Příjemné probouzení se do posledního dne tohoto týdne.

0: golfovým vozítkem se dostáváme na druhý konec dendrologické zahrady, abychom se s Zdeňkem Kisbauerem se podívali na ten vzácný dub.
1: Protože patří těm nejcennějším, tak ho máme na speciálním místě. A tady zrovna kolegové byli zalívat náš svatováclavský dub. Tím, že z něj teďka odebíráme častěji rouby, tak potřebuje větší péči.
0: Tak se jdeme podívat, v jakém je teď stavu.
1: Tady máme jmenovku s označením stromu odebraného ve Stochově v tom roce 2009, takže tohle je exemplář přemnožený z těch původních odebraných rostlin.
0: Podle legendy zasadila dub ve Stochově na Kladensku kněžna Ludmila v místě, kde se před více než 1000 lety narodil její vnuk kníže Václav.
1: To se skutečně hrozně špatně prokazuje, protože většinou to jádro už nežije. Dneska už je to spíš torzo, ale je vidět, že to byl opravdu obrovský strom, takže má vyšší stovky let.
0: Tady tento váš osmiletý potomek je poměrně vysoký, možná nějaké 3 metry a ten kmínek je uzoučky do 10 cm.
1: To je přímo synáček toho původního stromu, takže to je první generace, ale ještě to chce třeba dvakrát přeroubovat, aby pravidelně dělal nové výhony a z toho se začnou pěstovat ty nejkvalitnější exempláře.
2: Tady máme ten svatováclavský dub.
0: Bere Jiří IX. Ve skleníku dendrologické zahrady výzkumného ústavu pro krajinu květináč s jeho roubem.
2: Roubujeme kopulací na semenáček dubu letního, takhle dlouhý řez.
0: Dva různé proutky, které jsou spojeny k sobě.
2: U dubu je optimální řezat do dvouletého dřeva, nad kterým je dřevo jednoleté a na tom necháváme tak 3 pupeny a z nich pak vybereme jeden, z kterého zapěstujeme rostlinu.
0: Ta větev je už skoro metr dlouhá.
2: Ano, tohle to udělalo za rok.
0: A co s ním budete dělat?
2: V této chvíli můžu stromek vyvázat a postranní obrost zakracuji za třetím listem, aby posiloval kmínek. Letos je ještě na podzim přesadíme do větších hrnků a dopěstujeme do 1,50 m.
0: Jednu ze sazenic svatováclavského dubu teď dendrologická zahrada chystá i pro Pražský hrad. Z Průhonic Eva Kézrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České Budějovice, písničky.

0: počasí.
1: 6:45 a já už ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vítám meteorologa Tadeáše Gregora. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Prozraďte, jak máme právě teď na jihu Čech.
2: Na jihu Čech máme jasno až polojasno a teploty se pohybují mezi 13 a 16 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme skoro jasnou oblohu, 15,5 stupně, vane slabý jižní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1013 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles, churáňov hlas 11 stupňů a kouřmo.
1: Jak bude vypadat zbytek dnešního dne?
2: Počátku bude ještě jasno až polojasno, ale během dopoledne se bude od západu zatahovat a později se přidají přeháňky, místy i bouřky, a to i silné. Odpoledne se oblačnost bude postupně protrhávat a přeháňky budou již jen lokální. Večer zcela ustanou a bude se také vyjasňovat. Dnešní maximální teploty již v dopoledních hodinách 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20, odpoledne bude o něco chladněji. Bude vát slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr 3 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí a může mít nárazy i kolem 70 km za hodinu. Biozátěž dnes na dvojce, střední zátěž.
1: V kolik vyšlo a v kolik zapadne slunce?
2: Slunce nám vyšlo v 5 hodin a 19 minut a zapadne pak 3 minuty před 9 hodinou večerní.
1: A přidal byste ještě nějaké teplotní rekordy?
2: A maximální hodnota je z roku 2015 34,5 stupně a ta minimální 8 stupňů z roku 1907. Průměr pro dnešní den v Českých Budějovicích 19,3 stupně.
1: Jak bude dnes v noci a co přinese start do nového týdne?
2: V noci bude jasno až polojasno, teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, na horách na 9 až 6 stupňů, ale v mrazových kotlinách hor bude i kolem 4 stupňů a bude vát slabý západní vítr 1 až 3 metry za sekundu. No a zítra pak polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a teploty vystoupají na 19 až 22 stupňů, na horách na 16 až 19 a bude vát zpočátku slabý západní, během dne mírný severozápadní nebo severní vítr 3 až 6 metrů za sekundu a biozátěž bude na jedničce.
1: Více o předpovědi počasí s Tadeášem Gregorem, kterému prozatím děkuji, opět za hodinu v našem vysílání. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Vysadit si raději katalpu anebo pavlovny? Popíšeme vlastnosti těchto dvou krásných stromů a výběr toho pravého necháme na vás. Vezmeme taky do ruky nůžky a povíme si přitom, do kterých rostlin v tuto roční dobu zasáhnout a kterým se naopak vyhnout. V zelených světech bude řeč také o zelenině, kterou aktuálně můžeme ještě vysadit. Poslouchejte v neděli po 11. dopolední. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba vás zvou k poslechu.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: popelko, půjdeš spát. Holuby odlítly, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: 12. července 1872 se v Trhových Svinech narodil Emil Hácha. Právník, překladatel, předseda Nejvyššího správního soudu a později také prezident druhé republiky. Zatímco Háchova literární a právnická praxe jsou přijímané veskrze kladně, jeho prezidentování na objektivní zhodnocení teprve čeká. V nedělním Vltavínu si poslechnete nejenom zajímavosti o Emilu Háchovi, ale i o dalších prezidentech, kteří se nějakým způsobem dostali do jižních Čech. Tady už je ukázka, kterou natočil redaktor Zdeněk Zajíček s ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích Danielem Kovářem.
2: Jakého prezidenta a co tady v Českých Budějovicích něco někde připomíná? Tak dochází mi v pamětní deska tady na radnici Českobudějovické, lavička Václava Havla v kampusu univerzity a asi už nic víc.
3: Pak bych ještě připomněl bistu Tomáše Masaryka v Novém Vrátě před školou. Pak mě napadá pamětní deska prezidenta Masaryka v Neznašově u Týna nad Vltavou, kam jezdil za svými přáteli. V Budějovicích samotných máme místo, kde Masaryk přenocoval při svém pobytu. V Budějovicích to je Eckertova vila na Sadech. Máme místo, kde přenocoval prezident Beneš při své návštěvě v roce 1937. To je hotel Zvon na náměstí. Pak tu máme kasárna, kde si odbýval vojenskou službu Václav Havel na dnešním Mariánském náměstí. Tam vlastně začínali se svojí dramatickou tvorbou. Máme tady kasárna, kde sloužil Klement Gottwald na pražské třídě.
2: Ano, je to tak. A co se týče různých míst v jižních Čechách, tak dejme tomu některé školy, jako například škola TGM v Českém Krumlově, nebo rodný dům a pamětní deska na Emila Háchu v Trhových Svinech, nebo Benešova vila v Sezimovou Ústí. Těch míst se dá asi najít vícero.
3: Ještě jak jste zmínil prezidenta Háchu, tak bych možná připomněl, že studoval v Českých Budějovicích na Jiřízkově gymnáziu, čili máme tady zachovanou i budovu, kde absolvoval svoje gymnaziální studia. Teď to není ta dnešní gymnázium, je to vlastně starší budova ve Skuherské ulici, ale i tak je to místo, kde budoucí prezident Hácha vlastně prožil 8 let studentského života.
1: Slyšeli jste ukázku z nedělního Vltavínu a celý pořad si poslechněte po zprávách v 9 hodin. Naďa Urbánková, Karel Černoch.
4: Jdu si lesem a náhle tu potkám slečnu sen, slečnu sen.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jak se tak na to dívám, taky o úchvatné gólové přestřelce ze světového šampionátu budou nadcházející zprávy tady v našem vysílání. K mikrofonu už usedla Pavlína Fendeková a vše má pro vás nachystané. Dobré nedělní ráno.
1: 7 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: 17 parcel pro rodinné bydlení v Radosticích budou nabízet k prodeji Borovany na Českobudějovicku. Zemětřesení ve Venezuele nepřežilo více než 5100 lidí. Fotbalisté Anglie na mistrovství světa v boji o bronzové medaile zdolali Francouze 6-4. Teploty na jihu Čech vystoupí maximálně ke 24 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Třeba adresa odkazu se ale od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů zažádali o novou průkazku pojištěnce, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
3: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
1: Plívová také upozorňuje, aby lidé nikam nezadávali své osobní nebo bankovní údaje. Pokud už to udělají, měli by se co nejdříve kontaktovat policii a svou banku. Zasíťování pozemků v místní části Radostice dokončí v červenci Borovany na Českobudějovicku. Město za to zaplatí 630 milionů korun. Zastupitelé schválili podmínky prodeje parcel, dodává nezávislý starosta Vít Fialka.
4: Město bude nabízet 17 parcel k prodeji. Budeme si moct vybírat, komu se ta parcela prodá, protože opět chceme, aby to maximálně využili naši lidi.
1: Nová kolonie kriticky ohrožených syslů obecných je v Českém středohoří. Stalo se tak díky záchrannému programu, do kterého se zapojila řada českých i zahraničních zoologických zahrad. Jeho koordinátorem je Zoo Hluboká. Tento týden vypustila ve středohoří 80 syslů. Od roku 2016 se jich podle zooložky Markéty Jarjabkové do přírody vrátily už stovky.
5: V rámci záchranného programu se vypustilo více jak 840 zvířat, s tím, že ta zvířata pocházela opravdu z různých zoologických zahrad, kteří jsou partneři agentury ochrany přírody. Ze Zoo Hluboká z jejich obou chovů, jak přímo expoziční, tak záchranné stanice máme druhý chov, tak od nás odešlo více jak 300 syslů do volné přírody.
1: Počet obětí červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 5119, informoval o tom šéf parlamentu Jorge Rodriguez. Zraněných je téměř 17 tisíc. Dvojice zemětřesení nejvíce postihla stát La Guaira na severu země. Venezuelské úřady čelí silné kritice obyvatel, podle kterých na situaci reagovali pomalu. Ve Venezuele pomáhali i mezinárodní záchranné týmy, včetně českého. Sport. Fotbalisté Anglie mají podruhé v historii medaile z mistrovství světa. V utkání o bronz na stadionu v Miami zdolali Francouze 6-4. Tři góly Angličanů dal útočník Saka. Za Francii se dvakrát trefil kapitán Mbappé, který je s 10 brankami aktuálně nejlepším střelcem šampionátu. Dnes v 21 hodin našeho času začne v New Jersey finále mezi Argentinou a Španělskem.
2: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1014 hektopaskalů. Na jihu Čech bude zpočátku jasno až polojasno, od západu se bude postupně zatahovat, později se přidají přeháňky, místy také bouřky, ty mohou být silné. Odpoledne se bude oblačnost postupně protrhávat a přeháňky budou už jen lokální. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Odpoledne bude chladněji. Mírný severozápadní až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Pozor dávejte na silnici 157 mezi Srubcem a Ledenicemi na Českobudějovicku. Na vozovce je tam sražené prase.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Sedm hodin k tomu pět minut pokračuje Jihočeské ráno tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová a už pro vás míchám další písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Miraj, bude Petr Novák, Eurythmics a také Lešek Semelka. Patří k nejtalentovanějším českým volejbalovým smečařům. Teď je Josef Leština po operaci. Jak rychlý bude jeho návrat? Naznačíme vám to už za malou chvíli v našem vysílání. Dobré jitro.

0: Trenér národního týmu Jiří Novák o Josefu Leštinovi mluví jako o volejbalistovi s reprezentačními parametry. Ale jen v případě, když bude zdravotně v pořádku. S Josefem Leštinou jsme mluvili před operací kolena i po ní.
1: Dám se dohromady, no. Budu mít naplánovanou operaci, tak doufám, že mě vyléčí.
2: Říkal Josef Leština 26. dubna. V květnu opravdu ležel na operačním stole. Teď je jasné, že začátek sezóny nestihne, ale už se snaží operované koleno posílit. Zpětně může potvrdit, že závěr minulé sezóny jeho výkony limitovalo právě zranění.
1: Asi můžu říct, že jsem hrál přes bolest, ale co se týče toho klubu, tak všichni o tom věděli, ale jakoby co se týče fanoušků a takhle, to jsem se snažil tak nějak si to držet pod pokličkou, protože můj cíl byl odehrát tu sezonu a vydržet to v co nejlepším mým možným jako výkonu, takže tak.
2: A tak pomohl jeho stroj k zisku bronzu. Původní diagnóza, když usínal na operačním stole, se týkala kolenních vazů. Když se probral, bylo toho víc.
1: Diagnóza byla, že můj skřížený vaz byl úplně nefunkční, takže jsem měl plastiku vazu, pak mi vyndavali meniskus a ještě mi udělali laterální stabilizaci kolena.
2: Josef Leština ve spolupráci s odborníky, fyzioterapeuty a trenéry posiluje. Snaží se pracovat tak, aby byl co nejdřív zase zpátky v extraligové formě.
1: Začnu toho, kdy budu zpátky, to samozřejmě nevíme. Předběžně termín je listopad, prosinec. A kluci se tady o mě starají, trošku se tak střídám u nich zatím a primárně cvičíme samozřejmě vršek těla, zdravou nohu a už jsme ve fázi, že aktivujeme tu operovanou nohu.
2: Takže vás čeká v posilovně hodně práce a budete aktivovat a posilovat i operované koleno?
1: Ano, určitě budeme zatěžovat víc a víc operované koleno a pracujeme se vším možným, snažíme se prostě dostat zpátky až do lepší výkonnosti než předtím.
2: Co je motivací? Návrat do jeho stroje nebo třeba i do reprezentačního týmu České republiky?
1: Pro mě je asi všechno teď motivací, pro mě je hlavní motivace vůbec dostat se zpátky a dostat se zase k mým nějakým třeba skokanským předpokladům, který jsem měl a ne, pro mě je cíl dostat se zpátky a hrát na nejvyšší úrovni.
2: Před operací i po ní měl a má talentovaný volejbalista stále stejné sny a cíle, hrát v reprezentačním dresu České republiky.
1: Jo, tak samozřejmě to byl vždycky můj cíl, dostat se do nároďáku, do chlapského nároďáku samozřejmě, takže když tam budu moc, tak rád půjdu.
2: Přejeme brzké uzdravení.
1: Děkuji.
2: Josefu Leštinovi bude v září 22 let, měří 202 cm. S jeho strojem už jednou extraligu vyhrál a ve druhé polovině sezóny by s uzdraveným kolenem chtěl být zase platným členem základní sestavy. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Český rozhlas. Český rozhlas České Budějovice.

0: Čtvrt na osm, k tomu jedna minuta, ladíte Český rozhlas České Budějovice.
1: Počasí.
0: Co říkají SMSky od vás? Ve Velešíně jasno 14 stupňů. Dobré ráno vám všem přeje Andulka. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno, 15 stupňů. Pohodu po celou neděli přeje Marie. Černovice u Tábora 16,5 stupně Celsia, podepsán Folta. V Nové Peci po nočním deštíku přes mlhu prosvítá slunce a je 10 stupňů. Přeji krásnou neděli, podepsána je Dagmar. Dobré ráno z Brloha, kde je jasno, klidno a teplota je plus 15 stupňů. Pohodovou neděli přeje a zdraví Marie. Co červenec neupeče, to již v srpnu neuteče. To je pranostika, kterou Maruška přidala. Já jako vždy děkuji. Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je zatím jasno 16 stupňů. Přeji všem stále zdraví a pohodu, podepsán Jindra. Takové jsou vaše SMSky a krátce od Českého hydrometeorologického ústavu. Zpočátku dnes budeme mít polojasno až jasno, během dopoledne se bude od západu zatahovat a později dopoledne se také přidají přehánky, místy bouřky, a to i silné. Odpoledne bude mraků ubývat a večer se bude zcela vyjasňovat. 21 až 24 stupňů jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima, na horách 17 až 20. Během dopoledne bude tepleji než odpoledne, kdy se ochladí. Dnešní vítr 3 až 6 metrů za sekundu v bouřkách přechodně zesílí. Co se týče těch bouřek, tak lokálně máme počítat s nárazy větru i kolem 70 km v hodině, intenzivními krátkodobými srážkami a jen výjimečně také s kroupami. A srážkové úhrny při bouřkách i kolem 30 mm.
2: Celkem 11 koncertů nejen v Českých Budějovicích letos posluchačům nabídne Jihočeský jazzový festival. Kvalitní muziku si budeme moct poslechnout třeba taky na Hluboké, v Libníči nebo v Úsilném. Všechno to probereme s dramaturgem a produkčním festivalu Jiřím Grauerem v kavárně v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.
0: Knihovna ve Strmilově na Jindřichohradecku má v logu strom a knihu. Stará se nejen o knihy, ale také o životní prostředí. Více o tom ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice v rámci Jihočeského rána už za pár minut. Tady jsou Miraj.

0: Knihovnice ze Strmilova na Jindřichohradecku Vlasta Vondrušová má nejenom ráda knihy, ale i rovněž je nadšenou zahradnicí, takže nedostatek vody v přírodě sleduje takřka v přímém přenosu. Proto se dala před časem dohromady s tehdejší kronikářkou Jaroslavou Sedlákovou a vznikl tak projekt místní knihovny Cesta strmilovské vody. Jeho cílem bylo oživit veřejný prostor, podpořit vztahy a vytvořit zóny zeleně kolem veřejných studní. A také vznikla kniha pohádek. O tom všem se bude mluvit s oběma protagonistkami v knižní hlídce, kterou budeme vysílat dnes přibližně od 3:15. Tady už je malá ukázka.
1: Protože jsme se začali zajímat i o historii Strmilova, takže jsme zjistili, že v roce 1955 tady bylo 89 studní. A kam se ztratili? A díky paní kronikářce předchozí jsme získali spousta informací, takže i o těch studních, kde se jaká nacházela, tak jsme vzpomínali. A v současné době jsme jich napočítali těch veřejných 12 nebo 15. A rozhodli jsme se upozornit lidi na potřebu vody. Protože ve spoustě studní už voda přestala fungovat, vlastně jsme pumpovali a nic. Takže chtěli jsme obnovit povědomí o ekologii nebo o potřebě vlastně té vody v krajině.
2: My máme taky tady po Strmilově víly, patronky vody, který nám vyřezal místní řezbář pan Štěbeták. A některá z nich tančí a některá se mračí nebo je smutná podle toho, jestli v té studni je nebo není voda. Vlasta k ním vymyslela pohádky, takže kdyby někdo chtěl k nám přijet, tak dostane v knihovně mapu a může podle ní hledat ve Strmilově víly, které se nacházejí právě u obecní pumpy vždycky a přečíst si u ní pohádku.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes odlétá s podnikatelskou delegací do Číny. Hlavním cílem cesty má být podpora cestovního ruchu. Okamura tak chce v Číně například jednat o přímých leteckých linkách do Prahy nebo zrušení vízové povinnosti pro české občany. Výročí koně z Přežní železnice připomene dnes pochod klubu českých turistů. Skupina vyrazí z Horního dvořiště přibližně v 11 hodin po příjezdu z pěšného vlaku. 10-kilometrová trasa povede po stopách první železnice na evropském kontinentu. Jihočeský komorní festival dnes pokračuje koncertem v Trhových svinech. V kostele Nejsvětější Trojice zazní od 18 hodin skladby Donizettiho, Schuberta nebo Smetany v podání sopranistky Barbory Perné, violistky Kristýny Fialové a harfistky Dominiky Svozilové. Slovinec Tadej Pogačar vyhrál po sólovém úniku vrchařskou 14. etapu cyklistické Tour de France a díky čtvrtému vítězství v letošním ročníku zvýšil náskok v čele. Dnešní trasa zavede cyklisty do francouzských Alp, kde je na 189 kilometrech čeká 4000 výškových metrů a do cíle 11 kilometrů dlouhé stoupání nejtěžší kategorie. A ještě počasí. Od západu se bude postupně zatahovat, později se přidají přehánky, místy také bouřky i silné. Teploty vystoupí na jihu Čech maximálně ke 24, na horách ke 20 stupňům. Mírný severozápadní až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na stupni číslo 2.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pozor dejte na dálnici D3 u Neplachova ve směru na České Budějovice stojí porouchané osobní auto.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Téměř stovka středoškoláků prochází o tomto víkendu v táborských kasárnách jednou z nejnáročnějších částí dobrovolného vojenského cvičení. Komplexní polní výcvik prověří jejich fyzickou kondici, spolupráci i schopnost obstát v náročných situacích. Podrobnosti uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Aktuální čas 7 hodin 32 minut. Dobré nedělní ráno.

0: Střelba, orientace v terénu, chemická ochrana i práce se zbraní. Dobrovolné vojenské cvičení nabízí tisícovce plnoletých středoškoláků po celém Česku možnost vyzkoušet si základní vojenský výcvik a poznat armádní život. Vše, co se dosud naučili, si prověřují studenti v táboře při komplexním polním výcviku.
1: Sakra! Pedla! Vystaň se mnou!
2: Instruktoři studenty zkouší třeba ze zdravotní přípravy. V simulovaném boji musí svým zraněným kolegům zastavit masivní krvácení a odtáhnout.

0: Moje spojovací. Do tohoto výcviku jsem se přihlásila, protože přemýšlím nad kariérou vojáka jako v to profesionálně a chtěla jsem si zkusit, jestli to pro mě bude to správné prostředí, jestli mi se mi tady bude líbit, jestli to je přesně to, co chci dál dělat. Posledních 10 dní jsem se toho našla opravdu hodně, musím říct, že těch informací je spousta.
1: Vy jste v uniformě, máte v ruce zbraň. Namotivovalo vás těch prvních 10 dní k tomu, že byste chtěla do budoucna se k armádě dát?
0: Určitě tam byly momenty, kterými jsem trochu přemýšlela nad tím, že nakonec ne, ale převažují ty, kde ano. Hlavně i ten kolektiv a všechno okolo mě to velmi motivuje a postupem času se toho učíme víc a víc, tak je to takové i zajímavější, ať se to týče trochu adrenalinovější, než jenom sedět třeba na té učebně.
1: Pavel Nejedlo má celou tvář namaskovanou zelenou barvou. Vy jste právě skončil jednu z těch zkoušek.
2: Já jsem se přihlásil, tady mám v rodině vojáka, jak tátu, tak i dědu, a chtěl jsem se přihlásit a vyzkoušet si to.
1: Jaké to je? Splnilo to vaše očekávání?
2: Já jako fyzicky jsem docela nabitej, takže pro mě to zatím tolik náročný není, ale věřím, že jsou tady tací, kteří to mohli podcenit a momentálně objevují ty své limity.
1: Komplexní polní výcvik prověřil, co se studenti za uplynulých 10 dní naučili v oblasti střelecké, topografické, taktické, ale i chemické přípravy, říká Radim Pejčoch, řídící dobrovolného vojenského cvičení.
3: Cílem dobrovolného cvičení je přiblížit armádu mladým lidem. Zájem byl veliký, nastoupilo 98 lidí.
1: Někteří ale skončili.
3: Ano, skončilo už 12 lidí. Jak ze zdravotních důvodů, tak hlavně z fyzických. Nebyli dostatečně připraveni.
1: Cvičení pokračuje až do konce července a ti, kteří ho úspěšně dokončí, složí slavnostní přísahu a získají status vojáka v záloze. Z tábora Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, za chvíli Black Milk a Modrý dým a teď už také Tadeáš Gregor.
1: Počasí.
0: A to proto, že je 7:45 a ptát se kromě jiného budu i na aktuální počasí tady na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak prozraďte, jak máme.
2: Aktuálně máme jasno až polojasno a teploty se pohybují mezi 15 a 18 stupni Celsia. V Českých Budějovicích skoro jasná obloha 17,5 stupně, vane jižní vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1013 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles. Churáňov hlásí 14 stupňů a slabý jihozápadní vítr 3 metry za sekundu.
0: Prozraďte, jak to bude dnes přes den, třeba i s těmi bouřkami, o kterých už jsme mluvili před hodinou.
2: Počátku bude ještě jasno až polojasno, ale během dopoledne se bude od západu zatahovat a později dorazí přehánky, místy i bouřky, ty bouřky mohou být i silné. Odpoledne se oblačnost postupně bude protrhávat, přehánky již budou jen lokální a večer zcela ustanou a bude se vyjasňovat. Dnešní maximální teploty 21 až 24 stupňů, ale to již v dopoledních hodinách na horách 17 až 20 a odpoledne bude o něco chladněji. Bude vát slabý, během dne mírný severozápadní nebo západní vítr 3 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí, mohou se v nich vyskytnout i nárazy kolem 70 km za hodinu a biozátěž dnes bude na dvojce.
0: Jaký je stav vody v jeho českých řekách?
2: Stav vody je nízký, Vltava na Soumarském mostě 42 cm je zakázáno splouvání, vyšší Brod 58 cm, tam nám Lipno udržuje dostatečný vodní stav pro splouvání. Lužnice je nesjízdná, Pila 107 cm, Bechyně 76 cm, Otava v Katovicích je pod hranicí sjízdnosti, je tam 38 cm vody. Teplota vody včera na Lipně 24,4 stupně.
0: Jak bude dnes v noci a co přinese start do nového pracovního týdne?
2: V noci bude jasno až polojasno, teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, na horách na 9 až 6, v kotlinách na horách bude i kolem 4 stupňů a bude vát slabý západní vítr 1 až 3 metry za sekundu. No a zítřek bude převážně slunečný s polojasnou až jasnou oblohou, odpoledne bude přechodně až oblačno. Zítřejší maximální teploty 19 až 22 stupňů, na horách 16 až 19 a bude vát slabý, během dne mírný severozápadní nebo západní vítr 3 až 6 metrů za sekundu a biozátěž bude na jedničce.
0: A ještě se v předpovědi počasí dotkneme úterního dne.
2: V úterý bude zpočátku většinou polojasno, odpoledne pak většinou oblačno, místy s přeháňkami. Úterní minima 11 až 8, maxima 18 až 21 stupňů a bude vát zpočátku slabý západní, během dne mírný severozápadní nebo severní vítr 3 až 6 metrů za sekundu.
0: Prozatím tedy vše od Tadeáše Gregora, já děkuji a za hodinu opět naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.
0: A dřív, než se díky Black Milk zahalíme do modrého dýmu, tak pozvánka k rubrice, co v učebnicích nebylo. V dnešním jejím vydání se vydáme do vesmíru, konkrétně na planetu Neptun. Už za chvíli s Martinem Písaříkem. Dobré jitro.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Je tady nedělní ráno s datem 19. července. Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice jsou tu další zprávy.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Silničáři zbourali dva mosty v jeho západní části Pražského okruhu. Umožní to jeho rozšíření na 6 pruhů. V Písku mohou občané podávat do konce července návrhy do participativního rozpočtu. Tenistka Barbora Krejčíková se o titul z turnaje v Aténách utká s řekyní Sakariovou. Na jihu Čech vystoupí teploty maximálně ke 24 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendiková. Pražský okruh je mezi Slivencem a Ořechem až do 11. hodiny uzavřený. Silničáři tam zbourali dva mosty. Umožní to rozšíření dálnice ze 2 pruhů v každém směru na 3.
4: Dělníci mosty rozbili těžkou technikou a pomocí jeřábů jednotlivé kusy spustili na vrstvu rozemletého asfaltu a betonu. Poté je na kamionech odvezli do nedalekého depa, vysvětluje stavby vedoucí Petr Heller.
5: 80% toho materiálu zrecyklujeme a použijeme na novou výstavbu těchto mostů.
4: Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla se pod bývalé mosty 6 z nich pruhu nevešlo.
6: Nejsou v tak špatném technickém stavu, ale musí pryč, abychom mohli postavit rozkročenější mosty, pod které potom začneme stavět širší dálnici D0.
4: Přestavba obou nadjezdů bude stát více než 200 milionů korun. Hotovo má být do konce letošního roku. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
2: Do konce července mohou zájemci předkládat návrhy projektů do 5. ročníku participativního rozpočtu města Písek. Zatím je přihlášeno 6 návrhů. Jejich cílem je zlepšit život ve městě. Jedná se například o pořízení terénního zásahového vozidla pro písecké dobrovolné hasiče, rozšíření mobiliáře na hřbitově v Semicích, výstavbu chodníku na sídlišti Portič nebo obnovení vodních prvků v Palackého sadech. O tom, které se budou v roce 2027 realizovat, rozhodnou občané v internetovém hlasování od 15. října. Na projekty jsou opět vyčleněny 3 miliony korun. Jeden projekt může být podpořen částkou maximálně 500 tisíc korun, informovala mluvčí města Petra Měšťanová. Nejvýznamnější památky i méně známá sídla ukazuje nová publikace Po stopách rodu Rožmberků. Kniha vydaná jeho českým krajem navazuje na předchozí tituly věnované například pánům z Hradce nebo rodu Bavorů. Podle autorky knihy a historičky Blanky Rozkošné mělo Rožmberské panství ve své době na jihu Čech jedinečné postavení.
7: Zaujímalo značnou část jeho českého kraje. Těch staveb byly jedné desítky, ale víceméně stovky. Rožmberkové jsou vlastně jedním z těch nejvýznamnějších rodů. Myslím si, že stojí pro návštěvníky jeho českého kraje za to, aby se po těch místech podívali. Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do finále turnaje WTA Tour v Aténách. Nejvýše nasazenou Danku Towsonovou porazila 6-3 v rozhodujícím setu a dnes odpoledne se o titul utká s řekyní Sakariovou. O očekáváních před finálovým soubojem řekla.
8: Na ten zápas Marí se extrémně těším, protože vlastně hraje doma a hrát doma je prostě strašně speciální a jsem ráda, že vlastně má tady tu příležitost, protože vlastně já už jsem to zažila několikrát v České republice a je to prostě úžasný pocit pro nás, pro hráče, hrát před domácím publikem.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech bude zpočátku jasno až polojasno, od západu se bude postupně zatahovat, později se přidají přehánky, místy také bouřky i silné. Odpoledne se bude oblačnost postupně protrhávat a přehánky budou už jen lokální. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Odpoledne bude chladněji. Mírný severozápadní až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Jindřichohradecku počítejte nově s uzavírkou silnice 151 u Budíškovic. Stejná silnice je neprůjezdná také u Valtínova. Obišťky jsou značeny.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: I po 8. hodině jste věrní Českému rozhlasu České Budějovice a my vám za to upřímně děkujeme. Je tady nedělní ráno, 19. červenec. Narozeniny právě teď, a to se nám vlastně docela hodí, protože před celou jsme slyšeli skupinu Queen, slaví britský kytarista a člen této kapely Brian May, narozen tohoto dne roku 1947. Oslavenci jsou také fotbalista Pavel Kuka, britský herec Benedict Cumberbatch nebo boxer Lukáš Konečný či hokejový branka Jakub Kovář. A respektive svátek právě dnes slaví Čeněk, je to domácká obdoba původem latinského jména Vincenzo, Vincenz, které znamená vítězný. Čeňkům tedy přejeme jen to nejlepší a v písničkách z cizí kapsy bude hrát prim úplně jiné jméno. Počkejte si, jsou tady hned v zápětí. Adéla Jirkalová přeje pohodové vstávání.

Písničky z cizí kapsy. Příběhy českých cover verzí. Yes, it was s Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině raní. Což bychom měli právě teď. A na začátek si pustíme Marii Rotrovou.

Pokud se podíváme na fenomén cover verzí, tedy zjednodušeně řečeno vypůjčených a přepracovaných písniček zeměpisnou optikou, zjistíme, že jsou sice tradičně silné inspirační trasy, odkud k nám putovaly a putují jejich předobrazy, ale dobrá písnička si umí najít cestu i jinudy. Jakoliv čeští interpreti nebo ti, kteří jim pomáhali s repertoárem, sahali v průběhu času po skladbách z různých koutů Evropy, v takzvaných předělávkách dominuje angloamerický hudební import. Vzhledem k popularitě obou velkých scén, potažmo mezinárodně srozumitelné angličtině, je to přirozené. Ale k uším tuzemských muzikantů nedoléhaly jen melodie, které takzvaně letí, a písničky z čelních příček hitparád obehrávané v rádích po celém světě. Zajímavé songy se líhly i v blízkém zahraničí. Proto třeba rockeři sledovali, co se děje v Maďarsku či Polsku, folkaři kromě slavných vzorů v Americe hledali i slovanské bardy s kytarou a popoví zpěváci neoslyšeli působivou melodickou linku, která k nim doputovala i z krajin, jež nutně nemuseli zásobovat hity celý kontinent. Zůstaneme-li u Marie Rotrové a písničky Markétka, k inspiraci pro její českou nahrávku není potřeba žádného detektivního pátrání. Ostrava to má do Polska s trochou nadsázky, co by kamenem dohodil. Samozřejmě včetně možnosti sledovat tamní televizní programy, přeshraničního setkávání a tedy i těsnějších vazeb, a nesmíme zapomenout ani na proslulý hudební festival v Sopotech. Ostatně právě tam se s Rotrovou lidsky seznámila i textařka Jiřina Fikejzová, toho času pracovnice vydavatelství Suprafon. Slovo dalo slovo a byl z toho text k písničce, kterou si ostravská Lady Soul půjčila právě od polské zpěvačky Marly Rodovič. V originálu se skladba jmenuje Malgoška, přičemž dlouhovlasá blondýna a někdejší atletka ze Zjolony Góry ji nahrála nedlouho před svou českou kolegyní ve stejném roce 1973. Není to zdaleka jediná melodie, kterou v provedení tuzemských zpěvaček ochutnalo i zdejší publikum. U Rodovičové si vybírali i jiné známé vokalistky. Petra Černocká, Věra Špinarová, Hana Zagorová, Jana Kratochvílová či Naďa Urbánková. Konečně Marila Rodovič natočila celé album i pro náš Suprafon, koncertovala po Čechách a soutěžila i na bratislavské Liře. Za více jak 50letou kariéru tak vedle hlubokého otisku do polské populární hudby zanechala stopu i v našich zeměpisně hudebních šířkách. Schválně, jestli si vzpomenete. Zdraví vás, Martin Schuster.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, za námi jsou písničky z Cizí kapsy a jdeme za počasím, protože máme 2,5 minuty po 8:45.
1: Počasí.
0: Tak, vy jste určitě zvědaví, jaká že bude neděle. Zpočátku jasná až polojasná. Během dopoledne se bude od západu zatahovat a později dopoledne se přidají přehánky, místy také bouřky, a to i silné. Odpoledne se bude oblačnost postupně protrhávat a přehánky už budou jen lokální. Večer pak srážky zcela ustanou a bude se vyjasňovat. Dnešní nejvyšší maxima v nížinách 21 až 24 stupňů, nejvyšší teploty na horách 17 až 20, během odpoledne ovšem v nížinách i na horách bude o něco chladněji. Vítr slabý o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí, a to až na 70 km v hodině. Intenzivní krátkodobé srážky máme během bouřek očekávat a jen výjimečně také kroupy. Srážkové úhrny dnes právě při bouřkách i kolem 30 mm. Rozptylové podmínky dobré, přechodně i velmi dobré.
1: V letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice nás opět čeká příběh z jihu Čech. Novela Zloději zelených koní, o nelegálních hledačích vltavínů a také o lásce a přátelství. Autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Hájíček. Poslouchejte od pondělí 20. do pátku 24. července, každý den krátce po 18. hodině.
0: Už za chvíli potěšíme milovníky lokomotiv, první republiky a nebo také jazzu. Tak si to v tipech pro volný čas určitě nenechte ujít. Dobré nedělní ráno.

0: Tipy pro volný čas.
1: Na česko-rakouské hranici se dnes otevře nová stezka vzpomínek železné opony. Slavnost začne v 11 hodin u památníku železné opony v rakouském Gugelwaldu. Naučná stezka nabídne 10 zastavení s interaktivními prvky, které připomenou život na hranici rozdělené Evropy i hodnotu svobody. Ve 2, 3 a 4 hodiny odpoledne navážou komentované prohlídky, dvě z nich v češtině. Pokud dáváte přednost lidovým tradicím, zamiřte od 2. hodiny odpoledne do Čakova na Českobudějovicku na svakto magdalenské slavnosti. Náves zaplní dechová kapela Ševětínka, folklorní vystoupení v krojích, módní přehlídka inspirovaná první republikou, koncert blues rockové kapely Blues Willis, ukázky lidových řemesel i tvůrčí dílny i hry pro děti. Milovníci historie mohou vyrazit už v 8:30 ráno od tvrze ve Volině na Strakonicku na 18-kilometrový vlastivědný výlet do Soběšic. Trasa povede přes Nihošovice a Zálesí a po cestě nabídne zajímavosti z historie i života zdejší krajiny. Na Šumavě dnes znovu vyjede legendární parní lokomotiva Všudy Belka z roku 1925. Parní vlak odjede z Volar v 11 hodin a 5 minut do Nového Údolí a odtud bude pokračovat až do Černé v Pošumaví. Historická souprava nabízí nejen zážitek z jízdy parním vlakem, ale také příležitost vystoupit cestou ke Stožecké kapli, Lipnu nebo Soumarskému rašeliništi. Podvečer bude patřit hudbě, v 5 hodin začne na poutním místě Lomec charitativní koncert skupiny Epidemie, jehož výtěžek podpoří klienty domova Žlutý Petr Klíč i péči o poutní areál. Od 6 hodin odpoledne si můžete vybrat mezi dvěma koncerty klasické hudby. V kostele Nejsvětější Trojice v Trhových Svinech nabídne Jihočeský komorní festival večer s harfou, violou a sopránem. Ve stejnou dobu rozezní barokní sál zámku Velnářích rodina Kočích skladbami Bacha, Haydna nebo Mozarta. A večer uzavře ve znamení jazzu Hluboká nad Vltavou. V 19 hodin začne na náměstí první koncert letošního jazzového Jihočeského festivalu. Úvodní večer obstará českobudějovická skupina Street Five a odstartuje týden, který přiveze do jižních Čech české i zahraniční jazzové muzikanty. Ať už dnes zamíříte za historií, hudbou, krajinou nebo třeba za vůní páry, přejeme vám neděli, která bude stát za to.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čtyři kamarádi se rozhodnou svérázně zabojovat s krizí středního věku. Komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. ČT2. Čtyři psanci na cestě vstříc svému osudu. Hvězdně obsazený western Silverado. A ČT Art. Vzpomínky Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka na legendární televizní zábavný pořad Hovory H, které vznikaly počátkem 70. let minulého století. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: V létě vyprší platnost přibližně 280 tisícům občanských průkazů a 180 tisícům cestovních pasů. Vyplývá to z dat, které z ministerstvo vnitra poskytlo Českému rozhlasu. Platnost dokladu byste si proto měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí, zvláště pokud tam plánujete řídit. Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně jde výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Benešov nad Černou na Českokrumlovsku dnes slavnostně otevře multifunkční dům s kulturním sálem a restaurací. Zrekonstruované prostory si bude možné prohlédnout mezi 14. a 18. hodinou. Objekt nabízí podle informací na webu obce výstavní síň a salonek a měl by být novým centrem kulturního a společenského života. U sportovišť na Jiráskově nábřeží vybudovalo město Písek první bezobslužné veřejné toalety. Sportovcům i návštěvníkům začaly sloužit tento týden. Po vhození 10 korun do automatu se odemknou dveře příslušné kabinky. V nich jsou i přebalovací pulty. Na vnějším plášti dřevěného objektu je pítko a díky vybudovanému přívodu vody vzniklo nedaleko také mlžítko, informuje město na svém webu. Po reprezentační pauze se opět rozběhla baseballová extraliga. Sokol Hluboká na domácím hřišti podlehl v pátek Hrochům Brno 2-7 a včera 9-16. Dnes od 14 hodin se hraje v Brně. A ještě počasí. Od západu se bude postupně zatahovat, později se přidají přehánky místy zaké bouřky, které mohou být silné. Teploty vystoupí na jihu Čech maximálně ke 24 stupňům, na horách ke 20. Mírný se severozápadní až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na dvojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Na dálnici D3 dejte pozor u Chotýčan na Českobudějovicku. Ve směru na Kaplici je tam odstavené vozidlo s defektem pneumatiky.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: K dovolené patří suvenýry, ty se ale můžou v některých případech dosti prodražit. Dovoz přírodnin, jako jsou korály, ale třeba i růžový písek ze Sardinie, je totiž zakázaný. Za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice prozradíme více. Pokračuje 19. červencové ráno, aktuální čas 8.33, teď už pro vás Jana Chládková a Neptej se. Další z písniček, které nestárnou. Příjemné vstávání, dobré jitro. S úsměvem. Zlato.

0: Kufr s živými hady, krokodýlí hlava nebo lampička slepená z chráněných mušlí. To je jen malý výběr ze suvenýrů, které v posledních letech zabavili celníci v Česku. Dovoz přírodnin chráněných mezinárodní úmluvou CITES, která zahrnuje přes 40 000 druhů živočichů a rostlin, je totiž zpravidla zakázaný. A porušení toho zákazu se může pěkně prodražit.
1: Jsme na celním úřadu v Praze 1, tady na stole přede mnou leží kabelka s

0: převést?
1: Ano, tento exemplář je zajímavý v tom, že obsahuje hned dva druhy chráněné úmluvou CITES. Podstavec je vyroben z korálu a oblepen nějakými běžnými mušličkami. Jejich dovoz by nám v principu nevadil. A vršek lampičky je vyroben ze zévy, což je také měkýš, který je chráněn úmluvou CITES.
0: Zadržených zakázaných suvenýrů ze zahraničí dlouhodobě přibývá, a to hlavně těch, které cestují mezinárodní poštou, potvrzuje Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
2: Loni celní správa zadržela 96 případů CITES a v první polovině letošního roku 2026 máme už 68 zadržených předmětů. Můžeme zmínit Sardinii, což je oblíbenou destinací, tak ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Jsou třeba známy případy, kdy za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1000 €.
0: Existují ale i výjimky, kdy si turista ze zahraničí může přivést třeba krokodýlí boty, vysvětluje Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
1: Kdy není vyžadováno dovozní a vývozní povolení, tyto výjimky jsou například u výrobků z krokodýlů, do 4 exemplářů si je člověk může dovést. Poté jsou výjimky u mořských koníků a u takzvaných dešťových holí, které jsou vyrobeny z kaktusů. Všechny kaktusy jsou rovněž v přílohách úmluvy CITES. Pozor ovšem, tyto výjimky jsou vždy limitovány počtem, dopředu si to ověřte. A druhá věc, na kterou je potřeba si dát pozor, tyto výjimky se nevztahují na poštovní balíčky. Takže můžete si to přivést sebou z dovolené v letadle, nesmíte si to poslat poštou. U jakéhokoliv exempláře podléhajícího úmluvě CITES je však na výzvu celního úřadu či inspekce životního prostředí potřeba prokázat jeho zákonný původ.
0: Celníci i inspektoři proto doporučují nevozit ze zahraničí žádné přírodniny. Místo problémů je lepší si přivést domů fotky a videa. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Za chvilku 9:15 a já v Jihočeském ránu dnes již po třetí vítám meteorologa Tadeáše Gregora. Dobré jitro.
2: Dobré ráno.
1: A ptám se tedy, jak se změnilo aktuální počasí na jihu Čech za tu hodinku.
2: Stále máme většinou skoro jasno nebo polojasno, ale na západě kraje máme už až oblačnou oblohu a teploty mezi 17 a 21 stupni Celsia. V Českých Budějovicích polojasná obloha 21 stupňů, neslabý jižní vítr 3 metry za sekundu, tlak je 1012 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles. Churáňov hlásí 15,5 stupně a polojasnou oblohu.
1: Jak bude vypadat zbytek dnešního dne?
2: Během dopoledne bude od západu přibývat oblačnosti a později dorazí přehánky, místy i bouřky, které mohou být i silné. Odpoledne se pak oblačnost bude postupně protrhávat, přehánky budou již jen lokální a večer zcela ustanou, bude se vyjasňovat. Dnešní maximální teploty 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20, ale ty maxima budou dosahovaná již během dopoledne. Odpoledne bude o něco chladněji, bude vát slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr 3 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí a může tvořit nárazy i kolem 70 km za hodinu. Biozátěž dnes na dvojce střední zátěž.
1: Jakou předpověď pro nás máte na dnešní noc a na pondělní den?
2: V noci bude jasno až polojasno, teploty nám klesnou na 11 až 8 stupňů, na horách na 9 až 6, ale v horských kotlinách bude pouze kolem 4 stupňů a bude vát slabý západní vítr 1 až 3 metry za sekundu. No a zítra pak polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno, a teploty odpoledne mezi 20 a 23 stupni, na horách 16 až 19. Bude vát slabý, během dne mírný severozápadní nebo západní vítr 3 až 6 metrů za sekundu a biozátěž bude na jedničce.
1: Bude obdobně příjemný i úterní den?
2: V úterý bude té oblačnosti přece jenom o něco více, bude zpočátku většinou polojasno, odpoledne pak většinou oblačno a místy se vyskytnou přehánky. Úterní minima 11 až 8 stupňů, maxima 19 až 22 a bude vát zpočátku slabý západní, během dne mírný severozápadní nebo severní vítr 3 až 6 metrů za sekundu.
1: A jak to s počasím bude vypadat ve středu?
2: Ta středa bude podobná tomu úterku, jen o něco teplejší. Zpočátku bude polojasno až jasno, odpoledne pak většinou oblačno a večer se přidají místy přehánky. Středeční minima 12 až 8 stupňů, maxima 20 až 24 a bude vát slabý, během dne mírný severozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tolik Tadeáš Gregor, já moc děkuji za vaši spoluúčast na dnešním Jihočeském ránu. Mějte se moc hezky a brzy naslyšenou.
2: Hezký den naslyšenou.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
3: Vysadit si raději katalpu anebo pavlovny. Popíšeme vlastnosti těchto dvou krásných stromů a výběr toho pravého necháme na vás. Vezmeme taky do ruky nůžky a povíme si přitom, do kterých rostlin v tuto roční dobu zasáhnout a kterým se naopak vyhnout. V zelených světech bude řeč také o zelenině, kterou aktuálně můžeme ještě vysadit. Poslouchejte v neděli po 11. dopolední. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba vás zvou k poslechu.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a i na dnešní odpoledne jsme pro vás, milí posluchači, připravili povídku. Je to takový lehký letní příběh o jednom zlodějském manželském páru, který se v horkém létě rozhodl v jednom malém městečku tak trošku obohatit. Ale pan Libánský shodou okolností, majitel jednoho z vykradených obchůdků, si jich stačil všimnout, sotva do městečka dorazili.
1: Dobrý den, řekl pan Libánský. Žena se podívala do okna. Pan Libánský si dal labužnického šluka a pak významně z okna odklepal popel z cigarety tak, aby ženě i Jonášovi bylo jasné, že ho klepe na ně. Co si to dovolujete? Prskla paní. Dovoluju si tu bydlet, usmál se pan Libánský. Už spoustu let. Jonáš, který pochopil, že se pozornost přenesla z jeho osoby někam jinam, pomalu vstal ze země a postavil se vedle matky. O tom nemluvím, pokračovala žena se zarputilým výrazem ve tváři. A o čem mluvíte? Zeptal se. O tom, že tu na nás z okna klepete vajgly, Jirko. Zaječela směrem k rohu, za kterým zmizel její druh. Kdo si myslíte, že jste?
0: Tak to byla krátká výměna názorů mezi paninkou Strakou v uvozovkách a panem Libánským, kterého ona dáma později se svým manželem tak trošku okradla. Povídku Straky jeho českého spisovatele Stanislava Berana si můžete ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poslechnout dnes krátce po 14. hodině. Ode mne vše, Adéla Jirkalová se loučí, mějte se báječně a hlavně s úsměvem, přátelé. Naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Kyjev hlásí po ruském úderu nejméně jednoho mrtvého. 17 parcel pro rodinné bydlení v Radosticích budou nabízet k prodeji Borovany na Českobudějovicku. Bronzové medaile vybojovali na mistrovství světa fotbalisté Anglie. Ve finále se dnes střetnou Argentina se Španělskem. Teploty na jihu Čech vystoupí dnes maximálně ke 24 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Ruské noční útoky na ukrajinský Kyjev nepřežil nejméně jeden člověk, dalších 13 je zraněných, informuje o tom agentura Reuters. Starosta metropole Vitalij Kličko píše o zásahu vícepodlažního obytného domu. Útok přichází den po ukrajinském úderu na sklady největšího ruského internetového obchodu. Kyjev v posledních měsících zintenzivnil odvetné útoky na ruskou logistickou infrastrukturu nebo rafinérie a ropná zařízení. Zasíťování pozemků v místní části Radostice dokončí v červenci Borovany na Českobudějovicku. Město za to zaplatí 630 milionů korun. Zastupitelé schválili podmínky prodeje parcel, dodává nezávislý starosta Vít Fialka.
2: Město bude nabízet 17 parcel k prodeji. Budeme si moc vybírat, komu se ta parcela prodá, protože opět chceme, aby to maximálně využili naši lidi.
0: Nová přeshraniční autobusová linka začala vozit cestující mezi Českokrumlovskem a rakouským regionem Mühlviertel. Linka číslo 485, která dostala název Mlýnská, nabídne spojení do Bad Leonfeldenu. Kraj ji spustil jako letní novinku pro turisty i místní obyvatele, popisuje mluvčí Českého Krumlova Petra Nestávalová.
3: Linka je v provozu od 4. července do 11. října a to třikrát denně o víkendech a českých státních svátcích. Její trasa propojuje Český Krumlov, Frimburg, Lipno nad Vltavou, Vyšší Brod a rakouský Bad Leonfelden, což je lázeňské město, které je perfektním výchozím bodem pro pěší túry i třeba ochutnávku tradičního místního perníku.
0: Den řemesel se v rámci markétské pouti koná dnes v rodném domku Adalberta Štiftra v Horní Plané na Českokrumlovsku. Mezi 10. a 17. hodinou mohou zájemci vidět například ukázky předení vlny, opracování dřeva, podmalby na skle, výroby papíru, ale také skleněné korálky nebo keramiku. Jak informuje město na svém webu, vstup je volný. Řemeslný trh se dnes koná také ve Čkyni na Prachaticku v zahradě u synagogy od 10 do 15 hodin. Část výtěžku bude použita na rekonstrukci synagogy ve Volyni. Sport. Fotbalisté Anglie mají podruhé v historii medaile z mistrovství světa. V utkání o bronz na stadionu v Miami zdolali Francouze 6-4. Tři góly Angličanů dal útočník Saka. Za Francii se dvakrát trefil kapitán Mbappé, který je s 10 brankami aktuálně nejlepším střelcem šampionátu. Dnes v 21 hodin našeho času začne v New Jersey finále mezi Argentinou a Španělskem.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude zpočátku jasno až polojasno, od západu se bude postupně zatahovat, později se přidají přehánky, místy také bouřky, které mohou být silné. Odpoledne se bude oblačnost postupně protrhávat a přehánky budou už jen lokální. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Odpoledne bude chladněji. Mírný severozápadní až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Českých Budějovicích ale počítejte s uzavírkami Mánesovy kvůli opravě mostu přes Malši, pražské ukřížení se Strakonickou, Boženy Němcové od nemocnice k Papírenské nebo části Branišovské ve Čtyřech dvorech a sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Dnes začneme citací. Já sám německy neumím. Ve škole jsem se němčině učil, ale do 2 let potom, co jsem vystudoval, jsem z ní všechna slovíčka zapomněl a od té doby je mi mnohem líp. To je citace z knihy Tři muži ve člunu. Před 154 lety, tedy 12. července 1872, se v jihočeských Trhových Svinech narodil člověk, který tuto knihu přeložil do češtiny. Emil Dominik Josef Hácha. Právník, státní úředník, předseda Nejvyššího správního soudu, politik a později také prezident druhé republiky. Stalo se to sice v době, kdy měl ještě do protektorátního prezidentování daleko. Nicméně obojí, ať už jeho právnická nebo literární a překladatelská činnost, stejně jako později vykonávání prezidentského úřadu, zanechalo v naší zemi výrazné stopy. A zatímco už ta Háchova literární a právnická praxe jsou přijímané veskrze kladně, jeho prezidentování na objektivní zhodnocení teprve čeká. A o prezidentech a jihu Čech bude také dnešní Vltavín. A pomůže nám s ním historik Jiří Dvořák.

0: Na začátku dnešního Vltavínu stále jedna odstřižená a nepoužitá nahrávka z našeho cyklu o neuskutečněných projektech. Zůstala, jak se říká, na podlaze střižny, protože jsem prostě nevěděl, jak ji zúročit. Je to část mého rozhovoru s Danielem Kovářem, ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích. A myslím, že vůbec neuškodí, když si ji pustíme. Zmiňovali jsme neuskutečněné projekty různého typu. Mezi jedněmi byly také sochy a památníky týkajících se slavných osobností. Tak si tak říkám, jakého prezidenta a co tady v Českých Budějovicích něco někde připomíná? Tak dochází mi v podstatě jenom tady pamětní deska tady na radnici Českobudějovické, lavička Václava Havla v kampusu univerzity a asi už nic víc.
1: Pak bych ještě připomněl bystu Tomáše Masaryka v Novém Vrátě před školou, pokud vím, tak byla nedávno odcizená. Pak mě napadá pamětní deska prezidenta Masaryka v Neznašově u Týna nad Vltavou, kam jezdil za svými přáteli. V Budějovicích samotných máme místo, kde Masaryk přenocoval při svém pobytu. V Budějovicích to je Eckertova vila na Sadech. Máme místo, kde přenocoval prezident Beneš při své návštěvě v roce 1937. To je hotel Zvon na náměstí. Pak tu máme kasárna, kde si odbíjal vojenskou službu Václav Havel na dnešním Mariánském náměstí. Tam vlastně začínali svou dramatickou tvorbou. Máme tady kasárna, kde sloužil Klement Gottwald na pražské třídě.
0: Ano, je to tak. A co se týče různých míst v jižních Čechách, tak dejme tomu některé školy, jako například škola TGM v Českém Krumlově, nebo rodný dům a pamětní deska na Emila Háchu v Trhových Svinech, nebo Benešova vila v Sezimovou Ústí. Těch míst se dá asi najít vícero.
1: Ještě jak jste zmínil prezidenta Háchu, tak bych možná připomněl, že studoval v Českých Budějovicích na Jiřízkově gymnáziu, čili máme tady zachovanou i budovu, kde absolvoval svoje gymnaziální studia. Byť to není ta dnešní gymnázium, je to vlastně starší budova ve Skuherské ulici, ale i tak je to místo, kde budoucí prezident Hácha vlastně prožil 8 let studentského života.
0: A já už vítám u mikrofonu historika doktora Jiřího Dvořáka. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeji.
0: Ta poslední věta, to byl ten důvod, proč tu dnes sedíme. Mně to pak celé došlo a říkal jsem si, je to pravda, že v podstatě, co se týče prezidentů, tak Tomáš Garrigue Masaryk kdysi před první světovou válkou přes Jižní Čechy utíkal, přes Jižní Čechy se vracel, přes Horní Dvořiště, Edvard Beneš tady zemřel a doktor Hácha se tady narodil.
2: Ano,
0: to čili máme jeho jediného prezidenta, jeho Čecha, Emila Háchu.
2: Ano, přesně tak.
0: Existuje vůbec nějaké objektivní zhodnocení nějaké historické etapy?
2: No, to je vždycky problém, protože záleží na úhlu pohledu, interpretaci a všech těchto dalších okolnostech. Také záleží zejména na tom, co vše je možné v dané době o té věci publikovat a co vše je v dané době v archivech nebo v dalších materiálech dostupné. Protože například Emilem Háchou se zabýval zemřelý historik Tomáš Pasák, který na to napsal velice tlustou knihu. Pokud by čtenáři měli zájem, jmenuje se to Tomáš Pasák, Emil Hácha a zahrnuje to období let 1938 až 1945.
0: A co se faktů týče, tak je jasné, že Emil Hácha se narodil 12. července 1872 tady v Trhových Svinech.
2: Trhových Svinech, to je velice důležité a podstatné. Z hlediska narození je důležité také to pro některé lidi, které to zajímá, tak z hlediska datace, z hlediska toho astrologického kalendáře byl v podstatě rakem.
0: Ano.
2: Což by mohlo vysvětlovat některé jeho činy. Vždy to byl člověk, který jaksi dbal na svoje vzdělání a vzdělávání. Důležité je, že se naučil postupně, kromě němčiny, se naučil také anglicky, francouzsky, naučil se také italštinu, postupně zvládal, a to je důležité připomenout, také slovenštinu a tímto způsobem také zvládl částečně ruštinu a polštinu. Takže svým způsobem to byl jazykový polyglot, což mu umožnilo později se jaksi tímto způsobem dobře v životě orientovat, mohl si číst ty věci v originálech, což je vždy v každé době velice důležité a přispívá to k rozšíření obzoru každého člověka, který se tímto zabývá. Ne nadarmo Napoleon říkal, že voják, který zná dva jazyky, vydá za dva vojáky.
0: Rozumím. Já jsem třeba nevěděl, že to byl Emil Dominik Josef Hácha. To je jedna věc. Pak jsem vůbec netušil do jisté doby, že se věnoval překládání. A to, že byl právník, to jsem tak nějak zaregistroval ještě během studií. Ovšem, že byl třeba předsedou Nejvyššího správního soudu, to jsem nikde neslyšel, až když jsem si to hledal později, že byl v dalších důležitých funkcích, co se práva týče, a že byl vynikajícím právníkem.
2: Tak to souhlasí. Pokud se týká toho jména Dominik a Josef, tak to jméno Dominik získal podle svého křtitele, který jaksi jej držel při tom křtu. A pokud se týká jeho zaměření, tak ta jeho kariéra, tam je nutno zmínit, že úspěšně studoval na pražské, tehdy ještě Karlo Ferdinandově univerzitě v době CK monarchie, to je nutno připomenout. On výsledkem jaksi té jeho činnosti je, že už v roce 1895 promoval na té právnické fakultě, stal se doktorem práv, čili judr, zkrátka, a důležité také bylo, že jaksi uměl se prosadit a dostal se do služeb jednak zemského výboru a se vznikem Nové republiky se stal tím člověkem, který byl takzvaně senátním prezidentem Nejvyššího správního soudu a tam jaksi v této funkci vydržel celé to důležité období. On byl vynikajícím právním znalcem práva nejen tedy jaksi tady toho kontinentálního, ale i anglosaského, takže byl uznávanou autoritou pro mnoha dalších soudců. Měl bohužel tu smůlu, že v osudovém roce 1938 se stalo to, že za prvé zemřela mu jeho manželka, se kterou měl jedinou dceru, dceru Miladu, a důležité také bylo, že ho obklopili Jihočeši, kteří tady byli koncentrováni v takzvaném národohospodářském sboru Jihočeském, který měl své sídlo v Praze, a ti pod vedením Rudolfa Berana, který byl předsedou tohoto sboru, ho požádali, jestli by se nestal tím státním prezidentem takzvané druhé Česko-Slovenské republiky, jak se jí říkal. Také se označovala od toho, jaksi 2. října roku 1938, že je malá, ale naše, protože republika se postupně zmenšila díky okupaci Sudet a díky okupaci Jižního Maďarska a Jižní Podkarpatské Rusy zhruba o 45 tisíc kilometrů čtverečních, takže zbylo necelých 99 tisíc kilometrů čtverečních a z těch původních skoro 15 milionů obyvatel zbylo necelých 10 milionů.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my si s historikem Jiřím Dvořákem povídáme o jediném jihočeském prezidentovi Emilu Háchovi. Mám tady pro vás, pane doktore, dvě nahrávky historické, de facto tři, ale začneme dvěma. Asi bude dobré připomenout rok 1928 a část projevu k 10. výročí republiky v Národním shromáždění, projevu, který přednesl Tomáš Garrigue Masaryk.
1: Náš politický úkol je vybudovat republiku demokratickou. V demokracii o vládě rozhoduje volba. Proto systém volební je dnes tak důležitý. Podle něho a ovšem podle celkového kulturního stavu občanů jsou demokracie různé, rozmanité. Máme hlavně odchylné typy demokracie anglické, americké, francouzské, švýcarské.
0: Unikátní záznam Českého rozhlasu z projevu našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka při 10. výročí vzniku Československa z roku 1928. Tedy doba, kdy jsme byli jakožto republika v podstatě v plném rozkvětu nebo v takovém tom plném rozpuku nebo na vrcholu sil, nebo skoro těsně před vrcholem sil. Co Emil Hácha tou dobou?
2: Tak Emil Hácha byl tím prezidentem toho nejvyššího správního soudu, dále se aktivně angažoval jako člen legislativní rady vlády Československé republiky, byl členem České akademie a České učené společnosti. Můžeme také říci, že byl členem, a to bylo velice významné, Haagského rozhodčího soudu, který působil z hlediska toho mezinárodního práva. Československo v té době skutečně bylo na vrcholu svých sil. Bohužel blížila se situace, která měla tuto situaci pozitivní zcela obrátit. A tento dopad, říká se tomu velká hospodářská krize nebo deprese, v začátku 30. let se podepsal do života obyvatel nejen Československa, ale i celé Evropy a celého světa. Je třeba připomenout, že jen v samotném Československu bylo v jisté době skoro 900 tisíc nezaměstnaných. Když si to uvědomíte, že většinou to byly otcové od rodin, tak to postihlo skoro 4 miliony lidí, což není právě malá část obyvatelstva. A tohle postižení, protože tehdy vláda republiky uvažovala, že nechá ten systém liberálního práva, to znamená laissez-faire, laissez-passer, nechme věcem volný průběh. Bohužel znamenalo to, že lidé začali hladovět, že se šířily exekuce a že stát se dostával do těžké hospodářské krize. Nakonec v roce 1932 musela vláda souhlasit se zavedením žebračenek, to byly poukázky, ty 10korunové byly pro svobodného a 20korunové na týden pro rodinu. Výsledek byl také, že pro ty trvale nezaměstnané byly zřízeny takzvané nouzové práce, při kterých se začaly budovat některé cesty a silnice. Přesto mezi ekonomy a národohospodáři probíhal spor, jestli státní zásahy ano nebo ne.
0: Čili teď touto dobou Emila Háchu v politice nenajdeme.
2: Hácha byl ceněn mimo jiné také proto, že on osobně do té politiky nikdy nezasahoval. To bylo velice důležité, i když ty možnosti bezesporu by měl, ale on to nikdy údajně neudělal.
0: Pojďme si teď poslechnout ještě jeden projev. To už bude projev doktora Edvarda Beneše, který je ovšem o 10 let starší než ten, který jsme teď slyšeli s Tomášem Garrigue Masarykem. A je to projev z konce roku 1938, který říká úplně všechno. Už i tím tónem hlasu.
3: Koruna stromu naší vlasti je osekána, ale kořeny národa tkví pevně v jeho zemi. Sestupme ke kořenům, soustředíme všechnu svou starou rodovou sílu do nich, jako jsme to ve svých dějinách učinili již několikrát. A koruna opět po čase vyrazí svými ratolestmi. Mějme na paměti, že to, co nám po všech obětech zůstává jako jádro naší vlasti, jako ono dědictví, jež musíme zachovat budoucím generacím, je stále ještě statek věčné hodnoty. Dále se obracím na všechny ostatní kruhy obyvatelstva, rolníky, dělníky, střední vrstvy i inteligenci. zachovejte klid a svornost, jednotu a oddanost i vzájemnou lásku k sobě. Neboť, jak Masaryk říkával, vlast, stát a národ, to jste vy všichni navzájem, stojící na své rodné půdě. Odložte na čas všechny své spory a denní malé zájmy a spojte všecko úsilí k jedinému cíli. K společné práci pro vlast a stát. Přeji vám všem, přeji republice, přeji národu, aby se dočkal brzy lepších dnů, aby žil, vzrůstal a vzkvétal znovu jako krásná ratolest lidského rodu a jako jeden z ušlechtilých krásných národů evropských. Buďte všichni zdraví, buďte všichni svorni, buďte všichni stateční.
0: Část abdikačního projevu z 5. října roku 1938. Edvard Beneš, dle hlasu zcela jasně zlomený člověk touto dobou. Teď v tuto chvíli začíná ten největší předěl, nebo v podstatě vrcholí ten největší předěl té první republiky, a sice konec těch velkých nadějí, dá se říci. Co Emil Hácha tou dobou?
2: Emil Hácha tou dobou byl stále ještě členem toho nejvyššího správního soudu a v téhle věci se osobně asi angažoval nejspíš tím, že v rámci svých možností poskytl nějaké ty finanční prostředky na zlepšení osudu těch, kteří museli uprchnout z našeho obsazeného pohraničí, to znamená těm lidem, kteří se dostali do vnitrozemí. Problém byl, že to byl takový zásah, že vláda jako taková na to reagovala s určitým zpožděním a že hlavně zasahovaly dobrovolnické organizace, jako byl Československý Červený kříž, Sokolové, Orlové a další tyhle jednoty, případně další tělovýchovné jednoty, které dali k dispozici tělocvičny a tam byli dočasně ubytováni čeští lidé, kteří utíkali z toho obsazeného pohraničního území.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Jakou stopu zanechali prezidenti na jihu Čech? Toť téma dnešního Vltavínu s historikem Jiřím Dvořákem. Jen připomenu, že jsme slyšeli dvě archivní nahrávky Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše. Teď máme před sebou ještě jednu. A to bude přímo originální hlas doktora Emila Háchy, jediného jihočeského prezidenta, kterého máme nahraného a kterého jsme kdy zažili.
1: Drazí spoluobčany, na sklonku roku plného nepokoje a bolestných obětí chtěl bych o svácích míru a radosti říci vám několik slov. Poprvé z místa, na něž nepostavila ústavně projevená vůle národa a poznání vlastní povinnosti. Radostná nálada vánoční, vypěstovaná staletou tradicí, nedovoluje nám zapomenout na smutek, který nás všecky svírá, a nemůžem nepohnout, abych snažil se budit konejšivé naděje pro příští léta. Ale jsou také světla v tomto našem národním soumraku. Jsme stále na svém kusu země, jako jsme na něm byli déle než tisíci let. Máme i nadále svůj vlastní stát, jež jsme před necelým čtvrtstoletím ještě neměli. Velké vichřici, jež nám i tolik otřásla, stojíme nadále pohromadě a pracujeme. Prudké krizi, která zachvátila naše soužití s bratry Slováky a Podkarpatorusy, nalezli jsme se a můžeme žít v dobré vůli.
0: Protektorátní prezident Emil Hácha, jeho vlastní hlas, který jsem upřímně řečeno prakticky celý život neměl šanci slyšet. Také patřím ke generaci, která byla prakticky celý život vychovávaná v tom, že Hácha byl kolaborant zrádce národa. A ona teprve časem se ukazuje, že se to nedá říci takhle přesně. Jak to je, pane doktore?
2: Ono se to nedá takto vůbec jednoznačně formulovat a říci. Jedná se o to, že prezident Hácha, když se stal tím protektorátním prezidentem, to znamená od toho 16. března roku 1939, tak se snažil v rámci svých možností, které byly velice omezené a limitované, neustále připomínat vůdci Třetí říše, to znamená Adolfu Hitlerovi, že vložil osud českého národa do jeho rukou a tím se snažil od něj získat určité drobné ústupky. Tyhle ty věci třeba používal v době, kdy naši studenti, zhruba 1200 studentů, po těch událostech října roku 1939 a po zavření českých vysokých škol, byli v koncentračních táborech a snažil se, aby postupně při různých příležitostech, jako byly třeba Hitlerovy narozeniny v dubnu a podobných akcích, byli propouštěni. Do jisté míry se mu to dařilo. Tady je důležité také říci to, že Hácha se snažil také pomoci i jiným lidem. Ze začátku byl snad v nějakých kontaktech i s Benešem, i když tohle se mu potom nepřiznalo a Beneš v podstatě ztratil vliv na to, aby konec té jeho životní dráhy mohl nějak pozitivně ovlivnit. Ta situace v květnu roku 1945 byla zcela jiná. Ale abychom se vrátili zpátky, tam je důležité také to, jemu se hlavně vytýká to období v době Heidrichiády, takzvané velké, to znamená smrti zastupujícího říšského protektora, kdy on a vláda neodstoupili, zůstali na svých místech a snažili se ten ohromný konflikt, který tehdy se rozpoutal mezi českým protektorátem a německou říší Adolfa Hitlera, nějakým způsobem zpomalit, ututlat a dostat do přijatelných podob. Výsledkem bylo, že přinutili velkou část elity národa v Národním divadle, aby složili přísahu Třetí říši. To samé potom prostí lidé museli opakovat v různých městech, pokud možno na velkých náměstích. Tyto věci byly natáčeny. To potom vytvořilo také už nepřekonatelnou propast mezi londýnským odbojem a londýnskou vládou a domácí záležitostí, protože zdejší lidé viděli a dostali se k nám zprávy třeba z Dánska, kde, jak víte, vláda v roce 1943 podala demisi a přestala Němci kolaborovat. To se mělo stát takovým tím vzorem pro tu protektorátní českou vládu. To se bohužel nestalo a právě to období od toho roku 42, od toho července, je Háchovi a celé vládě vytýkáno. Výsledek také tomu odpovídal z hlediska zániku protektorátu a z hlediska konce státního prezidenta. On do 13. května roku 1945 byl v Lánech, kde byl zatčen, byl transportován do Pankráce.
0: Tolik doktor Jiří Dvořák, historik z Jihočeské univerzity. A ještě má otázka, dá se tedy z dnešního úhlu pohledu říci, nebo zeptat se, je tedy nebo byl tedy Emil Hácha kolaborantským prezidentem? Je vůbec ta otázka možná?
2: No, otázka je možná, ale tady je důležité, aby si každý uvědomil jednu důležitou věc. Emil Hácha chápal tu svoji prezidentskou funkci jako oběť, jako službu státu a občanům tohoto státu. To je velice důležité a v té zlomové situaci jednal tak, jak jednal.

Posloucháte Vltavín a pojďme si teď ten jeho závěr trochu odlehčit. Já vám přidám totiž další letitou nahrávku z Českobudějovického rozhlasového archivu. Natočili ji profesor Vladimír Kovářík a doktor Miloslav Malý s Milanem Navrátilem v roce 1970. Je to část záznamu cyklů, v němž putovali po jižních Čechách a glosovali, a to velice fundovaně, historii jednotlivých měst. Dnes nám připomenou Bavorov a Vodňany.

0: Ta písnička je docela příhodná, protože teď jsme právě v onom městě nebo městečku Bavorově. Přijeli jsme tam z Husince, jeli jsme silnicí velmi, velmi malebnou cestou. Po levé straně se nad námi vysoko na obzoru tyčil hrad, kdysi Rožmberský, dnes zřícený na Helfenburg, který pravděpodobně, když si postavili kratochvíli Rožmberkové, více méně opustili, až spustl. Potom jsme projížděli vesnicí Dubem s hezkým zámečkem, až jsme přijeli sem do Bavorova.
1: Zajeli jsme tam pro památku dvou spisovatelů, Bohumila Havlasy a Josefa Krasoslava Chmelenského, ale nejen proto, protože Bavorov je opravdu pěkné městečko, nejkrásnější, myslím, je jeho kostel, který patří k předním jihočeským gotickým kostelům, kde obraz na hlavním oltáři je dílo Škrétovo. Ale myslím si, že bychom měli promluvit o Josefu Krasoslavu Chmelenském.
0: Však také na jednom z rohových domů, tady na náměstí v Bavorově, je deska, která je věnována jeho památce.
2: V tom místě pravděpodobně stála stará škola, kde otec Josefa Krasoslava Chmelenského byl kantorem. Vůbec rodina Chmelenských byla typicky kantorská a bavorovská. Otec Krasoslava Chmelenského František byl skladatelem a také jeho bratr Jan složil řadu vlasteneckých písní, zejména též s průvodem kytary, takovéto vlasteneckého nástroje, který doprovázel zpěvy, většinou potom vydávané od roku 1835 v takzvaném věnci ze zpěvů vlasteneckých, který vydával Josef Krasoslav Chmelenský spolu s Františkem Škroupem. Konečně tato dvojice umělců a mladých nadšenců hudby, literatury a divadla připravila také českému národu jedno z největších překvapení v první třetině minulého století. Totiž Škroup s Chmelenským vytvořili první českou zpěvohru Dráteník, která měla v Praze premiéru v roce 1826. Chmelenský vytvořil mnoho půvabných veršů, které se staly podkladem nejenom ovšem Škroupovi, ale také řadě dalších skladatelů, kteří se účastnili právě svými skladbami ve věnci. Chmelenský byl ovšem i svým způsobem postava tragická, protože už v 39 letech zemřel na souchotiny. Byla to taková paralela osudu i dalších českých vlastenců té doby, zejména vzpomínejme i Josefa Kajetána Tyla.
0: No a také, myslím, obdoba tragického konce toho druhého, za kterým jsme se do Bavorova vypravili. Však podívejte se s námi, obrátíme se na protilehlý konec náměstí a tam právě v rohu je opět na dalším bavorovském domě taková pamětní deska s vysokým reliefem hlavy právě Havlasovi. Že?
1: No a ten Havlas je tam pěkně zobrazen jako mladý muž, vlasatý, s kníry, se cvikrem, dneska bychom řekli fešák, dost se podobá i dnešním mladým lidem. A ve srovnání s Chmelenským to byla postava ještě tragičtější, protože on zahynul ve věku 25 let. Byl to kdysi dosti známý spisovatel z družiny Májové, ale já si myslím, že více nežli svými romány na sebe upozornil svým dobrodružným životem. Všecko ho to hnalo z domova do ciziny, cestoval po světě, vždycky, kde se něco dálo, tam byl jako válečný dopisovatel a nakonec vstoupil jako dobrovolník do ruské armády a bojoval s Rusy v kavkazské válce proti Turkům a tam ve věku 25 let zahynul na tyfus.

0: No vidíte, ta písnička se nám nezhodí už po druhé. Byli jsme v Bavorově a dojeli jsme do Vodňan. Dojeli jsme do Vodňan zase velmi krásnou krajinou, takovou zvlněnou z chlumy a skoro má člověk pocit, že Mácha vzal ty bílé dvory a ta jezera ne v severních Čechách, ale právě tady. Však ty bílé dvorce s těmi jezery, s těmi nádhernými loukami se prostíraly všude kolem silnice sem do Vodňan. Já, kdybych byl malíř, skutečně asi bych se velmi často do jižních Čech vypravoval, ale ten nápad jistě není tak zcela původní.
1: Tak jižní Čechy jako celek jsou stálým námětem mnoha generací našich minulých i současných básníků Štětce, abychom tak řekli. Jedním z nejvýznamnějších byl už v minulém století zakladatel našeho krajinářství Antonín Chytusy, který společně s Mikulášem Alšem provedli svého času, tedy konkrétně v roce 1876, takovou revoluci mladých českých umělců, studujících na tehdejší Pražské akademii. Tehdy se totiž dozvěděli z úst jednoho z německých profesorů akademie, že prý české umění je odvozeno z pramenů německých. To oba urazilo, bylo to publikováno, stali se Aleš a Chytusy takými hrdiny české společnosti vlastenecké té doby a Chytusy se rozhodl velmi radikálně, totiž opustil potom záhy Čechy a odjel na studia do Paříže.
0: Ale hovoříte-li o Chytusym, jaké to má spojení s Vodňany toto jméno?
1: No je to malíř našich luk a polí a jižních rybníků. Je to první český krajinář, který nestvárnil krajinu jako takovou, nebo jenom jako takovou. Je to báseň o krajině, je to dojem. On se snaží vzbudit co nejhlubší zájem a současně vyjádřit právě ten moment, který jemu v tom obraze se podařilo, nebo víceméně podařilo zachytit.
0: Tedy ve stylu impresionismu.
1: Ve stylu impresionismu a tady bych rád jmenoval ještě i vodňanského rodáka, to znamená Antonína Waldhausera, který se docela i z vlasteneckých důvodů někdy psal jako Lesodomský, Waldhauser Lesodomský. To byl rovněž vynikající krajinář, který ovlivnil i některé své žáky z měšťanských rodin. A ku podivu musím tady jmenovat i Smetanovu druhou ženu, tedy druhou ženu Bedřicha Smetany, našeho národního skladatele, Betinu, která v polovině let 60. minulého století byla Waldhauserovou žačkou. I Betina Smetanová ve svém životě namalovala mnoho překrásných akvarelů českých rybníků, i když už to bylo v jiné krajině české.

A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Na česko-rakouské hranici se dnes otevře nová naučná stezka Železná opona. Jihočeští hasiči zasahovali letos už čtyřikrát u lesních požárů v osadě Kadolec na Jindřichohradecku. Tenistka Marie Bousková zahájí cestu za obhajobou titulu na domácím turnaji Live Sport Prague Open proti Španělce Buzasové. Na jihu Čech vystoupí teploty maximálně ke 24 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Opoziční občanští demokraté chtějí posílit postavení zástupců obcí a krajů při schvalování strategických dokumentů národních parků v jejich radách. Místa v radách by navíc ze zákona obsazovali také zástupci hasičského záchranného sboru kvůli součinnosti při krizovém řízení a protipožární ochraně parků. Změny předpokládá novela o ochraně přírody a krajiny, kterou předložili poslanci ODS ve sněmovně. Novou naučnou stezku za hodinu otevře v hornorakouském Googlewaldu Sdružení pro připomínání železné opony. Na trase podél rakousko-české hranice je 10 zastavení s interaktivními prvky. Lidé se na přeshraniční stezce dozví historické souvislosti z tohoto období našich dějin. Z historiky si mohou stezku projít ve 14, v 15 a v 16 hodin. Od začátku roku evidují hasiči už téměř 900 lesních požárů. U osady Kadolec na Jindřichohradecku zasahovali letos čtyřikrát. Přibližně polovina lesních požárů přitom vzniká kvůli lidské nedbalosti. Nejčastější příčiny připomíná mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
4: Nejčastěji jde o porušení zákazu zakládání ohňů v lese, jejich nedostatečné uhašení nebo odhozené nedopalky cigaret. Dlouhodobý trend globálního oteplování v celé Evropě zvyšuje riziko sucha a extrémních teplot. Nejvíce požárů se eviduje ve Středočeském a Karlovarském kraji a kraji Vysočina, kde místní okolnosti a povaha porostu mohou přispívat k vyššímu riziku požáru.
2: V jihokorejském Pusanu dnes zasedne výbor pro světové dědictví UNESCO. Bude se zabývat nominacemi na zapsání asi 30 nových památek na seznam světového dědictví. Je mezi nimi například hora Olymp v Řecku, která je nedílnou součástí řecké mytologie. V současnosti je na seznamu zapsáno přes 1200 lokalit ze 170 zemí. Česko jich má 17, například historické jádro Prahy nebo lednicko-valtický areál na Moravě.
3: Sport.
2: Tenistka Marie Bousková zahájí cestu za obhajobou titulu na domácím turnaji Live Sport Prague Open proti Španělce Jessice Buzasové. Předloňská wimbledonská šampionka Barbora Krejčíková narazí v úvodu na hráčku z kvalifikace. Rozhodl o tom včerejší los v Praze. Do turnaje nezasáhnou původně přihlášené Mertensová z Belgie, řekyně Sakariová ani vítězka z roku 2024, Polka Linetová, které se na poslední chvíli odhlásily.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech je jasno až polojasno od západu, ale se bude postupně zatahovat. Později se přidají přehánky, místy také bouřky i silné. Odpoledne se bude oblačnost postupně protrhávat a přehánky budou už jen lokální. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Mírný severozápadní až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Ještě dnes počítejte do večera v Blatné na Strakonicku s uzavírkou křižovatky ulic Fignerova a v Jezárkách, která se opravuje. Ulice Smetanová je po dobu uzavírky z obou směrně. Následujte dopravní značení.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
6: Krásný červencový den přeje Patrik Rozehnal. Jídlo lidi spojuje a teď doufám, že i přitáhne k našemu vysílání. Povíme si o kompotech, o kohoutích hřebíncích, které jsou považovány za lahůdku. Pozveme ke stolu zpěvačku Leonu Machálkovou a budeme soutěžit o naše velké kuchařky Sladké Česko. Víte, že červenec je v Americe vyhlášen národním měsícem pikniků? A proč se vlastně tenhle svátek nedopřát i u nás? Naučíme vás jedno skvělé jídlo, které dává dohromady řadu oblíbených českých surovin a na piknik se dobře přinese a ještě víc vám tam bude chutnat. Ten recept kdysi vyhrál u vás posluchačů v roce 2023 a já jsem poprosil Naďu Konvalinkovou, aby nám ho připomněla, připravila. Tak vyražme za ní domů.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Tímto začíná pro nás rok 2023. O 3 roky zpátky se posuneme, abychom si připomněli recept Marie Křiškové na houbové krokety se zelím, se kterými vyhrála u posluchačů a dnes je bude znovu dělat, ale podle svého, Naďa Konvalinková. Tak na ní zazvoníme a tu práci začneme.
1: Haló, haló, kdo to jde?
0: Tady rozhlas jde do své pochoutkové laboratoře.
1: Výborně, laboratoř nachystaná, otevřená, uklízená, pojďte, pojďte.
2: Ale, už jsou tady.
0: Jsme rychlí, máš rychlý výtah.
2: Mám rychlý, ani nemám zástěru ještě. No, ale pracuju na tom, protože nevím, kterou vybrat, jestli teda oranžovou nebo zelenou. Víš, to mě musíte poradit vy. Pojďte, pojďte.
0: Kde máš uskladněné zástěry, ve skříni nebo v šuplíku?
2: Já je mám v kuchyni pověšený přímo u zdroje, prostě u kuchyně, aby byly co nejblíž po ruce, abych si nezašpinila břicho.
0: Takže bude modní přehlídka.
2: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen dvě, tak pojďte.
0: Naďo, tady ti nemáš zástěru, ještě máš oblek. Tady ti zbyly dva knoflíky.
2: Ty jsou tam, to je ozdoba, prosím tě, to je ozdoba s tím zipem. Ty seš teda opravdu, podívej, tady taky ozdoba, tady kytička.
0: To jo, ale tady tak jako úplně excentricky, jak když je zapomněli našít na druhou stranu.
2: Ne, to je právě modní výdobytek.
0: Jo, jo.
2: No.
0: Dneska není v modě symetrie.
2: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
0: Jo, proč?
2: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nemá. Podívej, jak se křivě směješ.
0: Vidíte, Naďa se vám vlastně směje do očí. A je to jako vtip.
2: Sám si o to řekl.
0: Naďo, dneska budeme dělat houbové krokety, což jsou vlastně takové jako palačinky plněné a ještě obalené, osmažené.
2: Aha.
0: Dělala jsi to někdy?
2: To jsem teda nikdy nedělala, protože já se snažím co nejjednodušeji vařit a prostě protože jsem líná. Takže dneska si zapracujeme teda, viď?
0: Protože ta línost je ti dána od mládí anebo přichází s věkem?
2: Lenost je darovaná od začátku a celý život s ní bojuju.
0: Jako jak?
2: No prostě pracuju, víš, takhle já bojuju.
0: Ale co se týká jídla, to asi člověk není líný se dát, ne?
2: No tak jako když má přijít návštěva, nebo jako když se chci vytáhnout, tak jo, ale pro sebe si opravdu se sebou nepářu.
0: Tak dneska si dáme trochu té práce, když už je nás tady tolik.
2: Právě, tak máme pro koho, tak je to dobrý. Tak jdeme na to.
0: Výborně, a připomeneme to posluchačům, aby pak sami mohli přemýšlet, kterému receptu z těch 630, které si letos takhle opakujeme, dají hlas a vytvoří z něj recept desetiletí, protože zatím to vybírala porota, něco i posluchači, tohle je posluchačská cena, ale pak z toho vzejde jeden generální recept, Naďo.
2: To jsem teda v napětí. Musím říct, že jako je tam spousta krásných receptů a opravdu jsem na rozpacích, který bude nejlepší.
0: To se ale dozvíme až na konci roku, zatím si připomeneme ten recept od Marie Křiškové za malou chvíli po písničce. Naďa si zatím oblikne nějakou zástěru.
2: Výborně, jdu na to. Zavážete mi to zádu, já tam nedosáhnu.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Pochoutkový rok, soutěžní část začíná, je tu recept, který vyhrál v roce 2023 u posluchačů, ti si ho vybrali jako ten nejlepší a na pódium tehdy poslali Máriu Křiškovou z Valašského Meziříčí s jejími houbovými kroketami se zelím, což jsou ale takové jako řekněme plněné palačinky, ještě obalené, osmažené. Pamatuješ si to, Naděl?
1: Pamatuju, byla jsem na to zvědavá, jsem šťastná, že to teďko uvaříme a upečeme, tak.
0: Ty máš právo to trochu změnit, vylepšit, můžeš zůstat u stejného, něco tam přidat, záleží, jsem zvědav, bude tam nějaké vylepšení?
1: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled, a přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
0: Co si teda máme připravit?
1: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kysaného zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení. A já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
0: A trochu té hladké mouky.
2: Pochoutkový rok.
0: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
1: Ano, ano, určitě, usmažíme si palačinky a pak budeme dělat náplň.
0: To znamená, jenom pro připomenutí, smícháme vajíčka s mlékem, přidáme tam hladkou mouku, špetku soli, necháme to chvíli odpočinout, aby zapracoval lepek, a pak prostě na trošce oleje, opravdu trošce, to osmažíme s obou stran a připravíme si je dopředu.
1: Ano, máme palačinky připravené a jdeme na to ostatní.
0: Začneme tedy houbami.
1: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Přidali jsme půl lžičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
0: Je namočíme a necháme je provařit. Jak dlouho?
1: Dokud nebudou měkké. 20 minut.
0: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naděl?
1: Takže do hrnce si připravíme červené zelí.
0: Pokud má, jak se říká, dlouhé nudličky, velké fousy, tak toho trochu překrájíme. My ho máme ale docela nadrobno.
1: Přesně.
0: Takže teď co?
1: Nemusíme. Teď bych ho podlila troškou vody. Tak, zamícháme a necháme dusit.
0: Prostě, aby bylo měkoučké.
1: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z hub.
0: Trochou jenom.
1: Podlejeme troškou vývaru z hub.
0: Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
1: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
0: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
1: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
0: A ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
1: Ano, na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku.

0: dáme do připraveného udušeného červeného zelí. Nakonec přidáme houby, které rovněž nakrájíme nadrobno a přidáme do celé směsi a zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. A tím máme náplň hontovou a můžeme plnit palačinky.
1: Případně můžeme dostolit, dochutit pepřem, pokud by se nám to zdálo málo, třeba dochucené.
0: Přesně. A začneme plnit a balit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá rozprostřeně na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany, příčné, ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
2: No tak protože to bylo dlouhá příprava, trvalo to, bylo to pracné, ale můžu říct teď, jak jsem si kousla, tak to stálo za to. Je to opravdu výborný, výborný. Všechny ty chutě se tam spojily, viď? Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní. Slaní, no je to dobrota.
1: Tam je všechno, co máte rádi, když máte rádi to zelí, knedlové přozelo třeba. Ta slaninka tam dodává chuť toho masa a jenom tenká vrstvička té palačinky ještě to křupne tou strouhankou.
2: Právě, že jak to krásně křupe. No výborný. A myslím, že je to sytý, že by mi jedna palačinka nebo jedna kroketa by mi určitě stačila.
1: Ona je to mega kroketa. Až je uvidíte na webu pochoutkovýrok.cz, tak nám dáte za pravdu a určitě se vám sliny budou zbíhat. Co vyřídit, Marii Křiškové, vítězce u posluchačů roku 2023?
2: Milá Mário, děkujeme ti za tento skvělý recept. Potěšil nás a doufám, že potěší všechny ostatní posluchače také a strávníky.
1: Amen.
2: Amen.
1: Tenhle nový recept podle Nadě Konvalinkové i ten původní z Valašského Meziříčí najdete vedle sebe na našem webu s popisem, s videem, ať se můžete rozhodnout, jestli mu nedáte pak na konci roku hlas, až se bude vybírat recept desetiletí. No a příště si uděláme piškotový zákusek s angreštem podle Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a postará se o to tentokrát cukrář Vojtěch Vrtiška. Bylo to tehdy třetí místo roku 2023. No a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové, ať si užije tuhle mega kroketu. Určitě se nevidíme, neslyšíme naposledy.
2: Těším se na příště, vážení posluchači, těším se na vás.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: S Naďou Konvalinkovou jsme vám v rámci toho narozeninového pochoutkového roku 10. ročníku připomněli recept, posluchačský recept roku 2023. My si takhle postupně od toho roku 2017, kdy jsme začali pochoutkový rok vysílat, připomínáme všechny výherní recepty a děláme to proto, abychom vám v tom udělali trochu pořádek, protože vy budete společně s porotou na konci roku, na podzim, rozhodovat o tom, který ten recept z těch posledních 10 let se stane receptem desetiletí. Tak zvažujte. Prohlížejte si už odvysílané recepty, které připravili naši příznivci pochoutkového roku, a pak se připravte na to, že budete hlasovat a že můžete vyhrát i jednu ze zajímavých cen. Pro ty, co hlasují, jich budeme mít hned několik. V tomto roce si tak postupně připomínáme všech 36 výherních receptů. Každý rok to byly 4. Jeden od posluchačů a 3 od poroty. A my jsme poprosili přátele a odborníky pochutkového roku, ke kterým řadíme naše porotce, to znamená Romana Pauluse, Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, ale taky cukráře Josefa Maršálka, Vojtěcha Vrtěšku a mistra grilu a kuchyně, kuchaře Ivana Vodochodského, aby připravili tyhle recepty postupně podle svého. Můžou si tam něco změnit, vylepšit to, aby si zatím prostě stáli a vám třeba doporučili i drobnou změnu. Takovéhle recepty už najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a dnes se k ním přidal i ten poslední od Nadi Konvalinkové. To jen malé připomenutí, ať víte, co vás v rámci oslav 10 let naší soutěže ještě čeká. A za malou chvíli budeme mluvit o kohoutích hřebíncích. To je taková lahůdka, která je dnes trochu zapomenutá. Tak si o ní popovídáme.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vítejte při poslechu narozeninového pochoutkového roku. Tohle už je 10. rok, kdy tuhle soutěž pro vás a s vámi vysíláme. A děkujeme, že posloucháte. Největší ozdobou kohouta je jeho hřebínek. Čím červenější a masitější, tím lepší pro italskou a francouzskou kuchyni. V tamních restauracích byste se možná ještě setkali s kohoutími hřebínky koupajícími se v masitém nálevu. A možná byste si pochutnali, protože chuť hřebínků je prý nepřekonatelná. A já to můžu jen potvrdit, ochutnal jsem je. Ale víc už vám prozradí Jitka Slezáková.
1: Ochutnali byste kohoutí hřebínek? Ptala jsem se svých kolegů. Nikdo z nich by do takového dobrodružství nešel. Přitom dobře upravené masité hřebínky byly největší delikatesou hlavně ve Francii a v Itálii. Tak jsem si to zašla zjistit do jedné italské pardubické restaurace.
2: Vaše celé jméno je?
3: Giuseppe de Chiara, ale mě říkají všechny Pepe.
2: Pepe, vy pocházíte z Itálie, takže určitě budete znát i pokrm, který prý pochází z Itálie. A to je pokrm, jehož základem jsou kohoutí hřebínky.
3: Ano, creste di gallo. Le creste di gallo. Aha. To je starý pokrm, že se používalo ve středověku a naše babičky ještě teď už je to ne tak populární.
1: Silný, zahuštěný vývar z hřebínky, kohoutími varlaty, brzlíkem a dalšími vnitřnostmi z drůbeže byl populární v Itálii už v 15. století. A takhle vzpomíná italský kuchař Pepe na vynikající polévku s kohoutími hřebínky, kterou připravovala jeho babička, vynikající kuchařka.
3: Polívka z toho, anebo risotto.
2: Ale to dala i to maso z kohouta, i ty hřebínky v tom plavaly. To si pamatujete ještě jako kluk?
3: Samozřejmě. Já jsem jedl, protože jsem jedl všechno.
2: Jak chutnal ten hřebínek?
3: Měl kuček jako nejšťavnatější částka kužecí stehna.
1: Abyste mohli vařit jídlo z kohoutích hřebínků, potřebujete jich pořádnou zásobu. A to znamená spoustu mrtvých kohoutů. Proto se od této poměrně kruté tradice ustupuje, jak potvrzuje Ital Pepe.
3: Ono by potřeboval 100 kohoutů, takže

0: dává teď na talíř artičoky a to vypadá jako krásné růže těsně před úplným rozvinutím. To je taky italská specialita?
1: Ano, rostou jenom na jihu, nejlíp v Puglii.
0: Já osobně jsem tady vyměnila kohoutí hřebínky za artičoky. Jsou dostupnější a taky velmi chutné. Tak o nich třeba zase někdy příště.
2: Tuhle reportáž i s fotografiemi najdete tradičně na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání si už další mikrofon pro hosty chystáme pro zpěvačku Leonu Machálkovou, se kterou si trochu popovídáme o jídle.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslech pochoutek pro vás, pro nás návštěva jedné zpěvačky a dámy. Budeme si povídat s Naďou Konvalinkovou a ona ráda prozradí, koho tu máme.
1: Máme tady jako hosta zpěvačku Leonu Machálkovou.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kdy přišel ten zlom v tom vaření, že jste za tu plotnu prostě se postavila a naučila se excelentně vařit?
2: No přišlo to s dítětem, protože do té doby to bylo takové vaření, nevaření.

0: Vždycky jsem ráda vařila, moje maminka, babička byly skvělé hospodyně, dobře vařily. No ale jako mladá holka svobodná je pořád někde v laje. Navíc mám povolání, které mám, zpívám, často jsem v divadle a v podstatě než jsem měla dítě, tak jsem hrála třeba 25 večerů. Jsem byla pryč, takže vlastně pak vař, jo. Nicméně s tím dítětem opravdu přišel zlom, konec konců i po boku partnera, mého bývalého partnera Bořka Šípka, který je opravdu zaníceným kuchařem od svých 6 let a mnohé mě naučil a konec konců i v tom dobrém slova smyslu zapálil pro věc, protože jsem se předtím myslela, jaká nejsem kuchařka, když obalím řízek, upeču koře, jo, prostě udělám rajskou nebo svíčkovou, ale po jeho boku jsem se i tu rajskou, i tu svíčkovou naučila vařit úplně jinak, než jsem to takzvaně ošulila do této doby. Záleží mi na tom provedení, aby si, ty už polikáš, a ty se těšíš na ty špecle.
1: Jo.
0: Abychom si, když už to dá tolik práce na děnkovi, abychom si pochutnali, přesně, i to hezky vypadalo. Přesně. A vařím v podstatě velmi často, ne-li každý den, tak vlastně jakoby obden. Najili jsme už dávno na teplé večeře, takže vlastně dítě mi vyrůstá opravdu na zdravé domácí stravě, že ač je štílej, dá se říct, je hubenej kluk, tak opravdu jako je to skvělý strávník a dívat se na něho, jak jako jít, tak je radost.
2: Čili je po tobě asi konstitučně.
0: Já mám zase geny po tátovi, který prostě opravdu fakt na talíři jídlo přetéká z talíře.
2: To se dá jen závidět.
0: Je to dobrý vklad, já si toho vážím, teda opravdu super. My máme štěstí, že žijeme ve střední Evropě, kde vlastně můžeme ochutnat cokoliv.
2: Spoustu etnických kuchyní. Přes maďarskou, že jo?
0: Ano. A i ta,
2: slovenskou.
0: I ta naše česko-slovenská vůbec není špatná.
2: Není.
3: Jste kuchařka v zachlístaném tričku anebo čisté zástěře?
0: Jste viděl moji zástěru. Takhle, ona je čistá, ale vypadá jako špinavá.
3: To maskujete.
0: Ne, teď už tam zrovna mám takovou designovou zástěru, která je pocákaná krví. Vypadá, jak bych podřízla pod svinče, jo. V tom vždycky šukuju návštěvu, když se dám na sebe, že proboha, co to máš. Přesně, kdybyste hodila něco do škopku z krví a teď to na vás celý vystříklo.
3: Takže přinesete talíř zářivě bílý, úplně jak ještě kuchaři to čistíte okraje občas tím ubrouskem, aby to, co ukápne vedle, aby bylo čisté, tak vy to takhle naservírujete a přijdete v tom krvavém oblečení. To bych se bál ochutnat.
0: Nebálo, no to je takový jakoby legrační a vždycky humor uvolňuje, že jo, přesně, prostě o to jde.
3: Tak jsme rádi, že jsme se něco dozvěděli. Děkuji moc a ať dobře chutná kdykoliv, ať už vaříte sama, nebo jdete na jídlo do restaurace.
0: Děkuji pěkně, napodobně. Je to velké potěšení, jídlo života.

0: V rámci narozeninového pochoutkového roku, 10. už v pořadí, pro vás máme i dnes další radu z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože je léto a často i zavařujeme ty plody ze zahrádky a to, co pořídíme na farmářských trzích, možná bychom si mohli říct, jak v restauraci podle bontonu jíst třeba takový kompot. Jak si s tím poradit?
1: Kompot klademe na pravou stranu, vpravo od talíře, saláty nalevo od talíře. To protože salát jíme vidličkou v levé ruce a kompot jíme lžičkou v pravé ruce. Kompot jíme tak, že vložíme to ovoce do úst, ale pozor, je-li tam pecka, tak teď musíme velmi obratně s ní nějak naložit. Ostatně stejné to je třeba, když máme v pokrmu peckovité olivy. Řekněme, že jazykem a zuby pečlivě odpreparujeme dužninu od pecky. Tu pecku potom přisuneme co nejblíže k rtům. Levou rukou dlaní přikryjeme ústa. Pravou rukou přiblížíme tu lžičku, kterou jsme vlastně vložili to ovoce do úst. Přiložíme k rtům, přesuneme na ni tu pecku a stále kryjeme tu lžičku tou dlaní a odložíme na okraj talíře.
0: To znamená, potom, je-li kompot na nějakém počálku, na ten počálek?
1: Nebo? Je-li na počálku, ano, tak ten počálek, nemáme-li počálek, třeba je-li to, dejme tomu, pecka z olivy, kterou jsme si nabrali na rautu a máme jenom talíř, tak v takovém případě na okraj talíře. No a měli bychom mít papírový ubrousek, který bychom tu ožužlanou pecku přikryli. Je-li to na té kompotové misce, tak budiš, tam se asi nedá nic jiného dělat. Leda, že by tam byl ubrousek, pod který bychom dokázali ty nevzhledné pecky skrýt. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Přestože jsme na konci, zbývají ještě dvě důležité věci. Poradit vám, jak se dostat k naší kuchařce Sladké Česko, což je vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy v rámci našeho pořadu dali dohromady. Najdete v ní 170 receptů, ale jsou to jen ty sladké. Ty, které zaznamenaly největší úspěch, objevily se v našem vysílání, už jste je třeba našli i v nějakých kalendářích a je tam i spousta receptů, které nikdy tiskem nevyšly. Tak ať vám tahle kuchařka nechybí. Objednat si ji můžete přes stránky Pochoutkového roku, tedy pochoutkovýrok.cz, nebo i přes telefon ve všední dny a v pracovní době. To číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko se 170 soutěžními recepty, výherními, odvysílanými i recepty od poroty vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. I díky tomu si můžete kuchařku objednávat přes jejich telefonní číslo 724 819 319. A jsme rádi, že tuhle kuchařku pro vás máme i jako odměnu v soutěži. Minule jsem se ptal, co přidal Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu. Byly to sušené meruňky. Z těch správných odpovědí, které jste nám poslali, počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku Sladké Česko dostane Marie Večeřová z Rudíkova, Františka Raclová z Linhartic a Petr Pilát z Vlčnova. Doufám, že máte radost, stejně jako já. Vždy mě těší, když můžu podepsat knížku a poslat ji nějakému výherci. Tak tyhle tři už své výherce znají. Další tři kuchařky chystáme do dalšího kola naší soutěže, kdy se ptám, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Za A bílé zelí nebo za B červené zelí? Jaké zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket? Jestli si myslíte, že to bylo bílé zelí, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Bylo to podle vás červené zelí, které Naďa Konvalinková přidávala do kroket? Pak pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Do té doby si můžete připomenout i zpravidly na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Ať prožíváte další pochoutkové dny, ať už na pikniku, doma nebo v práci, to vám přeje Patrik Rozehnal a hlavně žijte s chutí.

0: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ruská armáda vyslala na Kyjev největší počet balistických raket od začátku invaze. Větší města v jeho českém kraji neplánují stavbu nových základních škol. Kapacita je dostačující. Baseballisté Sokola Hluboká budou hrát od 14 hodin v Brně. Z Hrochy první dva víkendové zápasy prohráli. Na jihu Čech vystoupí teploty maximálně ke 24 stupňům. Vyskytnout se mohou silné bouřky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Rusko při nočním útoku na ukrajinský Kyjev odpálilo největší počet balistických raket od začátku války v roce 2022. Uvedl to ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha, podle kterého se jednalo zhruba o 40 balistických střel. Potvrdil také, že útok má i oběti, konkrétní čísla ale zatím neuvedl. Ukrajinské letectvo informovalo, že protivzdušná obrana se střelila asi polovinu střel. Ukrajinská armáda v noci naopak zaútočila na dvojici ruských ropných tankerů v Černém moři. Větší města v jihočeském kraji neplánují stavbu nových základních škol. Kapacita nabízených míst je většinou dostačující. Města navíc vzhledem k demografickému vývoji očekávají postupný pokles počtu žáků. Českobudějovický magistrát zřizuje 16 základních škol s kapacitou 9375 míst. V září nastoupí do prvních tříd zhruba 1000 žáků. Celková kapacita je o 120 míst vyšší, informovala primátorka Dagmar Škodová-Parmová z Hnutí Naše Česko. Jiná situace je v obcích kolem jihočeské metropole. Jedná se o místa, kde prudce roste počet obyvatel, ale často tam mateřská ani základní škola nejsou. Proto například 10 obcí na Českobudějovicku připravuje stavbu svazkové základní školy Malše. Ta by měla mít kapacitu více než 500 dětí a mohla by zahájit provoz za 3 roky. Smrkových lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá, ukazují to data správy Národního parku. Kůrovcové kalamity se podle nich vrací ve vlnách. V minulosti pomohlo zastavit škůdce počasí. Šumavské lesy jsou aktuálně v podobné situaci jako před 15 lety, vysvětluje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
3: Přišla nějaká vlastně velká vlna kůrovcového napadení a potom jakoby sama odeznívala. My jsme vlastně teď v této chvíli v roce 2026 na Šumavě podle našich dat opět zase v té fázi, kdy ta křivka napadení kůrovcem jde rapidně dolů a vidíme, že vlastně takto v tom šumavském lese nebo v těch šumavských lesích chodí běžně.
1: Správa Národního parku Podyjí obnovila naučnou stezku v okolí Popic u Znojma. Turistům představí 58 druhů stromů, keřů a lián typických pro tamní krajinu. Zároveň nabídne moderní způsob poznávání přírody prostřednictvím panelů a QR kódu s rozšiřujícími informacemi, uvedla správa parku na webu.
2: Sport.
1: Po reprezentační pauze se opět rozběhla baseballová extraliga. Sokol Hluboká na domácím hřišti podlehl v pátek Hrochům Brno 2-7 a včera 9-16. Dnes od 14 hodin se hraje v Brně.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech se od západu zatahuje a přicházejí srážky, bouřky mohou být i silné, odpoledne se bude oblačnost postupně protrhávat a přeháňky budou už jen lokální. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Mírný severozápadní až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž je střední.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda, jezděte ale opatrně, místy se vyskytují srážky a na dálnici D4 na Písecku za exitem Předotice ve směru na Prahu je odstavené vozidlo.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zelené světy a neb exkurze do říše rostlin.

0: Krásné nedělní dopoledne.
1: Vítejte u Zelených světů. Cože vás v jejich dnešním vydání čeká? Vybrat správný strom na konkrétní stanoviště, to nemusí být až tak snadné, jak to na první pohled vypadá. Sluneční paprsky, které v létě ohřívají naše zahrady, často vedou k rozhodnutí vysadit si pěkný strom, který by dával hodnotný stín. Abychom vám tohle rozhodování alespoň trošku zjednodušili, představíme vám dva druhy s velkými listy, které se pro tento účel mohou použít. Nebude to ale rozhodně všechno, co pro vás dneska máme.
0: Klidné nedělní dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
2: a Pavel Chlouba.

0: Do zelených světů jsme dostali dotaz, Pavle, zda byste doporučil vysázení katalpy anebo pavlovnie. Tak jak se k tomu dotazu postavíme?
1: Tak trošku je škoda, že jsme dostali jenom dvě možnosti, že jsme nedostali třeba možnost ještě vybrat k tomu javor, lípu nebo nějaký jasan. Ale popravdě řečeno celkem rozumím tomuto dotazu, protože oba tyto stromy, i když jsou rozdílné, pochází si z různých čeledí, takže botanicky nemají žádnou příbuznost, tak jsou vlastně podobné tím, že mají velké srčité listy a jsou to stromy, které umí vyrábět velmi plnohodnotný stín na zahradě. Takže já bych řekl, že jsme tento dotaz dostali trošku pod tlakem aktuálního počasí a že ta paní posluchačka, která mi psala, tak si pravděpodobně uvědomila, že na té zahradě by to chtěl nějaký strom, který zastíní a udělá trošku příjemnější to prostředí.
0: Navrhuji, že bychom si probrali každý ten strom zvlášť, abychom si udělali jasno a paní posluchačce dali na výběr, aby si to finále rozsekla ona sama. Co vy na to?
1: Ano, asi ano, protože ono je docela těžké jednoznačně poradit, že ten je lepší nebo ten je horší, když neznáme konkrétní podmínky na té zahradě. No, já si myslím, že bychom mohli začít tou pavlovnií, už jenom z titulu, jak se jmenuje hezky. Už jenom proto je mi ten strom sympatický, ale tím nechci odsuzovat tu katalpu zase, aby to nevypadalo špatně. Pavlovnie je strom, který je velmi zajímavý, zejména když je mladý, protože v období svých prvních 3 až 5 let no, obrovské přírůstky, je schopna ta rostlina narůst klidně přes metr a velikánské listy, srčité, mohou mít někdy možná i 60 cm ty největší listy v průměru, no, možná 50, to přeháním, ale prostě velikánské listy, které dávají takový předpoklad, že ten strom bude dobrým výrobcem toho stínu. Katalpa to má trošičku jinak, tam má ty listy o něco málo menší, ale také srčité, ale tyto dva stromy se liší zejména ve způsobu růstu a v tom, jak a kdy kvetou. Pavlovnia má úplně nádherné modré květy, blankitně modré, které vlastně se na té rostlině otevírají v období, kdy teprve raší listy. A ty květy jsou v takových jakoby velkých soukvětích, takže i z dálky je ten strom nepřehlednutelný. Je prostě fantastický a nádherný, má holé větve a z toho vyrůstají bohatá soukvětí modrých květů. Je to veliký strom, který může klidně dorůst do velikosti přes 10 metrů určitě, v dobrých podmínkách i více, ale když je starší, tak ty listy už nejsou tak veliké jako u těch mladých rostlin, ale jsou pořád veliké na to, aby dávali plnohodnotný stín. S pavlovní se potkáváme zejména v teplejších oblastech, ale tak, jak se nám trošku mění klima, tak si myslím, že se dostávají do těch oblastí, kde se předtím nepěstovala. Je to rostlina, která vyžaduje dobře propustnou půdu. V takových těch těžkých jilovitých půdách by asi nerostla úplně dobře. No a to, co je na ní zajímavé, je to, že je často pěstována na takových malinkých rodinných plantážích, protože v těch prvních letech života má opravdu dynamický růst a vytváří velké množství biomasy. Takže byly takové jakoby pokusy tomu, aby se zavedly tyto stromy do kultury, aby si lidé prostě mohli vypěstovat dřevo na otop, ale nejsem si úplně jistý, jestli je to opravdu výhodné nebo nikoliv.
0: Jaký tvar té koruny má pavlovnie? Poslouží tedy jako takový deštník nad nějakým sezením nebo skutečně by docílil člověk toho, že když si udělá posezení pod takovým stromem, že toho stínu bude dostatek?
1: Tak to rozhodně ano. Ten stín bývá docela hluboký díky velkému množství velkých listů. Ta koruna je taková většině oválná až kulatá. Rozhodně to ale není deštník. Je to velký strom, který ani není možné skrotit. To si mnoho lidí myslí, že by ho skrotit mohli. Když začne růst, tak no, my ho budeme řezat, ale čím více řeže, tím více se snaží obrůstat a tím řezem se vlastně deformuje tvar té příští koruny, což by mohlo být i nebezpečné provozně, protože když to nemá terminál a má to těch kolmo rostoucích výhonů hodně, tak by mohla být ta statika toho stromu porušená a v dospělosti, když už budou větve velké a těžké, tak by mohlo docházet k poškození, k lámání větvy a tudíž k možnostem nějakých úrazů.
0: No, jdeme k té katalpě, Pavle. Já znám katalpu, přiznám se, protože jsem na ní jeden čas měla zálusk, ale nevím, jestli je to opravdu ta, o které my budeme mluvit, protože ona měla nádhernou, takovou tu pravidelnou, kulovitou korunu.
1: Aha, ano, tak to je odruda katalpy, která se jmenuje nana. Slovo nana z latiny znamená malá. Takže jedná se opravdu o takový velmi kompaktně rostoucí zakrslý typ. Myslím, že se k němu ještě vrátím za chvilinku, ale možná bychom měli představit ještě předtím tu její mámu, ten botanický druh. Ten strom se celý jmenuje Catalpa bignonioides a lidově se tomu často říká indiánské fazole. Nemyslím, že by to bylo úplně odpovídající, žádné luskoviny vlastně tato rostlina neprodukuje, ale ty plody mají tvar fazolí, jsou to takové jakoby velmi dlouhé tobolky, které na tom stromě visí. Ale důležité je dodat to, že než se vytvoří plody, tak katalpa, ten botanický druh, krásně kvete, kvete až začátkem léta, podle podmínek někde už v červnu, v některých místech až v červenci. Květy jsou bílé s takovými výraznými barevnými skvrnkami. Opět se vytvářejí ty plody v soukvětí, takže když je katalpa v plném květu, tak je vidět z dálky a je to velmi hezký strom. Je velmi hezký tím symbolistěním, takže jako stínodárný strom si myslím, že bychom katalpu mohli vnímat velmi vážně.
0: Tak mě jste udělal radost, protože já okolo takové katalpy velmi často chodím. Ten strom mi připomínal katalpu, ale já jsem ji právě vždycky měla spojenou s tím kulatým tvarem. Takže teď už vím, co je to za strom. Ty velké fazole, myslím, že asi každý si vybaví. Ten strom, pokud ho někdy někde viděl, tak je velmi nápadný v tomto směru. Pochopila jsem tedy dobře, že ten strom má několik odrůd?
1: Má několik odrůd, ne velké množství, ale několik odrůd máme k dispozici. Jedna z nich se jmenuje Aurea. Slovo Aurea vyjadřuje, že je zlatá. Je to odrůda, která má světle žluté listy, skoro citronové listy v období rašení a potom během léta ty listy mírně stmavnou a jsou světle zelené, ale pořád světlejší než ta základní mateřská odrůda. Vzhled toho stromu je podobný tomu původnímu druhu, ale díky tomu, že to chlorofilu tam bude menší množství, tak nemá takovou dynamiku růstu a nenaroste do tak velkého rozměru, jako ta klasická katalpa. Takže to je takový ten přechodový stupeň. No a potom se dostáváme k dalšímu a to je vlastně ta zakrslá forma, ta nana. To je strom, který tvoří deštníkovitou korunu. Řekl bych, že je velmi populární u lidí. Já bych řekl, že je populární dokonce víc, než si zaslouží. Z mého pohledu já ji nemám v oblibě. Možná, že bych to neměl takto říkat úplně veřejně, ale já to tak cítím, že to je jeden úplně z nejhorších stromů, které můžeme vůbec si na zahradu dát, protože má několik vlastností, které bych byl nerad, aby byly na naší zahradě. A to teda, že raší jako úplně poslední, všechny stromy jsou zelené a tato forma katalpy se teprve probouzí k životu. Potom jako první opadává, už někdy v polovině října ty listy začínají se kroutit a padat dolů, takže ta doba, kdy je funkční ten strom, je z hlediska toho stínu, tak je poměrně krátká. Další věc, která není zas až tak důležitá, ale je potřeba je zmínit, je to, že to je velmi křehký strom. Má velmi lámavé větve a když se přepravuje jako mladá rostlina, tak je zapotřebí počítat s tím, že se něco zlomí. Nevadí to, protože má velmi dobrou regenerační schopnost a rychle obroste a s tím se srovná. Ale co je poměrně velký problém, tak to je vysoká náchylnost této odrůdy k jedné z houbových nemocí, která naše zahrady občas obchází, takzvané verticiliové vadnutí listu, které se projevuje tím, že se upchávají cévní svazky A věta, která prostě chytne tuto nemoc, tak zvadne třeba v polovině prázdnin nebo i dřív někdy a tam už většinou není cesty zpátky. Dá se někdy zkusit tu větev uříznout ještě jakoby do živého dřeva, ale je to houbová nemoc, která se ráda šíří tou rostlinou a často ji napadá a díky tomu se na sociálních sítích množí dotazy, mám to, tento problém, co s tím mám dělat. Je to velmi negativní, protože neumíme moc poradit a říkáme vždycky potom my kolegové z toho oboru, říkáme unizono dát pryč a to jsou zprávy, které málo kdo poslouchá rád.
0: No, Pavle, na závěr dostáváme se k jádru pudla. Co tedy odpovíme na dotaz té paní posluchačky? Teď kdybyste se vy měl rozhodnout, kterou tu rostlinu byste zvolil, anebo na co byste si u některé třeba dal pozor?
1: No, já bych tedy volil rozhodně podle podmínek, které panují na naší zahradě a podle velikosti té zahrady. Kdybych se měl rozhodnout podle naší zahrady, tak bych určitě hledal ještě nějaký jiný třetí strom, protože z těch botanických druhů myslím si, že ani na jednu už by nebylo na naší zahradě místo. Také bych volil podle půdy. Pokud bych měl půdu dobře propustnou, živnou, bez nějakých jílových složek a tu zahradu velkou a slunou, tak bych si možná asi vzal tu pavlovní. A to teda ne kvůli podobnosti se jménem, ale ten efekt toho bohatě kvetoucího stromu v období, kdy ještě nejsou listy, by byl pro mě hodně atraktivní. Kdyby to bylo jenom kvůli stínu, tak bych na milost vzal oba stromy, protože oba jsou moc hezké, ale je zapotřebí brát na vědomí, že jsou to veliké stromy, které časem zaberou velký prostor v té zahradě a nemají úplně v oblibě to, aby se do nich zasahovalo nějakým řezem.

0: V zelených světech pracujeme, chopili jsme se nůžek. Pavle, no říkám si, je to správné roční období na stříhání?
1: No tak pro většinu lidí je léto správným obdobím na relax, jak říkají, ale kdo chce udržet svoji zahradu pěknou a funkční, tak musí občas i z toho léátka se zvednout a něco na té zahradě udělat a právě nůžky jsou v tomto období poměrně důležitým nástrojem, protože celá řada rostlin, která volá potom, aby se do nich zasáhlo, aby se ostříhaly věci, které tam nepatří. Takže kdybych to zkrátil, tak ano, tato doba je na to ideální.
0: Ano, a my budeme chtít samozřejmě vědět a bude nás zajímat, jakéže rostliny konkrétně tedy budeme stříhat, abychom si v tom udělali pořádek a některé neublížili.
1: A tak je pravda, že nemůžeme s těma nůžkama obejít celou zahradu a všechno trošku zkrátit. To by nebylo úplně správně. První taková skupina rostlin, kterou myslím, že pochopí úplně každý a nebude mít vůči tomu námitky, tak to jsou živé ploty. Pokud jsme nestihli ostříhat ty živé ploty na konci června, anebo naopak jsme je stříhali začátkem června, tak už můžou mít nové přírůstky, takže můžeme se do živých plotů pustit celkem statečně, i když tedy obvykle říkám, že ideální dobou pro řez živých plotů je až začátek září. Já si myslím, že bychom v případě těchto rostlin ale měli ještě do těch plotů vždycky nakouknout, jestli tam náhodou není nějaký život, jestli tam zrovna není nějaké ptactvo, protože to by nebyl dobrý termín na to, abychom do plotu zasahovali. No a potom je celá řada dalších rostlin, které si ty nůžky žádají.
0: Jaké další?
1: Tak zůstaneme třeba na okrasné zahradě, kde máme některé druhy keřů, které to vyžadují. Jsou to třeba komule, letní šeřík nebo motýlí keř, je to pořád jedna ta sama rostlina, která má několik lidových názvů, tak ta si to přímo vyžaduje, protože když vykvete, tak to soukvětí nezůstane přes celé léto hezké, ale za poměrně krátkou dobu může zasychat a kdybychom tam nechali ta zasychající soukvětí, tak by mohly nastat dvě věci. Za prvé, u některých odrůd by se mohly vytvořit semínka, které by mohly klíčit tam, kde nechceme. Ale v našich podmínkách to není úplně až tak časté. A za druhé, a to je důležitější, ta rostlina by měla pocit, že má splněno. Že odkvetla, vytvořila semena a už nemusí nic dělat. Pokud ty odkvetlé květy dáme pryč, tak ona dostane impuls, že ta semínka prostě nevytvoří a začne se snažit dál a bude nakvěta dál. Takže tím pravidelným řezem a odstraňováním odkvetlých soukvětí, nejenom u tohoto keře, ale třeba i u jiných rostlin, dosáhneme toho, že tu rostlinu motivujeme k dalšímu růstu, k dalšímu kvetení a to je to, co každý zahrádkář má rád.
0: Pro mě tedy novinka, díky za tu informaci, protože máme motýlí keře teď nádherně kvetou, ale máte pravdu, že pak když odkvetou, už je to takový smutný pohled, už tam není takový život a není tam ta nádherná barva, tak už vím jak na to. Podobný zásah, vybaví se vám ještě třeba nějaká typická rostlina, u které je dobré tohle provést?
1: No ano, Hanko, je jich celá řada. Jsou to třeba růže, které mají schopnost opakovat kvetení. My máme zrovna na zahradě jednu odrůdu moc hezkou, která kvete na přelomu června července a kdybychom ji tam nechali bez zásahu, tak vytvoří nádherné šipky, krásné droboučké plody ve velkém množství. Ani to není úplně špatný efekt, je to hezké, ale tato růže má schopnost opakovat kvetení. Dnes ty růže, které se prodávají běžně, tak to tak většinou mají, že kvetou minimálně dvakrát za tu sezónu. Takže tím, že ostříháme ty odkvetlé výhony, zbavíme tu rostlinu té povinnosti vytvořit plody, tak ona opět získá ten pocit, že by něco ještě měla udělat pro sebe a oči, které jsou níže umístěné, tak vytvoří nové výhony, které budou kvést někdy v září. A pozor, to jsou květy, které jsou ještě hezčí než ty letní, protože už jsou chladnější noci a tato růže má červenou barvu květu a ta červená barva se vyvíjí líp v chladném počasí.
0: Já se přiznám, že mě takhle v létě nebo na sklonku léta svrbí ruce u tavolníku. V mém případě tvoří jakousi hranici nebo takovou obrubu záhonu a pak už nemají takovou tu funkci, jakou bych si představovala. Co kdybych je ostřihala?
1: To je velmi dobrý tip. Já jsem vděčný za to, že jste ho zmínila. Tavolníky odkvetou někdy ke konci června začnou vytvářet plody a ty plody jsou hnědé a vlastně celá ta rostlina díky tomu působí unaveně. Je to úplně v pořádku, takhle to má být, ale není to hezké a tím zpětným řezem se vlastně dosáhne toho, že rostlina začne znovu rašit. Mnoho tavolníků je ozdobných právě tím rašením, že raší třeba žlutě, světle zeleně nebo dokonce oranžově a to je moc hezké, takže my když ty nízké tavolníky, které by mohly mít třeba 40 až 50 cm v tuto chvíli, zkrátíme o 1/3, tak zaprvé dosáhneme toho, že jsou kompaktnější, hustější, znovu proraší, tím pádem dostaneme zase tu jejich typickou barvu na zahradu. A někdy, když je dobrý rok, co teď ještě neumíme odhadnout, tak můžeme tím řezem v tu správnou dobu tu rostlinu ještě přivést k jednomu slabšímu kvetení. Takže ano, i tavolníky jsou ty rostliny, které to milují a mají to rády.
0: Vy jste v úvodu říkal, že jdeme na začátek do okrasné zahrady a z toho jsem vytušila, že nejen tam budeme zasahovat snůžkami v ruce.
1: Tak ta okrasná zahrada je v této věci taková dominantní, ale můžeme s těma nůžkama si pomoct třeba i v té zahradě užitkové, třeba u některých druhů drobného ovoce, když vidíme, že jsou příliš zahuštěné ty výhony, nebo je tam těch plodů příliš moc, když to dozrává, můžeme tyto rostliny trošku prosvětlit a dát jim ještě šanci, aby si třeba udělali nové výhony, aby trošku lépe vyzerali do toho podzimního období. Ale to naše působení s nůžkama budeme směřovat zejména na tu zahradu okrasnou.

0: My se v Zelených světech budeme bavit dneska taky o zelenině. Pavle, velmi populární téma. Naši posluchači pěstují zeleninu, pěstují rádi. Mluvím i sama za sebe, protože s ní máme užitek a radost. No ale přece jenom si trošku posteskáváme. Ty záhonky už nám prořídly, ledacos už jsme ujedli. Tak co by se dalo ještě teď pěstovat?
1: Tak během léta ještě rozhodně žádné aktivity na zeleninové zahradě nekončí, a to nejenom ty udržbové, ale i ty pěstitelské. Pořád ještě dostatek času na pěstování těch takzvaných krátkodobých kultur, takže si myslím, že by byla velká škoda, kdybychom to teď tuto dobu s nějakým pesimismem zabalili a čekali a těšili se třeba až na duben příštího roku. Týká se to zejména listové zeleniny. Rozhodně se v tuto dobu mohou ještě vysazovat různé druhy salátů. Můžeme na záhony vysévat řetkvičky. Ty řetkvičky budeme vybírat podle toho, kdy se k tomu dostaneme. Pokud by to bylo až na konci léta, tak už můžeme snad kteroukoliv. Ale kdybychom vysévali řetkvičky třeba hned teď, tak ještě budeme vybírat druhy, které jsou takzvané celoroční. To je velmi důležité, protože řetkvička je rostlina dlouhého dne, a když je dlouhý den a použili bychom ty obyčejné odrůdy, tak by netvořili tu bulvičku, ale chtěli by rovnou kvést, což není úplně u této zeleniny žádoucí na zahrádkách. Začíná doba vysazování pekinského zelí. To je také rostlina, která se nedá pěstovat z jara. Pěstuje se vždycky až od poloviny nebo konce léta a nemá tak dlouhou vegetační dobu, aby to nestihla, takže když i teď budeme vysévat, nebo spíše už sázet sazenice, tak ještě máme docela šanci, aby do konce října jsme ji mohli pozbírat. Je čas také třeba vysévat červenou řepu, protože to je kultura, která nemusí dorůst do těch svých maximálních velikostí, takže i kdybychom sbírali třeba malé rostlinky o velikosti třeba 2-3 cm těch bulviček, tak je můžeme dát do salátu jako nepříliš veliké. No a ještě by byly nějaké další.
0: Budou nás zajímat. Vrátím se, Pavle, jenom rychle k těm salátům. U těch salátů musíme taky volit nějakou speciální letní odrůdu, aby nám nešly do květu. Přece jenom saláty taky rádi vykvétají.
1: Ano, Hanko, je to úplně přesně tak, takže je potom otázka, ve kterou chvíli se naši posluchači rozhodnou tu práci udělat. Takže kdyby šli třeba na ty saláty od konce srpna nebo od začátku září, tak to bohatě stíhají a tam už můžou použít i ty běžné druhy. Pokud by to pěstování mělo proběhnout ještě o prázdninách, tak tam je zapotřebí hledat ty takzvané celoroční, protože kdyby se vysely jiné, ty běžné, tak jak jste naznačila celkem správně, tak by chtěli kvést.
0: Jakou další zeleninu si můžeme vysít nebo vysadit na zahradu ještě teď?
1: No, tak jsou to rozhodně luskoviny. Keřičková fazole by byla určitě pro tento účel dobrá. A to je rostlina, která je velmi užitečná z jiného pohledu, takže i kdyby nakrásně se nám nepovedlo je dotáhnout do zralosti, tak přítomnost fazole na záhonku je vždycky dobrá, protože fazole třeba i hrách, anebo bob, anebo i další luskoviny. Tato zelenina umí tu věc, že na svých kořenech si udržuje speciální typy bakterií, které jsou schopny ze vzduchu, a to teď řeknu lidově, lapnout dusík, a ten dusík ze vzduchu změní do takové formy, aby byl přijatelný pro kořeny dalších rostlin. Takže fazole se používá, anebo i hrášek se používá jako předplodina v situaci, kdy nechceme hnojit nějakým umělým hnojivem, protože máme jistotu, že to hnojení zabezpečila ta zelenina, která tam rostla předtím.

0: to už je z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílovů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Celkem 11 koncertů nejen v Českých Budějovicích letos posluchačům nabídne Jihočeský jazzový festival. Kvalitní muziku si budeme moct poslechnout třeba taky na Hluboké, v Libníči nebo v Úsilném. Všechno to probereme s dramaturgem a produkčním festivalu Jiřím Grauerem v kavárně v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.

Také dnešní poledne ohlásí zvon z věže Husova sboru v Křemži. Má hlavní tón D3, průměr 37,5 cm a váží přibližně 35 kg. Zvon ulil roku 1938 Richard Herold v Chomutově. Dobré nedělní poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Předseda sněmovny Okamura míří s podnikateli do Číny. Muž, který údajně skočil ráno z dlouhého mostu v Českých Budějovicích do Vltavy, je podle policistů v pořádku. 15. etapa Tour de France zavede cyklisty do francouzských Alp. Zítra bude na jihu Čech polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno s teplotami do 23 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD míří s podnikatelskou delegací na pětidenní návštěvu Číny. Zaměřit se chce primárně na podporu cestovního ruchu, například zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny nebo posílení přímých leteckých linek. Opozice v posledních dnech vyzývala Okamuru, aby cestu zrušil kvůli zadržení českého občana v Číně. Předseda sněmovny je připravený při své cestě pomoci, pokud ho o to požádá ministerstvo zahraničí. Součástí delegace je i rezortní náměstek Jiří Brodský. Do poloviny července zasahovali hasiči v Česku už téměř u 900 lesních požárů. V loňském roce schořelo při požárech v České republice více než 300 hektarů lesů a vznikla škoda přes 18 milionů korun. Zranění utrpělo 25 lidí. V osadě Kadolec u rakouských hranic na Jindřichohradecku letos hořel les už 4x.
2: Hořelo na ploše nějakých 150 na 100 metrů. Ty plameny tam dosahovaly nějakých 3-4 metrů. Hlavním důvodem, když se nám ten požár dostal na takovouhle plochu, je dlouhotrvající sucho.
3: Vysvětluje dačický hasič Pavel Brůžek.
4: Dačicko patří mezi oblasti, kde se v současnosti výrazně projevuje půdní sucho.
3: Potvrzuje Martin Možný z týmu Intersucho.
4: Sucho významně zvyšuje riziko vzniku požáru, protože vysychá tráva, lesní hrabanka a další hořlavý materiál. Pokud se přidají vysoké teploty provázené nízkou vlhkostí a silnějším větrem, mohou se požáry šířit velmi rychle.
3: Nejvíce lesních požárů je ve Středočeském a Karlovarském kraji a kraji Vysočina. Zdačická Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Policisté a hasiči, včetně potápěčů, dnes dopoledne pátrali v Českých Budějovicích po muži, který skočil dnes ráno z dlouhého mostu do Vltavy. Pohřešovaného našli u jeho známého, muž je v pořádku. Policistům řekl, že to není poprvé, kdy z mostu skočil, informovala policie na síti X. Sport. Slovinec Tadej Pogačar ovládl 14. etapu cyklistické Tour de France, letos už 4. vede celkové pořadí. Na Dana Vingegaarda má náskok 4,5 minuty. Nejlepší Čech Matias Vacek je na 38. místě. Dnešní trasa zavede cyklisty do francouzských Alp, kde je na 189 kilometrech čeká 4000 výškových metrů.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1014 hektopaskalů. Na jihu Čech bude odpoledne zataženo až oblačno s přeháňkami, místy i bouřkami, které mohou být i silné. Postupně se oblačnost bude protrhávat a přeháněk bude ubývat, večer pak zcela ustanou. Teploty budou mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách do 20 a bude se ochlazovat. Mírný severozápadní až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí. V noci budou teploty mezi 11 a 8 stupni, v údolích ojediněle klesnou k 6. V pondělí očekávejte polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně k 19. Vítr bude ráno a večer slabý, během dne mírný, západní nebo severozápadní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda se vyšetřuje na Jindřichohradecku u obce Peč. Srazilo se tam osobní auto s autobusem. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: Dobré odpoledne, 12 hodin 6 minut a to je čas, kdy můžete poslouchat písničky pro radost Českého rozhlasu České Budějovice. Zdraví vás Martin Hlaváček, přeje příjemný poslech. No a před námi už jsou Jižani s písní Víno voňavé, dále třeba Keramička, Zorka Kohoutová zaspívá nebo zahraje Křídlovanka, Babouc, Veselka, Budvarka, Černovická, Dechovka. Tak ještě jednou příjemný poslech. První i přání od generálního ředitele Motor Jikov Miroslava Dvořáka přeje zaměstnanci firmy Investix panu Michailu Prokopenkovi k 20. narozeninám hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. A dnes se dožívá 60 let pan František Počta ze Škůdry. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, osobní pohody a spokojenosti do dalších let přeje jménem zastupitelstva obce Strašice starosta Pavel Mráz. Ke gratulaci se také připojuje sbor dobrovolných hasičů, kterým je pan Počta členem. Jižani.

Dnes oslavuje své 51. narozeniny náš skvělý kamarád a zvukový mistr keramičky, pan David Juráň z Tábora. Touto cestou bychom mu k jeho dnešním narozeninám chtěli popřát mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti z dobře odvedené práce. Moc ti, Davide, děkujeme za to, co pro nás děláš. Vážíme si toho velmi. Za celou keramičku jen vše dobré přeje do dalších let Petr Kolář, kapelník. A prosíme o písničku pro pana Jana Jindru z Třebkova k životnímu jubileu, k 60. narozeninám dnešním. S přáním pevného zdraví, štěstí, osobních úspěchů a úsměvné pohody do dalších let za zastupitelstvo obce Předotice pan Martin Wolf, což je starosta obce. No a teď už tedy keramička bude hrát, a to píseň Příroda je velmi krásná.

0: budoucí cit a pochopení, to je zázrak přírody.
1: No a dále tady máme přání do Roseče panu Milanu Petrovi k 60. narozeninám. Vážený pane Petře, milý Milane, děkujeme ti za pomoc při práci v obecních lesích, o které se nám dobře staráš, a za obecní zastupitelstvo ti přeji pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody. Starostka obce paní Mirka Beránková přeje. A 70. narozeniny má dnes paní Milena Mrázková z Pačejova. Všechno nejlepší k významnému životnímu jubileu, hodně zdraví, štěstí, elánu ti přejí pačejovští hasiči. K přání se připojují i obě rodiny Buchtovy, které rovněž přejí moc a moc zdraví a ať si pořád tak veselá, spokojená a šťastná. No a prosíme o zahrání písničky Pampelišky. Pošleme paní Mrázkové i panu Petrovi a budou od veselé muziky.

Dana Haspeklová z Dražíče oslavuje dnes 70. narozeniny. Všechno nejlepší ke krásným 70. narozeninám. Hlavně hodně zdraví do dalších let přeje starosta František Horák a zastupitelstvo obce Dražíč. No a pak tu máme 77. narozeniny, které dnes slaví paní Božena Šustrová ze Sumrakova u Studené. Zahrajte prosím mojí mamince, paní Božence Šustrové z Českých Budějovic, která pobývá na chalupě v Sumrakově, takhle je to přesně. Milá maminko, k tvým narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdravíčka, ať jsi pořád tak veselá, plná elánu, ať tě stále baví zahrádka a čas prožitý na chaloupce. Za celou rodinu dcera Romča. Takže pro paní Šustrovou, to bude podle konkrétního přání na písničku, a pro paní Haspeklovou, teď tvé vlasy kvetou, maminko.

70. narozeniny má dnes paní Anna Podhradská z Dráchova na Táborsku. Krásné narozeniny, mnoho zdraví, štěstí, pohodových a pohodových let prožitých v naší obci přejí zastupitelé obce Dráchov. Zítra, to jest 20. tak tady je napsáno června, tak teď nevím, jestli už to nemělo být před měsícem, nebo máte na mysli července, ale asi června, oslaví nebo oslavil své 80. narozeniny náš bráška Petr Tisoň z Cuknštejna. Přejeme mu hlavně zdraví, spokojenost a stále dobrou náladu a také hodně sil do práce, které má na svém hospodářstvíčku až nad hlavu. Tak bráško, hezky si to oslav. Vše nejlepší přejí sestry Krista a Eržika s rodinami. Prosím o směs polek od Elektrobendu. Tak ať jsem pátral, jak jsem pátral, žádnou směs polek konkrétně od Elektrobendu nemáme. Je tam směs valčíku, ale ne polek. Takže jsme vybrali směs polek přímo Jaromíra Vejvody, a to v podání křídlovanky.

Posíláme blahopřání babičce Aničce Šandové ze Strunkovic nad Blanicí, která oslavila 26. června narozeniny 73. i svátek. Milá babičko, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, sluníčko na Lipně a radost z vnoučátek. Máme tě moc rádi a v neděli přijdeme na oběd. Takže to už jste asi po obědě. A ještě přání pro paní Aničku Křížkovou z Horního Bolíkova k 88. narozeninám. Prosíme o zahrání písničky Netrapte se rodičové od babouků pro naší babičku Aničku. Milovaná babičko Aničko, je to jako včera, kdy jsem přemýšlela, co napsat k tak krásnému výročí. A je to tu zas. Jsi tu s námi. My s tebou a tak to má být. Stále nevynecháš žádnou nedělní mši ve Studené, žádnou rodinnou oslavu, žádné vánoční setkání v Jilmu. Prostě všichni víme, že jsi tady. Jsi stále usměvavá, vtipná, milá, prostě babičko, ty teda jsi. Máme tě moc rádi a moc si tě vážíme a to opravdu moc. To vše přeje vnučka Evča s manželem Alešem, snacha Dana, vnuk Martin s manželkou Andrejkou, vnuk Romča s manželkou Luckou, pravnoučátka Áďa, Maty, Sárinka, Vítě, Péťa, Martínek, Bětuška a Karolínka. Paní Křížkové a paní Šandové posíláme od babouků písničku Netrapte se, rodičové.

Včera 18. července oslavila překrásné 76. narozeniny naše milovaná kamarádka Zuzanka Jirásková z Kinčperka nad Ohří a všichni její lázeňčtí kamarádi jí přejí hlavně hodně zdraví, také štěstí a mnoho spokojenosti do dalších roků. Věříme, že přežije ve zdraví všechny potíže, které rodinku potkali, a s její vitalitou je vše řešeno ke spokojenosti celé rodiny. Za všechny přejí Stejskalovi a Tolarovi. Včera oslavil náš kamarád Jan Dvořák z Újezda u Vodňan 82. narozeniny. Je to váš věrný posluchač a při písničce si s Andulkou, ta bude mít 26. července svátek, zatancují. Přejeme jim oběma hodně zdraví a radosti nejen z pravnoučat, přejí kamarádi a spolupracovníci. My pro vás máme od Veselky písničku Rodná výzka.

Pro pana Větrovského, ale také pro pana Františka Adámka z Jamného. Ten slaví 80. narozeniny. Obecní úřad Záhoří přeje do dalších let vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Budvarka.

Paní Lidmila Novotná z Křeče, ta slaví 85. narozeniny. Dcery s rodinami a vnoučata Míra, Fanda, Martin, Kristýna, Roman, Nela a Aleš a pravnoučata Julie, Hubert, Amélie, Lenka, Ela. Mia, také Vavřinec a Milan, přejí zdraví, spokojenost a hodně optimismu a radosti do dalších let. Zároveň děkujeme za všechnu tvoji obětavost a péči. A ještě jedno přání pro paní Novotnou. Hodně štěstí, spokojenosti a hlavně hodně zdraví do dalších let.

Máme také přání tady pro paní Marii Modráčkovou z Jindřichova Hradce k 85. narozeninám. Milá tetičko, přejeme ti k tvému životnímu jubileu hlavně pevné zdraví, klid, pohodu a mezi jindřichohradeckými baráčníky ještě několik společných dní. To ti ze srdce přejí tetičky a sousedé z obce baráčníků Jindřichův Hradec. A pokračujeme blahopřáním rovněž k 85. narozeninám, které slaví pan Čeněk Ohanka z Dírné. Obecní zastupitelstvo Dírná v čele se starostkou paní Janou Vackovou žádá o zahrání písničky pro pana Ohanku a přejeme mu pevné zdraví, štěstí a spokojenost. K přání se připojuje a písničku posílá i kronikářka obce Dírná paní Věra Novotná. Pro vás ta písnička se jmenuje U té naší zahrádky. Hraje Veselka.

No a já tu už mám poslední dnešní přání. Prosíme o písničku pro paní Marii Liškovou z Hněvkovic u Humpolce k jejím, a teď pozor, 106. narozeninám, kterých se dožívá zítra 20. července. Paní Lišková žije v současné době u své dcery v Pelhřimově. Pevné zdraví a dobrou pohodu do dalších let jí přeje dcera Marie Lisová, syn František, vnučka Iva s manželem, vnuk Kája a pravnoučata Markétka, Ondra, Rozárka, Kristián. S přáním všeho nejlepšího se připojuje Zdeněk Beneš a celá dechová kapela Lipkovanka, se kterou hraje vnuk paní Liškové. Kája. Zahrajte prosím tedy valčík od Lipkovanky Moje česká vlast. Tady je.

A to už je závěrečná orchestrální skladba, jmenuje se A jedem, hraje Krajanka. No a já se s vámi rozloučím, protože tím končí dnešní písničky pro radost Českého rozhlasu České Budějovice. Za 3 minuty, 13 hodin na zprávy naší rozhlasové stanice a pak už zámecké léto. Martin Hlaváček přeje hezké odpoledne.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
2: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Na většině území Česka dneska hrozí silné bouřky. Zemřel sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Petr Pavel oznámí rozhodnutí o případné obhajobě prezidentského mandátu příští rok. Čeká nás chladná noc s teplotami kolem 9 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Do Česka dorazily silné bouřky. Výstraha platí do 18 hodin, a to pro většinu území, kromě severní poloviny Čech. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Nejsilnější bouřky hrozí na jihu Moravy a ve Slezsku. Doprovázet je můžou přívalové deště, kroupy o velikosti 2 cm nebo silný vítr, říká meteorolog Marian Sandev.
4: Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru přes 70 km v hodině, výjimečně i přes 90 km v hodině, s největší pravděpodobností v jihovýchodní polovině území.
3: Kvůli bouřkám hrozí na jižní Moravě a ve Slezsku i výpadky elektřiny. Lidi by měli zajistit okna, dveře a volně položené předměty venku. Zemřel sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Na Facebooku o tom informoval výbor sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zvěřina podle něj formoval moderní českou sexuologii a psychiatrii. Ocenil jeho lidský přístup k práci i schopnost otevírat náročná témata. Jaroslav Zvěřina se po sametové revoluci zapojil taky do politiky. Byl poslancem, europoslancem, jihočeským a táborským zastupitelem i místopředsedou sněmovny. Většina jeho politické kariéry byla spojená s ODS. Prezident Petr Pavel oznámí svoji případnou opětovnou kandidaturu na prezidenta ve vhodném čase příští rok. Řekl to dneska v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas na festivalu Colors of Ostrava. Pavel řekl, že volby jsou za rok a půl a i ostatní kandidáti by měli vědět, na čem jsou, a měli mít čas na kampaň. Pavel taky odmítl, že by kampaň dělal už teď, jak říkají někteří koaliční představitelé.
0: Počasí.
3: Na jihu Čech je zataženo až oblačno s přeháňkami a místy i bouřkami. Teploty se pohybují kolem 20 stupňů. Během odpoledne se bude oblačnost protrhávat a večer se začne obloha vyjasňovat. Noc bude chladná, teploty klesnou k 11 až k 8 stupňům, v údolích ojediněle až k 6. V horských kotlinách bude jen kolem 3 nad nulou. Zítřek bude polojasný až jasný, odpoledne přechodně oblačný. Maximální teploty budou mezi 20 a 23 stupni, na horách naměří kolem 7. stupňů. Vítr bude ráno a večer slabý, během dne mírný, západní až severozápadní, a biozátěž bude nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Kvůli silnému dešti počítejte s komplikacemi na dálnici D3. Tunel Pohůrka u Českých Budějovic je zaplavený vodou, tak tam jezděte hodně pomalu. Přejeme všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Německé léto.
1: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní forsti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je. Těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část té výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost a jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
3: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A v plurálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägera, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
4: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
3: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené. A v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl na Počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel. A tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělat niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina, a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
4: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazděl?
3: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
4: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
3: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům. Tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
4: Textilní průmyslníci.
3: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohoto ty majetky obstavili.
2: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
3: Trvalo nám to 14 měsíců. Takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
4: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
3: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že to, se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
4: Tohle by každý manžel neudělal.
3: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
4: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
3: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dál, a tak dál. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem Občanské fórum. U nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali. A že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
5: Měsíčku.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze. Večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený, tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší, protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí. Na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky, to je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený, tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé, prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na nových hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no. To prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jakože zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Pro princeznu.
3: Já pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který měl šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval, jestli se na nás dívá, možná, že by mě

0: pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
1: Je to takový dort ve východních Čechách.
0: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
2: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
0: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
1: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
0: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
1: Jenom bar?
0: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
1: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechce, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
0: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
1: To je úplně do luxusního obchodu.
0: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívaly, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavěl, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás, máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělal rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbouval de Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Hasiči od začátku roku evidují skoro 900 lesních požárů. V osadě Kadolec na Jindřichohradecku zasahovali letos už čtyřikrát. Dvěma krizovým linkám pro dospělé i děti hrozí omezení provozu nebo zánik. Organizace Cesta z krize přišla o část státních peněz. Španělé a Argentinci si u New Yorku zahrají o titul fotbalových mistrů světa. Zítřek bude na jihu Čech většinou prosluněný s teplotami do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Hasiči evidují od začátku roku skoro 900 lesních požárů. U osady Kadolec na Jindřichohradecku zasahovali letos čtyřikrát. Přibližně polovina lesních požárů přitom vzniká kvůli lidské nedbalosti. Nejčastější příčiny vyjmenovává mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
3: Nejčastěji jde o porušení zákazu zakládání ohňů v lese, jejich nedostatečné uhašení nebo odhozené nedopalky cigaret. Dlouhodobý trend globálního oteplování v celé Evropě zvyšuje riziko sucha a extrémních teplot. Nejvíce požárů se eviduje ve Středočeském a Karlovarském kraji a kraji Vysočina, kde místní okolnosti a povaha porostu mohou přispívat k vyššímu riziku požáru.
2: Linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školu přišly kvůli krácení státní dotace o část peněz. Bezplatnou non-stop pomoc provozuje organizace Cesta z krize, podle které hrozí, že bude muset omezit svůj provoz nebo ho dokonce ukončit. Jedna z linek je přitom povinnou službou podle evropských pravidel. Už teď kapacita nestačila všem zájemcům. Organizace proto vyhlásila sbírku. Ministerstvo práce a sociálních věcí na dotazy serveru iRozhlas zatím nereagovalo. Policisti a hasiči, včetně potápěčů, dneska dopoledne pátrali v Českých Budějovicích po muži, který ráno skočil z dlouhého mostu do Vltavy. Na síti X informují, že pohřešovaného nakonec našli u jeho známého. Je v pořádku. Policistům řekl, že to není poprvé, co z mostu skočil.
4: Sport.
2: Na stadionu MetLife u New Yorku se dneska rozhodne o vítězi 23. mistrovství světa ve fotbale. Od 21 hodin českého času se tam utkají Španělsko a Argentina. Trofej předá americký prezident Donald Trump. Přípravu týmů narušily toxické zplodiny z požáru v Kanadě i bouřky. Dneska se ale mají podmínky zlepšit.
5: Argentinští fanoušci ovládli náměstí Times Square, jiné newyorské ulice pro změnu zaplavila voda po přívalových deštích. Kvůli bouřce svůj trénink museli posunout Argentinci a Španělé ho úplně zrušili. Déšť ale pomohl pročistit vzduch od kouře z požáru. Ještě v sobotu byly podmínky pro venkovní sportování nevhodné. Americký prezident Trump pozval na finále lídry spolupořadatelských zemí, mexickou prezidentku Sheinbaumovou a kanadského premiéra Carneyho. Vítěznou trofej by měl Trump předat se šéfem FIFA Infantinem. Nezvyklou součástí programu bude poločasová show s Madonou nebo Shakirou. Z New Yorku Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech je zataženo až oblačno s přeháňkami a místy i bouřkami. Teploty se pohybují kolem 20 stupňů. Během odpoledne se bude oblačnost protrhávat a večer se začne obloha vyjasňovat. Noc bude chladná, teploty klesnou k 11 až k 8 stupňů, v údolích ojediněle až k 6 a v horských kotlinách bude jen kolem 3 nad nulou. Zítřek bude polojasný až jasný, odpoledne přechodně oblačný. Maximální teploty budou mezi 20 a 23 stupni, na horách naměří kolem 17. Vítr bude ráno a večer slabý, během dne pak mírný, západní až severozápadní a biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na nehodu pozor na dálnici D3 na 156. kilometru u Netřebic ve směru na České Budějovice narazilo osobní auto do svodidel a nehodu máme i v Českých Budějovicích, konkrétně v Českém Vrbném u Bauhausu. Srazila se tam dvě osobní auta. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pohodové jihočeské odpoledne už za chvíli. Nás čeká pravidelné čtení na neděli, bude mít lehký nádech krimi, k tomu nesmí chybět ani oblíbená soutěž a také knižní hlídka Filipa Černého. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Čtení na neděli.
1: I na dnešní odpoledne jsme pro vás, milí posluchači, připravili povídku. Bude mít lehoučký nádech krimi. Nečeká nás ale žádná vražda, žádný únos. Jenom taková drobná krádež, zcizení majetku nebo možná jenom jeho zapůjčení. Letní maloměstskou rapsodii o jednom umění milovaném misantropovi a legračních zlodějíčcích napsal jeho český spisovatel Stanislav Beran. Příjemný poslech.

Pan Libánský se převalil na levý bok. Prudká bolest vystřelila z pravé kyčle dozad, takže na okamžik vytřeštil oči a z úst mu vylétlo slabé zaúpění. Posadil se na posteli a chvíli oddychoval. Přitom poslouchal hlasité šumění deště. Spustil bosé nohy na zem, otevřel okno a došoural se ke skřínce mezi knihovnou a gramofonem a vytáhl z ní malou plochou láhev. Přisál se k lahvičce a vnitřnosti mu zaplavilo příjemné, trochu štiplavé teplo a teplá vlna zalila i bolavé místo na pravé straně zad. Vrátil se do postele, okno nechal otevřené. Bolavá záda už nevnímal, jen klidnou prázdnotu prostoru kolem sebe, odraz světla pouliční lampy na stropě a nepřekonatelnou únavu očních víček, která se během několika minut zavřela. Probudilo ho troubení auta pod oknem a hluk vytáčeného motoru. Skrz otevřené okno svítilo do pokoje slunce a ohlašovalo další horký den. Pak někdo prudce třískl dveřmi auta, následovalo další zatroubení, nakonec motor utichl. Tak co bude? Zaječel v zápětí ženský hlas. Došel k oknu, vyklonil se na ulici, pak sáhl po krabičce cigaret a zapálil si. Pod oknem stála mladá žena v barevných šatech, které jen s bídou zakrývaly její baňaté tělo. Při pohledu z výšky měl pan Libánský krásný výhled do jejího napěchovaného výstřihu, který mu připomínal dvě vyšisované střešní tašky na perníkové chaloupce. Z auta vystoupil drobný mužík v nátělníku a khaki kraťasech. Otevřenými dveřmi u řidiče se pokoušel za ruku vytáhnout nějaké dítě, které se zjevně drželo volantu a kromě přetahování s otcem se bavilo tím, že co chvíli zmáčklo klaxon a ulicí se ozvalo další zatroubení. Jonášku, pusť ten volant. Přemlouval bezvýsledně otec kluka za volantem, ale jen do chvíle, kdy korpulentní ženu v šatech přestala podívaná bavit, odstrčila partnera a naklonila se do auta, čímž panu Libánskému poskytla na několik okamžiků výhled i na své mohutné pozadí a silná lýtka. Příležitost k takovému výhledu trvala jen něco málo přes vteřinu, protože se ozvalo plesknutí, zaječení a pak vyvlekla z auta asi pětileté dlouhovlasé dítě, které sebou v zápětí praštilo vedle auta na dlažbu. Vstaň! Přikázala přísně a mužík vylekaně o krok ustoupil. Jonáš jen otočil hlavu a ze země vztekle sledoval matku, tyčící se nad ním jako ženská hippie verze Lemuela Gullivera, při návštěvě obyvatel Liliputu. Dál ležel podél auta. Pan Libánský potáhl z cigarety a postavil na kávu. Pak se vrátil k oknu. Scéna na ulici se mezitím lehce pozměnila. Korpulentní matka stála na druhé straně ulice, nervózně kouřila a sledovala svého partnera, jak se sklání ke stále ležícímu dítěti a něco mu tiše říká. Muž v nátělníku se narovnal, podíval se na ženu a pokrčil rameny. Ta vztekle zahodila cigaretu a v té chvíli pana Libánského vyrušilo pískání konvice na sporáku. Než se stačil vrátit k oknu, zněl z ulice nový řev. Muž v nátělníku pomalu odcházel ulicí pryč od auta a kroutil přitom hlavou. Občas se ohlédl a při každém ohlédnutí viděl, jak se jeho středoevropská verze Janis Joplin velikosti XL pokouší postavit na nohy dlouhovlasého Jonáše, který s dětskou zarputilostí zase ihned padá na zem, aby ho matka znovu postavila a vrazila mu další pohlavek. Dobrý den, řekl pan Libánský. Žena se podívala do okna. Pan Libánský si dal labužnického šluka a pak významně z okna odklepal popel z cigarety tak, aby ženě i Jonášovi bylo jasné, že ho klepe na ně. Co si to dovolujete? Prskla paní. Dovoluju si tu bydlet, usmál se pan Libánský. Už spoustu let. Jonáš, který pochopil, že se pozornost přenesla z jeho osoby někam jinam, pomalu vstal ze země a postavil se vedle matky. O tom nemluvím, pokračovala žena se zarputilým výrazem ve tváři. A o čem mluvíte? Zeptal se. O tom, že tu na nás z okna klepete vajgly, Jirko,
zaječela směrem k rohu, za kterým zmizel její druh. Kdo si myslíte, že jste? Já jsem starý člověk, který si ve svém věku už může opravdu vážit jediný věci. A to jsou chvíle klidu, strávený po ránu s cigaretkou a kafem nebo s přáteli u mě v krámě. Nic víc já už od života vlastně nečekám. Věříte, mladá paní? Usmál se, odklepl naposledy popel z cigarety a zamáčkl ji v popelníku. V krámě, kde prodává někdo jako vy, bych si nikdy nic nekoupila, oznámila paní trochu nesmyslně vzhledem k předchozí debatě. O tom nepochybuju, usmál se pan Libánský. A mimochodem, ta dopravní značka, pod kterou ten pán, co se ho nemůžete dovolat, zaparkoval vaše auto, znamená zákaz zastavení. To jen pro informaci. Parkoviště, kde můžete stát třeba celý den, je asi 100 metrů tamhletím směrem. Mávl rukou ke staré bráně, na které hodiny ukazovaly 8:30. Hodina parkování tam stojí 5 korun. Jonáši, pojď, ocekla paní a postrčila syna směrem, kterým před nějakou dobou zmizel jeho otec. Nemusíme ztrácet čas s každým obejdou, co zrovna vylezl z postele. Pan Libánský rychle dopil vlažnou kávu, došel do koupelny, kde se převlékl a umyl. Při pohledu do zrcadla ho napadlo oholit se. Nápad ale okamžitě zavrhl. Holení nesnášel a dnešní legrační scénka pod oknem mu přivodila tak dobrou náladu, že by bylo škoda si ji kazit holením. Cítil se tak dobře, že přestože to původně neměl v úmyslu, vzhledem k noční epizodě s ústřelem v zádech, rozhodl se, že dnes otevře. Pan Libánský oslavil na jaře 65. narozeniny a stal se právoplatným důchodcem. To mu umožnilo být nyní pánem svého času, především co se týče vztahu k dosavadnímu způsobu obživy. Tu mu zajišťoval malý obchod. V jeho obchodě bylo možné objednat si kávu a posedět u jednoho ze dvou stolků, koupit si novou nebo použitou knihu, desku, CDčko nebo obraz či sochu. Pan Libánský byl umění milovný mizantrop a k životu potřeboval kávu, knihy, hudbu, trochu jídla a cigarety. A vzhledem k těmto nízkým nárokům se čas od času na dveřích obchodu objevila cedulka Closed. Sorry, can't people today. Nic víc. A bylo celkem jedno, jestli byl zrovna leden a město úplně prázdné nebo letní sezóna v plném proudu a ulice plné lidí. Když měl dobrý den a otevřel, byl k zákazníkům milý. Někdo se zastavil na kus řeči, někdo přivezl staré knihy ze zděděné knihovny, někdo sváteční nádobí po babičce. Občas se ale objevili vzácní hosté. To pak pan Libánský počkal, až z obchodu odejdou zákazníci a zavřel. Na tyhle věci byl opravdu pyšný. Byl sběratel umění. Ale protože na malém městě, kde žil, umění nikdo nerozuměl, nemusel své vzácné kousky schovávat ve vlhkém bytě ani v trezoru, ale mohl si dovolit být tou krásou obklopený i přes den, kdy zákazníkům prodával za pár korun staré knihy nebo CDčka v ošoupaných plastových obalech. Vyšel z domu a potlačil nutkání autu stojícímu přímo před vchodovými dveřmi ohnout zpětné zrcátko nebo vykopnout blinker. Taky by mohl zavolat městským a nechat auto obout, ale nakonec se jen usmál. Když přicházel ke svému obchodu, otevřely se dveře sousedního domu a na ulici po schodech vyklopítala vysoká hubená žena, o něco mladší než on, bosá, s kouřící cigaretou v ústech a barevným paraplíčkem, které se používá při přípravě koktejlů, zapíchnutým do velkého drdolu vytvořeného z dlouhých šedivých dredů. V každé ruce držela sklenici plnou ledové tříště promíchané s lístky máty. No nazdar, babeto, pozdravil ji. Na indiánském obličeji se jí rozlil ožralý mateřský úsměv. No ahoj, miláčku. Zamlaskala a posadila se na schod. Jdeš akorát? Vidím, posadil se vedle ní.
A nedal bys mi cigaretku? Zaprosila, jako když se dítě dožaduje zmrzliny. Už kouříš? Usmál se pan Libánský a na důkaz jí vytáhl cigaretu z úst. Jasně, přikývla stěžka. Tak na pozdějc. Schovám ti je sem. Vytáhl z krabičky dvě cigarety a zasunul je do drdolu vedle koktejlového paraplete. Máš je tu na horší časy. A ty dneska přijdou, zakrákorala babeta a rozkašlala se. Včera se zastavili známí a než jsem stačila zavřít, začalo lejt. Takže už jsme nikam neodešli a přespali v krámě na gauči. Teda některý. My ostatní jsme nespali. A necháš dneska otevřeno? Proč ne? Vyplivla cigaretu. Jo, budu mít otevřeno. Kdybys potřebovala, dej vědět. Já budu dneska v krámě celý den. Zajdu na kafe, přikývla babeta, opřela se o dveře a zavřela oči. Pan Libánský se rozloučil a přešel k sousedním dveřím, kde měl svůj obchod. Odemkl mříž a vstoupil do chodby, zaplněné jeho poklady. Koláže, olejomalby, grafiky na stěnách, pod nimi na podstavcích kovové, skleněné a dřevěné plastiky. Až na úplném konci v tmavém výklenku u popelnic stálo několik soch. Chodba toho domu byla vůbec zvláštní, směsí nepořádku a naaranžované nedbalosti. Mezi zarámovanými obrazy visel zaprášený požární evakuační plánek, o kus dál šeredná plastová dopisní schránka, mezi plastikami stálo o zeď opřené koště, na zemi se pak válela bedna od banánů, plná starých novin. Taková bizarní kombinace ale přesně odpovídala tomu, co měl rád, a zároveň představovala důmyslnou kamufláž toho, co vlastně na chodbě visí. Z chodby vedly do obchodu staré otlučené dveře se zámkem, ke kterému patřil těžký klíč, který se mu nevešel do kapsy kalhot, takže zůstávaly většinou odemčené. Stejně jako dnes. Vstoupil do obchodu a rozhlédl se. U dveří stál regál plný knih. Staré krváky, budovatelská poezie, svázané ročníky na půl rozpadlých časopisů, nic, o co by člověk stál. U protější stěny to vypadalo jinak. Velká prosklená skříň se barevně leskla starožitným porcelánem a stříbrným nebo cínovým nádobím, což už bylo pro kšeft trochu zajímavější než knížky. Ve výloze stály stolky, u protilehlé zdi za závěsem vařil na starém stroji kávu a myl nádobí. Prkna pod prošlapaným kobercem zapraskala, zapnul kávovar a zasunul do přehrávače CDčko.

0: Obchodem se rozezněl John Coltrane. Klidný, táhlý zvuk saxofonu ho naladil na přívětivou notu. Vzal si kafe a posadil se ke stolku. Měl odsud dobrý výhled na Babetin obchod, který dnes připomínal spíš doupě podivných vypelichaných zvířat, alespoň podle toho, kdo se kolem jeho dveří právě pohyboval. Měl Babetu rád. Oni dva tu žili s těmi svými obchůdky už skoro 30 let. Ona v tom svém rebelantském postoji k životu vydržela, on z něj vyrostl. Možná proto měl v sobě podvědomou potřebu nějaký chránit před ní samotnou. Dál seděla na schodech a střídavě usínala a zase se probouzela. Bylo trochu legrační pozorovat kolem jdoucí, jak se na ulici rozmýšlejí, jestli do obchodu vstoupit nebo ne. Částečně jim v tom bránila obava, co je čeká uvnitř. Částečně sama Babeta sedící na schodech. To dopoledne její obchod fungoval spíš jako samoobsluha a o placení se zjevně starali kumpáni uvnitř. Dokonce se objevila i rodinka, se kterou měl ráno před domem výstup. Už byli všichni zase pohromadě. Pánovi se na hlavě objevil nový slamák, Jonáš měl v ruce zmrzlinu a paní si právě u Babety pořídila novou položku do šatníku. Hned ji na sebe navlékla, takže se z hippí víly proměnila v pracovnici sadomaso salonu pro zákazníky se zálibou v nadměrných velikostech. Pan Libánský se rozkašlal, když tu osobu zahlédl vycházet ze dveří, v krátké kožené sukni a vršku, který jen stěží dokázal zakrýt alespoň nutnou část prsou. Jonáš z maminky nespouštěl oči, popravdě řečeno byla středem pozornosti v celé ulici. Když si všimla pana Libánského, sedícího ve výloze u stolku, zamračila se, pohodila hlavou a něco svému partnerovi pošeptala. Ten přikývl a zanedlouho se objevil u něj v obchodě. Dobrý den, pozdravil pan Libánský. Jen pojďte, prohlídněte si, co chcete. Dobrý, zahuhlal muž a udělal nejistý krok kupředu. Tohleto, to je starý? Ukázal po chvíli na skleněnou skříň s porcelánem. Většinou, přikývl pan Libánský. Tady jsou ještě knížky a tamhle nějaká hudba. Aha, tak naschle, přikývl muž a vycouval zpátky na chodbu. Naschle, podíval se pan Libánský na hodinky a rozhodl se, že pro dnešek už obchodování bylo dost. Prodal pár knížek, jednu sadu starých šálků a 10 kafí. Měl vyděláno. Přepočítal peníze, vypnul kávovar, v obchodě očima přejel svoji milovanou sbírku ukrytou mezi harampádím a zamkl mříž vedoucí na ulici. Tam bylo pořád ještě dost veselo. Bylo ale cítit, že večírek u Babety se chýlí ke konci. Ji samotnou už neviděl, jen rozjařené mladíky, kteří se sotva drželi na nohou, oblečené do babetiných ženských modelů. Klátili se na střevících s vysokými podpatky, v uších jim visely dlouhé náušnice a přes kraťasy si natáhli krajkové sukně. Když do Babetina obchodu nahlédl, viděl ji ležet na gauči pod zrcadlem a spát. Vešel a jemně s ní zatřásl. Hele, ucítil na rameni dotek a když se otočil, ucítil i všechno ostatní. Pivo, rum, víno, tabák a trávu. K tomu smradu patřil i obličej, jehož ústa se pokoušela vydat artikulovaný zvuk. Co bys rád, chlapče? Smetl ruku z ramene, čímž zbavil Babetina ochránce na chvíli opory a ten se málem skácel na zem. Nechy to, bejt, ozvalo se nakonec. Ona spí? To vidím, odpověděl klidně. Já jsem její soused a jen kontroluju, že je v pořádku. Nechcete to už ukončit? Potrbalo se individuum ve vlasech, takže si z hlavy schodilo slaměný dívčí klobouček. Asi nechceme. Fajn, přikývl. Až vypadnete, zavřete dveře do krámu, jo?
1: Jo.
0: Vydalo to stvoření zvuk, který zněl možná jako souhlas, možná jako nutkání ke zvracení, což přinutilo pana Libánského opustit obchod. Na schodech překročil jiného spícího pobudu a kolem domu, ve kterém bydlel, zamířil branou ven za město. Trvalo to jen několik minut a všichni lidé zmizeli. Ztratil se i hluk s nimi spojený. Po chvíli dorazil k lesu, kde mezi vysokým rákosím zářila hladina malého rybníka. Svlékl se a nahý se ponořil do vody. Cítil zrnka písku, jak mu protékají mezi prsty u nohou, uklidňovalo ho to a postupně z hlavy vyháněl obrazy opilé Babety a jejich stejně opilých kumpánů, protivné rodiny i celého toho kolotočářsky naladěného městečka, které si přes léto musí vydělat na živobytí po zbytek roku. Ponořil hlavu a ucítil příjemný osvěžující chlad. Přiblížil se večer, slunce spadlo za kopce v dálce a vzduch ochladl. Pan Libánský se pomalu vracel do města. Zaparkované auto pořád ještě stálo přede dveřmi do jeho domu. Jonášovi a jeho rodičům se musí ve městě opravdu líbit, když jsou tu schopní strávit celý den. A před očima se mu na okamžik zjevil obrázek Jonášovy matky v modelu od Babety, připomínající postavu Dominy z AliExpressu. Po zádech mu přeběhl mráz, zabouchl vchodové dveře a k bytu v patře téměř vyběhl. Večer strávil sledováním televize. Byl to spolehlivý způsob, jak se unavit tak, aby dokázal usnout bez prášku. Ze spánku ho vytrhl křik, stoupající z ulice otevřeným oknem do ložnice. Posadil se na posteli a zmateně se rozhlížel. Televize stále šla, budík ukazoval 2 hodiny. V hádce se mísilo několik mužských hlasů s jedním ženským, který ovšem svojí silou vždycky na několik okamžiků opanoval bojiště. Došel k oknu a vyklonil se ven. U auta stále zaparkovaného pod značkou zákaz zastavení viděl hlouček několika mladíků, kteří obklopili Jonáše a jeho rodiče. Mezi mladíky se snažili vklínit 2 strážníci městské policie. Příliš se jim to nedařilo, takže se jen omezili na snahu zabránit eventuálnímu ublížení na zdraví. Hodil přes sebe župan a sešel po schodech na ulici. Jonáš seděl na kapotě auta a konfliktu si nevšímal. Jeho matka odstrkovala mladíky a pokud se jí v zápalu boje některý dotkl na nějakém citlivém místě, zaječela a vypustila z úst nějakou urážku. Partner jí v ochraně auta pomáhal, ovšem beze slov. Co se to tady děje? Obrátil se pan Libánský na strážníka. Klasika, pokrčil strážník rameny. Prázdninoví zlodějíčci. Ale tyhle se vážně povedly, to vám povím. Parkujou tady jako pitomci, ale znáte to, je léto, uřvaný děti, rodiče ve stresu, snažíme se bejt tolerantní. Takže jsme je tu nechali celý den. Až v noci, když už turisti odjeli a my zjistili, že tady to auto pořád ještě je, tak jsme jim ho obuli a ukázal na žlutý kus železa, který zaplomboval autu přední kolo. Oni něco vykradli a pak nemohli odjet? Zeptal se pan Libánský nevěřícně. Tak nějak. Vybrali Babetu a když nanosili věci z jejího krámu do auta, zjistili, že neodjedou, protože mají botu. Tak to všechno zkusili do krámu vrátit, aby jako nikdo nezjistil, že tam byli. Jenomže Babeta měla dneska celý den mejdan. To jste asi viděl, že jo? Viděl. No, takže když se tam vrátili a skládali věci na místo, jednoho z těch Babetiných kamarádů probudili a ten se s nima začal rvát. Tím probudili dalšího a nakonec jsme tam museli přijet my. Hádka u auta mezi tím ztratila na intenzitě. Opilci od Babety, když zjistili, že díky přítomnosti policejního orgánu nebude žádný lynč, se postupně uklidňovali. Už to bude dobrý, řekl strážník. Zavolej státní, obrátil se na kolegu, ať si pro ně přijedou. Tak mládeži už to ukončíme, jo? Rozhrnul strážník hlouček a popadl Jonášova otce za ruku. Nesahejte na něj, zaječela jeho družka pořád nacpaná do kostýmu Dominy. Vy půjdete taky, napodobil strážníka jeho kolega a skroutil jí ruce za záda. Pan Libánský se na ní usmál. A než se otočil k odchodu, nakoukl do auta spola zaplněného kradenými věcmi. Kromě Babetiných modelů a šperků zahlédl i nějaké staré nádobí, napodobeniny historických smaltových desek, cínové poháry. Takže u něj byly taky. Podíval se pečlivěji a ujistil se, že na sedadlech ani v zavazadlovém prostoru nevidí nic ze své milované sbírky z chodby před krámem. Ještě, že je svět plný pitomců. Jsou opravdu jako straky, pomyslel si. Zítra to všechno bude muset zkontrolovat. Taky Babetu, snad už bude střízlivá. Když se ukládal do postele, ulici na okamžik prozářila modrá světla přijíždějícího policejního auta. Za několik dalších minut už bylo úplné ticho.

Skončila povídka Straky, jejímž autorem je jihočeský spisovatel Stanislav Beran. Rozhlasovou podobu jí v režii Jakuba Doubravy dal herec Jan Holík. Teď si zahrajeme a po písničce nás jako obvykle čeká soutěž. A o co budeme soutěžit? O thriller z prostředí newyorské smetánky. Román Spočítejme lži napsala americká spisovatelka Sophie Stáhva. Knížku vydalo nakladatelství Jota, které nám ji do soutěže také věnovalo. Tak si připravte telefony a předvolbu na telefonním číslo 221 55 44 11.

Před písničkou se vám sliboval soutěž, tak jdeme na ni. Připomínám, že můžete vyhrát thriller Spočítejme lži, který nám do soutěže věnovalo nakladatelství Jota. A soutěžní otázka, tak ta bude jednoduchá. Pokud jste tedy pozorně poslouchali příběh o těch poněkud legračních zlodějíčcích. Jak se jmenoval majitel toho malého obchůdku s knížkami, starými deskami a s obrazy nebo soškami, kterého také ti podivíni

0: Tak jak právě teď potvrdila i naše rozhlasová fanfára, to je správná odpověď, takže moc gratuluji. Velká radost.
1: Děkuji, velká radost, to víte, že jo.
0: Tak mi prosím zůstaňte telefonu a prozatím naslyšenou.
1: Hezké odpoledne.
0: I vám.
2: V letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice nás opět čeká příběh z jihu Čech. Novela Zloději zelených koní, o nelegálních hledačích Vltavínů a také o lásce a přátelství. Autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Hájíček. Poslouchejte od pondělí 20. do pátku 24. července, každý den krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Dobrý den, také je u vás v posledních letech takové sucho. Ptám se proto, že knihovnice ze Strmilova na Jindřichohradecku Vlasta Vondrušová má nejenom ráda knihy, ale je rovněž nadšená zahradnice, takže nedostatek vody v přírodě sleduje takřka v přímém přenosu. Proto se dala před časem dohromady s tehdejší kronikářkou Jaroslavou Sedlákovou a vznikl tak projekt místní knihovny Cesta strmilovské vody. Jeho cílem bylo oživit veřejný prostor, podpořit vztahy a vytvořit zóny zeleně kolem veřejných studní. A také vznikla kniha pohádek. O tom všem i o mnohem dalším jsem si s oběma protagonistkami popovídal.
2: Protože jsme se začali zajímat i o historii Strmilova, takže jsme zjistili, že v roce 1955 tady bylo 89 studní. A kam se ztratili? A díky paní kronikářce předchozí jsme získali spousta informací, takže i o těch studních, kde se jaká nacházela, tak jsme vzpomínali. A v současné době jsme jich napočítali těch veřejných 12 nebo 15. A rozhodli jsme se upozornit lidi na potřebu vody. Protože ve spoustě studní už voda přestala fungovat, vlastně jsme pumpovali a nic. Takže chtěli jsme obnovit povědomí o ekologii nebo o potřebě vlastně té vody v krajině.
3: My máme taky tady po Strmilově víly, patronky vody, který nám vyřezal místní řezbář pan Štěbeták. A některá z nich tančí a některá se mračí nebo je smutná podle toho, jestli v té studni je nebo není voda. Vlasta k ním vymyslela pohádky, takže kdyby někdo chtěl k nám přijet, tak dostane v knihovně mapu a může podle ní hledat ve Strmilově víly, které se nacházejí právě u obecní pumpy vždycky a přečíst si u ní pohádku.
2: Oni ty víly se v podstatě nesmějou, ani se nemračejí. Oni mají vlastně řeč těla, takže nemají obličeje. To si tam každý může jako domyslet, ale svým tělem jako ukazujou, jak na tom ta voda je.
1: Tolik k projektu Cesta strmilovské vody, nejenom v knihách, ale i v sochách lze číst mezi řádky. Pokud vás prázdninové cesty zavedou do Strmilova, nevynechejte místní knihovnu a teď hurá k přehledu knižních novinek. Začnu ultrasladkou, romantickou oddychovkou od současné americké spisovatelky Carly Sorensenové. Jmenuje se Lekce randění. Autorka má ráda fotbal, píše jednu zamilovanou knihu za druhou, žije na venkově v Michiganu, takže není divu, že hlavními postavami Lekce randění jsou pohledný profesionální fotbalista a zakřiknutá maloměstská knihovnice. No a o co v knize jde, je jasně řečeno v názvu knihy. A teď od červené knihovny k jednomu knižnímu megahitu, ale skutečně megahitu letošního léta.
4: Hello everybody, my name is Nelio Peterman, I'm the author of Lazar.
1: Takhle se z Paříže, kde tráví prázdniny, přihlásil teprve 23-letý spisovatel Nelio Biedermann, autor rodinné ságy Lazar, psáno maďarsky s oběma A dlouhými. V téhle knize Biedermann zpracoval rodinnou historii vlastních aristokratických maďarských předků. Kniha v německém originálu vyšla loni na podzim a teď se podržte, její práva za těch pár měsíců byla prodána do 20 dalších zemí. Český překlad vydal Prostor. A pro literární fajnšmekrině a fajnšmekry tu mám básnickou sbírku Blázen v ústí Orinoka. Napsal ji Milan Exner, 75-letý bard z Liberce. Název knihy je inspirován obdivnými slovy Krištofa Kolumba o krajině v ústí Orinoka, kterou považoval za nejkrásnější na světě. Jde o metaforu, čili ve verších nečekejte ani tak exotiku, jako spíš všední zážitky ze všedního života. Něco vám přečtu. Za mlada jsme chodili z flámu rovnou do práce. Lahve od rumu a vodky jsme stavěli na střechy automobilů. Všechno jsme vydrželi. Člověk si v práci vždycky chvilku zdřímne. Teď dlouho dřímu, krátce flámuju a do práce vůbec nechodím. Výstižnější tuzemský generační popis, nebo spíš zkratku, jsem dlouho nečetl ani ve verších, ani v proze. To by bylo pro dnešek, jdu si zdřímnout a nabrat síly k další knižní hlídce. Očekávejte ji za týden.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Do Česka dorazily silné bouřky. Lesní požár ve Španělsku se od čtvrtka stále šíří, spálil přes 12 000 hektarů lesa. Jindřichohradecký zámek letos zve na novou večerní divadelní prohlídku. V noci klesnou teploty na jihu Čech k 8 stupňům, v údolích až k 6. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Do Česka dorazily silné bouřky. Výstraha platí do 18 hodin, a to pro většinu území, kromě severní poloviny Čech. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Nejsilnější bouřky hrozí na jihu Moravy a ve Slezsku. Doprovázet je můžou přívalové deště, kroupy o velikosti 2 cm nebo silný vítr, říká meteorolog Marian Sandev.
2: Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru přes 70 km v hodině, výjimečně i přes 90 km v hodině, s největší pravděpodobností v jihovýchodní polovině území.
1: Kvůli bouřkám hrozí na jižní Moravě a ve Slezsku i výpadky elektřiny. Lidi by měli zajistit okna, dveře a volně položené předměty venku. Lesní požár ve Španělsku asi 100 kilometrů od Madridu doteď zničil přes 12 000 hektarů porostu. Oheň se od čtvrtka dál šíří a úřady kvůli němu museli evakuovat několik stovek lidí. Zatím nemá žádné oběti, informuje agentura AFP. Požár vypukl v provincii Guadalajara a zasáhl zalesněnou horskou oblast, do které spadá přírodní park Sierra Norte. Ten je domovem několika ohrožených druhů živočichů. Požár u Madridu je už druhým rozsáhlým lesním požárem, který Španělsko sužuje. Od středy hoří oblast poblíž Saragosy na severovýchodě země. Nové noční divadelní představení Příběh z lístků Hradecké růže připomene osudy posledních pánů z Hradce. Herci ho letos na zámku předvedou v 6 termínech 24. a 25. července a 7. a 8. srpna. Příběh zavede návštěvníky do mnoha částí Jindřichohradeckého zámku, potvrdil kastelán Jan Mikeš.
3: Návštěvníci během tohohle představení uvidí nejenom samozřejmě exteriéry zámecké, ale nahlédnou i do zámeckého renesančního rondelu, do černé kuchyně, projdou i některé interiéry v Adamově stavení. Takže dá se říct, že je to noční prohlídka, ale velice výrazně divadelní.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech je zataženo až oblačno, místy s přeháňkami a taky bouřkami. Teploty se pohybují kolem 20 stupňů. Postupně se bude oblačnost protrhávat a večer se začne obloha vyjasňovat. Noc ale bude chladná, teploty klesnou k 11 až k 8 stupňům, v údolích ojediněle až k 6 a v horských kotlinách bude jen kolem 3 stupňů nad nulou. Zítřek bude polojasný až jasný, odpoledne přechodně oblačný, maximální teploty budou mezi 20 a 23 stupni, na horách naměří kolem 17. Vítr bude ráno a večer slabý, během dne pak mírný, západní až severozápadní a biozátěž bude nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na nehodu pozor na silnici 163 v Černé v Pošumaví. Na Českokrumlovsku srazila se tam dvě osobní auta a na místě zasahují záchranáři. Další nehodu dvou osobních aut máme v Českých Budějovicích, v Českém Vrbném za Bauhausem. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hezké jihočeské odpoledne, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Teď v červenci se konala v polské Poznani mezinárodní konference o asteroidech, kometách a meteorech. Více prozradíme v pravidelném seriálu Jihočeské nebe už za chvíli. A také tady bude naše rozhlasové kalendárium. K tomu písničky, které nestárnou, zaspívá nám Petr Rezek. Hezký poslech vám od mikrofonu stále přeje Michal Hovorka.

0: Jihočeské nebe s Janou Tichou.
1: Hezké nedělní odpoledne ze zasedací místnosti Českobudějovického planetária vám vedle Jany Tiché přeje i Filip Černý. My jsme se sešli k jihočeskému nebi tady na soutoku Vltavy a Malše. Ovšem ještě před pár dny byla Jana Tichá u soutoku řek Varta a Cibina. Vrátila se totiž z astronomické konference v polské Poznani.
2: Do Poznaně jsme se vydali na už 15. ročník Mezinárodní konference Asteroid Comet Meteors, což je taková velmi zajímavá série konferencí. A ten 15. ročník byl vlastně svým způsobem výroční. Ta série těch konferencí Asteroid Comet Meteors začala v 80. letech a začala ve Skandinávii, kdy se několik astronomů rozhodlo, že by chtělo uspořádat tematické setkání astronomů z různých kontinentů, z různých států na téma teda výzkumu komet, malých planetek nebo asteroidů a meteorů, meteorických rojů, bolidů, jako jasných přeletů velkých meteorů. A posledně se k tomu přidala třeba transneptunská tělesa a speciálně blízkozemní asteroidy. Začalo se to vlastně rozvíjet a žít takým vlastním životem.
1: My jsme za těch několik let, co se scházíme u respektive pod jihočeským nebem, mluvili o více konferencích, které se navštívila.
2: Těch konferencí teda před tou Poznaní bylo 14, první byly ve Skandinávii, pak byla jedna ve Spojených státech amerických v roce 1991 a další byla v roce 1993 v severní Itálii. To byla první, na které jsme byli i my s kolegou Tichým, tehdy jako úplně nový, vlastně jsme byli rok tady na Kleti a říkali jsme si, že jako proč chodit ke Kovářčkovi, když můžeme jít ke Kováři. Jsme do té Itálie jeli za peníze z nějakého rekreačního fondu ROH, jak tehdy ještě fungovalo na Podnicích. Měli jsme od mojí mámy půjčenou červenou škodovku, s tou jsme jak Hannibal se slonem, ale opačným směrem hrdě překonali Alpy a dojeli jsme tady k Lago Maggiore. A byli jsme strašně šťastní, že jsme na mezinárodní konferenci a že tam potkáváme skutečně hvězdy, ale v tom dobrém slova smyslu ty největší odborníky těch oborů, který jsme do té doby znali jen z písemné komunikace.
1: Kam jste se vlastně vydali v minulosti nejdál?
2: Nejvzdálenější konference Asteroid Comet Meteors byly jednak v Brazílii a jednak v Uruguayi. Zajímavá byla třeba v Helsinkách, ve Spojených státech jich bylo více na různých místech, taky byla jedna v Paříži a ta v té Poznani, ta letošní, byla vlastně první, která se konala v nějaké z těch postsocialistických nebo středoevropských až východoevropských zemích, protože, jak se říká, na západě nebo jak se jedná na západě, žádná střední Evropa neexistuje. Pro mě prostě všechno, co je pro někoho už to Cezarínem je východ. Také jsme si moc jako nečechrali to sebevědomí. A musím říct, že Poláci se té konference ujali úžasně. Měla velmi dobré zázemí na poznaňské polytechnice v jejich moderním kampusu někde z 90. let. Ta Poznaň je krásná, je hodně zelená jako město, ten kampus taky. Takže to bylo jako příjemný k jednání. Organizační výbor těch konferencí se rozhodl, že nechce takovou polointernetovou konferenci s online přístupy, ale že se ty lidé mají opravdu potkat na místě, aby se vytvářely mezi nimi osobní vztahy a kontakty, které pak vedou vlastně k neuvěřitelně zajímavým vytvořeným třeba pracovním týmům, kteří se podílají na výzkumu jednoho tělesa, přitom jsou jako z velmi vzdálených míst na zeměkouli. Bylo tam 630 účastníků, nejvíc jich bylo ze Spojených států amerických a potom z Polska, celkem ze 48 zemí, z České republiky nás bylo 17, včetně nás z kletě z Astronomického ústavu Akademie věd, některých univerzit.
1: Tak a my si za týden v Jihočeském nebi řekneme něco k tomu, co se na konferenci dělo.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Nyní dostává slovo na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice Martin Písařík, který prozradí, že naše území bylo plné sopek.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že česká krajina skrývá bouřlivou sopečnou minulost? Sopky na našem území vybuchovaly už před 600 až 700 miliony let a výrazně utvářely dnešní podobu krajiny. Vulkanické pásy se táhnou napříč republikou a mnohá místa, která dnes považujeme za běžné kopce, jsou ve skutečnosti pozůstatky dávné sopečné činnosti. Nejmladší sopkou na našem území je Železná hůrka poblíž Chebu, která byla činná před přibližně 288 tisíci lety. Nedaleko ležící Komorní hůrka je jen o něco starší. Z geologického hlediska jde o velmi mladé útvary. Ve srovnání s nimi byl například výbuch hřípu před 25 miliony lety mnohem mohutnější a měl převážně explozivní charakter. Pozůstatky této dávné činnosti můžeme pozorovat i v oblasti Bruntálska a Nízkého Jeseníku. Zde se nachází několik vyhaslých sopek, například Venušina sopka s přírodní památkou Lávový prout Mezina. Mezi nejvýznamnější patří Velký roudný, nejzachovalější sopka v České republice, která má pravidelný kuželovitý tvar. Další zajímavou lokalitou je Uhlířský vrch s poutním kostelem a odkrytými vrstvami sopečných hornin v bývalém lomu. Dnes už však žádná sopka na našem území není aktivní a nepředstavuje pro člověka nebezpečí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
3: Celkem 11 koncertů nejen v Českých Budějovicích letos posluchačům nabídne Jihočeský jazzový festival. Kvalitní muziku si budeme moct poslechnout třeba taky na Hluboké, v Libníči nebo v Úsilném. Všechno to probereme s dramaturgem a produkčním festivalu Jiřím Grauerem v kavárně v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.
1: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin 32 minut je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Nyní je tady kalendárium, ve kterém Petra Matoušková mimo jiné připomene 130 let od úmrtí autora tušky ve žluté barvě s nápisem Kohinor France Hartmuta. Kalendárium.
1: Pěkný den u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomene jména a výročí vybraných osobností spojená nejen s jeho českým krajem, která najdeme v týdnu od 20. července. Příjemný poslech. Z Týna nad Vltavou pocházel Bohumil Heřman, veřejný činitel a úředník, který působil na Slovensku v odboji. Byl taky poslanec a činovník Slovenské strany obrody. 21. července to bude 55 let, kdy zemřel. 21. července se před 170 lety narodil v Třeboni akademický malíř a ilustrátor Jan Krb. Jan Ausubský byl knihkupec a nakladatel v Českých Budějovicích, taky byl známý jako propagátor turistiky. Narodil se 22. července v Písku před 145 lety. 24. července zemřel před 40 lety v Českých Budějovicích atlet a sportovní funkcionář, vytrvalostní běžec a olympionik, trenér mládeže Karel Nedobitý. Července je 50. výročí dne, ve kterém sportovní střelec Josef Panáček získal ve skýtu na letní olympiádě v Montrealu zlatou medaili. Následující rozhovor je z tehdejších rozhlasových novin ke slavnému dni.
2: Upřímně gratuluji k získání zlaté olympijské medaile. Jak probíhaly ty dramatické poslední chvíle vaší střelby? Bylo to dost napínavé, protože pokud teda myslíte ten rozstřel ze Svinkosem, který nakonec tedy získal se Stříbrnou, tak bylo to dost teda napínavé, protože v první položce jsme měli oba dva stejně po 24 terčích, až v druhé položce se rozhodlo o poradí. Já jsem měl 25 a on měl 24-25, čili to rozhodlo můj prospěch.
3: Počítal jste se získání zlaté medaile?
2: Ne, to v žádném případě. Ale počítal jsem s tím, že v případě, se umístím do 15. místa, teda považuji to, bych to považoval za úspěch, co říkali vašemu výkonu kamarádi. Pokud teda se jedná o trenéra, no tak pochopitelně ten měl z toho radost, by se dalo říct, skoro největší.
1: Druhou zlatou medaili taky 24. července před 50 lety na olympiádě v Montrealu vybojoval pro tehdejší Československo slovenský dráhový cyklista Anton Tkáč, a to ve sprintu. Českoslovenští sportovci tehdy na letních olympijských hrách v roce 1976 vybojovali celkem 8 medailí. 2 zlaté, 2 stříbrné a 4 bronzové. Franz Hartmut byl podnikatel, syn Karla Hartmuta a od roku 1881 jediný majitel slavného podniku. V historických pramenech se uvádí jako tvůrce tušky ve žluté barvě s nápisem Kohinor, která se začala prodávat v roce 1889. 25. července to bude 130 let, kdy zemřel v Českých Budějovicích. Gustav Erhard byl středoškolský profesor, filolog, autor knih o historii a literatuře. Narodil se 26. července před 140 lety v Jindřichově Hradci. Dnešní kalendárium končí, u dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase tak, jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové letní dny přeje Petra Matoušková.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Trenér národního týmu Jiří Novák o Josefu Leštinovi mluví jako o volejbalistovi s reprezentačními parametry. Ale jen v případě, když bude zdravotně v pořádku. S Josefem Leštinou jsme mluvili před operací kolena i po ní.
1: Dám se dohromady, no. Budu mít naplánovanou operaci, tak doufám, že mě vyléčí.
2: Říkal Josef Leština 26. dubna. V květnu opravdu ležel na operačním stole. Teď je jasné, že začátek sezóny nestihne, ale už se snaží operované koleno posílit. Zpětně může potvrdit, že závěr minulé sezóny jeho výkony limitovalo právě zranění.
1: Asi můžu říct, že jsem hrál přes bolest, ale co se týče toho klubu, tak všichni o tom věděli, ale jakoby co se týče fanoušků a takhle, to jsem se snažil tak nějak si to držet pod pokličkou, protože můj cíl byl odehrát tu sezonu a vydržet to v co nejlepším mým možným jako výkonu, takže tak.
2: A tak pomohl jeho stroj k zisku bronzu. Původní diagnóza, když usínal na operačním stole, se týkala kolenních vazů. Když se probral, bylo toho víc.
1: Diagnóza byla, že můj skřížený vaz byl úplně nefunkční, takže jsem měl plastiku vazu. Pak mi vyndavali meniskus a ještě mi udělali laterální stabilizaci kolena.
2: Josef Leština ve spolupráci s odborníky, fyzioterapeuty a trenéry posiluje. Snaží se pracovat tak, aby byl co nejdřív zase zpátky v extraligové formě.
1: Začnu toho, kdy budu zpátky, to samozřejmě nevíme. Předběžně termín je listopad, prosinec. A kluci se tady o mě starají, trošku se tak střídám u nich zatím a primárně cvičíme samozřejmě vršek těla, zdravou nohu a už jsme ve fázi, že aktivujeme tu operovanou nohu.
2: Takže vás čeká v posilovně hodně práce a budete aktivovat a posilovat i operované koleno?
1: Ano, určitě budeme zatěžovat víc a víc operované koleno a pracujeme se vším možným, snažíme se prostě dostat zpátky až do lepší výkonnosti než předtím.
2: Co je motivací? Návrat do jeho stroje nebo třeba i do reprezentačního týmu České republiky?
1: Pro mě je asi všechno teď motivací. Pro mě

0: Počasí jako na houpačce, tak by se dalo charakterizovat letošní léto, co se týká počasí.
1: Počasí.
0: Nyní už podrobná předpověď počasí pro nový týden a Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáši, pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Zítra začíná nový týden, tak jak bude v noci a zítra, to znamená v pondělí.
2: V noci bude jasno až polojasno a teploty nám klesnou na 11 až 8 stupňů, v údolích ojediněle až na 6 stupňů Celsia. Bude vát slabý západní vítr 1 až 3 metry za sekundu. No a zítra přes den pak bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a teploty nám vystoupají na 20 až 23 stupňů, na horách na 16 až 20 stupňů Celsia. Bude vát slabý, během dne mírný severozápadní nebo západní vítr 3 až 6 metrů za sekundu a biozátěž bude na jedničce.
0: To zní velmi slibně. Jak bude v úterý? Bude to počasí obdobné?
2: V úterý bude zpočátku většinou polojasno, odpoledne pak většinou oblačno a místy se také odpoledne vyskytnou přehánky. Teploty ráno klesnou opět poměrně nízko na 11 až 8 stupňů, v údolích až na 6 stupňů a vystoupají odpoledne na 19 až 22 stupňů Celsia. Bude vát zpočátku slabý západní, během dne mírný severozápadní nebo severní vítr 3 až 6 metrů za sekundu.
0: Tady až jaká bude středa?
2: Středa bude podobná jako úterý, bude zpočátku polojasná až jasná obloha, odpoledne pak většinou oblačno a večer se jen ojediněle objeví přehánky s větší pravděpodobností na severu kraje. Středeční minima 12 až 8 stupňů, v údolích ojediněle až 6 stupňů a maxima odpoledne 20 až 24 stupňů Celsia. Bude vát slabý, během dne mírný severozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A nakonec přidáme i čtvrtek.
2: Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Srážek večer bude ubývat. Čtvrteční minima 13 až 9 stupňů, maxima 18 až 22 stupňů a bude vát ráno slabý, během dne mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Slyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Umělá inteligence dneska překládá během několika vteřin texty z celého světa. Znamená to ale, že překladatelé brzy nebudou potřeba? Jak dobře umělá inteligence skutečně rozumí jazyku, humoru anebo skrytým významům? A můžeme jí bez obav svěřit třeba důležitou smlouvu anebo lékařskou zprávu? O budoucnosti překladatelství, možnostech i úskalích umělé inteligence si budeme povídat s odbornicí na jazyky a překlady. Poslouchejte Jihočeské dopoledne v pondělí po 11. hodině. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.
1: Je 16. hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Hasiči ve Zlíně evakuovali kvůli silnému větru okolí trosek 34. budovy v továrním areálu. Lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá, ukazují to data Národního parku. Zemřel sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Zítřejší teploty na jihu Čech se budou pohybovat kolem 21 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Zlín odpoledne zasáhla bouřka se silnými poryvy větru. Hasiči proto preventivně evakuovali objekty v okolí hořících trosek výškové budovy v továrním areálu. Podle statika je riziko pro stabilitu torza už vítr o rychlosti 40 km v hodině, upřesnil mluvčí hasičů Kamil Tlušťák.
4: O 14:30 odpoledne došlo k překročení statikem stanovené rychlosti větru. Momentálně probíhá evakuace budov v nejbližším okolí torza 34. budovy v areálu Svitu ve Zlíně.
3: Smrkových lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá, ukazují to data zprávy Národního parku. Kůrovcové kalamity se podle nich vrací ve vlnách, v minulosti pomohlo zastavit škůdce počasí. Šumavské lesy jsou aktuálně v podobné situaci jako před 15 lety, vysvětluje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
5: Přišla nějaká vlastně velká vlna kůrovcového napadení a potom jakoby sama odeznívala. My jsme vlastně teď v této chvíli v roce 2026 na Šumavě podle našich dat opět zase v té fázi, kdy ta křivka napadení kůrovcem jde rapidně dolů a vidíme, že vlastně takto v tom šumavském lese nebo v těch šumavských lesích chodí běžně.
3: Zemřel sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Na Facebooku o tom informoval výbor sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zvěřina podle něj formoval moderní českou sexuologii a psychiatrii. Ocenil jeho lidský přístup k práci i schopnost otevírat náročná témata. Jaroslav Zvěřina se po sametové revoluci zapojil taky do politiky. Byl poslancem, europoslancem, jihočeským a táborským zastupitelem i místopředsedou sněmovny. Většina jeho politické kariéry byla spojená s ODS.
2: Počasí.
3: Večer se začne obloha na jihu Čech vyjasňovat a noc bude chladná. Teploty klesnou k 11 až k 8 stupňům, v údolích ojediněle až k 6. V horských kotlinách bude jen kolem 3 nad nulou. Zítřek bude polojasný až jasný, odpoledne přechodně oblačný. Maximální teploty budou mezi 20 a 23 stupni, na horách naměří kolem 17 stupňů. Vítr bude ráno a večer slabý, během dne mírný, západní až severozápadní a biozátěž bude nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehoda komplikuje provoz na silnici číslo 3 z Českých Budějovic k rakouským hranicím. U Bujanova u Kaplice se srazilo osobní auto s karavanem. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Humor dělá s těžkými chvílemi to samé, co horolezci se skálou. Nezmizí, ale najde způsob, jak ji překonat. Své by o tom věděla i dnešní hvězda tohoto pořadu, o které vám budu vyprávět a jejíž hlas uslyšíte. Jsem Patrik Rozehnal, moderátor Českého rozhlasu.
7: Sotva jste přišel, hned jste na mě vychrlil dokonce i jméno a úřady.
6: Je to slušnost, ale jsem tu proto, abych posluchačům nabídl hodinu vzpomínek.
7: Mluví se o vás po celé Praze.
6: Už tušíte, kdo znovu vykročí na ta divadelní prkna před kameru a postaví se před mikrofon?
7: Nevím, kdo by měl přijít.
6: Vybral jsem pro vás rodačku z Moravy.
7: Proč mě?
6: Protože jste byla vtipná, citlivá, uměla pracovat se slovy vyřčenými nahlas i tiše a vždy hrát opravdově.
7: Tak pokračujte.
6: Čím třeba?
7: Nazývání věcí pravými jmény.
6: Dobrá, bavit nás dnes bude Hana Maciuchová. A neskákejte mi pořád do řeči, já to tady vedu.
7: Ach, promiňte, já jsem zapomněla.
6: Vybral jsem spoustu ukázek z filmů, divadla, rozhlasu i televize.
7: A to vás baví?
6: Baví a posluchače taky.
7: Řekla bych, že to musí být nuda.
6: Myslím, že vás přesvědčíme o opaku.
7: No dobře.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce, tedy 18 kilometrů od této moravské metropole. Odtamtud měla také své první dětské vzpomínky. Když jí byly 3 roky, vnímala prý už rozsvícený vánoční stromeček, u kterého maminka s tatínkem a babičkou Františkou zpívali koledy. Vzpomínala často i na školku, kam vodila svého o 2 roky mladšího bratra Míšu. Od Mikuláše tam dostala i perličkovou taštičku. Vším, co život nabízel malým dětem, procházela právě tam. A poprvé tam taky hrála divadlo. Jak později zavzpomínala i na vlnách Českého rozhlasu.
2: Tak má první kreace byla Muchomurka a trpaslík v představení, které se cvičila paní učitelka v mateřské školce. Bylo to představení Sněhurka a 7 trpaslíků a já jsem zpočátku měla být Sněhurkou. Ale vůbec jsem to nedokázala strávit, protože Sněhurka přece potom leží ve skleněné rakvi.
3: Má jablko v sobě.
2: Dokonce přijde princ, který zase, líbá. No tam může mít spoudný jablka, ještě i jiná. Od zlé královny samozřejmě. No ale tím pádem já jsem se tak vymlouvala a tak jsem si zoufala, že tady paní učitelka se nade mnou smilovala a dala mi toho trpaslíka. A to já jsem měla hrozně ráda.
3: Takže to byla taková první jakoby dětská role.
2: Ano.
3: No ale potom jistě byla role, která už byla zase jako František hrál Kašpárka, vy trpaslíka.
2: Tak to... Tak... Já asi ve 12 letech jsem dostala příležitost hrát družičku v Jiráskově Lucerně.
3: V Lucerně družičku?
4: Jo.
3: Je, škoda, že jsem nehrál mlináře.
2: Vidíte, to hrál můj tatínek.
3: Tatínek hrál mlináře.
2: Můj tatínek hrál mlináře a maminka hrála Kláskovou.
3: Ano.
2: A dodneska si vzpomínám na to zoufalý napětí před premiérou, protože jsem si uvědomila, že to budeme hrát před lidma.
3: Ano.
2: Do té doby jsem byla prostě absolutně svobodná. Na těch zkouškách
3: ano,
2: jsem
3: vůbec ano.
2: Jako bez zábran, jako každý, kdo dělá ano. Věc, které neví hlavu patu. Takže to bylo nevídaný. Všichni měli hroznou trému. Měnili se mi před očima, samozřejmě brali si kostýmy, líčili se, takže já jsem si taky vzala kostým, nalíčila jsem se tvářičky, rtěnkou jsem si udělala velikánskou pusu, dostala jsem obrovskou kytku. Čekala jsem na svůj výstup a ten přišel a já jsem vešla na jeviště, tedy prkna znamenající svět a najednou jsem vám takhle tím periferním viděním viděla tu obrovskou tmavou jámu, ty tušené hlavy těch diváků. Ve mně by se krve nedořezal. Naštěstí ta družička, prostě samozřejmě má uvítací projev ke kněžně, ten zapomene, kytku taky strčí jako někomu jinému. A já jsem tím pádem ten výstup nehrála. Já jsem ho odžila. To byl takový stres a taková úzkost. Prostě ty lidi, teď to všechno kolem, jak to bylo zvláštní, krásný. No byla jsem ale hrozně ráda, že jsem velmi rychle vypadla.
3: Já jsem hrál taky v Lucerně, pokud jde o ten předčasný odchod z jeviště, tak já jsem někdy hrál za Františka Filipovského, pana France v Lucerně a vrchního hrál Marvan.
4: Marvan.
3: A jak přichází Franc a říká, pane vrchní, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sák, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. A já jsem inšpicientovi Roubalovi řekl, dávajte pozor, já tam budu mít schválně brept. A hlásím to předem, vy to víte, mě to dosvědčíte. A Marvanovi jsem řekl, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sák, začali reptáři rychtat, hrozit, bouřit se. A on ještě měl mluvit něco a on už mlčel, tak mě vzal za límec, za kostým a vedl mě ven z jeviště a do ucha mi říkal, zvíře, dobytku, zlosti, ne ničemu. Nemohl jsem nikdy promluvit.
1: Rodiče Hany Maciuchové byli vášniví divadelníci a ukazovali jí divadelní prostředí zblízka. Od malička taky ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole. Studium herectví pro ní tedy bylo logickým východiskem. Během pobytu na gymnáziu se nicméně vážně zabývala i myšlenkou věnovat se medicíně nebo studiu angličtiny. Nechtělo se jí odjet do vzdálené Prahy a výrazně se odloučit od rodiny. Nakonec se ale přeci jen rozhodla pro damu. A tu svou něžnou dětskou duši si uchovávala celý život. Proto hrála i v mnoha úspěšných, anebo i malých, kratičkých pohádkách. Na televizní obrazovce i ve filmu. Zahrála si i šišlající větřík, a to v pohádce Vladimíra Karlíka Foukaliště. Jan Hartl tu hraje komenického mistra a s citovými problémy pomáhá právě Hana Maciuchová jako ta kouzelná bytost Něžný vánek.
3: Konečně, čekám tu na tebe celou věčnost.
2: Vzdycháš jako meluzína. Co je s tebou?
3: Ale mám hlavu plnou těžkých myšlenek a potřebuju trošku povzbuzení.
2: Ty se nosíš jen samé těžkosti. Pořád šemračí ta tvá bílá šlečna?
3: Něco horšího. Zlobí se na mě, nechce mě vidět. Jsem pro ně moc černý. Navenek, ale i uvnitř.
2: Tak ji pušť z hlavy. Co tě má co trápit? Na světě je hezký dívek habaděj. Pojď, pomůžu ti vybrat. Nechceš?
3: Ale no nechci. Já mám rád Blanku. To je to.
2: Šední. Šidíš oštatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Lepší je lítat z kvítku na kvítek, tak jako my, šepotalé vánky. Když umíš vymetat komíny, tak si ji zkouš vymést i ze srdce.
3: Já si ji nechci vymést. Já chci, aby tam zůstala navždycky. Chci, aby byla mou paní. Abych si s ní mohl vyprávět o komínech, o radostech, o hloupostech. Já ji chci chránit a chci za ní dát život. No.
2: Ona to ví.
3: Ale neví. To je právě to. Kdybych ji to mohl nějak dokázat nebo aspoň vysvětlit, možná by pak poznala, že se hněvá nespravedlivě, co já vím.
2: Já se snad toho dobrého konce nedočkám.
1: Když jsme v tom dětském věku, zůstaňme ještě u pohádek i těch rozhlasových, které byly natočeny i na dlouho hrající desku. Společně třeba s takovými esy, jako byl Josef Kemr, Jaroslav Kepka, František Filipovský, Nelly Gajerová, natočila i pohádku o hloupém Honzovi. I já jsem si ji pouštěla tehdy z černé desky.
4: Tak co bude s tou polívkou? Chci polívku.
5: Já jsem polívka.
4: To máš ale divné jméno, ale já se na ně neptám. Chci, abys mi přinesl polívku.
5: Víte, milo slečno, že se mi docela líbíte.
4: Říkám, že chci.
5: A že kdybyste chtěla...
4: Neslyšíš, co říkám, že chci?
5: A že kdybyste chtěla, že bych si vás docela vzal za ženu.
4: Co si to dovoluješ?
5: Co vy na to?
4: Já chci polívku!
1: A když jsme u toho rozhlasu, jaký vztah k němu měla Hana Maciuchová?
6: Jsem vděčná rozhlasu za mnoho krásné práce a také je to, myslím, poslední médium, kdy my herci si můžeme užívat jako absolutního soustředění a my jsme jenom s textem, autorem, který je nám svěřen před mikrofonem, kterému můžeme říct úplně ty nejintimnější věci.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Svůj herecký talent a pobavit diváky a posluchače nám dnes předvádí Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: První filmová role ji potkala už ve snímku Organ v roce 1964, ale obecně můžeme říct, že film ji dokázal nabídnout jen naprosté minimum příležitostí, které většinou ani nebyly úměrné jejímu talentu. Za zmínku stojí třeba životopisné drama Člověk proti zkáze, kde si zahrála hlavní ženskou postavu, tedy manželku Karla Čapka, Olgu Scheinpflugovou. Kariéru a popularitu Hany Macuchové vytvářel ale televize, kde se poprvé objevila v televizním přepisu klasické hororové látky nazvané Hrabě Drákula. A taky často režiséři využívali jejího mladistvého vzhledu, to i v divadle.
2: Protože mi bylo 30 a hrála jsem 14-letou Mášu ve Valentinovi a Valentině, ale já si myslím, že tady tyhle ty role se hrají dobře a že jsou to v podstatě bonbonky. Protože nemáme takovou tu zodpovědnost za výpověď generace, ano, a můžeme to hrát tak jako s větší fantazií a tak jako s nostalgickýma vzpomínkama.
3: No mohu vás ujistit, vy si říkáte, bylo mě 30, já mě dost trošku šokujete, ale kdybyste dneska hrála 14-letou, tak já tam přijdu s nadšením to s ním.
4: Já tak
3: polknu a budu vám aplaudovat. Ano, bombonek, rozbalím ten bombonek rád.
1: To byla ukázka z pořadu Než se zvedne opona v režii Ivo Paukrta. Ve 30 stvárnila Hana Macuchová i mladičkou, řekněme 18-letou dívenku i ve slavném seriálu Chalupáři v režii Františka Filipa. Jak na tohle natáčení vzpomíná?
5: No tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče Chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem, pan Bohušek Záhorský dědečkem, takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že od tamtud asi tak jako fungovalo takové napojení.
1: Co by mladá kadeřnice Vlastička se zapletla i s Jiřím Šmicrem. A rozhodli se, že se vezmou. Jenže kdy to oznámit rodičům? Co třeba využít promoci a setkání ve vinárně?
6: Požádný bublinky, pane Vrchní, třeba šato Radině.
7: Prosím,
6: slušbám,
7: pane doktore,
6: slušbám. Pane Vrchní, to jste nepotřebuje, to ne, já to tady syn právě promoval.
7: Gratuluji vám, pane doktore, ze srdce vám gratuluji.
6: Ježíš, to je chování, co? Neumí pogratulovat doktore.
8: Tati, prosím tě, proč to říkáš, když to není pravda?
6: Prosím. Zubok, nejseš promovaný.
8: No jo, ale učitel.
6: Ale to je
8: no, tom přece nezáleží, ne?
6: Vypadáš na doktora, no. A nehrb se, jsi tak doktor. No.
8: Už víš, kde budeš učit?
6: Prosím tě.
8: No tak, dostali jsme seznam volných míst. Podle krajů.
6: Čas. A je, tak to zahoď. To zahoď, to si beru na starost já. Prosím.
9: No tak, děti, teď
6: pozor.
9: Si připijeme. Na tu promoci. Ne na tu doktorskou, ale na tu učitelskou. Tak šup. No vem si, jdete si tam z kraje, tam už
6: a bude to pomalu, děti.
9: Je to drahý.
6: Radině, radině to.
8: Vážená rodino, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli vám poděkoval za veškerou péči
4: A zároveň vám oznámil, že se zde přítomnou Vlastou Makovcovou hodláme vstoupit do svazku manželského. Kdy to vám oznámím dodatečně?
3: To si hodně.
10: To je legrace.
4: Není, mami. Víš, my jsme si s Vlastou slíbili, že se hned vezmeme, jak budu hotov.
3: No ale napřed ještě se stačíme napít děti, ne?
11: No děti, to jste řekl moc dobře, dědo, protože oni jsou samá sranda, že? A rozum žádnej.
10: Prosím tě, teď nemáš ani místo, Slávku.
3: Co vám, mě by zajímalo, z čeho budete živit?
11: No, co, to oni mají vystaráno. Z vlastinek tuzeru, co?
10: No ale kde byste bydleli?
4: My jsme si mysleli zatím u nás.
11: Co?
4: No jako zatím.
11: V Kumbále? Prosím tě, nejsi blázen? A kam dáš druhou postel?
4: Jakou druhou postel? My se nerozvádíme, my se bereme.
11: No, tak. Tak víte co, děti, tohle vypuste, Slavy. Jste oba mladí, nemáte nic meškáno. Klidně spolu choďte, maminko, proti tomu nic nemáme. A za rok, za dva uvidíme.
10: Myslím, že ty taky vyletíš, ani nevíš, co říkáš.
11: Jsem něco řekl, no. Řekl jsem něco.
3: Ale vůbec nic.
11: Je to pravda, ne?
10: Ano je, ale mohl jsi promluvit se Slávkem doma, ne na ně vybafnout tady.
11: Asi budu rád servítky před nějakou venkovskou laninkou, ne? Co pak?
4: Mami, Vlasta už musí domů, tak já jdu doprovodit na autobus.
5: Já nevím, jak pánové, ale já jsem tam nebydlela teda. Dojížděli jsme na každý natáčecí den. Pamatuju si, že jsem jezdila s panem Hlinomazem. Jednou přišel, sedl si do auta a řekl: nedomiloval jsem, nedomaloval jsem, musím se z toho vyspat. A spal jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo. No tak podívej to, pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na plece setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké třecí plochy. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak ke mně byli tak přátelští, velkorysí. Já nemůžu nic jiného, než opravdu děkovat těm úchvatným duším, protože fakt je, že ten seriál je neuvěřitelně dobře obsazený těmi bardy, které bohužel teď už na divadle nepotkáváme, ale samozřejmě pokud se týče improvizace, nebo teda jako kolegiální chemie, tak to jak Vladimírek Menčík, tak pan Sovák jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe, jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na plece, to byl rauš.
1: Jak pak vylíčila setkání ve vinárně Hana Maciuchová, co by Vlastička svým rodičům na vsi?
12: Potom mě požádal o ruku.
13: Tam v tom Karolínu?
12: Ne, my jsme byli na obědě v takové vinárně. Ve vinárně! Jsi hluchá, netoč se, nebo ti ustřínu ucho.
3: No a má už místo?
12: Ne, ale táta mu prej nějaký sežené.
13: A co bydlet, to budete u nich?
12: Tam to nejde.
13: Ne, oni nemají velký byt.
12: Jenom kuchyň, pokoj a takovej kumbál.
3: Tak do čeho teda pospícháte? Když nemáte kvartír, tak se neberte, to vám neuteče.
12: Jsem myslela, jestli by to nešlo tady, jako u nás. Kdyby děda...
3: Tak to pust z hlavy, děvenko.
14: Já jsem se tady narodil, jsem tady doma, taky tady umřu a kvůli tvýmu učitelovi se nebudu stěhovat do Mrázkovýho starobince. Družstevní vejminek, takový nesmysl, nebo co, kvůli čemu to mají? Kvůli závazkům, nebo co? Ať se tam nakvartíruje sám, víš?
1: Seriály tvořily základ pro popularitu Hany Maciuchové i v pozdějším věku. Objevila se třeba v Panoptiku města pražského, v četnických humoreskách, v pokračováních Nemocnice na kraji města, nebo nejnověji i v seriálech Ulice, Dobrá čtvrť. A jednomu slavnému seriálu se budeme věnovat i po písničce, kterou má pro nás Hana Maciuchová.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Vzpomínám, já si často vzpomínám, jak na černobílý.

0: co mi pro tu chvíli přál. Bylo mi let pár, pár, z čehož pramení takhle mladý být. Být, že je trápení, člověk pak chce mít. Mít všechno pro sebe, smích vystřídá pláč, pláč proutku mávnutí. Tak si teda běž, běž, já tě nenutím, tu druhou snad víc, víc. Doufám, že budeš mít víc rád. Víc rád. Vzpomínám.
1: Za každým úsměvem na vaší tváři a za dobrým pocitem, pokud sledujete filmy, posloucháte pořady, stojí skvělý herecký výkon. Ty nám dnes předvádí a připomínáme si je s Hanou Maciuchovou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Slíbil jsem vám ještě jeden seriál. V době, kdy byl v televizi vysílán, byla Hana Maciuchová pro všechny lahůdkovou olinkou. Mladá, energická a moc hezká dívka diváky okouzdila, a to v seriálu Jaroslava Dítla Žena za pultem. Zatímco Anna Holubová byla unavená životem, Olinka byla symbolem mládí, lehkomyslnosti a otevřenosti. Teď se snaží zachránit mladou nápadnici skladníka Oskara. Ten ji totiž odmítl a i když za ním přišla, aby u něj mohla bydlet, že ji z domova vyhnali, dělal, že ji nezná.
3: Máš vůbec kde spát?
4: Hladí, kde bude svajba? On tě snad ten darovák nechce? Tak to bych se na to podívala. Jsi druhé ruce.
5: Moment, Pascal. Přivíneš rovnou pod ruku, taková ostuda, jak si to představíš.
4: Šéfe, na to zapomeňte. Všichni máte nervově zhroucenou holku a vy mě čtete televizi o půl druhýho deka salátu.
5: Koho zhroucenýho?
4: Latina Civilková je tam zhroucená. Je tady nedodržený slib manželský. No přece na něj musíte vlítnout.
5: Na koho?
4: Na Oskara. Myslím, že bude nejjednodušší, kdybyste mu to přímo nařídil.
5: No to je ohromný, to mě tohle to povídáš. Já jsem ustala o to, kdo má s kým, kdo s kým nemá být, nebo co?
4: No tak to musí udělat odborný, nebo co sama?
5: Celý hr, nechtěla bys to dneska vynechat na nich.
4: Oskárku, pojď sem, mám s tebou důležitou debatu.
5: Já s tebou ne.
4: Mě neunikneš, jda!
5: Ale nenamáhaj se, jo.
4: Oskare, jestli to neuděláš, tak všechny holky, co jsme tady, ti vyhlásíme nepřátelství.
5: No, to si poslušte. Vy potřebujete mě a ne já vás.
4: Já bych si jen přála, aby to nebyla ta nejhodnější holka, co tady je. Já bych si přála, aby to byla taková futura, jako jsem já, která by do tebe kopla jak do hadráku.
5: Prosím tě, odprej s ním, nezacláněj tady.
4: Takový ohava s frňákem, jak okurka, by mohl na takovou partii oblíznout všech deset. Ty začneš za chvilku plešat, jde tam nosit brejle, ty nádivo jede.
5: No to pak budu mít šanci i u tebe, viď? Ty jsi navrývat i vysazená.
1: Její kolegové ji často s oblibou nazývali první dámou herecké scény a není divu. Lidé si tuhle půvabnou herečku také nemohli vynachválit díky její milé a nekonfliktní povaze, velké profesionalitě a noblese, která pro ní byla typickou. Hana Maciuchová nikdy nepatřila mezi celebrity, které potřebují své soukromé záležitosti, jak se říká, troubit do světa. Naopak, za každé situace se snažila udržet tvář a působila elegantním dojmem. 20 let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. Zahráli si spolu třeba i Ve Španělích v Praze. V televizní inscenaci v režii Oldřicha Daňka. Je to vlastně bravurní dialog mezi stárnoucím španělským velvyslancem v Praze, kterého hraje Jiří Adamíra, a ovdovělou Marií z Pernštejna, rozenou Manriquez de Lara.
6: Mám ráda přítmu.
7: Já ne. A taky mi už míň slouží očinku.
6: A hodí se to?
7: Co?
6: Nenuďte mě takové věci říkat nahlas. Aby byli muž a žena sami v jednom pokoji.
7: Ne, nehodí se to.
6: A zrovna ani nemám po ruce nikoho z frau Cimoru. Nepůjdeme za paní tchýní.
7: Stará paní Spenštejna samozřejmě ví, že jsem šel za vámi.
6: Ona to ví?
7: Nic v tomto domě se neděje bez jejího vědomí.
6: To se ovšem mýlí, ta strýčku Gilén. Ale pravda je, že ona v tomto domě nedělá nic bez vašeho vědomí. Španělský vyslanec je už tak trochu součást Pernštejnského domu.
8: Ano, většinou na to bývám hrdý.
6: A teď ne?
8: Teď zrovna se mi nezdá, že je nač být hrdý.
6: A Španěl bez hrdosti jako by ani nebyl. Ale tenhle námět bude jistě zajímat i ostatní dámy, nebylo by jí?
8: Ne. Chtěl bych s vámi mluvit o samotě.
6: Zdá se vám to divné?
8: Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štyrský hvězdár donedávna ještě s jedním Dánem zkoumají hvězdy, jako by to byly právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši, ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou. K čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky.
1: I když Hana Maciuchová Jiřího Adamíru opravdu velmi milovala, za muže si ho nikdy nevzala. Přitom Adamíra by dal cokoliv za to, aby se za něj jeho životní láska provdala. Dvakrát ji požádal o ruku a ona vždycky odmítla. Hlavně proto, že Adamíra byl předtím ženatý už dvakrát. Nechtěla riskovat, že se naplní přísloví do třetice všeho zlého. Když pak Jiří vážně onemocněl, taky to hodně mrzelo, že si ho nevzala. Vždycky byl její součástí a ani po jeho odchodu na věčnost se to nezměnilo. A teď k příběhům, které známe snad všichni. Ke krkonošským pohádkám, které Hanu Maciuchovou tolik proslavily. Předlohou byla knížka Marie Kubátové. Napsala totiž pohádku, jak Krakonoš s Trautenbergem vedli válku. Autorka scénáře k Večerníčku Božena Šimková tím byla naprosto učarovaná. Dobře si ale uvědomovala, že dvě postavy na celou pohádku nestačí, a tak přidala samovolně i postavy Hajného, Kuby a právě Anče. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že vedení televize na začátku nápad smetlo ze stolu. Nechtěli hraný Večerníček, protože se o ně v minulosti pokoušeli a vždy se se zlou potázali. Pak ale nastal další problém. Šimková měla v době vzniku Večerníčku zákaz tvorby. Veřejně totiž vystupovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy, takže se pod jejím jménem nesmělo uvádět. A tak se v titulcích objevilo jiné jméno. A tak jedno důležité, režisérky Věry Jordánové. Pak už ale naštěstí nestálo natáčení nic v cestě. Dokonce si vymohli i kvalitní natáčecí materiál značky Kodak, což byl v té době nejdražší barevný film.
9: Paní režisérka obsadila Iliu Prachaře, Zdeněčka Řehoře, Jarouška Satoranského a mě. Shodou okolností během těch 3 týdnů

0: Běžte do lesa
1: a střelte
2: Krakonošovu seliku. Ta má peříčka, že mě bude zabíjet sám baron.
3: Milost, pane, mějte rozum. Rozházet si to s Krakonošem kvůli parádě.
2: Milče, a vy dva mazat. A než si schrupnu, ať se tady se sojkou.
4: Na tohle pospávání Trautenberga má osobní vzpomínky i režisérka Věra Jordánová v našem archivu.
5: Dovedete si jistě představit, že herci tedy už byli značně unaveni, protože ti ve dne zkoušejí, řekněme, ty jiné profese si během toho dne mohli trochu víc odpočinout. Ti herci ne. A tak jsme tam měli jeden kus nábytku, který byl neobyčejně oblíbený. Pokud si někdo z vás vybaví scénu Trautenbergova pokoje, tak si uvědomíte, že tam je postel s krásně nastlanou peřinou. A tahle postel se v době kratoučkých pauz, kdy se třeba přestavovalo něco nebo se museli přelíčit herci, stala středobodem celého natáčení. Protože ti ubozí, unavení herci už koncem toho předchozího záběru zoufale koukali jenom na tu postel. A když jsem řekla stop, tak nastal úprk, kdo se k té posteli dostane dřív. No a ten potom to vyhrál na těch dalších 5 minut, kde se třeba chystal ten další záběr. A hověl si v té posteli těch 5 minut, než zase byl vyhnán, aby hrál dále a čekal zase na moje další stop, jestli se mu tentokrát podaří se do té postele dostat jako první.
6: Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Rád jí odpustit, ale náš pán Prašivka jeden, tam u mě netrestej. Poslal mýho Kubička a Hajnýho, aby střelili vaši sojku.
7: Cože?
6: Kvůli Beříčku, že prej nemá co na klobouk. Tak kdybyste jí ráčil někam zavřít. Já jsem jí povídala, uleď. Ale ona mi asi nerozuměla. Člověku to přijde líto. Kvůli panský parádě takovýho oučinlivýho ptáčka zastřelit.
7: Tak on si Trautenberg nedá pokoj.
8: Děkuju pěkně za vyřízení. A se sojkou si nedělej starosti, já už si poradím. A tady máš od cesty.
6: Ale to nemuselo být. Já to udělala ráda. On je k nám jemnost pán Krakonoš taky moc hodný.
4: Kdo by řekl, že tenhle seriál byl natáčen už v roce 1974. Za to dobré srdce byla v pohádce Anče odměněna a Trautenberg potrestán.
9: Jo, už to tak na světě bývá, že když se chce někdo chlubit cizím peřím, přichází o vlastní.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Svým hlasem nás hladí a slovy baví Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty.
1: Během studií začala účinkovat v divadle Za branou, které sídlilo v prostorách paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá tam nastoupila v roce 1969. Dva roky na to ale přešla do divadla na Vinohradech, kde zůstala až do své smrti. Před kamerou se objevovala hlavně v televizních inscenacích. Třeba v roce 1997 v režii Viktora Polesného ve snímku nazvaném Ještě není pozdě. Tahle divadelní hra měla světovou premiéru na jevišti v Londýně v roce 1975 a ihned byla senzací divadelní sezóny. Jejímu autorovi, Benu Traversovi, bylo tehdy 75 let a možná právě proto se na to téma sexu dokázal podívat i sněžným a laskavým humorem. Partnerem před českou kamerou byl Haně Maciuchové Jiří Bartoška.
2: Pane Kásl, máte ruku na mém prsu.
3: Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná?
2: Pár měsíců.
3: Tak málo, to vás to posedlo dost brzy.
2: Co mě, ale on to nepotřebuje často. Nějak potom netouží.
3: Není jaksi ve formě, že?
2: Nevím.
3: Musíte být trpělivá, vstřícná. A jestli ho chcete k sobě připoutat, tak zkuste nějakou tu opičárnu.
2: Opičárnu. Pane Kásl, co vlastně dělají opice?
3: No, tak to zkusíme jinak. Postavte se. Pojďte sem ke mně. Tak ještě blíž. Otevřte ústa. Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek. Říká vám to něco?
2: Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou.
3: No tak pojďme. No, jen klid, myslím, že se vrací váš starý.
2: To, zamkněte dveře.
3: Ne, díky, díky.
2: Ježiš, to nejde vydržet.
3: Máte rozčuchané vlasy.
2: To řeknu, že mě po francouzsku líbal sám Fred Kásl.
3: To si rozhodně nechte pro sebe.
2: Zůstaňte.
3: Ne, já jsem tady. Ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kásle, jsem vám zavázal.
4: To je OK. Myslím, že půjdu.
3: Děkuji vám, že jste počkal. Pro mou paní to byl jistě nevšední zážitek.
4: Pro mě taky.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Promiňte, jsem špatný hostitel, ani se vám nic nenabít.
4: To udělala vaše paní.
1: Hana Maciuchová si už od útlého věku přála mít děti. V roce 1980 se ale dozvěděla krutou zprávu. Maminkou nikdy nebude. V 35 letech totiž vážně onemocněla a musela podstoupit operaci. Jakmile se probudila z narkózy, lékaři jí sdělili tu smutnou zprávu. Byl to pro ní takový šok, že okamžitě dostala silné horečky. Nakonec se ale přes ohromnou bolest dokázala přenést a pro děti tvořila ráda. Dokonce v našem rozhlasovém pořadu četla i z jejich prázdninových pohlednic z tábora.
5: Třeba Ahoj Igeta napsala svým rodičům. Milá maminko a tatínku, prosím, nejezděte sem. Když sem přijedete a když nám něco přivezete, tak to dejte denní službě a hned odjeďte. Vnuk Tomáš napsal svým prarodičům, ano, babičce a dědečkovi. Ahoj, babi a dědo. Na našem táboře řádí zloděj. Ten mi neukradl nic. Zjistil jsem, že tenhle rok nepůjdem na hrad Pecku. A prosím tě, babi a dědo, aby jste mě na Pecku vzali. Mám se dobře a už se na vás moc těším. Babi a dědo, už vím, kam pojedeme s tím karavanem. Pojedeme s ním na rekreační středisko Pecka. Na koupališti. Tam Tam je hodně karavanů. Ahoj, babi a dědo, píše Martínek. Pozdravuji vás z tábora, mám se tu dobře. Nedělejte si z toho hlavu, když vám napíšu, že jsem si rozsekl hlavu. Mám tam jeden steh, ale už je to dobrý, už to necítím. Můžu všechno dělat. Babi, upečte mi nějaký dort nebo něco dobrýho. Už to bez toho nemůžu vydržet. Ještě napíšu dopis. Maminka přijela na chatu. Tak ahoj. Adámek, Vojta a Filip napsali, pánové, svým rodičům. Pardon, ale odtrhnul se mi ešus od držadla. Omlouvám se všem. Moc odpuštění prosím. Ten ešus odplul do Německa.
1: S vážnými nemocemi se Hana Maciuchová potýkala už během svého života. V roce 1993 rakovina vzala životního partnera Jiřího Adamíru. Charismatický herec tehdy podlehl rakovině páteře. Ona sama s touto nemocí bojovala několikrát. A nakonec si také bohužel 26. ledna roku 2021 ve věku 75 let podlehla. Od té doby jsou zase s Jiřím Adamírou spolu.

0: jakoby zamlžený svět. Uprostřed šňůry vozu pomaloučko před.
1: Český rozhlas České

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Silný vítr poškodil střechu základní školy Vančurova v Hodoníně. Nejvíc případů onemocnění přenášených klíšťaty je na Jindřichohradecku a Českobudějovicku. Jindřichohradecký zámek letos zve na novou večerní divadelní prohlídku. Noc bude chladná, na jihu Čech klesnou teploty k 8 stupňům, v údolích až k 6. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Silné bouřky na jižní Moravě lámaly větve i stromy. Nejvíc výjezdů, a to 27, měli jihomoravští hasiči v oblasti Hodonínska. Přímo v Hodoníně silný vítr poškodil střechu základní školy Vančurova, kterou se teď hasiči snaží zaplachtovat. Město zatím nemá přesný odhad škod. Večer chce ale začít oslovovat firmy, aby oprava mohla začít co nejdřív, říká starosta Libor Střecha z Hnutí pro Hodonín.
2: Celé to oplechování té střechy je pryč. Zůstaly tam jenom spodní plachty a to oleťování. A začali se uklízet vlastně tamto vrchní patro, kde je zatím lehce zatečené, takže odpojují se veškeré elektronická zařízení a hasiči teďka vlastně zabezpečují tu střechu, aby v případě dalšího deště už tam nezateklo.
1: Jihočeští hygienici od začátku roku evidují přes 430 potvrzených případů lymské boreliozy a 32 případů klíšťové encefalitidy. Ve srovnání se stejným obdobím loni zaznamenali u boreliozy nárůst skoro o 170 pacientů.
3: Nejvíc případů lymské boreliozy zaznamenali hygienici na Jindřichohradecku a Českobudějovicku. U klíšťové encefalitidy to bylo na Strakonicku a Českobudějovicku. Nejméně pacientů s těmito onemocněními je zatím na Písecku. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
1: Nové noční divadelní představení Příběh z lístků Hradecké růže připomene osudy posledních pánů z Hradce. Herci ho letos na zámku předvedou v 6 termínech 24. a 25. července a 7. a 8. srpna. Příběh zavede návštěvníky do mnoha částí Jindřichohradeckého zámku, potvrdil kastelán Jan Mikeš.
4: Návštěvníci během tohohle představení uvidí nejenom samozřejmě exteriéry zámecké, ale nahlédnou i do zámeckého renesančního rondelu, do černé kuchyně, projdou i některé interiéry v Adamově stavení. Takže dá se říct, že je to noční prohlídka, ale velice výrazně divadelní.
0: Počasí.
1: Večer se začne obloha na jihu Čech vyjasňovat a noc bude chladná. Teploty klesnou k 11 až k 8 stupňům, v údolích ojediněle až k 6. V horských kotlinách bude jen kolem 3 nad nulou. Zítřek bude polojasný až jasný, odpoledne přechodně oblačný. Maximální teploty budou mezi 20 a 23 stupni, na horách kolem 17. Vítr bude ráno a večer slabý, během dne mírný, západní až severozápadní. Biozátěž bude nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pozor na silnici 158 mezi Jaroměří a Malonty u Kaplice, havarovalo tam osobní auto a opatrní buďte i v ulici Československé armády v Táboře, je tam odstavené nepojízdné auto. Přejeme všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Kavárna. Kulturní magazín.
5: Celkem 11 koncertů nejen v Českých Budějovicích letos posluchačům nabídne Jihočeský jazzový festival. Kvalitní muziku si budeme moct poslechnout třeba taky na Hluboké, v Libníči nebo v Úsilném. Všechno to už za chvíli probereme s dramaturgem a produkčním festivalu Jiřím Grauerem. Inspirativní poslech přeje Pavla Kuchtová. Pokud posloucháte kavárnu pravidelně, tak víte, že se věnujeme nejrůznějším festivalům, které mají v našem kraji už delší tradici. A k těm rozhodně patří Jihočeský jazzový festival, protože právě teď, kdy posloucháte kavárnu, tak zbývá pár hodin do zahajovacího koncertu 16. ročníku. A já jsem ráda, že si o tom festivalu můžeme tentokrát popovídat s jeho dlouholetým dramaturgem Jiřím Grauerem. Jirko, vítej v kavárně.
6: Dobrý den, ahoj.
5: Tak, jak jsem řekla, jen pár hodin zbývá do zahájení Jihočeského jazzového festivalu, ale ještě než se podrobně podíváme na ten program, tak já si pamatuju ty první ročníky, bylo to pár koncertů a teď, když se dívám na to, co je připraveno už na 16. ročník, tak jste se docela hodně rozkročili a rozrostli, je to tak?
6: No máš pravdu, my se rozrůstáme, řekněme, od toho 9. ročníku. Předtím to byly pouze víkendové koncerty na Piaristickém náměstí, byla v tom nějaká návštěva v Třeboni, na začátku v tom byl ještě tábor jeden ročník, ale pak jsme zjistili, že my toho času máme hrozně málo na to, aby jsme si poslechli a ukázali všechno, co nás baví. Tak jsme zvolili jinou strategii a to byl festival v týdnu o malé scény, který to nazýváme pořád, kdy na různá místa Budějovic i okolí dáváme dramaturgy, která nemá potenciál za plně velká pódia, ale hudebně je nesmírně zajímavá a nám je škoda tyhle ty věci nepředstavit v Českých Budějovicích, tak proto je ta verze taková, jaká je nyní.
5: Já myslím, že to posluchači docela přivítali, protože, jak říkáš, jsou to taková milá oživení nejrůznějších zákoutí a takových hezkých míst Českých Budějovic, kde zní kvalitní hudba. No a když jsem se dobře dívala, tak vy nezůstáváte jenom v Českých Budějovicích, ale rozšiřujete se taky na menší vesnice. Teď teda doufám, že se Hlubočtí neurazí, nemyslím Hlubokou, ale dívám se na Úsilné.
6: Ano, Hluboká je standardem spolupráci, Úsilné je tam 3 roky. Místní starosta Pavel Kašpárek, který je sám kultury a hudby milovným člověkem, tak celá ta vesnice má velmi kulturní potenciál a oni se sami chtěli připojit. My se nebráníme spolupráci a velmi rádi tam spolupořádáme programově, řekněme, bluesovou scénu, nebo scénu, která je trošku vytvořená do bluesu, nějakým způsobem to publikum vlastně nekoliduje, když si chce poslechnout tu muziku v Úsilném, tak mu moc zase neuniká Budějovicí, takže Úsilné máme rádi, je tam krásný areál pod Kaštany. A nově je tam teda obec Libnič a taky starosta Van Ulíř je velmi kulturní člověk, na festival chodí, líbilo se mu to, nebo líbí se mu, tak jsme se to domluvili na spolupráci a já počítám, že v dalších 2 letech ta spolupráce do toho regionu se ještě rozroste.
5: Tak to je docela milé osvěžení, protože si myslím, že i Budějčáci můžou sednout na kolo nebo zkrátka na veřejnou dopravu a do těchto těch budějovických satelitů, jestli to tak můžu říct, snadno dojet a rozšířit si samozřejmě spektrum té hudební nabídky, kterou právě jeho Český jazzový festival nabízí. Za pár chvil už začneme na Hluboké, jak jsem avizovala, koho tam letos přivážíte nebo koho tam představíte. To se nedá říct, že přivážíte vlastně.
6: My letos máme na Hluboké regionální scénu kapelu Street Five Jirky Klimeše, oblíbený hudebník a jazzman, který nás provází festivalem vždycky od začátku, jednou za pár let vystupuje. Byli na hlavní scéně a Jirka Klimeš si postavil novou kapelu. Ty myslím, že v květnu měli první koncerty a to jsme říkali, pojďte nám zahájit festival na Hlubokou, takže to je místní uskupení Street Five.
5: Mně se právě líbí, že kombinujete v té vaší dramaturgii tyhle ty domácí kapely, tuzemskou jazzovou scénu právě se špičkovými jednotlivci a hudebníky ze zahraničí. Takže v tom pořád pokračujete, v tom chcete držet tu linku.
6: Ano, to nám dává největší smysl, jako dělat 15 zahraničních koncertů, jeden větší než druhý, dražší než druhý, tak nám nedává moc význam a nám se líbí ta 3úrovňová dramaturgie. Mít tady místní kapely, kterým se snažíme třeba umožnit si vzít na festival nějaký hosta, na který by standardně třeba neměli finančně, nebo prostě by si to nemohli třeba dovolit, tak to je jako jedna naše pomoc. Zároveň se my snažíme pomoct fotografiem a videem a kvalitním a profi, který můžou použít dál a případně si připadá nějaký rozšířený uskupení, nejenom jako se speciální hosty, ale jako s místními lidmi, takže to nám s Nedvědem dává smysl s mým kolegou. Ta česká scéna má strašně zajímavých věcí a pokud nemáte kde v průběhu roku hrát, tak se snažíte představit aspoň tomu letním týdnu, no a pak už je to svět a tyhle ty tři úrovně pak dohromady dávají takovou tu hodně barevnou dramaturgii, což pro některé kritiky je to až moc barevný.
5: Ale tak kritici jsou kritici a na druhou stranu je divák a posluchač, který si najde to své, který zamíří buď na ten náročnější jazz, anebo si rád prostě někde v kavárně, například v kofíčku, tady v Českých Budějovicích, kde bude jeden z koncertů, dá nějaké občerstvení a k tomu si poslechne příjemnou hudbu.
6: Je to tak, my opravdu nečekáme, že tady jeden člověk bude chodit 7 dní na koncerty, přijde na každý. Ta dramaturgie je tak barevná, aby si každý, kdo má zájem o něco nového a zajímavého, našel to, co ho baví, a přišel na 2, na 3 zajímavé koncerty a měl z toho nějaký zážitek. Ale to, že někdo bude chodit celý týden, tak takových typů je tady Budějovicích pár a myslím si, že skoro všechny znám osobně.
5: To říká Jirka Grauer, dramaturg Jihočeského jazzového festivalu, o kterém si dnes povídáme v kavárně. Dáme si trochu muziky a budeme pokračovat dál.

0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Dnešní kavárnu věnujeme Jihočeskému jazzovému festivalu a 16. ročníku, který se právě rozbíhá. Povídám si s Jirkou Grauerem, dramaturgem festivalu. Už jsme zmínili, že si každý najde to své, od amatérů přes českou profesionální scénu až po ty hvězdné kapely a muzikanty. Pojďme se podívat na ten program, který jste připravili. Pojďme zůstat v Budějovicích a představit kapely, které uslyšíme právě tady.
2: Já se ještě vrátil k tomu, Jirka Grauer, dramaturg. My jsme na tu dramaturgii dva, já a Honza Nedvěd, člověk, s kterým od začátku ten festival připravuju. A oba dva jsme dramaturgové, možná i Honza víc než já, a já jsem taky ten hlavní produkční, který to celý připraví, tak to jenom, aby tady neznělo pořád moje jméno, protože letošní dramaturgie je hodně jako podání Honzy. A rovnou navážu na koncert kapely Tuba Skinny z New Orleans, která vystoupí v pondělí 20. července v Kofíčku. Tak to je kapela, kterou Honza objevil přímo osobně na tom festivalu, když tam byl, oslovil je, nabídli jim tu spolupráci a oni přijali, je to jejich první vystoupení vůbec v České republice. A jsou to mladí lidé, kteří hrajou Dixie Jazz, tak jak se dá v 30. letech, opravdu začíná v tom New Orleans. A ta kapela je opravdu skvělá a pokud se podíváte třeba na YouTube, tak u Dixie kapely najít 10-milionová zhlédnutí, tak to opravdu není běžnou věcí.
1: Takže to bude host přímo z New Orleans, tady u nás, jak jsem říkala, v příjemném prostředí kavárny na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích.
2: Přesně tak, jako my tomu pořád nemůžeme uvěřit. Hodně o této kapele se snažím mluvit a zvát lidi. Myslím si, že to bude skvělý zážitek, který tady Budějovice ještě neměli v tomhle typu dramaturgie.
1: Těšíme se. No a takovou vaší oblíbenou scénou a oblíbenou scénou i nás, jako posluchačů a návštěvníků, je náměstíčko u Rabensteinské věže. Tam ty koncerty mají opravdu krásnou atmosféru a vy jste tam letos vybrali docela lahůdku.
2: No, to se shodneme, protože tenhle ten spot je i pro mě jako srdeční záležitost, včetně těch lidí, kteří tam fungují, to společenství kolem Rabensteinské věže a mění ve městě. Letos jsme se rozhodli tam udělat dvojkoncert z české hudební scény. No ne tak úplně. Začne Kiril Jakovlev, trio. Kiril je skvělý kytarista, který vydal z desku s, řekněme, lehce meditativní hudbou. Je to takový jazz norského typu, hloubavý. Není to jazz na párty, ale jako co se týče poslechu, myslím si, že to je jedna z mála českých kapel, které hraje tenhle ten severský jazz. A po něm vystoupí Tomáš Liška, Invisible World. To je moje srdcovka. My jsme Tomáše Lišku s tím uskupením měli na hlavní scéně. Tomáš Liška jako basista vydal s tím uskupením v roce 2005 novou desku, která se jmenuje Holy Grail, a za ní vyhráli Anděla. Zároveň říct, že tuto mezinárodní kapelu tvoří houslista z Turecka, akordeonista ze Srbska a celý ten typ hudby je současný jazz namixovaný z World Music, která sbírá motivy z jeho evropských států a pro mě je to jeden z těch top okamžiků, na který se těším letos.
1: Takže to je úterý 21. července u Rabensteinské věže. Co my máme ve čtvrtek v Budějovicích? Zátková vila a Láďa Faktor.
2: Ano, ano, Láďa Faktor, kterým jsme se domlouvali, že by mohl vystoupit loni, tak vzhledem k tomu vytížení a práci na vile to neklaplo, ale letos máme slíbený koncert. Zátková vila zvenku už bude opravená, abych si typnul na 90% můj pohled. Láďa Faktor by už řekl něco jiného, ale rozhodně se finišuje tak, že to venkovní prostředí bude hotový. A Láďa Faktor si dal dohromady kapelu. Nechce nám říct jakou, nechce nám říct repertoár, už se ale domlouvají dokonce na repertoáru. Zazní tam jeho autorské věci a my se na to hrozně těšíme. Co mi prozradil, tak bude taky fusion, bude to groove, bude to elektronika, bude se umít i DJ. Překvapení pro všechny, Láďa se na to vyloženě těší a nás těší, že se na to právě tyhle ty budějovičtí fandové hudby a hudebníci těší, protože o to ten festival je, aby tyhle ty věci vznikaly.
1: A navíc nádherné prostředí Zátkovy vily, respektive její kouzelné zahrady, to si myslím, že je pro letní večer jako stvořené.
2: Je to přesně tak a po nich vystoupí kapela Fanfan Tulipán, což je taková jazzová alternativa se spoustou ocenění v českých vodách.
1: A když se podíváme dál, nábřeží u Železné Panny, to je taky místo, kde se krásně jamuje.
2: Ano, to je taková malá scéna, průchozí Je dobrý se muzikantů zeptat, jestli jim takováhle scéna nevadí, když kolem proudí lidi, ale oni se často zastaví a sedí tam na těch lavičkách, které jsou teďka nově instalovaný. Pro mě to má kouzlo. Jako letní, odpolední, páteční, podvečer. Libor Šmolda se zpěvačkou Petrou Vlkovou v triu. Autorský věci, jemný, letní atmosféra v té náplavce.
1: Tak a já záměrně vynechávám ty větší koncerty, protože těm se pověnujeme úplně na závěr. A ráda bych připomněla, že se znovu můžeme sejít na střeše Budějc 24. července, ale můžeme zároveň být v Zelené ratolesti. A teď si musíme vybrat, protože kdo má rád klezmer, tak ten by měl být v Zelené ratolesti, si myslím.
2: Je to tak, komu nevadí klarinet? Hudba, která je poměrně energická, hlasitá, divoká, tak jde do ratolesti, komu tohle vadí. A myslím si, že ne všichni dávají klezmer do balkánskou muziku, tak můžu jít na střechu Budějc Dejvovi Matějíčkovi, si užít Latin jazz a taneční lekce, taneční party. Myslím si, že se tyhle dvě skupiny nebudou míchat a ocení rozdělení dramaturgie. Ale já musím přiznat, že klezmer je moje oblíbená hudba a dlouho jsem Budějovicí neslyšel, tak jsme se s Honzou Nedvědem domluvili, že se pozve tato kapela z Berlína. A je to velmi zajímavé uskupení lidí z východu, kteří žijí už přes 20 let v Berlíně. A ten základ jejich muziky tvoří klezmerová hudba říznutá Balkánem a samozřejmě ty prvky jazzu a jazzové improvizace se prolínaly vždycky v té klezmerové balkánské hudbě.
1: Jmenují se Dobranoč a my si je pustíme sice ne teď na Dobrou noc, ale jako lákadlo na 24. července na koncert v Zelené ratolesti v Českých Budějovicích.

0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Dnešní kavárnu věnujeme 16. ročníku Jihočeského jazzového festivalu a my si podrobně povídáme o programu s dramaturgem, se spoludramaturgem a produkčním Jiřím Grauerem. Já jsem záměrně nechala na závěr ty největší dva koncerty, protože jeden z nich se uskuteční 22. července ve středu, což je takové neobvyklé, tentokrát v Domě kultury Slávie, a přijede celkem slavná americká kapela.
2: Je to tak, my poprvé v celé historii festivalu dáváme hlavní koncert do prostřed týdne. Chtěli jsme si Slávii dlouho vyzkoušet, čekali jsme na to, až bude hotová, tak jdem do toho. Američtí Bad Plus jsou ikonou mezi jazzovými kvartety, oni hrají moderní jazz, ale je tam samozřejmě ta alternativa, která jim udělala před řadou let to největší jméno, kdy zhudebnili rockové skladby jako Nirvana, Smells Like Teen Spirit a další, které přetvořili do plnotného jazzového jazyka. Tak to jsou možná ty nejznámější věci, ale samotný kvartet hraje přes dvě dekády a oni se rozhodli, že letošní rok bude jejich poslední. Jsou na turné po Evropě, nazvali to Farewell Tour a diváci možná mají poslední možnost, jak tu kapelu v Evropě vidět. Je to jeden ze dvou placených koncertů v rámci celého festivalu, ale myslím si, že ta cena vstupenky je taková, že si ji může dovolit prakticky každý.
1: A já myslím, že to bude stát za to, protože opravdu tahle kapela tady není každý den. No a ty už jsi zmínil, že jste rozdělili tyhle ty dva velké koncerty, ale to poprvé na Piaristickém náměstí je jeden hlavní a vlastně rovnou závěrečný koncert. Proč to tak je?
2: No je to z toho důvodu, že pokud chcete mít dva rovnocenné dny vedle sebe na Piaristickém náměstí, tak na to musíte mít rozpočet. A když už jsme teda se domluvili s Bad Plus, který nemohli čekat do konce týdne, protože končí evropský turné, tak jsme se domluvili na té středě a zároveň nám samozřejmě vyhovovalo to, že si můžeme vyzkoušet Slávii a Slávii si vyzkoušte nejlíp, když tam pozvete velký jméno a tohle bude první jazzový koncert v té novodobé historii. Tak jsme udělali jenom jeden den na Piaristickém náměstí, no, tak pro nás je to méně práce, méně stresu a zároveň víte, že ty lidi se pak jakoby soustředí na ten jeden den. Vždycky je ten, když byli dva, tak jeden den má o trochu menší jméno, menší návštěvnost a takhle prostě je to vyřešený. Máme jeden den závěrečný, máme tam hlavní hvězdu. Vlastně celý ten trojkoncert je postavený dramaturgicky dost zajímavě. Začínáme s tím výročím o narození Milese Davise, jazzové ikony, trumpetisty, kterému věnován právě první koncert, který představí jeho jednu z nejúspěšnějších desek Kind of Blue, kterou předvedou představí čeští muzikanti, hudebníci, jazzmeni. Druhou kapelou prostřední je Wonder Brass Company, což je skupina mladíků, nevím, jestli jsou ještě na Ježkárně letos, oni tam byli. Jsou to žáci Štěpána Markoviče, tady našeho spolu nebo kamaráda dlouholetého a řekněme takovýho spolutvůrce jazzfestu, ale oni jsme je měli na Sokolském ostrově právě v kofíčku a byl to takový nářez, tak se nám to moc líbilo, že jsme se rozhodli dát na velkou scénu. Už loni jsme to slíbili a zároveň tato kapela je spojená s Českými Budějovicemi, protože jsou tam muzikanti právě, který pochází Český Budějovic.
1: A jejich energie je úžasná, to musím potvrdit.
2: Ano, těšíme se na to, uvidíme, jak takové velké pódium zvládnou, ale řekl bych, že zvládnou.
1: Tak a hlavní hvězda na závěr.
2: Ano. Bahrajnská trumpetistka, už jenom podle toho názvu, to zní úžasně, a Yes Ahmed je špičková trumpetistka, která má několik velkých jazzových scén. Ona žije v současné době v Londýně, je obklopená londýnskými muzikanty a ta její hudba promíchává ty motivy orientu se současným jazzem a elektronikou. Já ten koncert naživo neviděl, viděl zase můj kolega Honza Nedvěd a když mi to poslal, jsem říkal, OK, to je super, tohleto večerní, sobotní, noční koncert na závěr Český Budějovic na Piaristiáku přesně potřebuje.
1: Tak se těšíme, jak se trumpetou zase rozsvítí Piaristické náměstí a přinese nám i různé orientální vlivy. Nejen tedy na tomto koncertě, ale například i na koncertě kapely Dobranoč a na ostatních dalších, kde si určitě každý najde to své. Mluvili jsme o tom s Jirkou Grauerem, produkčním a spoludramaturgem Jihočeského jazzového festivalu. Jirko, děkuju moc, že jsi byl v kavárně. Díky za skvělé nápady, pozdravuji Honzu Nedvěda, no a potkáme se na jazzu.
2: Díky za pozvání, těším se na setkání na krásné hudbě.
1: Inspirativní poslech nejen jazzové muziky vám přeje taky Pavla Kuchtová.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Umělá inteligence dneska překládá během několika vteřin texty z celého světa. Znamená to ale, že překladatelé brzy nebudou potřeba? Jak dobře umělá inteligence skutečně rozumí jazyku, humoru anebo skrytým významům? A můžeme jí bez obav svěřit třeba důležitou smlouvu anebo lékařskou zprávu? O budoucnosti překladatelství, možnostech i úskalích umělé inteligence si budeme povídat s odbornicí na jazyky a překlady. Poslouchejte jihočeské dopoledne v pondělí po 11. hodině. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Jsem rád, milí přátelé, že se s vámi opět setkávám pod Světlý ramp na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Moje jméno je Jiří Kasal. Dnešní půlhodinka se veskrze ponese v duchu hudby country and western, což je dáno zejména osobností zpěváka, humoristy, herce i textaře Jiřího Grossmana. Od jehož narození uplyne 20. července 85 let.

Až tě náhodou potkám po nábřeží jít, tak to zpíval Jiří Grossman na začátku v jedné ze svých nejpopulárnějších písniček, kterou v mezinárodním měřítku proslavil v roce 1961 americký country a honky-tonk zpěvák a kytarista Leroy Van Dyke pod názvem Walk On By. A byla jedna z těch, které si tento rodilý Pražan Jiří Grossman oblíbil. I když tohoto talentovaného kumštíře veřejnost ponejvíce vnímá a vnímala hlavně ve spojení s Miloslavem Šimkem v semaforských představeních a povídkách, Jiří Grossman obohatil českou populárně country hudbu řadou povedených textů dobových zahraničních hitů pro jiné i pro sebe. A převažují v nich songy právě z oblasti pop country, což platí tedy hlavně o nahrávkách, které pan Jiří pořídil jako zpěvák. Jeden příklad jsme snesli, další budou pokračovat, ale teď vám ještě zahrajeme originál vstupní písničky Jiřího Grossmana. Jejímž autorem je Kendall Hayes a podle jejího textu se muž chytá do pavučiny zvláštní nevěry. Má nový vztah, ale ten předchozí úplně neukončil. Zatímco jeho původní přítelkyně o jeho nové lásce ví, nová tuto znalost nemá a muž na tom nehodlá nic měnit. Radí ex-partnerce, aby se k němu chovala jako k cizímu člověku, když ho někde na ulici potká. Leroy Van Dyke prostě zpívá Walk On By, jdi kolem.

0: Jestli tě zítra uvidím někde ve městě na ulici, odpusť mi, jestli tě nepozdravím, patřím někomu jinému. Nevypadalo by to dobře znát někoho, koho bych znát neměl. To zpíval zpěvák původem z Missouri Leroy Van Dyke, který už ale dříve prorazil na žebříčcích s písničkou Auctioneer, která v Čechách zdomácněla pod titulem Prodavač díky Michalu Tučnému. Ovšem zpět zase k Jiřímu Grossmanovi, který si jako samouk osvojil hru na trombón, basu a banjo a hrál v několika hlavně Dixielandových kapelách v době gymnazijních studií. V tom pokračoval ještě na stavební fakultě ČVUT, kterou studoval na přání rodičů, ale dokončil jen 7 semestrů. Jiřího to táhlo k muzice, k zábavě. Hrál v kapele Dixie Party, která stabilně působila v mladém divadelku Mlok, které se potom přeměnilo v divadelní klub Olympic, v důležitou scénu pro dřevní časy Big Beatu v Čechách, kde se také šťastně protnuli zájmy Jiřího Grossmana s mladým učitelem Miloslavem Šimkem. A jistě už si dosadíte semafor, návštěvní dny a tak dále. Je třeba také říci, že už dříve s pianistou Jiřím Brabcem Jiří Grossman převedl na svět kapelu Country Beat, s níž v roce 1971 natočil s dále zpívajícím Milanem Drobným a hovořícími Pavlem Bobkem a již zmíněným Miloslavem Šimkem milou, i když strašlivou píseň o dívce jménem Sejdy.
1: Poslyšte strašlivou píseň o dívce jménem Sejdy.

0: obávám se, že teď už mě nebudete mít asi rád. Ale na chodbě se nesvítí, já to nenašel.
1: Ještě jednou a naposled. Těmahle dveřma. Rovnou doleva. 20 kroků přes dvůr a tam to každej musí najít.
0: Děkuji vám z celého srdce.

0: Kterej darebák znečistil zborovnu.
1: Ať tenhle příběh letní noci dávno zahalil dým, že Sejdy byla dáma, to vím. No, Jiří Grossman v textu písničky docela přitvrdil, s úsměvem řečeno, oproti předloze, tedy písničce, která se narodila v hlavě písničkáře a výborného hráče na steel kytaru Billyho Miseyho. Sadie was a lady, Sadie byla dáma a zdálo se, že to byla opravdu cnostná, dokonalá dáma a není se co divit, že si získala obdiv a srdce mladíka. O několik let později se kovboj zatoulá do baru a rozhodne se zaplatit si lístek na burleskní show. K jeho naprostému šoku se okouzlující exotickou tanečnicí na jevišti ukáže být nikdo jiný než jeho sladká nevinná Sadie. Tento rozverný novelty song natočil v roce 1961 zpěvák z Oklahomy Johnny Bond, známý hlavně automobilovou písničkou Hot Rod Lincoln. Zde ale Sadie was a lady, Sadie byla dáma a Johnny Bond.
2: How about get a little life in this here party?

Johnny Bond a Sadie was a lady, Sadie byla dáma, důkaz toho, že nepřebíral Jiří Grossman jen velké hity. Ovšem v tom následujícím případě o hit šlo opravdu velký. I podle počtu předělávek je zřetelné, že nejsilnější obdivný vztah z těch zámořských, hlavně countryových zpěváků, měl Jiří Grossman k Jimu Reevesovi, který jej upoutal svým nádherným sametovým baritonem. Gentleman Jim, jak byl přezdíván, chtěl být původně baseballovou hvězdou, ale nakonec se nestal kvůli zranění nadhazovačem profesionálního klubu St. Louis Cardinals, ale populárním zpěvákem country and western. Je smutným paradoxem, že Jim Reeves a jeho nahrávky se potkali s celosvětovým úspěchem až po leteckém neštěstí, jehož obětí se stal na konci července roku 1964 v nedožitých 41 letech, a to platí také o britských ostrovech, ovšem i o bývalém Československu a rozhlasové houpačce manželů Černých, kteří dokonce museli předělávat její pravidla, protože jinak by posluchači hlasovali 3 roky za sebou pořád pro baladu Distant Drums, Vzdálené bubny. Mladá dáma jménem Cindy Walker, když psala určitou písničku, tak přesně myslela na toho, kdo ji bude zpívat. Jednou v říjnu přijela s maminkou do Nashville a zašla s ní na návštěvu k Reevesům. Přinesla mu píseň o bubnech znějících v dáli. Jimovi se líbila, ale hudebnímu šéfovi nahrávací společnosti

Já znám ten hlas, co v dáli zní Jiří Grossman s country beatem v roce 1967. Vzdálené bubny Distant Drums to nebyl jediný song, který si z repertoáru zpěváka Jima Reevese vybral. Dalšími byly Blizzard a He'll Have to Go, který znáte od Evy Olmerové jako Čekej tiše. V těchto i v jiných případech se snažil Jiří Grossman být citlivě věrný jako textař k originálu, ale také je vkusně upravit. Z těch dalších hlasů amerického původu blízkých Jiřímu Grossmanovi můžeme zmínit Deana Martina, od nějž a autora Baker Knighta si vypůjčil písničku Not Enough Indians, čili v jeho verzi Jako kotě si příst. Dále například skladby Lee Hazelwooda, Jose a The Old Man and His Guitar, Stařec a hlas kytar, nebo od písničkáře zdrsnělého možného hlasu Rogera Millera a It Happened Just the Way, jsem z toho spletený, a také song Engine, Engine Number 9. To byl velký countryový hit Rogera Millera z roku 1965. Podle textu písničky, jejíž název si Roger Miller vzal z jedné dětské říkanky Lokomotiva, lokomotiva číslo 9, muž čeká na nádraží na svou partnerku, ale více méně rezignovaně přemítá, že mu po cestě vlakem nebyla věrná. Varoval se mi před nebezpečím, aby nemluvila s cizími muži, aby náhodou nenašla novou známost a vřelejší rty, které jí políbí a paže, které jí pevněji obejmou, rozintí v ní nový oheň. Jak bych si přál, abych to byl já a ne on, kdo by stál vedle ní? Roger Miller a Engine, Engine Number 9.

Jiří Grossman se zhlížel v amerických zpěvácích v countryových baritonech a basech. Měl jejich polohu, ale neměl jejich možnost, přestože se ve skutečném životě musel zachovat statečněji než všichni jeho idealizovaní chlapáci. To jsem citoval slova renomovaného hudebního publicisty Jiřího Černého na závěr dnešního zastavení u několika countryových písniček před 85 roky narozeného Jiřího Grossmana. Jehož hlas vás mohl pohladit i po mnoha letech. Letos na Mikuláše uplyne 55 let od jeho odchodu po marném boji se zákeřnou nemocí. Minulou skladbou Rogera Millera, ovšem v podání Jiřího Grossmana, se s vámi, přátelé, rozloučíme. I když je léto, byť vzdáleně, podzim přichází. Jiří Kasal vám děkuje za přízeň a přeje také za mistra zvuku Romana Kambu mnoho dobrého.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Čtyři kamarádi se rozhodnou své rázně zabojovat s krizí středního věku. Komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. ČT2. Čtyři psanci na cestě vstříc svému osudu. Hvězdně obsazený western Silverado. A ČT Art. Vzpomínky Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka na legendární televizní zábavný pořad Hovory H, které vznikaly počátkem 70. let minulého století. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
3: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Sucho zvyšuje pravděpodobnost šíření lesních požárů. Do poloviny července jich hasiči evidují skoro 900. Větší města na jihu Čech mají dostatek míst v základních školách. Předseda sněmovny Okamura odletěl s podnikatelskou delegací na návštěvu Číny. Zítřek bude na jihu Čech většinou prosluněný s teplotami do 24 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Čeští hasiči do poloviny července zasahovali už u téměř 900 lesních požárů. V loňském roce schořelo v Česku přes 300 hektarů lesa. Vznikla škoda přes 18 milionů korun a 25 lidí se zranilo. V osadě Kadolec u rakouských hranic na Jindřichohradecku letos les hořel už čtyřikrát.
5: Hořelo na ploše nějakých 150 na 100 metrů. Ty plameny tam dosahovaly nějakých 3-4 metrů. Hlavním důvodem, když se nám ten požár dostal na takovouhle plochu, je dlouhotrvající sucho.
6: Vysvětluje dačický hasič Pavel Brůžek.
7: Dačicko patří mezi oblasti, kde se v současnosti výrazně projevuje půdní sucho.
6: Potvrzuje Martin Možný z týmu Intersucho.
7: Sucho významně zvyšuje riziko vzniku požáru, protože vysychá tráva, lesní hrabanka a další hořlavý materiál. Pokud se přidají vysoké teploty provázené nízkou vlhkostí a silnějším větrem, mohou se požáry šířit velmi rychle.
6: Nejvíce lesních požárů je ve Středočeském a Karlovarském kraji a kraji Vysočina. Zdačická Eva Marvanová, Český rozhlas.
4: Větší jihočeská města neplánují stavbu nových základních škol. Kapacita nabízených míst je většinou dostačující. Města navíc vzhledem k demografickému vývoji očekávají postupný pokles počtu žáků. Vyplývá to z ankety agentury ČTK. Horší je dostupnost škol v menších obcích, kde často mateřskou ani základní školu nemají. Třeba na Českobudějovicku proto vzniká projekt svazkové základní školy pro 10 obcí. Škola by měla mít kapacitu přes 500 dětí a provoz by mohla zahájit za 3 roky. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD letí na pracovní cestu do Číny. S podnikatelskou delegací během 5 dní navštíví Peking, Šanghaj a Hangzhou. Jednat chce hlavně o podpoře cestovního ruchu.
8: Cílem cesty je podle Okamury nalákat do Česka víc čínských turistů, posílit přímé letecké spoje nebo třeba zrušit víza pro české turisty. Nevyloučil ani jednání o případu zadržovaného Čecha v Číně.
9: Měl jsem na to samozřejmě opakovaně poradu se zástupci ministerstva zahraničí i s vedením tajné služby, pochopitelně.
8: Předseda Pirátů Zdeněk Hřib cestu kritizuje. Podle něj totiž existuje souvislost mezi současným zadržením Čecha v Číně a stíháním údajného čínského špiona v Česku. Řekl to v televizi CNN Prima News.
10: Povede především k tomu, že se tím legitimizuje ten postup Číny. To znamená diplomacie pomocí rukojmí.
8: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů před několika dny ale řekl, že podle české vlády spolu oba případy nesouvisejí. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Počasí.
4: Večer se začne obloha na jihu Čech vyjasňovat a noc bude chladná. Teploty klesnou k 11 až k 8 stupňům, v údolích ojediněle až k 6 a v horských kotlinách bude jen kolem 3 nad nulou. Zítřek bude polojasný až jasný, odpoledne přechodně oblačný. Maximální teploty budou mezi 21 a 24 stupni na horách kolem 18. Vítr bude ráno a večer slabý, během dne mírný západní až severozápadní a biozátěž bude nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Opatrní stále buďte na silnici 158 mezi Jaroměří a Malonty u Kaplice. Policie tam řeší nehodu osobního auta. Přejeme všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
11: Krásný a pohodový nedělní podvečer, jsou tu Melodie podvečera. V této hodině si budeme hrát vaše oblíbené písničky a k tomu přidáme písemná i telefonická přání a gratulace. K dispozici je vám telefon k nám do studia 221 55 44 11. Hezký poslech vám přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Melodie podvečera, které startujeme telefonickým přáním. Volá paní Majka. Krásný podvečer vám přeji.
1: Já vám taky přeji krásný podvečer a všem, kteří nás poslouchají.
0: Tak pro koho bude následující písnička, kterou jste vybrala?
1: Pro koho bude, protože já jsem dneska byla s mladýma, se synem a snachou a měla jsem krásné odpoledne. Tak pro nás.
0: Ale tak to je hezké.
1: No, pro naší rodinku si přeju písničku od Valdemara Matušky a Evičky Pelerové.
0: Měj rád, měj ráda. Zeptám se, vy jste říkala, že jste strávila krásné odpoledne. Prozradíte nám, kde jste byli?
1: Po Budějcích. Byli jsme na obědě, pak ještě na kávě.
0: Takže takové krásné odpoledne s procházkou a s dobrým jídlem.
1: Deštivým i slunečním počasím.
0: No vidíte, střídalo se to, i to jídlo, i ta procházka, takže jste to měli opravdu nabité a opravdu krásné odpoledne. Tak písničku posílám, paní Majko, mějte se moc hezky a hlavně si užívejte zbytek večera. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

Tady je Český rozhlas České Budějovice a Melodie podvečera. Je tu první písemné přání. Dobrý den všem posluchačům a vám ve studiu. Prosím o vás o zahrání písničky k narozeninám. A to pro moji kamarádku Moniku Binarovou. Milá Moni, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav. Tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. V letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice nás opět čeká příběh z jihu Čech. Novela Zloději zelených koní o nelegálních hledačích vltavínů a také o lásce a přátelství. Autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Hájíček. Poslouchejte od pondělí 20. do pátku 24. července každý den krátce po 18. hodině. Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 1103.
1: 21. července oslaví své krásné 81. narozeniny paní Marie Obrazová z Občova. Chceme jí udělat radost a posíláme vaším prostřednictvím pěknou písničku a přejeme štěstí, pevné zdraví a spokojenost. A také pěknou oslavu narozenin v kruhu rodiny a přátel. Všechno nejlepší přeje starosta Zbyněk Mach, obecní zastupitelstvo a sbor pro občanské záležitosti.

Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Melodie pod večera. Prosíme o zahrání písničky pro našeho člena sboru dobrovolných hasičů Výškovice u Vimperka. Pan Martin Mondl dne 6. července oslavil 50. narozeniny. Členem sboru dobrovolných hasičů Výškovice je 21 let. Martinovi přejeme zdraví, štěstí, klid a pohodu. Vše nejlepší přejí všichni členové a členky sboru dobrovolných hasičů Výškovice. Martine, k tvým narozeninám ti přeji hlavně zdraví, štěstí a mnoho kilometrů na motorce bez nehod. Vše nej přeje hasička Jarka.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: tam předou.
1: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Melodie pod večera. Prosíme o zahrání pěkné písničky pro paní Janu Kvasničkovou z Něhošovic k 60. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti vám přeje obecní úřad a kulturní komise v Něhošovicích.

0: Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Při slavnostech v Týně nad Vltavou se zhroutila tribuna, dva lidi se lehce zranili. Hasiči dneska kvůli bouřkám hlásí 160 výjezdů. Nejčastěji šlo o popadané stromy nebo uvolněné střechy. Nejvíc případů onemocnění přenášených klíšťaty je na Jindřichohradecku a na Českobudějovicku. Teploty v noci klesnou k 8 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Při slavnostech v Týně nad Vltavou se včera večer zhroutila část tribuny. Lehce se zranil 40-letý muž a nezletilý. Oba skončili v nemocnici. Informoval o tom mluvčí záchranné služby Vojtěch Míra. Tribuna se zhroutila v areálu Sokolovny. Co její pád způsobilo, zatím není jasné. Případ vyšetřuje policie. Hasiči dneska měli kvůli bouřkám asi 160 výjezdů. Informovali o tom na síti X. Většinou odstraňovali spadlé stromy, zajišťovali střechy nebo odčerpávali vodu. Nejvíc zásahů měly jednotky v Jihomoravském, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Ve Zlíně museli kvůli bouřce a silnému větru evakuovat několik lidí z objektů v okolí stále hořící budovy v bývalém baťovském areálu. Jihočeští hygienici aktuálně evidují přes 430 případů potvrzených případů lymské boreliozy a 32 případů klíšťové encefalitidy, a to od začátku roku. Ve srovnání se stejným obdobím loni zaznamenali u boreliozy nárůst skoro o 170 pacientů.
3: Nejvíc případů lymské boreliozy zaznamenali hygienici na Jindřichohradecku a Českobudějovicku. U klíšťové encefalitidy to bylo na Strakonicku a Českobudějovicku. Nejméně pacientů s těmito onemocněními je zatím na Písecku. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
2: Velké podniky v Evropské unii už ode dneška nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s víc než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak s neprodaným zbožím naložit. Například ho prodat na jiných trzích se slevou nebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. V roce 2030 se opatření rozšíří i na středně velké podniky.
1: Počasí.
2: Noc bude chladná, teploty na jihu Čech klesnou k 11 až k 8 stupňům, v údolích ojediněle až k 6 a v horských kotlinách bude jen kolem 3 nad nulou. Zítřek bude polojasný až jasný, odpoledne přechodně oblačný. Maximální teploty budou mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří kolem 18 stupňů. Vítr bude ráno a večer slabý, během dne pak mírný, západní až severozápadní a biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pro řidiče mám tentokrát dobré zprávy. Na jihu Čech nemáme hlášené žádné komplikace, žádné nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Dnes se budeme věnovat tématu, které je hluboké, lidské a v posledních letech také velmi aktuální – paliativní péči. Možná vás překvapí, že v pořadu s názvem Cesta k uzdravení, ale právě paliativní péče ukazuje, že uzdravení nemusí přinášet jen zmizení nemoci. Může znamenat klid, úlevu od bolesti, narovnání vztahů, možnost být doma, možnost říci, co je pro člověka důležité. Uzdravení může být i o tom, že člověk znovu cítí, jakou má život hodnotu. A v tom je paliativní péče nenahraditelná. Co vlastně obnáší, komu pomáhá a jak se proměňuje její podoba v českém zdravotnictví? O tom si budu povídat s paní primářkou Zuzanou Křemenovou z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Přišla společně s klientkou paní Martou Skarlantovou, která v tomto roce prošla léčbou rakoviny plic a nějaký čas byla v péči paliativního oddělení, kde pracuje také její skvělá dcera Linda Havlíček-Skarlantová. Linda je sociální pracovnicí v oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici v Praze, kde vede komunikaci. Tento díl o paliativní péči jako cestě k sebepřijetí, k porozumění vlastního příběhu a přiblížit blízkým, co je pro člověka v této péči nejdůležitější, jsem si připravovala velice poctivě a v úctě. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní primářka Zuzana Křemenová z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici je mým hostem a také paní Marta Skarlantová, které oddělení poskytlo komplexní a včasnou péči. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní primářko, za jakých okolností k vám přišla paní Skarlantová a s jakou diagnózou a hlavně potřebami?
3: Paní Skarlantová k nám přišla hned na začátku, když se diagnostikovala její nemoc. Byla to vlastně intervence hodně podpůrná. Tam se rozhodovalo o složitých věcech a my jsme tam fungovali jako takový poradní tým a pomáhali jsme jí v rozhodování.
1: Paní Skarlantová, úvod k vám bude trochu delší, ale já si ho neodpustím. Vás všichni znají jako hlasatelku České televize, také sestru zakladatele a herce divadla Ungelt Milana Hajna a také maminku úžasné Lindy Havlíček Skarlantové, o které v úvodu byla tak trochu řeč, která má obrovskou zásluhu na tom, že jste se včas ocitla v paliativní péči Thomayerovy nemocnice. Můžete nám to upřesnit?
2: Ano, to je pravda. Já si myslím, že v tomto ohledu jsem měla velké štěstí, protože Linda naprosto paliativní péči propadla. Dělá ji s velkým nadšením. A jak říkala tady paní primářka, ta podpůrná péče, ta psychologická péče, přitom když vám sdělí někdo diagnózu, tak to je strašně důležitá. Já bych nikdy neřekla, že bych se třeba rozhodla pro chemoterapii. Tak je mi 77. Můj muž měl taky rakovinu plic před 6 lety a chemoterapii procházel a nebylo to hezké. On měl teda jinou chemoterapii než já, ale nebýt toho týmu paliativní péče, paní primářky Lindy, tak já bych tady třeba už dneska ani nebyla.
1: Vy už jste dneska, paní Skarlantová, v domácí péči. Jaký je v tom rozdíl? Pocitový i psychický?
2: Pocitový úžasně, protože já mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí. Takže rozdíl je v tom samozřejmě ohromný. Psychika hraje neuvěřitelnou roli. Člověk může žít naplno ve svém prostředí, obklopen svými lidmi. A kdyby někdy bylo ouvej, tak jako víte, že na to nejste sama, že je někde tým v Thomayerově nemocnici, ale i jinde, jak jste sama říkala, ta péče se zaplať pánbu rozvíjí snad po celé republice. Takže to vědomí, že jste doma mezi svými, ale zároveň, kdyby bylo zlé, tak jsou tady lidi, kteří vám prostě pomůžou.
1: Tak je tam zavolat.
2: Ano.
1: Jak dlouho jste byla v nemocnici, paní Skarlantová?
2: Tak já jsem tam moc dlouho teda nepobyla, protože já jsem vždycky chtěla strašně rychle domů. Tak jsem dělala všechno pro to, abych byla co nejdřív samostatná, takže jsem v nemocnici pobyla s těmi plícemi 3 dny, když mi odstraňovali ten nádor z plic. A potom jsem měla ještě metastázy v hlavě a tam jsem byla taky jenom 3 dny. Pak hurá domů, protože dnes ta medicína jako hodně daleko, ty zásahy nejsou, aspoň mě to přišlo, tak invazivní. Moc jsem si tam nepoležela.
1: Vidíte, myšlenka má obrovskou energii. Vy jste vyslala tam nahoru, že chcete brzy domů a vy jste doma. Ne každý, paní primářko, má tohle štěstí. Představte nám oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Co všechno a komu poskytuje pomoc?
3: My se staráme o pacienty, kteří mají nevyléčitelnou nemoc a jsou hospitalizovaní v nemocnici, to je jedna skupina pacientů, kde vlastně nás pozvou lékaři daného oddělení, když ten člověk má komplexní potřeby. A to není jenom, že má bolesti nebo jiné nepříznivé symptomy, ale může mít nějakou psychickou tíseň nebo může mít složitý sociální prostředí a je potřeba ho podpořit, tak my pomůžeme vyřešit, co je potřeba. To jsou pacienti v nemocnici. Pak se staráme o pacienty v paliativní ambulanci. To jsou lidi, kteří k nám dochází jako k jiným specialistům a my se staráme o to, aby jim bylo po všech stránkách dobře. A řešíme problémy, které ta nemoc přináší.

0: Cesta k uzdravení.
1: My tady hovoříme o paliativní péči v nemocnici, v ambulanci a také o pomoci v domácí péči. Paní primářko, zkuste ty rozdíly popsat.
2: Když pacient odchází z nemocnice, je dobře potřeba připravit to prostředí doma, aby měl pomoc, kterou potřebuje. Často po operacích lidi potřebují převazy, takže tam zařídíme sestřičky, které s tím pomáhají. Naši pacienti, kteří jsou hodně blízko závěru života, potřebují třeba píchat nějaké injekce, tak to taky se dá v domácím prostředí. Takže v tom nám hodně pomáhají sestřičky v komunitě, které dokážou udělat výkony, které v domácím prostředí je potřeba. Samozřejmě jsou pak i domácí hospicové služby, když ten pacient se blíží k závěru života, ta prognóza je opravdu kratička na dny a těch obtížích přibývá. Tam je potřeba, aby byla dostupná pomoc 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, a to poskytuje domácí hospic, což je tým odborníků, lékařů, sestřiček, psychologů, sociálních pracovníků, kteří chodí domů a pomáhají rodině starat se o pacienta v jeho prostředí, aby měl veškeré podpory, které jsou k tomu potřeba.
1: Mluvíte tady o multidisciplinárním týmu. Já bych zůstala chvíli u psychologa a sociálního pracovníka. Jaký je vlastně rozdíl v těch přístupech?
2: Psycholog se stará o duši, pomáhá pacientovi vyrovnat se s jeho situací. Sociální pracovník zajišťuje služby, které ten pacient potřebuje, aby mohl být tam, kde mu je dobře. V případě, že nemá rodinu, nemá, kdo by se o něj postaral, tak mu zařídí nejvhodnější prostředí, kde by se o něj postarali. Pomůže mu vyřešit finanční tíži, která může být spojená s nevyléčitelnou nemocí, obzvlášť když se týká mladých lidí, kteří třeba přijdou o práci, mají malé děti, tak ten sociální pracovník pomůže podat příspěvky a sehnat dávky, na které ten člověk má nárok.
1: Já děkuji za to vysvětlení. Někteří lidé to tak trochu zaměňují nebo mají pocit, že sociální pracovník plní zároveň tu roli psychologa. A to nejde. Jak byste popsala systém práce od prvního setkání a zajištění potřeb?
2: Při tom prvním setkání je naším úkolem zjistit, jaké má člověk potřeby. Takže my děláme vlastně screening potřeb, zjistíme, jestli má nějakou bolest, jestli má nějaké jiné obtěžující příznaky, jakou má rodinu, kdo mu pomáhá, kdo je pro něj důležitý v životě. Zjistíme, jak rozumí své situaci, a když ty medicínské situace nerozumí dobře, tak se mu to snažíme vysvětlit tak, aby tomu porozuměl, aby věděl, kde se nachází a co ho čeká, a pak se společně na to připravíme. Zjistíme, co je pro něj důležité v životě, co by chtěl a co by naopak nechtěl, a pomůžeme pak s tou realizací. Zavoláme toho člena týmu, který je schopen ty potřeby naplnit.
1: My se tady dnes s paní primářkou Křemenovou z Thomayerovy nemocnice bavíme o paliativní péči. Za chvíli předám slovo i vaší klientce, paní Martě Skarlantové. Já mám pocit, že ještě před několika lety, a není tomu tak dávno, bylo tohle téma tabu, že to bylo tak lehce zapovězené. Čím si vysvětlujete, že dnes se o této péči začíná více mluvit?
2: Já si myslím, že za rozvojem této služby je hodně iniciativa Ministerstva zdravotnictví, které ve spolupráci s naší odbornou společností, Českou společností paliativní medicíny, dělá velké kroky k tomu, aby ta péče byla dostupnější. A taky jsou v tom obrovské soukromé peníze nadací, které od začátku a některé i desítky let podporují rozvoj paliativní péče a stály za těmi pilotními iniciativami, které třeba dostaly paliativní péči do nemocnic nebo posílily kompetence hospiců, aby dokázali poskytovat co nejlepší péči.
3: Já si myslím, že je to i hodně tím, že populace stárne. Už se o tom hodně mluví, demografická linka je úplně jasná, takže je zjevné, že s tím se něco musí dělat. Samozřejmě lidi budou radši zůstávat doma ve svém prostředí, kdy odborníci, abych tak řekla, budou chodit k nim a budou jim pomáhat, ale ten vývoj je neúprosný. Takže to, bych řekla, je taky asi jeden z důvodů, proč o té paliativní péči se začíná hodně mluvit.
1: Je dostupná všem, paní primářko?
2: Bohužel to tak není. Zatím jsou oblasti v České republice, kde nejsou všechny formy paliativní péče, kde některé služby úplně chybí. Tam ještě je daleká cesta, aby to bylo dostupné všem. Ale myslím, že se to hodně výrazně lepší, že narůstá počet třeba, co se týče konziliárních týmů v nemocnicích, tak když my jsme začínali v roce 2016, tak jich bylo 6 těch týmů. Teď jich je 58. Takže ten vývoj si myslím, že je rychlý a mají na tom podíl jednak ty odborníci, ale samozřejmě osvěta, lidi vlastně paliativní péči chtějí. I sami si o ní říkají, i sami volají, že by potřebovali podporu. Takže kde je poptávka, tam se musí udělat i nabídka.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paliativní péče byla vždycky důležitá. Lidé vážně nemocní, lidé trpící bolestí a jejich rodiny tu byly i před desítkami let. Rozdíl je ale v tom, že až v posledních letech se o paliativní péči začalo mluvit nahlas, systematicky a s odborným zázemím. O tom jsme před chvílí hovořili s paní primářkou Křemenovou z Tomérovy nemocnice a také s paní Martou Skarlantovou. Paní Skarlantová, jaké to bylo pro vás, když jste se úplně poprvé setkala s paliativním týmem?
2: Tak to bylo setkání velmi příjemné v milém prostředí, že si člověk ani moc nepřipadal, že je v nemocnici. Sice je pravda, že tam všichni měli ty nemocniční oděvy, ale já jsem měla takový spíš pocit, že jsem v obýváku. I o věcech, které by člověk třeba ani nechtěl slyšet, jsme mluvili stylem, ne, že o nic nejde, tak to věděli všichni, že to onemocnění je vážné, ale že není beznadějné, nebo není to v situaci, kdy už člověk jako by měl myslet na ty konce, na to nejhorší, ale že samozřejmě ten život v jisté únosné kvalitě i velmi únosné kvalitě lze prodloužit. Že můžete žít a na kvalitě toho života vám skoro nic neubylo, takže prodlouží skutečně tu aktivní část života. Na jak dlouho, to samozřejmě nikdo neví, ale řekla bych, že výrazně.
1: Tady vlastně mluvíte o té možnosti, kdy jste mohla mluvit s týmem. Předpokládám, že o svých obavách, potřebách, také přáních. Já vím od paní primářky, že máte napsané dříve vyslovené přání.
2: Ano.
1: Já bych se chtěla zeptat po tom, co jste ho napsala nebo sepsala, jestli se vám ulevilo.
2: Mně se ulevilo velmi, protože aniž bych věděla, že tato možnost existuje, tak jsem si říkala, jak docela často jezdím autem, může se vám stát kdykoliv cokoliv, budete účastníkem nehody, nebo na vás na ulici spadne květináč, nebo naopak vy spadnete z žebříku. Prostě, že přijde chvíle, kdy ten zdravotní stav je tak závažný, že vy o sobě nemůžete rozhodovat sama. Tak já jsem si řekla, já to budu nosit v dokladech, že nechci resuscitovat, a když mě tam jako účastníci nehody zjistějí, že tohle tam v dokladech mám, tak snad mě jako resuscitovat nebudou. A Linda mě právě upozornila na to, že existuje tenhle institut dříve vysloveného přání. To znamená, co chcete a nechcete, aby s vámi zdravotníci dělali v případě, že o sobě nemůžete rozhodovat sama. Takže s paní doktorkou jsme to dříve vyslovené přání sepsali, k tomu je pak nutný ověřený podpis. Sama notářka mi říkala, že vůbec taky o tomhle tom nevěděla, že to existuje a že má klienty, kteří by rádi něco podobného jako u ní s ní zařídili, ale že neví jak. Takže já jsem ráda, že tohle mám, vozím to v dokladech, visí to u mě doma na lednici a hlavně myslím si, že taky můžu ušetřit své blízké toho šíleného okamžiku, když jim někdo drahý leží na přístrojích a vlastně tomu se nedá říct život, aby řekl, odpojte maminku od přístrojů. Takže já si to rozhodnu za plného vědomí, prostě sama a teď. A mně to přijde jako báječná věc.
1: Paní primářko Křemenová, dříve vyslovené přání, jde o oficiální zdravotnický dokument, jak tady teď řekla paní Skarlantová, nevěděla o něm ani její paní notářka, jde tedy o nějakou novou věc?
3: Není to nová věc. Dříve vyslovené přání je tady už dlouhé roky, ale...
1: A nepleťme si to s dopisem posledního přání.
3: Ano, dříve vyslovené přání je tady opravdu už roky. Asi se o tom málo mluví. Někteří lékaři ani neví, jak to mají sepsat, ale vlastně s pacientem může dříve vyslovené přání sepsat i jeho obvodní lékař. Může to sepsat lékař, kterého se týká ta problematika, která je v tom dříve vysloveném přání zmíněná, a může to sepsat paliatr. Takže vlastně docela dost lékařů může s pacientem ten dokument sepsat a jde o to, aby pacient měl jasně formulovaný preference, co chce a nechce, aby se s ním dělo v situaci, kdy nemůže o sobě rozhodovat. Je tam ta situace jasně pojmenovaná, každý pacient to má jinak, je to ušitý pacientovi na míru, proto to musí sepisovat lékař, který toho pacienta zná. A vlastně ty situace tam pojmenuje, určí tam osobu, která za pacienta má rozhodovat, když on nebude schopen. A je to vlastně takový můj vzkaz ostatním zdravotníkům, aby věděli, co se mnou mají nebo nemají dělat, když já jim to nemůžu říct.
0: Paní primářko, kam by se podle vás měla paliativní péče ještě posunout u nás?
3: Já si myslím, že zvýšení dostupnosti, aby pacient v jakémkoliv prostředí se nachází, jestli doma, v nemocnici, kdekoliv, v domově důchodců, v LDNC, aby měl přístup k dobré paliativní péči, aby tam byl vždy někdo, nějaký tým odborníků, kteří mu můžou pomoct v situaci, když má těžkou a nevylečitelnou nemoc, což ještě k tomu máme daleko. Paliativní péče není o konci života. Paliativní péče je o dobrém životě s těžkou nemocí.
0: Paní Skarlantová, já bych vám chtěla moc poděkovat za velice otevřený rozhovor. A přeji vám vše dobré.
2: Děkuji.
0: A přeji vám, aby vám tento klid na duši, který z vás cítím, a tento nádherný úsměv vydržel co nejdéle. Jste velice inspirativní.
2: Děkuji vám moc.
0: Děkuji i vám, paní primářko.
3: Já vám taky děkuji za tu možnost tady promluvit posluchačům.
0: Děkuji ještě jednou, milé dámy.
4: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
0: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: lidském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Holešově začne festival Hamakom. Blíží se nejsmutnější den v židovském roce a archeologické nálezy poprvé potvrdily pravdivost knih makabejských. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Poznejte židovskou kulturu. Těmito slovy lákají pořád.

0: někoho, kdo přednášel například na téma židovský hřbitov nebo pohřbívání na židovských hřbitovech, tak my třeba tentokrát máme přednášku na téma dětské časopisy v terezínském getu. Prostě snažíme se neopakovat a naopak rozvíjet to téma, být variabilní.
1: Vy se při organizaci festivalu snažíte zapojit především místní veřejnost. Daří se vám to?
0: Daří se nám to, protože do toho vkládáme workshopy. Velice populární je workshop židovského tance, kdy lidé můžou přijít volně na Holešovské náměstí a společně s taneční skupinou Ruci to vyzkoušet. Je to velice populární. Veřejnost se k nám zjíždí z širšího okolí. Další rozměr toho festivalu je v tom, že my souběžně s festivalem pořádáme mezinárodní workcamp dobrovolníků, který s námi dává dohromady nezisková organizace INEX, a to jsou mladí lidé z celého světa, kteří přijíždějí, aby nám pomohli očistit židovský hřbitov, velice důležitá věc, ale současně se podílejí na tom festivalu. A to je prostě židličky sem, židličky tam. Takový ten běžný provoz toho festivalu, bez kterého by to nešlo.
1: Kdybyste mohla doporučit tři nejzajímavější akce letošního festivalu, co by to bylo?
0: Já vidím jako velice výraznou tu linku v těch koncertech, kdy nabízíme klezmerovou hudbu, ale i vážnější hudbu. Pozvala bych určitě na velice populární koncert violončelového dua Jiřího Hoška a jeho dcery paní Vajsové, kteří u nás hrávají pravidelně, pár let u nás nebyli, letos se znovu vrací, takže to je středeční koncert a pak určitě závěrečné takové festivalové defile, které bude v sobotu večer na Zámeckém nádvoří, a to bude pražská formace Der Schönstergop.
1: A na co se těšíte nejvíc vy osobně?
0: No, já se musím přiznat, že já jsem to zmiňovala, jsou to ty dětské časopisy, to je téma, které mě zajímá, protože to souvisí i s mojí rodinou, která má židovské kořeny, takže já bych se určitě ráda podívala na tu přednášku, která bude v pátek, tuším, že to je právě ve spojení s přednášejícím z Židovského muzea v Praze, a určitě se mi budou líbit i divadla. Pozvala bych ve středu na návštěvu u pana Greena divadelní představení, které k nám přijíždí z Ostravy. Je to představení dvou herců, taková malá forma, a tohle je třeba zrovna na zámku, protože ten festival není jenom v prostoru synagogy a židovských památek, ale ten trojúhelník je mezi těmi památkami, zámkem Holešov a centrem města.
1: Říká Dana Podhajská z Městského kulturního střediska Holešov. Děkuji moc a ať se vám festival povede.
0: Moc děkujeme. Nashledanou.
1: Verš z ranní bohoslužby Požehnej nám, Otče náš, všem společně světlem své tváře, zpívá americko-izraelský rabín Šlomo Karlebach.

0: V biblických dobách byl ústředním místem židovské víry jeruzalémský chrám. Postaven byl dokonce dvakrát a v obou případech byl zničen. Podle židovské tradice se tak stalo dokonce ve stejný den roku. Ten dodnes připomíná smuteční den Tiša B'Av. Letos připadá na 23. července. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Tiša B'Av označuje hebrejský datum, 9. den měsíce Av. V tento den si věřící židé celodenním půstem a kajícnou bohoslužbou s četbou biblického Jeremiášova pláče připomínají zkázu dvou jeruzalemských chrámů. První zničili Babyloniané roku 586 před občanským letopočtem, druhý Římané roku 70. A tehdy bylo třeba odpovědět na otázku, kde a jak bude pokračovat duchovní život Izraele. Jeho zachování spojil Talmud s odkazem na výrok proroka Ezechiela s malými svatyněmi, synagogami. Ty existovaly ještě před porážkou židů ve válce s Římany

ale po ní se v rozptýlení staly ústředním místem židovského náboženského života. Jeruzalémský chrám nebyl jen stavbou. Svým členěním, vybavením, řádem vymezeného přístupu a stanoveným rituálem určoval způsob, jak podle židovské představy stanout před Bohem. Synagoga se naproti tomu otevírala mnohonásobnému shromáždění na nesčetných místech. Takový je i doslovný význam jejího hebrejského označení – dům shromáždění. Byla to v dějinách židů zásadní změna, která proměnila i ritus. Z chrámové bohoslužby, zvané hebrejsky avoda, se stala avoda sheba lev, neboli služba srdce. Právě tak označuje Talmud modlitbu. Synagoga se stala chrámem přeloženým z jazyka místa do jazyka času a textu. Modliteb, ale neméně čtení a studia Tóry. Její pergamenový svitek s textem biblických 5 knih Mojžíšových nikdy nebyl jen knihou v běžném slova smyslu. V synagoze se Tóra stala nositelem reprezentativní svatosti, kterou v chrámu v jiné podobě nesla služba velekněze. Její pláštík, pásk k ovinutí svitku, štít, zvonky na nástavcích či koruně, to vše má svou paralelu v oděvu chrámového velekněze. Tradiční synagoga se přitom k chrámu stahuje i svým uspořádáním. Její duchovní střed představuje svatostánek se svitky Tóry. Je orientován k Jeruzalému, tak jako chrámovou nejsvětější svatyni ho zakrývá opona. Ta se otevírá jen v přesně stanovených okamžicích a i tím připomíná chrámový řád. Součástí synagogy je dále býma, vyvýšený prostor na způsob pódia. Zde se Tóra po přenesení ze svatostánku předčítá a tato část synagogy zase svou funkcí dává upamatovat na chrámový oltář. Co víc, v jeden den je synagoga s chrámem propojena zcela bezprostředně. Tím dnem je Jom Kippur, den smíření, kdy bohoslužba v jedné své části doslovně navozuje chrámový rituál. Smutečný 9. av připomíná zkázu jeruzalémského chrámu s jeho výlučností posvátného středu. Synagoga naučila, jak tuto zkušenost uchovat i po jeho zániku. Chrám společenství Izraele učil, jak se k Bohu stáhnout na jediném posvátném místě v určeném čase. Synagoga z pamětí chrámu učí, jak tak učinit kdykoliv a kdekoliv.

0: Izraelští archeologové našli místo páté makabejské bitvy. Jedná se o úplně první důkazy toho, že vyprávění první knihy makabejské se opírá o reálný základ, pokračuje Gita Zbavitelová.
1: K nejvýznamnějším izraelským archeologickým nálezům z poslední doby patří zjištění přesného místa bitvy Makabejců proti vojskům krále Seleukovské říše Antiocha IV. Epifana. Makabejci proti Seleukovcům povstali kvůli jejich násilné helenizaci Judska a bojovali proti něm v letech 167 až 161 před naším letopočtem. Povstání popisují první a druhá kniha makabejská. V roce 332 před naším letopočtem obsadil Judsko ovládané Perskou říší Alexandr Veliký. Dlouho pak bylo autonomní oblastí, která jen odváděla vysoké daně. V roce 175 před naším letopočtem však nastoupil na trůn Antiochos IV. Epifanes z řecké dynastie Seleukovců, která po smrti Alexandra ovládla část jeho říše. Situace židů v Judsku se výrazně zhoršila a když chtěl Antiochos vymítit židovskou víru, židé se začali bouřit. Antiochos vstoupil s vojáky do Jeruzaléma, znesvětil chrám a židovské náboženství zakázal, včetně studia Tóry, obřízky a svěcení šabatu. Archeologové izraelské Bar Ilanovy univerzity teď našli pozůstatky páté bitvy Makabejců z roku 163 před naším letopočtem. Podle první knihy makabejské i židovského historika Josefa Flavia postupovala Seleukovská armáda na jih od Jeruzaléma s válečnými slony. Bratr Judy makabejského Eleazar vběhl pod toho největšího a zabil ho, ale umírající slon ho rozdrtil. Bitvu vyhráli Seleukovci. Archeologové našli desítky běžnějších mincí, jednu vzácnou bronzovou a tři střely z litého olova do praků. Podle archeologa Dvěra Raviva z Bar Ilanovy univerzity tak odborníci drželi poprvé v ruce předměty z bitvy Judy makabejského. Nalezené střely do praků byly typickou helénskou municí. Na vzácné bronzové minci je bohyně Aténa a granátové jablko symbol dnešního tureckého města Side, kde Seleukovci nejčastěji verbovali žoldáky. Nálezy pocházejí z míst, kudy podle knih makabejských postupovala Seleukovská armáda, aby se s Makabejci střetla. Jde o první nálezy z místa historické bitvy. Vyvracejí dosavadní domněnku, že pátá makabejská bitva se odehrála v místě pozdější arabské vesnice Churbat Zakaria. Střely do praku se však našly na severozápadním svahu kopce, což znamená, že seleukovské střely odpálené z jeho východu místo pozdější vesnice přeletěly a dopadly na opačnou stranu. Přesně tak, jak to popisuje první kniha makabejská. Tyto archeologické nálezy jsou prvním důkazem pravdivosti těchto knih. Makabejci nakonec zvítězili a v roce 164 před naším letopočtem opět vysvětili jeruzalémský chrám, jak si to připomínáme o svátku Chanuka. Judsko se stalo autonomní oblastí a v roce 110 před naším letopočtem získalo úplnou nezávislost.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Australské veřejné univerzity budou muset od příštího roku definovat, co považují za antisemitismus, islamofobii nebo projev rasismu vůči původním obyvatelům. Na našich univerzitách ani kdekoliv jinde není místo pro antisemitismus ani žádný druh nenávisti, řekl k tomu ministr školství Jason Clare. Reykjavík otevřel první stále židovské centrum na Islandu. Chasidské hnutí Chabad, které jej provozuje, v něm zpřístupnilo synagogu, společné prostory, obchod s judaiky i košer potravinami. Podle teplického deníku se z ulic Teplic vytrácejí pětní kameny známé jako Stolpersteiny. Ty připomínají oběti holokaustu. Místní židovská obec kvůli tomu podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Hasiči dnes kvůli bouřkám hlásí 160 výjezdů. Nejčastěji jde o popadené stromy nebo uvolněné střechy. 6 nových vrtů letos uvedou do provozu vodohospodáři v Mělnické Vrutici. V pondělí bude až 25 stupňů. Na severu se místy objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Hasiči dnes měli kvůli bouřkám zatím asi 160 výjezdů. Informovali o tom na síti X. Většinou odstraňují spadlé stromy, zajišťují střechy nebo odčerpávají vodu. Nejvíc zásahů měly jednotky v Jihomoravském, Moravskoslezském nebo Zlínském kraji. Například ve Zlíně museli kvůli bouřce a silnému větru evakuovat několik lidí z objektů v okolí stalé hořící budovy v bývalém baťovském areálu. Výstraha meteorologů před bouřkami platí do dnešní 6 hodin ranních. Vodohospodáři postupně obnovují u Mělnické Vrutici dosluhující vrty na pitnou vodu. V lokalitě jich je 52. 13 z nich nahradí nové. 6 má začít dodávat vodu letos na podzim. Vodárny Kladno, Mělník za ně včetně dokončovacích prací zaplatí 23 milionů korun. Pokračuje ředitel vodáren Josef Živnůstek.
2: Ostatní vrty jsme vyčistili a při tom vyčištění jsme přišli na to, že některé z nich byly již natolik zakolmatované, že musíme obnovovat a v příštím roce budeme dělat dalších 7 vrtů.
0: Žádné nedostatky na letních prázdninových táborech v první polovině července neodhalili hygienici v Libereckém kraji. Od začátku prázdnin jich zkontrolovali přes 20. Neuložili proto zatím žádné pokuty a nezjistili ani žádný neohlášený tábor, říká vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých krajské hygienické stanice v Liberci Kateřina Hochmalová.
3: Takže všechny tábory jsou bez závad. Je vidět, že provozovatelé k tomu přistupují zodpovědně a vlastně jsou rádi za ten výsledek, kterým si vlastně ověří, že teda je vše nastaveno tak, jak má.
0: Letos zatím pořadatelé v Libereckém kraji ohlásili 165 táborů z 241 běhy. Vystřídat by se na nich mělo přes 12 000 dětí. V safari parku Dvůr Králové se narodilo mládě vzácného medojeda kapského. Této malé šelmy se ve volné přírodě údajně bojí i samotní lvy.
4: Medojedi jsou v zoologických zahradách k vidění jen zřídka. Podle celosvětového informačního systému pro správu údajů o zvířatech chovaných v zoologických zahradách, akváriích, záchranných centrech a dalších institucí se nachází v péči takových zařízení necelá 60 medojedů. Za posledních 12 měsíců se medojed rozmnožil pouze v Králové dvorském safari parku. Mládě opustí své zázemí za několik měsíců. Ze Dvora Králové nad Labem Jana Házová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V pondělí bude na jihu většinou polojasno, na severu bude více oblačnosti a místy se objeví přehánky, hlavně na horách. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až k 25. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Mikulově je po střetu osobního auta s cyklistou uzavřená ulice 28. října. Policie nehodu vyšetřuje a dopravu odklání po objízdné trase. V pražské Štychově ulici havaroval motocyklista, policie jede na místo a na Strakonické ulici v Praze se ve směru z centra srazil autobus s motocyklem. Nehoda se stala u křižovatky s Nádražní ulicí. Místem projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už repríza pořadu Zámeckého léta.
1: Zámecké léto.
5: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80, ale energii má na rozdávání.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera. Jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30-leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fořti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě k těm zahradám.
3: Možné to je. Těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část té výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost a jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
3: Máte pravdu, jo. Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A v plurálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägra, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
4: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
3: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versailles, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělal niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku. Tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
4: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazdil?
3: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
4: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
3: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům. Tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral, tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
4: Textilní průmyslníci.
3: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni, protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle to, ty majetky obstavili.
2: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
3: Trvalo nám to 14 měsíců. Takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
4: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
3: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, žena to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
4: Tohle by každý manžel neudělal.
3: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohleto se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
4: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
3: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem Občanské fórum. U nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
5: Měsíčku na

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze. Večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený. Tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat. A žena říká, no, škoda, že není větší. Protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to se dává hodně lidí na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky, to je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený, tady to bylo opravdu zima a naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé, prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no. To prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
3: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
4: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
3: pokoje. Pro princeznu.
4: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to,

0: parku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
1: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co to bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
1: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
1: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Přišli restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechci, aby to znělo špatně, léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
1: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
1: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavěl, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady jakási zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Samozřejmě máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.

0: Aha.
1: A první ředitel po válečný, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti, máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak, přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust ze zákona u nás, máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby měli dobré vztahy, což mají a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
0: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
0: Jste hrdý Čech.
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbuval de Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Lidé by si měli před cestou do zahraničí zkontrolovat platnost dokladů, upozorňuje ministerstvo vnitra. Kladenští strážníci se připravují na mimořádné situace. V pondělí bude až 25 stupňů, na severu se místy objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Stovkám tisíc osobních dokladů skončí v období letních dovolených platnost. Ministerstvo vnitra spočítalo, že se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů.
2: Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně je možné výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová upozorňuje.
3: Do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, vlastní a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
2: V případě ztráty dokladu v zahraničí by se lidé měli obrátit nejdřív na tamní policii, poté na český zastupitelský úřad, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
4: K vydání náhradního cestovního dokladu, to je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci.
2: Pokud lidé plánují v zahraničí řídit, měli by si zkontrolovat platnost i u řidičského průkazu. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Kladenští strážníci pokračují v přípravě na mimořádné situace. Nacvičují například jednání se sebevrahem, taktické postupy nebo zásah s dlouhými zbraněmi. Za poslední půl rok trénovali desítky hodin. Několik strážníků se také učí pilotovat drony, říká mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrová.
5: Díky pravidelné přípravě jsou strážníci při zákrocích jistější, lépe spolu komunikují a rychleji vyhodnocují rizika. Přitom nejde jen o mimořádné události. Každý den řeší desítky běžných oznámení od konfliktů mezi lidmi přes domácí násilí až po agresivní osoby nebo dopravní situace.
0: Ve východních Krkonoších podle provozovatelů lanových drah a sportovních aktivit přibývá turistů. V prvních dvou týdnech letních prázdnin přijelo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku víc jednodenních návštěvníků i těch, kteří zůstávají na víc dnů. Zájem mají například o půjčování dopravních prostředků a adrenalinové atrakce, říká mluvčí ski resortu Černá Hora Pec Zina Plchová.
6: Meziročně vzrostla návštěvnost tříletních lanovek na Černou Horu, Portážky a Hnědý vrch o 14%. Také o doprovodné aktivity je větší zájem. Návštěvnost bobové dráhy v Peci pod Sněžkou, dětských parků, lanového centra nebo výletů na horských koloběžkách meziročně vzrostla o 10%.
0: Velké podniky v Evropské unii už ode dneška nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s více než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak se neprodaným zbožím naložit. Například ho prodat na jiných trzích se slevou nebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. V roce 2030 se opatření rozšíří i na středně velké podniky.
1: Počasí.
0: V pondělí bude na jihu většinou polojasno, na severu bude víc oblačnosti a místy se objeví přehánky, hlavně na horách, teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až k 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V pražské Perutské ulici narazilo auto do dopravní značky a u Lomnice na Brněnsku se převrátilo osobní auto. Na místě pokračují záchranné a vyprošťovací práce, tak tam taktéž nohu z plynu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už váš oblíbený pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
7: Krásný červencový den přeje Patrik Rozehnal. Jídlo lidi spojuje a teď doufám, že i přitáhne k našemu vysílání. Povíme si o kompotech, o kohoutích hřebíncích, které jsou považovány za lahůdku. Pozveme ke stolu zpěvačku Leonu Machálkovou a budeme soutěžit o naše velké kuchařky Sladké Česko. Víte, že červenec je v Americe vyhlášen národním měsícem pikniků? A proč se vlastně tenhle svátek nedopřát i u nás? Naučíme vás jedno skvělé jídlo, které dává dohromady řadu oblíbených českých surovin a na piknik se dobře přinese a ještě víc vám tam bude chutnat. Ten recept kdysi vyhrál u vás posluchačů v roce 2023. A já jsem poprosil Naďu Konvalinkovou, aby nám ho připomněla, připravila. Tak vyražme za ní domů.
8: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Tímto začíná pro nás rok 2023. O 3 roky zpátky se posuneme, abychom si připomněli recept Marie Křižkové na houbové krokety se zelím, se kterými vyhrála u posluchačů a dnes je bude znovu dělat, ale podle svého, Naďa Konvalinková. Tak na ní zazvoníme a tu práci začneme.
1: Haló, haló, kdo to jde?
0: Tady rozhlas jde do své pochoutkové laboratoře.
1: Výborně, laboratoř nachystaná, otevřená, uklízená, pojďte, pojďte.
2: Ale, už jsou tady.
0: Jsme rychlí, máš rychlý výtah.
2: Mám rychlý, ani nemám zástěru ještě. No, ale pracuju na tom, protože nevím, kterou vybrat, jestli teda oranžovou nebo zelenou. Víš, to mě musíte poradit vy. Pojďte.
0: Kde máš uskladněné zástěry, ve skříni nebo v šuplíku?
2: Já je mám v kuchyni pověšený přímo u zdroje, prostě u kuchyně, aby byly co nejblíž po ruce, abych si nezašpinila břicho.
0: Takže bude modní přehlídka.
2: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen 2, tak pojďte.
0: Naďo, tady ti nemáš zástěru, ještě máš oblek. Tady ti zbyly 2 knoflíky.
2: Ty jsou tam, to je ozdoba, prosím tě, to ozdoba s tím zipem. Ty seš teda opravdu, podívej, tady taky ozdoba, tady kytička.
0: To jo, ale tady tak jako úplně excentricky, jak když je zapomněli našít na druhou stranu.
2: Ne, to je právě modní výdobytek.
0: Jo. No. Dneska není v modě symetrie.
2: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
0: Jo, proč?
2: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nemá. Podívej, jak se křivě směješ.
0: Vidíte, Naďa se vám vlastně směje do očí. A je to jako vtip.
2: Sám si svo to řek.
0: Naďo, dneska budeme dělat houbové krokety, což jsou vlastně takové jako palačinky plněné a ještě obalené, osmažené. Aha. Dělala jsi to někdy?
2: To jsem teda nikdy nedělala, protože já se snažím co nejjednodušeji vařit a prostě protože jsem líná. Takže dneska si zapracujeme teda, viď?
0: Že ta línost je ti dána od mládí anebo přichází s věkem?
2: Lenost je darovaná od začátku a celý život s ní bojuju.
0: Jako no. Jak?
2: No prostě pracuju, víš, takhle já bojuju.
0: Ale co se týká jídla, to asi člověk není líný si dát, ne?
2: No tak jako když má přijít návštěva, nebo jako když se chci vytáhnout, tak jo, ale pro sebe si opravdu se sebou nepářu.
0: Tak dneska si dáme trochu té práce, když už je nás tady tolik.
2: Právě, tak máme pro koho, tak je to dobrý. Tak jdeme na to.
0: Výborně, a připomeneme to posluchačům, aby pak sami mohli přemýšlet, kterému receptu z těch 36, které si letos takhle opakujeme, dají hlas a vytvoří z něj recept 10 let, protože zatím to vybírala porota, něco i posluchači, tohle je posluchačská cena, ale pak z toho vzejde jeden generální recept, Naďo.
2: To jsem teda v napětí. Musím říct, že jako je tam spousta krásných receptů a opravdu jsem na rozpacích, který bude nejlepší.
0: To se ale dozvíme až na konci roku, zatím si připomeneme ten recept od Marie Křižkové za malou chvíli po písničce. Naďa si zatím oblíkne nějakou zástěru.
2: Výborně, jdu na to. Zavážete mi to zádu, já tam nedosáhnu.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, soutěžní část začíná, je tu recept, který vyhrál v roce 2023 u posluchačů. Ti si ho vybrali jako ten nejlepší a na pódium tehdy poslali Máriu Křiškovou z Valašského Meziříčí s jejími houbovými kroketami se zelím, což jsou ale takové jako řekněme plněné palačinky, ještě obalené, osmažené. Pamatuješ si to, Naděl?
2: Pamatuju, a byla jsem na to zvědavá, jsem šťastná, že to teďko uvaříme a upečeme. Tak.
1: Ty máš právo to trochu změnit, vylepšit, můžeš zůstat u stejného, něco tam přidat, záleží, jsem zvědav, bude tam nějaké vylepšení?
2: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled, a přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
1: Co si teda máme připravit?
2: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kysaného zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení. A já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
1: A trochu té hladké mouky.
0: Pochoutkový rok.
1: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
2: Ano, ano, určitě, usmažíme si palačinky a pak budeme dělat náplň.
1: To znamená, jenom pro připomenutí, smícháme vajíčka s mlékem, přidáme tam hladkou mouku, špetku soli, necháme to chvíli odpočinout, aby zapracoval lepek, a pak prostě na trošce oleje, opravdu trošce, to osmažíme s obou stran a připravíme si je dopředu.
2: Ano, máme palačinky připravené a jdeme na to ostatní.
1: Začneme tedy houbami.
2: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Přidali jsme půl žičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
1: Hezky je namočíme a necháme je provařit. Jak dlouho?
2: Dokud nebudou měkké. 20 minut.
1: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Nadě?
2: Takže do hrnce si připravíme červené zelí.
1: Pokud má, jak se říká, dlouhé nudličky, velké fousy, tak toho trochu překrajíme. My ho máme ale docela nadrobno.
2: Přesně.
1: Takže teď co?
2: Nemusíme. Teď bych ho podlila troškou vody. Tak, zamícháme a necháme dusit.
1: Prostě, aby bylo měkoučké.
2: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z hub.
1: Trochou jenom.
2: Podlejeme troškou vývaru z hub.
1: Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
2: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
1: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
2: Protože mám jediný rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
1: Ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
2: Ano, na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku.

0: Máme do připraveného udušeného červeného zelí. Konec přidáme houby, které rovněž nakrájíme nadrobno a přidáme do celé směsi a zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. A tím máme náplň hontovou a můžeme plnit palačinky.
1: Případně můžeme dostolit, dochutit pepřem, pokud by se nám to zdálo málo, třeba dochucené.
0: Přesně. A začneme plnit a balit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá rozprostřeně na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany, příčné, ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
0: No tak protože to bylo dlouhá příprava, trvalo to, bylo to pracné, ale můžu říct teď, jak jsem si kousla, tak to stálo za to. Je to opravdu výborný, výborný. Všechny ty chutě se tam spojily, viď? Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní. Slaní, no je to dobrota.
1: Tam je všechno, co máte rádi, když máte rádi to zelí, knedlové přezelo třeba. Ta slaninka tam dodává chuť toho masa a jenom tenká vrstvička té palačinky ještě to křupne tou strouhankou.
0: Právě, že jak to krásně křupe. No výborný. A myslím, že je to sytý, že by mi jedna palačinka nebo jedna kroketa by mi určitě stačila.
1: Ona je to mega kroketa. Až je uvidíte na webu pochoutkovirok.cz, tak nám dáte za pravdu a určitě se vám sliny budou zbíhat. Co vyřídit, Marii Křiškové, vítězce u posluchačů roku 2023?
0: Milá Mário, děkujeme ti za tento skvělý recept. Potěšil nás a doufám, že potěší všechny ostatní posluchače také a strávníky.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tenhle nový recept podle Nadě Konvalinkové i ten původní z Valašského Meziříčí najdete vedle sebe na našem webu s popisem, s videem, ať se můžete rozhodnout, jestli mu nedáte pak na konci roku hlas, až se bude vybírat recept desetiletí. No a příště si uděláme piškotový zákusek s angreštem podle Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a postará se o to tentokrát cukrář Vojtěch Vrtiška. Bylo to tehdy třetí místo roku 2023. No a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové, ať si užije tuhle mega kroketu. Určitě se nevidíme, neslyšíme naposledy.
0: Těším se na příště, vážení posluchači, těším se na vás.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: S Naďou Konvalinkovou jsme vám v rámci toho narozeninového pochoutkového roku 10. ročníku připomněli recept, posluchačský recept roku 2023. My si takhle postupně od toho roku 2017, kdy jsme začali pochoutkový rok vysílat, připomínáme všechny výherní recepty a děláme to proto, abychom vám v tom udělali trochu pořádek, protože vy budete společně s porotou na konci roku na podzim rozhodovat o tom, který ten recept z těch posledních 10 let se stane receptem desetiletí. Tak zvažujte. Prohlížejte si už odvysílané recepty, které připravili naši příznivci pochoutkového roku a pak se připravte na to, že budete hlasovat a že můžete vyhrát i jednu ze zajímavých cen. Pro ty, co hlasují, jich budeme mít hned několik. V tomto roce si tak postupně připomínáme všech 36 výherních receptů. Každý rok to byly 4. Jeden od posluchačů a 3 od poroty. A my jsme poprosili přátele a odborníky pochutkového roku, ke kterým řadíme naše porotce, to znamená Romana Pauluse, Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, ale taky cukráře Josefa Maršálka, Vojtěcha Vrtěšku a mistra grilu a kuchyně, kuchaře Ivana Vodochodského, aby připravili tyhle recepty postupně podle svého. Můžou si tam něco změnit, vylepšit to, aby si zatím prostě stáli a vám třeba doporučili i drobnou změnu. Takovéhle recepty už najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a dnes se k ním přidal i ten poslední od Nadi Konvalinkové. To je jen malé připomenutí, ať víte, co vás v rámci oslav 10 let naší soutěže ještě čeká. A za malou chvíli budeme mluvit o kohoutích hřebíncích. To je taková lahůdka, která je dnes trochu zapomenutá. Tak si o ní popovídáme.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vítejte při poslechu narozeninového pochoutkového roku. Tohle už je 10. rok, kdy tuhle soutěž pro vás a s vámi vysíláme. A děkujeme, že posloucháte. Největší ozdobou kohouta je jeho hřebínek. Čím červenější a masitější, tím lepší pro italskou a francouzskou kuchyni. V tamních restauracích byste se možná ještě setkali s kohoutími hřebínky koupajícími se v masitém nálevu. A možná byste si pochutnali, protože chuť hřebínků je prý nepřekonatelná. A já to můžu jen potvrdit, ochutnal jsem je. Ale víc už vám prozradí Jitka Slezáková.
1: Ochutnali byste kohoutí hřebínek? Ptala jsem se svých kolegů. Nikdo z nich by do takového dobrodružství nešel. Přitom dobře upravené masité hřebínky byly největší delikatesou hlavně ve Francii a v Itálii. Tak jsem si to zašla zjistit do jedné italské pardubické restaurace.
2: Vaše celé jméno je?
3: Giuseppe de Chiara, ale mě říkají všechny Pepe.
2: Pepe, vy pocházíte z Itálie, takže určitě budete znát i pokrm, který prý pochází z Itálie. A to je pokrm, jehož základem jsou kohoutí hřebínky.
3: Ano, creste di gallo. Le creste di gallo, to je starý pokrm, že se používalo ve středověku a naše babičky ještě teď už je to ne tak populární.
1: Silný zahuštěný vývar z hřebínky, kohoutími varlaty, brzlíkem a dalšími vnitřnostmi z drůbeže byl populární v Itálii už v 15. století. A takhle vzpomíná italský kuchař Pepe na vynikající polévku s kohoutími hřebínky, kterou připravovala jeho babička, vynikající kuchařka.
3: Polívka z toho, anebo risotto.
2: Ale to dala i to maso z kohouta, i ty hřebínky v tom plavaly, to si pamatujete ještě jako kluk.
3: Samozřejmě, já jsem jedl, protože jsem jedl všechno.
2: Jak chutnal ten hřebínek?
3: Měl kuček jako nejšťavnatější částka kužecí stehna.
1: Abyste mohli vařit jídlo z kohoutích hřebínků, potřebujete jich pořádnou zásobu a to znamená spoustu mrtvých kohoutů. Proto se od této poměrně kruté tradice ustupuje, jak potvrzuje Ital Pepe.
3: Ono by potřebovat 100 kohoutů, takže...
2: 100 kohoutů na to jídlo.
3: A jedno polívku, že to je, by bylo velmi drahé.
2: Takže dnes už ani u vás v Itálii tohle jídlo se nedělá?
3: Málo kdy, já spíš ty rodiny, kde ještě žije nějaká stará babička, používá tyhle ty staré pokrmy.
2: A zeptám se ještě Jaroslava Máchy, což je pro změnu český kuchař, ale spolupracují spolu Pepe a Jaroslav. Myslíte, že existuje v České republice nějaká restaurace, kde bychom dostali ještě ty kohoutí hřebínky?
4: Kohoutí hřebínky asi bychom se mohli nechat přijít tam u jednom velkoobchodu, francouzském velkoobchodu, jinak asi nesehnal bych je, určitě ne.
2: Pepe tady dává teď na talíř artičoky a to vypadá jako krásné růže těsně před úplným rozvinutím. To je taky italská specialita.
3: Ano, rostou jenom na jihu, nejlíp v Puglia.
1: Já osobně jsem tady vyměnila kohoutí hřebínky za artičoky. Jsou dostupnější a taky velmi chutné. Tak o nich třeba zase někdy příště.
0: Tuhle reportáž i s fotografiemi najdete tradičně na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání si už další mikrofon pro hosty chystáme pro zpěvačku Leonu Machálkovou, se kterou si trochu popovídáme o jídle.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslech pochoutek pro vás, pro nás návštěva jedné zpěvačky a dámy. Budeme si povídat s Naďou Konvalinkovou a ona ráda prozradí, koho tu máme.
1: Máme tady jako hosta zpěvačku Leonu Machálkovou.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kdy přišel ten zlom v tom vaření, že jste za tu plotnu prostě se postavila a naučila se excelentně vařit?
2: No přišlo to s dítětem, protože do té doby to bylo takové vaření, nevaření. Vždycky jsem ráda vařila, moje maminka, babička byly skvělé hospodyně, dobře vařili. No ale jako mladá holka svobodná je pořád někde v laje. Navíc mám povolání, které mám, zpívám, často jsem v divadle a v podstatě než jsem měla dítě, tak jsem hrála třeba 25 večerů. Jsem byla pryč, takže vlastně pak vař, že jo. Nicméně s tím dítětem opravdu přišel zlom, konec konců i po boku partnera, mého bývalého partnera Bořka Šípka, který je opravdu zaníceným kuchařem od svých 6 let a mnohé mě naučil a konec konců i v tom dobrém slova smyslu zapálil pro věc, protože jsem si předtím myslela, jaká nejsem kuchařka, když obalím řízek, upeču koře, jo, prostě udělám rajskou nebo svíčkovou, ale po jeho boku jsem se i tu rajskou, i tu svíčkovou naučila vařit úplně jinak, než jsem to takzvaně ošulila do této doby. Záleží mi na tom provedení, aby si už polikáš. A ty se těšíš na ty špecle.
3: Jo.
2: Abychom si, když už to dá tolik práce na děnkovi, abychom si pochutnali, přesný, i to hezky vypadalo. Přesný. A vařím v podstatě velmi často, neli každý den, tak vlastně jakoby obden. Najili jsme už dávno na teplé večeře, takže vlastně dítě mi vyrůstá opravdu na zdravé domácí stravě, chutí, že ač je štílej, dá se říct, je hubenej kluk, tak opravdu jako je to skvělej strávník a dívat se na něho, jak jako jít, tak je radost.
1: Co je po tobě asi konstitučně?
2: Já mám zase geny po tátovi, který prostě opravdu fakt na talíři jídlo přetéká z talíře.
1: To se dá jen závidět.
2: Je to dobrý vklad, já si toho vážím, teda opravdu super. My máme štěstí, že žijeme ve střední Evropě, kde vlastně můžeme ochutnat cokoliv.
1: Spoustu
2: kuchyní.
1: Přes maďarskou, že jo?
2: Ano, a
1: slovenskou.
2: I ta naše československá vůbec není špatná.
1: Není.
0: Jste kuchařka v zachlístaném tričku anebo čisté zástěře?
2: Když jste viděl moji zástěru. Takhle, ona je čistá, ale vypadá jako špinavá.
0: To maskujete.
2: Ne, teď zrovna mám takovou designovou zástěru, která je pocákaná krví. Vypadá, jak podřízla pod svinče, jo. V tom vždycky šokuju návštěvu, když se zrovna na sebe, že proboha, co to máš. Jak přesně, kdybyste hodila něco do škopku z krví a teď to na vás celý vystříklo.
0: Takže přinesete talíř zářivě bílý, úplně jak ještě kuchaři to čistíte okraje občas tím ubrouskem, aby to, co ukápne vedle, aby bylo čisté, tak vy to takhle naservírujete a přijdete v tom krvavém oblečení. To bych se bál ochutnat.
2: Nebálo, no to je takový jakoby legrační a vždycky humor uvolňuje, že jo, přesně, prostě o to jde.
0: Tak jsme rádi, že jsme se něco dozvěděli. Děkuji moc a ať dobře chutná kdykoliv, ať už vaříte sama, nebudete na jídlo do restaurace.
2: Děkuji pěkně. A podobně. Je to velké potěšení jídlo. Života.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: V rámci narozeninového pochoutkového roku, 10. už v pořadí, pro vás máme i dnes další radu z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože je léto a často i zavařujeme ty plody ze zahrádky a to, co pořídíme na farmářských trzích, možná bychom si mohli říct, jak v restauraci podle bontonu jíst třeba takový kompot. Jak si s tím poradit?
1: Kompot klademe na pravou stranu, vpravo od talíře, saláty nalevo od talíře. To protože salát jíme vidličkou v levé ruce a kompot jíme lžičkou v pravé ruce. Kompot jíme tak, že vložíme to ovoce do úst, ale pozor, je-li tam pecka, tak teď musíme velmi obratně s ní nějak naložit. Ostatně stejné to je třeba, když máme v pokrmu peckovité olivy. Řekněme, že jazykem a zuby pečlivě odpreparujeme dužninu od pecky. Tu pecku potom přisuneme co nejblíže k rtům. Levou rukou dlaní přikryjeme ústa. Pravou rukou přiblížíme tu lžičku, kterou jsme vlastně vložili to ovoce do úst. Přiložíme k rtům, přesuneme na ni tu pecku a stále kryjeme tu lžičku tou dlaní a odložíme na okraj talíře.
0: To znamená, potom, je-li kompot na nějakém počálku, na ten počálek?
1: Nebo? Je-li na počálku, ano, tak ten počálek, nemáme-li počálek, třeba je-li to, dejme tomu, pecka z olivy, kterou jsme si nabrali na rautu a máme jenom talíř, tak v takovém případě na okraj talíře. No a měli bychom mít papírový ubrousek, který bychom tu ožužlanou pecku přikryli. Je-li to na té kompotové misce, tak budiš, tam se asi nedá nic jiného dělat. Leda, že by tam byl ubrousek, pod který bychom dokázali ty nevzhledné pecky skrýt. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Přestože jsme na konci, zbývají ještě dvě důležité věci. Poradit vám, jak se dostat k naší kuchařce Sladké Česko, což je vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy v rámci našeho pořadu dali dohromady. Najdete v ní 170 receptů, ale jsou to jen ty sladké. Ty, které zaznamenaly největší úspěch, objevily se v našem vysílání. Už jste je třeba našli i v nějakých kalendářích a je tam i spousta receptů, které nikdy tiskem nevyšly. Tak ať vám tahle kuchařka nechybí. Objednat si ji můžete přes stránky Pochoutkového roku, tedy pochoutkovýrok.cz, nebo i přes telefon ve všední dny a v pracovní době. To číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko se 170 soutěžními recepty, výherními, odvysílanými i recepty od poroty vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. I díky tomu si můžete kuchařku objednávat přes jejich telefonní číslo 724 819 319. A jsme rádi, že tuhle kuchařku pro vás máme i jako odměnu v soutěži. Minule jsem se ptal, co přidal Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu. Byly to sušené meruňky. Z těch správných odpovědí, které jste nám poslali, počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku Sladké Česko dostane Marie Večeřová z Rudíkova, Františka Raclová z Linhartic a Petr Pilát z Vlčnova. Doufám, že máte radost, stejně jako já. Vždy mě těší, když můžu podepsat knížku a poslat ji nějakému výherci. Tak tyhle tři už své výherce znají. Další tři kuchařky chystáme do dalšího kola naší soutěže, kdy se ptám, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Za A bílé zelí nebo za B červené zelí? Jaké zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket? Jestli si myslíte, že to bylo bílé zelí, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Bylo to podle vás červené zelí, které Naďa Konvalinková přidávala do kroket? Pak pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Do té doby si můžete připomenout i zpravidly na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Ať prožíváte další pochoutkové dny, ať už na pikniku, doma nebo v práci, to vám přeje Patrik Rozehnal a hlavně žijte s chutí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Kvůli bouřkám byly dnes v Česku bez proudu tisíce domácností. Regulace cen pohonných hmot v Česku po dnešku skončí. Opatření zavedla vláda v dubnu. V pondělí bude až 25 stupňů, na severu se místy objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Přes 26 tisíc domácností v Česku bylo odpoledne kvůli silným bouřkám bez dodávek elektřiny. Informovali o tom distribuční společnosti EGD a ČES. Bez proudu podle nich večer zůstávalo asi ještě 3 tisíce odběrných míst. Dodávky měly být obnovené ještě během dneška. Nejčastější příčinou poruch byly spadané stromy a větve, které poškodily vedení. Ceny benzínu a nafty v Česku dnes naposledy podléhají regulaci ministerstva financí. Od zítřka budou ceny pohonných hmot určovat sami prodejci. Třeba na Ostravsku někteří řidiči nakupovali palivo do zásoby.
3: Já dělám i v investicích, takže sleduju burzu, takže vím, že to mají nahoru.
4: Pan Tomáš tankuje plnou nádrž na pumpě nedaleko ostravské ZOO. Podle obsluhy čerpací stanice sem jezdí víc aut už od včerejška. Jinde v centru města přijel doplnit benzín i pan Petr.
5: Jenom 300 jsem, víc nemám u sebe, tak jsem natankoval 300.
4: Pokladní čerpací stanice mi potvrdila, že lidí dnes tankuje víc a taky za vyšší částky. Zastropování cen pohonných hmot skončí dnes o půlnoci. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Královéhradecký kraj i v příštím školním roce zaplatí dětem z rodin ohrožených chudobou školní obědy. Aktuálně pomoc potřebuje téměř 1200 školáků. Na tříleté období mezi lety 2025 a 2027 má hejtmanství v rozpočtu vyčleněno přes 33 milionů korun. Rodiče můžou o podporu požádat prostřednictvím školy. O titul Stavba roku Středočeského kraje se letos uchází 46 projektů a budov. Jsou mezi nimi i ty ze Slaného na Kladensku, kde například o školní jídelnu v ulici Na Sadech nebo zázemí atletického stadionu. Do 21. září může o vítězi rozhodovat také veřejnost, potvrzuje slánský starosta Martin Hřebánek z ODS.
6: Každý hlas je pro nás zároveň oceněním práce všech, kteří se na přípravě a realizaci těchto staveb podíleli. Do soutěže jsme se zapojili proto, že chceme ukázat, jaké stavby se nám v posledních letech podařilo zrealizovat. Sport.
2: Barbora Krejčíková vyhrála tenisový turnaj WTA v Aténách. Ve finále porazila domácí Marii Sakariovou 7-6 a 6-3. Krejčíková získala 9. singlový titul kariéry. Zároveň je to její první trofej od vítězství ve Wimbledonu v roce 2024. Příští týden má nastoupit na turnaji Prague Open na pražské Štvanici. Pořadatelé ji nasadili jako dvojku za Marii Bouskovou.
0: Počasí.
2: Pondělí bude na jihu většinou polojasno, na severu bude více oblačnosti a místy se objeví přehánky, hlavně na horách. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až k 25. Večer pak bude oblačnosti i srážek ubývat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Nohu z plynu v pražské výstavní ulici, havaroval tam cyklista, záchranáři mu poskytují první pomoc. Na D1 u 296. kilometru ve směru na Brno je po nehodě překážka na vozovce. I tam projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už vaše oblíbené hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
7: Jeho málo, vlastně ho nikdy není vůbec dost. Málo kdo se mu vyhýbá, umí potěšit a některé situace přímo zachrání. Tak to je humor A právě skrze něj se dnes takzvaně podíváme na život jedné herecké hvězdy. Ať i vám přinese hodinu plnou radosti a legrace, to si přeje Patrik Rozehnal.
8: Jenom jestli, jak se patří, způsobilej do díla.
7: Já? Vždycky. Tak předně, vítám vás a přeju dobrý den.
8: Nápodobně.
7: Našel jsem si o vás řadu krásných ukázek a faktů.
8: Koukněme.
7: Narodila jste se 10. dubna 1946 v Praze, ale vypátral jsem i další věci.
8: A to jste zrovna neměl na práci něco užitečného?
7: No, mým úkolem je posluchačům nabídnout povídání a humor, Jaruško.
8: Takovýhle pomenování jsme si přeci neujednali.
7: Pardon, tak co kdybych vám říkal Jarušenko?
8: I jo, to můžete.
7: Zůstal bych přesto pokorně u Jaroslavy Obermajerové, která nás pobaví. Zdržíte se s námi aspoň tu hodinu?
8: I ne, mám málo času.
7: Tak nenechte se přemlouvat. Podívejte, kolik tu máme ukázek z archívu. Vezmeme je spolu do studia.
8: Dicinky, radši sama.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Dnes to bude příběh ženského života. Příběh herečky, hvězdy, která v mládí byla i sexy symbolem. Jaroslava Obermajerová nás dnes bude bavit.
1: Hvězdné návraty.
0: Tahle rodačka z Prahy spatřila světlo světa v roce 1946. Její tatínek prý byl podobný herci Karlu Hegerovi a lidi si ho často s ním také na ulici pletli. Maminka a tatínek se ale brzy rozvedli, to když malé Jaroslavě byly pouhé 4 roky. A tak se na její výchově podílela především maminka a taky babička.
2: Ale já jsem byla na Žižkově, tam bylo teda pole před náma, to je pravda. Ale pak jsem byla jedináček, tak mě maminka hlídala strašně a babička teda. Takže já jsem moc nikam nesměla trajdat, tak na dvorek tam na zadní s kamarádkama. V těch 4-5 letech, ale já si strašně málo pamatuju. Já si jenom pamatuju, že jsme jednou s babičkou šli po Žižkově, po takové části, která si vlastně, my jsme byli na Jarově, to je část Žižkova Jarov, a pak je Žižkov, šli jsme jako níž směrem k centru a tam byly fotografie, takhle jak jsou za těma sklama, vitrinama, a holčičky takový malý, asi o něco malinko větší možná než já tenkrát, to mi byly 4 roky, a oni měli takový taneční sukínky. Yeah. Měli tričínko, bílý, černý, a mně se to hrozně líbilo. A začala jsem otravat babičku, že tam chci, no a to víte, ty babičky jsou hodný na ty vnoučata příšerný, tak mě tam vzala a hrozně se mi líbilo, ty, jak se vyčili u té tyče, takže jsem zase otravovala, že tam chci chodit, a tam to ještě tenkrát, to byl rok 51, dejme tomu, jo, 50-51, takže to ještě bylo, no před chvílí, soukromí vlastně na půl studio, jo, takže to měla taková úžasná, krásná paní, který se říkalo Madame Remislavská, a její manžel, pan Remislavský, což byl vlastně polského původu taneční mistr, ale velmi, velmi dobrý, uznávaný i choreograf on byl, a oni to vedli. A ta Madame tenkrát řekla babičce, že jako jsem na to malá, že berou stát od 5 právě, nebo od 6 dokonce. A já jsem tak otravovala, že mě vzali. Platilo se asi krvavých 10 korun za hodinu nebo něco takového, 2x týdně. A tam si myslím, že je prapůvod toho, že jsem takhle dopadla špatně, že furt někam jezdím, něco říkám, pak jsem začala tím baletem a teď z toho mám to, že třeba jsem v Plzni najednou a včera v Luhačovicích a pozejtří v Brně, což je teda opravdu hrozný.
0: Už od útlých dětských let se Jaroslava Obermajerová zamilovala do baletu. A tak se na jevišti objevila už ve svých 10 letech. Bylo to v Národním divadle, kde tančila v operách a baletech. Baletu pak nechala a začala se zajímat o herectví. A když se rozhodovala, kam jít po střední škole, tak jednoznačnou její volbou byla Damu. Už během studií dokonce hrála ve filmu, jak kdysi vzpomínala v talk show Tomáše Magnuska.
2: V mém prvním, úplně prvním filmu, tady vedle kousek na Barandově, tak jsme hráli s mým milovaným kolegou, který už nežije, a tenkrát to byl můj první kluk, jo. Jsme byli spolužáci, Pepíček Čáp. Tak jsme dostali nádherný 2 role ve filmu, který se jmenuje Souhvězdí Panny. A bylo to podle novely, která se jmenovala Ošetřovna, to psal pan Uhde, scénář. A my jsme hráli milence, ale on byl jako na vojně a mě propašujou do těch kasáren, což mě propašoval Puchold a Vimr a takový lidi, kuchař pan Libíček, důstojník pan Adamíra, Ruda Jelínek, jo. Prostě takový zajímavý lidi. Já jsem byla ve 2. ročníku na Damu a tam byl jediný zádrhel, že tam musela být aspoň 1 cudná postelová scéna. Proto říkám, že jsem se pak už jsem točila dál přes tu postel. A dokonce byl ten film brej zakázaný. Já tam byla jenom do půl těla a jenom vteřinu. Fakt to není dlouhá scéna, jo. Ale hrozně ráda na to vzpomínám, protože tam mě pan režisér Brinich a pan kameraman Kališ vlastně naučili, co je filmová práce, jak se chovat před kamerou, víš. Což jsem měla takový náskok v tom 2. ročníku a hrozně ráda na ten film vzpomínám. I s tím, že jsem například měla tenkrát, myslím, 120 nebo 160 korun za filmovací den. Jako posluchačku, víte, 160 korun, to něco bylo. A ten den, co jsem se slíkla, to fakt jenom půl dne trvalo. Pan režisér všechny vyhnal z ateliéru, aby jsme se nestyděli. A já jsem za ten filmovací den, kde jsem ukázala prsa, dostala 400.
0: A teď za legrací, se kterou je taky Jaroslava Obermajerová spojována. Jedna ze scének ze Zlaté mříže v režii Jiřího Adamce nazvaná Sobotní návštěva. Uslyšíte i Laďku Něrgešovou a Pavla Kikinčuka.
3: Bože, ta hlava mě bolí. Proč je ta hlava tak šíleně bolí?
4: Protože jsi se včera ožral jako dobytek, miláčku.
3: A co to povídáš, prosím tě? Od dětství jsem měl kakohlu bytostný odpor. No. Kdykoliv dala maminka do koláče rumovou trest, tak jsem zvracel.
4: No, včera v taxíku taky.
3: Co to povídáš, prosím tě, to je nesmysl. V životě se mi neudělalo špatně ani na Loch Nesse, na tož v autě. Zvládnul se mi pohled do hrnců ve školní jídelně. Dokonce i do tvý kuchyně. Promiň, já už se musím.
4: Druhý dveře vlevo! Kroci, když to neumím, tak nechlastám, ne?
3: Promiň, stihnul jsem to jenom k těm prvním dveřím.
4: No včera se byl teda větší hrdina, miláčku. Když si fláknul s tím nazrzlým slizounem mozem, tak jsem měla konečně dojem, že jsi kus chlapa.
3: S jakým nazrzlým slizounem?
4: No počkej, já myslela, že ho znáš, když jsem mu říkal Pikachu, ty starej opruze.
3: Ježišmarja, to byl můj šéf.
4: No tak vidíš, že ho znáš. Co jsem říkala?
3: No jak mu to zítra v práci vysvětlím?
4: Klid, já myslím, že mu nebudeš muset nic vysvětlovat. Když ho zvedali ze země, tak myslím, křičel dost jasně, že už se do práce rozhodně obtěžovat nemusíš.
3: Ježišmarja, co jsem komu udělal?
4: Právě, že nic si neudělal. Já vyštvu manžela s dětma k babičce na Šumavu na celý víkend, aby jsme ho měli pro sebe a ty jediný, na co se zmůžeš, je pozvracet mi přecí.
3: Ale no tak, ty můj miláčku, no ty moje Vílo a Málko, ty moje maková panenko. Hele, víš co, uděláme si hezkou sobotu. Jenom my dva, sami my dva, jo?
4: Hezkou sobotu, jo?
3: No ano.
4: Jak si to jako představuješ?
3: No, já nevím, já si tady takhle pěkně hezky natáhnu, jo? Takhle ty mě uděláš nějaký dobrý kafičko, pak se spolu napapáme, pak na nás přijdou takový ty lehtivý myšlenky, no a... Hele, víš co? To já ti udělám racuchy, jo?
4: Během vždycky skočit.
3: Protože jsi taková moje panenka, skákavá, taková moje žabíčka, no.
4: Ty jsi teda roztomilej.
3: A já vím.
4: Ty jsi úplně jiný než můj Jára.
3: Co to je? Někdo zvoní asi.
4: No ne, to by mě nenapadlo.
5: Tak otevře mi někdo. Nejdřív si pozvete maminko, pak děláte, že nejste doma.
4: Ježi Kriste, to je týně, já jsem na tu babu úplně zapomněla. Dělej, schovej se někam. A nebo ne, vypadni, ale honem.
3: No počkej, jako kdy mám podle tebe vypadnout?
4: No oknem, ne.
3: Ale blázni, jsme v desátém patře.
4: Ježiš, jenom
3: v
4: devátém, dělej skákej.
5: Já vím, že jste doma, máte klíče v zámku.
3: Počkej.
5: Koukejte mi otevřít.
4: Hned, maminko, já jsem ve volně. Schovej se, dělej. Ježiš, to nikdy nevysvětlím. Vzdělávej se a drž hubu.
5: Nejdřív mě pozvete a pak mě necháte stát na chodbě jak nějakýho žebráka.
4: Promiňte, maminko, já jsem se zrovna koupala, když jste strkala ty klíče.
5: Sobotu.
4: Do dveří.
5: Poledne. No teda, já jsem Jarouškovi říkala, neber si ji, ta je nějaká divná. Měla jsem pravdu. S úklidem ses taky, koukám, zrovna nepřetrhla. Já se nedivím, že spíš až do oběda, když skrz okna není pro tu špínu ani vidět.
4: Dáte si něco, maminko?
5: Neobtěžuj se, děvenko. Já nebudu riskovat, že zabloudíš cestou do kuchyně. Ostatně, Jaroušek si mi stěžoval, že má nejmín třikrát v týdnu k večeři šproty. Já se divím, že mu ještě místo uší nerostou žábry.
4: No,
5: on byl totiž ode mě zvyklý na teplé večeře.
4: Ano. Přesně tyhle zlozvyky se ho snažím postupně odnaučit.
5: Nebuď hubata, hlavně ne před dětma. A kde vlastně jsou a kde je Jaroušek?
4: Jeli na víkend na Šumavu, k mojí mámě.
5: K tý starý megeř, co krade v samoobsluze droždí, jo. No nic, nechci se tě dotknout, je to nakonec tvoje matka, ale co já budu dělat s tím štrůdlem, který jsem Jarouškovi přinesla.
4: No? Maminko, dobře víte, že štrůdl nejíme, Járu po něm pálí žáha.
5: Podívej, ty ho jíst nemusíš, ale Jarouška po mým štrůdlu žáha nikdy nepálí, děvenko. Po mým štrůdlu teda ne.
4: Neposadíte se, maminko? Asi ne, že?
5: Ne,
4: když tady
5: to ne.
4: Není, že?
5: Ne.
4: Nezdržíte se dlouho, že ne?
3: Laďka se jenom chtěla zeptat, když konečně vypadnete. Pro mě jste úplně cizí ženská. Moje tchyně nejste, takže já se vás vůbec nebojím. Jo, a taky bych vám chtěl říct, že tady Laďka už taky nebude dlouho vaší snachou. Jo, takže se k ní chovejte jako stará hodná paní a ne jako zátchyně. No. A toho vašeho synáčka je mi taky líto, ale jenom proto, že mu řídí manželství taková symetrika, jako jste vy. No vážně, to by nevydrželo ani zvíře, na to člověk. A taky buďte ráda, že mu tady zahřívám bačkory, pyžamo a postel. Hlavně tu postel, tak. No, co, tak teďka jsme si pěkně popovídali a už můžete jít. No, rozvedněte se. Nekoukejte na mě jako šuvá, je to. No. Tak běžte, naschledanou. Tak, no. No, tak. No, je venku, no.
4: To jsi neměl, Láďo, to jsi neměl. Oh. Láďo, ty ji neznáš. Ta symetrika je schopna mě udat na lince pro týraný tchýně. Co budem dělat?
3: No co ano, uděláme si hezkou sobotu. No.
4: Bezva.
3: Je sobota, ne? Dávají v televizi Zlatou mříž.
6: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Životem herečky Jaroslavy Obermajerové se probíráme a bavíme se nad tím. Po absolutoriu DAMU nastoupila do kladenského divadla Jaroslava Průchy, zůstala tam celé 3 roky a zároveň hrála i v divadle v Mladé Boleslavi. Tehdy ta divadla byla spojená. Od roku 1970 byla přes 20 let v divadle EF Buriana v Praze a vzpomínala často na své kolegy a také, co ji jako mladou herečku naučili. Byly to třeba i herecké pověry. Víte, že pokud herec při představení ztratí botu, tak podle pověry to znamená, že se na scénu ještě vrátí. Případně, že ho čeká velký divadelní úspěch.
2: S tou botou je to spíš, mě zase naučila paní Budínová, Slávinka, s kterou jsem dlouho, 20 let byla v divadle EF Buriana, než ho zrušili. Tak ta mě naučila, že jsem si koupila nějaký ťapky naproti v Bílý labuti, že to bylo divadlo naproti Bílý labuti, a jsem si koupila nějaký botičky rychle na přezutí a takhle jsem položila tu tašku na ten stůl. No ta mě dala, ta Budínka, říká, opovaž se, boty na stůl v divadle nesmí přijít, to ti lidi vykopou. To je prostě pověra taková divadelní a tak se to do mě zažralo, že ani doma bych nedala ani čistou botu prostě na stůl, jo. Protože boty na stůl nepatří, je to pravda, je to logicky, a v divadle teda dvakrát ne. A pak mám teď, jak máme takovou hru, jezdíme s kolegyněma, takovou hezkou hru, a tam jedna ta kolegyně, když to jako se líčí, nebo tak má ve zvyku si pískat. A to zas taky mě ta Slávinka Budínová naučila, že se teda v divadle nepíská, protože se vypíská představení, že jo. A já úplně vždycky sebou škup, říkám, já nepískej, je to, jako, ona je to blbost, jo. To jsou takový ty divadelní, jakoby, pověry. Ale když vás to naučí starší kolegyně, který si vážíte a teď jako mladý vám to řekne, jak já si to pamatuju prostě na dosmrti a už bych v životě se nespronevěřila, když slyším někoho, jak píská, nebo jde na jeviště s čepicí, nebo s cigaretou, nebo to tak vždycky jako jsem z toho taková nervózní, no, protože už jako hodně pamatuju a říkám, měla bych ty mladý vychovat, ale oni dneska ty mladý na nás moc nedají, na nás starší. Ono jim to jedno. To my jsme byli takový ještě jako vychovaný, že jsme ty starší kolegy poslouchali docela.
1: V době, kdy vstoupila do angažmá v divadle EF Buriana, začala také docela dost točit. V roce 1971 třeba s režisérem Antonínem Dvořákem klasické dílo Bratří Mrštíků Maryša.
3: Chceš bílý nebo černý? Nesu ti černý.
4: Černý mě jde. Sladila jsi to?
3: Zapomněla jsem.
4: Od kého je káva?
3: Od Žida.
4: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno.
4: Tohle je stuchlá, nebo co?
3: Pojedeš na Panský?
4: No na Panský, proč se ptáš?
3: Tak, aby dříví bylo suchý. Včera jsme nemohli ani zatopit. Co chceš?
4: Proč jsi na mě taková zlá? Co pak nemůže být u nás jináč? Ubíde ti, když se na mě vlídně podíváš? Poslouchej, Maryšo, já na všechno zapomenu. Nic ti nebudu vyčítat. Nikému nebudu hrozit. Jen když v trochu lepší vůlu budu vidět u tebe. Nevíš, jak to člověka bolí. Tak jsem si zliboval, až budeš mou ženou, všechno pro tebe udělám, nic ti neodepřu. Jenom, abys byla u mě šťastná, spokojená. Zatím podívej se na sebe. Na hromech líháme, na hromech vstáváme. Děte ho třeba, musí to tak být. Co onem tvý srdce žádá, nic ti neodepřu. Všechno pro tebe udělám. Když ti pěkně prosím. Mám přece děti. Co z nich bude, když budou vidět, jaké vedeme život?
3: Sedni a pij. Co jsi nedopil?
1: Ve stejném roce měl premiéru i další velmi úspěšný film a komedie Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Tam si Jaroslava Obermajerová zahrála zdravotní sestru. Na středisko přichází Saxána a Jan Hrušinský.
5: Tohle je Kudláčková.
6: Těší mě.
5: jsem švagrová děda vše věda.
6: Vážně, já jsem původně čarodějnice. Ne? Taky čekáte na ucho.
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
6: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
1: Věděli jste, že na konkurzu na roli Saxány byla kdysi i Věra Špinarová? A taky prohlásila, že kdyby tehdy tušila, že se z toho stane takový hit, tak si myslí, že by se její život ubíral určitě jinou cestou. Takhle jí prý ale zbyly jen slzy pro pláč a tichá závist, když v televizi viděla Saxánu. Mohla to být totiž ona. A ještě jedna zajímavost z natáčení. Ta maska Napoleona, ve které Jan Hrušinský přišel právě do té ordinace lékařské, mu dávala docela zabrat. Tím, že ji měl přilepenou na hlavě, měl potíže s dýcháním a taky ze závanu barev. Když pak Jaroslava Obermajerová vstoupila do nemocničního pokoje a viděla samotnou hlavu Jana Hrušinského, tak se zděsila a vyprávěla to svému doktorovi.
7: Jste prostě přepracovaná. Já v takovém případě vidím ovce. Nebo krávy.
3: Pane doktore, ta hlava mluví. Je to mladý Bláha?
5: No nazdar.
7: Ale uklidni se, hopu, jako lékař přece vím, co je možné a co ne.
3: Ta hlava mluvila s tou Kudláčkovou.
5: Ježiš.
7: No a? Co? No tak se na to budeme podívat.
1: Tak to byla mladá Jaroslava Obermajerová. Už od mládí si dávala pozor, aby měla po svém boku slušného člověka. Tedy muže s rozhledem, vychováním a různorodými zájmy. Rozhodně prý nechtěla nikoho, koho by zajímala jen jeho práce. Ale na vdávání příliš chuti neměla. Vždycky prý přišlo směšné, že se každá holka třese na to, aby si na sebe oblékla bílé šaty se závojem a vyrazila k oltáři. I když tohle jí taky potkalo. Bývalým manželem Jaroslavy Obermajerové byl Richard Čech, který pracoval jako číšník a taxikář. Manželství ale trvalo jen krátce, kolem 2 let. A herečka sama označila den svého rozvodu za jeden z nejšťastnějších dnů svého života. Z tohoto svazku má i syna Jaroslava. Ale zpátky k našim ukázkám. A protože jsme pořád o humoru, co třeba nějaká anekdota Jaroslavu?
2: Já nesí řeknu hezky, ale možná, že ta by se vám mohla možná líbit. Pán přijde k baru dát si skleničku. A na rameni mu sedí vrána. Bych prosil tu vodku. Teda 2. Dá si panáka, vrána 2. A ještě, a teď to otočí asi 6krát a začne být už takový padá z toho baru takhle. A to se právě líbilo, ten kolega měl takový hezký nos, on to dělal. A ta vrána takhle furt, že ještě si dala, jo, furt ukazuje na ty flašky, že ještě chce a ten barman říká, teda nezlobte se, co to máte za zvláštní, teda za zvíře, jako já už vám ani nenaleju, ale ona furt sedí na tom rameni a ten pán říká, víte, já jsem totiž rybář. Já jsem tuhle chytil tu zlatou rybku a ona furt, že bych měl říct nějaký přání. A já jsem si přál ptáka, který hodně vydrží.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: úsměv vždycky něco vyžaduje. Ale určitě i dobrého herce, který vás pobaví. Tím je dnes Jaroslava Obermajerová.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Účinkovala i v seriálech, jako Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, My všichni školou povinní, Synové a dcery Jakuba Skláře, Přítelkyně z domu smutku, Život na zámku, Hraběnky, Ulice. Zdálo by se, že je ostřílenou herečkou, ale přesto si zachovává do konce svého života i jistou formu trémy.
2: Jarunko, nervy jsou prvít.
3: To už říkával můj pradědeček. Tomu se vám jednou udělalo na noze kuří oko.
2: Ale prosím vás, kuří oko.
3: Ale počkejte, nechte mě domluvit. Na tom kuřím oku se mu udělalo ječný zrno. A do toho ječného zrna se mu dal námel. Takže z toho pak měl nervy ty v tom, v kutně.
2: V putně. Kutna to je...
3: Já vím, jak se tam skládá na zimu dříví.
2: To je zase kůlna.
3: Aha.
2: Vy mi připomínáte mýho dědečka. Tomu doktor řekl, ať vás dá babička do postele a vypotit. Uh-huh. Tak děda přišel domů a povídá, babi, máš mě dát do postele a vyfotit. Zkrátka nervy. Nervy jsou neřád a nezahrávejte si s nima.
3: Já se s nima zahrávám. Teď já ani nevím, kde je mám.
2: No to je dobře. To je moc dobře. Protože jak člověk pozná, kde co má, tak si s tím začne zahrávat a je zlé. Znáte ten případ z toho dívčího kláštera, jak se tam jeptišky napily a potom...
3: Ne. Nevyprávějte žádný hambatý věci.
2: Jaký hambatý? Pili vodu a dostali tyfus.
3: Fuj, to je tedy tak na ty moje nervy.
2: No teď vám to zrovna povídám. Nezahrávat si s nervama. To byste potom musela do lázní.
0: Tohle byla ukázka z roku 1979 a bylo tu doporučení na lázně. Ty dostala mnohem později Jaroslava Obermajerová jako dárek od svých přátel k narozeninám.
4: Tak já jsem tam jako jela a bylo to strašně hezký nakonec v tom, že byly krásný dny a oni si mysleli, že mě zamknou, že mě budou masírovat. Já jsem všem řekla, že to nechci, že se zaprvé potřebuji vyspat, že nepůjdu v 9 na nějakou pitomou masáž, jo. A že hlavně se chci jít vykoupat. Tak jo, prej bazén máme, představte si venku 30. A oni měli dole bazének, takhle malinký, s teplou vodou. No tak to jsem zase ječila, že já se chci normálně zaplavat v nějakém bazénu. Tak to jsme pak někde kus dál našli. Protože bohužel v těch Velichovkách nádherný místo na bazén a on je spustlej a zničený. No jako dneska mnoho věcí. Jo, ale nakonec se mi to líbilo, jsem se tam vyspala, ale jako říká Ježíš, oni vás masírují lávovejma kamenama, já jsem větší kravinu neviděla. Ten kamenem po mně jezdí, proč jako? Říkám, vemte to rukou, nebo já jdu pryč, no hrozný. Jo. A to jsem to teda měla jako dar zadarmo. Ale představte si, že jsou lidi, že tam jedou a tu masáž si koupí a ona stojí 700, nebo strašný prachy, jo. Já to vůbec nechápu, proč to dělají ty lidi, no tak jako někdo to třeba, pak mě zabalili do toho bahna, do toho já jsem se štítila strašně a chtěla jsem hned ven, že jo, říkám, Ježíš, to je horký, proč, tak vás jsem špinavá, on prej tak si čtět, říkám, no když mám ruce od bahna, jak si můžu číst a byla jsem asi 5 minut v tom bahně a říkám tomu pánu, ještě chlapi tam dělají, jo, říkám, hejte, vyndejte mě a on, no tak jo, tak pojďte. Helejte, oni nemají regulovaný sprchy, on tím horkým bahnem v tom horkým dní mě horkou vodou mě spálil skoro. Říkám, dejte to studeně, říkám, to nejde, to je centrálně. Fakt, a to bylo tak vařící voda, kterou, no tak se, fakt, to mě zničilo totálně, říkám, tak aspoň vím, že nemusím do lázní.
0: Ale vraťme se ještě k té paměti, která je pro herce, tudíž i pro Jaroslavu Obermajerovou, tak důležitá. Aby se herci naučili svůj text, mají různé metody. Buď je to opakované čtení bez emocí, dělení textu na menší úseky, spojování replik s pohybem a podobně. A když už se to naučí, tak záchranou, proto kdyby jim text vypadl, je často i nápověda. Jaroslava si dokonce pamatuje ještě tu klasickou nápovědku v Malé budce na jevišti.
4: No, nakladně ještě byla taková, ale byla trošku zapuštěná. Nevím, jestli ji zachovali, já si nepamatuju, když taky byly tam úpravy. tom kladenském divadle. Ale byla tam v prostředku taková paní nápovědka, strašně, já si strašně pamatuju, ona byla taková hodně hubená, Zdeníčka Šartová, která teda pila rum. Ona hrozně pila rum, ona měla ráda rum. A ona právě byla úžasná, protože teda pod tím rumem, že jo, tak jako sledovala tu knížku a když někdo nevěděl, tak mu řekla Vémeno. Zas to nevíš. A teď to začala hledat v té knížce, takže celkem nebyla k ničemu, jo. Ale byla hrozně roztomilá paní. A jednou, to mě teda kolegové vyprávěli, jsem bohužel nezažila, ale to musela být, jak ona byla hubeněnka, tak jako začínalo představení, ona si lezla do té boudy a najednou jako viděla, že jde ta opona nahoru, že tam ještě není připravený někdo. Ona chytla se té opony, aby ji jako zadržela, oni vytáhli nahoru. Ona křepala těma nožičkama.
0: Kromě filmových a divadelních rolí se Jaroslava Obermajerová užila i těch televizních, v nejrůznějších inscenacích. V roce 1971 třeba v režii Antonína Moskalika vznikla komedie nazvaná Klícka o bytu ve starém domě, který obývá početná rodina. Maminku tam hrála Stella Zázvorková a měla 3 dcery, z nichž jedna tam bydlí i s manželem a dítětem. No a mladí chtějí vlastní byt. Stella Zázvorková ale celou rodinu až nevybíravě diriguje. Chce stávající byt vyměnit za větší.
5: Děláš, jako bych za všecko mohl já?
6: Taky, že jo. Si počkat, až dostaneme svůj byt.
5: No pokud vím, dál, co jsi chtěla ty?
6: Protože jsi mi udělal dítě.
5: Cože jsem ti udělal? To přece není pravda.
6: To není, ale mysleli jsme si to.
5: No, myslela jsi to. No dobře, tak za všecko můžu já. Ty myslíš, že takhle žijeme sami?
6: Ale já jsem takhle nechtěla žít.
5: A já snad jo.
6: Já jsem chtěla začít třeba z vodničeho, ale začít, víš, muset jít koupit hrnec, aby jsme měli v čemu vařit vodu.
5: A co vodu?
6: Co já vím, třeba na okna, nebo na čaj. To už je všechno pryč.
5: Ale ne, to ještě všechno přijde.
6: A nic nepřijde, všechno už bylo. Ale jak? Ty si myslíš, že se dá všechno smazat a začít znova, až dostaneme svůj byt, prosím tě. Podívej se ten hrníček.
5: Kde?
6: Z toho ještě byla maminka, když byla malá, i ten nočníček vydržel, i ta postýlka. Já jsem si nikdy nemyslela, že ještě mý dítě bude spát v tý hnusný, pohryzaný postýlce, protože ta stará ještě dost dobrá, nesmí se vyhodit.
5: Jo, jsem. Díky, že je po dědečkovi. Ještě, že nám ukradli ten kočárek, víš?
6: No, ten byl hrozný.
5: Ty nenechal si ho někde schválně? Co?
6: To víš, že jo. Co? Co pak by ho někdo ukrad?
7: Co je? Představ si, co jsem našla. Podívej se. Hotel Národní dům Tábor. 18.2. Měla to v tašce.
6: Kdo?
7: Blanka. Dívala jsem se jí do kalendáře, jenomže ten den měli být s Vendou na té Šumavě.
6: Mami, jak ji můžeš takhle špehovat, já nevím.
7: Já ji nešpehuju. Dělala jsem ji pořádek v tašce a koukám se, co můžu vyhodit a co ne.
6: No jo, ale koukat do kalendáře, víš.
7: Dívám se jenom, kde tenkrát byla. Tak člověk ji pošle, aby tam na ní dávala trochu pozor a ona zatím sama a ta Venda jí kraje. Tvrdila, že byli spolu na té Šumavě.
6: Ty jsi si ptala?
7: No, před chvíli. No,
6: tak vidíš, třeba to ani není její, no.
7: To bylo, slečna Kučerová, KČS 86, no, s kým tam asi byla?
6: Ale prosím tě, s kým by tam mohla být?
7: Prosím tě, dvoulůžkovej pokoj.
6: Ali. Už jdu.
8: Zavři. Představ si, že matka už ví o tom táboře. Jak na to mohla přijít?
6: Našla Blance účet z hotelu.
8: Co zřekla?
6: Co bych jí řekla? Já jsem ani nevěděla, že jste tam spali.
8: Oni mě vzali až na druhý den.
6: Ale můžu tě uklidnit, že v tom nejedeš. Matka si myslí, že tam Blanka byla s nějakým chlapem.
8: Kriste, pane, s jakým?
6: To se zeptej matky.
8: Ježíš Maria, já se zblázním, tak když jí zlikviduje všechny nápadníky.
6: Blance už je to jedno.
8: Ale mě ne.
6: To máš těžký.
8: Hele, dej si bacha, rozumíš, Blanku už přemohla, teď je řada na tobě. Budeš tak dlouho čekat na kvartír, až už ti nebude nic platnej.
6: Ještě ty mi to připomínej.
8: No tak proč si ho sem Ježíši Kriste brala, když si to musela vědět, co se tady bude dít.
6: Co jsem mohla dělat?
8: Jože, Ještě, že jsem si vždycky myslela, že to budeš právě ty, kdo nám všem ukáže, jak udržet matku v patřičném odstupu, víš.
9: Můžeš to zkusit.
8: Proč já?
9: Protože seš na řadě.
8: Já jsem v životě nikoho nepřivedu, rozumíš? A tě radši ze mě stará pana.
9: To si teda řeknem.
8: No, svatební noc v tomhle kvartíře, prosím tě. Pst.
9: Ty seš ale drzá.
8: No, na to ještě doplatím, víš.
9: Trhni si nohou, Vendulko.
8: No vidíš, že to jde. Ještě já bys to tak řekla matce.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě jedno setkání s Jaroslavou Obermajerovou v ukázkách, které jsme si pro vás nachystali do našeho přehledu herecké práce.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrála si i ve filmech jako Žert,

0: kousek odsuť má chatu krajský tajemník, ta Spišáková žve jako kráva.
1: Mír chatrčím, jeslím. Jsi můj římský, jsi můj Korsakov soudruhu. Strhej ze mě všecko. Čest práci každé, která dobro plodí. A...
0: To už i hraj, nebo bude průser.
2: Já ti ho tam našroubuju, já ti ho tam dám.
0: Co blbneš?

0: Jaroslava Obermajerová hrála také v Bastardech, ve Vrázkách z lásky a hrála i pro děti v mnoha pohádkách. Díky filmům také reprezentovala naši kinematografii i v zahraničí. Poprvé v roce 1969 ve Španělsku na filmovém festivalu v San Sebastiánu. Moskalikův film Dita Saxová tam tehdy získal cenu Stříbrná mušle. Cestou tam si jí ztratil kufr s veškerou její garderobou, ale naštěstí se našel těsně před oficiálním převzetím ceny. A 3 dny před odjezdem dostala 2 malá štěňata foxteriérů, které měla předat jednomu známému sportovci v Československu se vzkazem od fanouška. Tuhle ochotu pak ze srdce proklínala. Měla starosti s krmením, s každodenním omýváním znečištěných koupelen v hotelích a taky obtíže s dopravou v letadle. Největší problém ale byl v Praze najít náhradního majitele, protože v rodině sportovce pro ně neměli pochopení. To Jaroslava Obermajerová se později stala nadšenou pejskařkou, jak se svěřila i v našem rozhlasovém pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
1: Zvláštně jsem se stala i kočičářkou.
2: Kočičářkou?
1: Ano, protože nám jednou přišel na zahradu takový mourek, asi 2 roky. A tak jako syn, protože má rád taky všechny, tak ho pak přines v náručí a číje a to, no a na vsi, že jo, tak a neříkal, jo, tak si se, tak jsem mu dala nažrat. Já všem dělám 2 věci. Všem dám nažrat a pak je taky všechny vykastruju hned.
2: Tak nepřijedu.
1: Jo, no, jo,
2: už jsem chtěl, ale nepřijedu.
1: Kastruju, jo, to je lepší.
2: To je jako fakt ne, opravdu ne.
1: Takže hned jsem to, nebylo hned, to bylo asi za měsíc.
2: Pro až tam, jo, tak ale, to jo, na týden přijedu, ale pak odjedu.
1: Pak odjedu. A on byl takový strašně přítulný, což ty kočky venkovský nejsou, že jo. On fakt se odstnul tam opravdu doteď, nevíme, jako jak. Jenomže za 2 dny, a to bylo zajímavé, že můj pejsek, já mám krysařičku malinkou a hrozně přítulnou a hodnou, ale kočky samozřejmě nesnáší. A takhle, když přijde na zahradu kočka, tak ona hrozně začne štěkat, dělá zlýho psa, což je směšným, tak malýho vrčí. A když ta kočka se zastaví, jo, tak ten můj pes taky, protože už se začne bát, jo. Ale řve a naježí se, ale neudělal by nic, ale musí vyštěkat. On za 2 hodiny toho kocourka dělal, já si myslím, že oni si ty zvířata myslí, ten pes, že si myslí, že to je pes a ta kočka si myslí, že je kočka. Jo? Že oni se tak na sebe prostě najednou zvyknou a bylo to fajn. Tak jsem říkal, tak syn tam stejně bydlí, tak mu dal, tak máme i kočku, i psa, to je jedno. A hned za plotem sousedi takhle mají slepičky a oni ty sousedi jsou trochu takový sociální případy, tak mají takový jako bordel a moc nejedí nebo co, tak ty slepice mají hlad furt, tak je krmím. A teď mají velkýho psa, který mu říkají Ozák a ten furt kouká na mě přes ten plot. Tak ho taky krmím. No, takže já toho mám moc.
2: Když přijedete na chalupu k Obermajerům, stoupnete si k plotu a budete se divně koukat,
1: dostane
2: Jaruška vás nakrmí.
1: Určitě.
3: A vykastruje.
2: A vykastruje. To je ta horší půlka, prosím vás. Takže po jídle hned pryč.
0: Jaroslava Obermajerová se etablovala samozřejmě i v dabingu, stejně jako už mnohem starší v muzikálech a v zábavných pořadech. Z jednoho takového z televize Barrandov bereme i ukázku o angínovém bacilu. Spolu s ní uslyšíte Oldřicha Navrátila.
4: Bílá krvinka u telefonu. Cože?

0: Beru na vědomí, končím. Ha! Stůj! Angínový bacile! Tady bílá krvinka. Objekt jsem zneškodnila, krevní destičkou jsem ho umlátila. Končím. Nehejbej se vůbec! Nehejbej se, táhni odsud! Tady o tu angínu nikdo nestojí!
1: Poslechni, proč to tak dramatizuješ? Já si hledám jenom svůj nový domov.
0: Ty umíš jenom infikovat, táhni, táhni.
1: Nesmíš taky věřit všemu, co tě nakukají lidi. Jsou to bezcitný, nezodpovědný hovada. Ano, oni vás chtějí vymítit antibiotikama.
0: Dobře vám tak. Všechny jenom štvete, ničíte.
1: Vidím, že ti taky vymeli mozek. Co? Protože bys jinak věděla, že jsou i užitečný bakterie.
0: Tomu já nevěřím.
1: A co jogurt? Kdo vyrábí jogurt? Užitečný bakterie. A ty lidi vybíjejí po milionech.
0: To jsem teda nevěděla.
1: No, vidíš. A proto my bojujeme za to, aby antibiotika byla vyhlášena jako zbraň hromadného ničení.
0: Pro boha, ale lidi se přece bez antibiotik vůbec neobejdou.
1: Lidi, co pořád neleš o těch lidech, co je ti do lidí? Stejně vás mají za užitečné idioty, ano.
0: Brzdi, já jsem náhodou člověkem docela spokojená. Dal mi život v kostní dřeni, živí mě.
1: Ty jsi tak naivní, ty jsi naivní, blbá, bílá krvinka. Ty jsi nikdy neuvědomila, jak ti ty lidi stěžují tvoji práci, jak si neumývají ruce před jídlem, jak se kdekdo s kdekým líbá, jak se volizujou.
0: To je pravda, no. Teda oni mi to neusnadňujou, ty lidi, to mě štve.
1: Možná by si tě víc vážili, kdyby jsi jim ukázala, jaký je to žít bez tebe. Co kdybys začala stávkovat?
0: Cože? Já, že bych měla ignorovat infekci?
1: Ne, to zrovna nemusíš, ale kdybys třeba zavřela oči, zkus zavřít oči. Umíš to?
0: Ale jen na chvilku.
1: Dobře.
2: Stůj, angínový bacile. Já jsem vitamín C. Odhoď zbraň, nebo tě zastřelím.
1: A ty mě nech projít, nebo zastřelím já ji.
2: Ale když ty zastřelíš ji, tak já zastřelím tebe.
1: A co kdybych zastřelil tebe a pak ji?
2: Ale mě zastřelit nemůžeš, protože já mám krevní destičku. Takže co kdybych zastřelil já tebe?
1: Ale to bys musel nejprve zastřelit ji.
0: Jak střílej, hrdiný vitamíne C. Nás, bílých krvinek, jsou miliony. Neubude.
2: To nemůžu tě zastřelit, to by bylo proti všem ženevským konvencím.
0: Je kapenková nákaza.
1: Kde? S ženskýma se neperu.
0: Děkuji ti, milý vitamíne C. Kdyby jsi nepřišel včas, já bych asi podlehla.
2: Ne, vedla jsi si dobře. Angínový bacil je vyhlášený manipulátor. Vždyť ho platí tuberkulóza a černý kašel.
0: Ale já jsem měla včas zavolat ty posily.
2: Byla jsi statečná. Navrhnu tě na řád bílé krvinky.
0: Děkuju. Ale vitamíne C, já myslím, že tenhle náš boj nekončí. On se vrátí a s ním tisíce jiných virů a bakterií.
2: Nesmíme lidi zklamat. Jsme jejich poslední naděje. Když teda nepočítám tu jejich osobní hygienu, očkování a otužování.
0: Ale my víme, jak to dokázat. Prostě to dokážeme!
3: Ať se Jaroslavě Obermajerové daří, ať jí zdraví slouží a oblaží nás ještě mnoha rolemi. A vám přeju, ať vás život vždycky překvapí jen v tom dobrém a úsměv na tváři máte co nejčastěji. Váš Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milé posluchačky, vážení posluchači, přeji vám krásný večer. Za stavu 0-0 finálového utkání fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou, to je stav ve 83. minutě, otevírám dnešní noční linku Českého rozhlasu. A jejím tématem jsou vedra, extrémní vedra, respektive to, jak je přežít, jak je přežíváte. Ona vlna extrémních teplot na konci měsíce června v mnohých z nás vyvolala pocit, že se prostě neobejdeme bez klimatizace nebo alespoň výkonného domácího ventilátoru. Ty venkovní čtyřicítky nám tak ještě před letními prázdninami znovu připomenuli, jak důležitý je pitný režim, rozvržení sil a pobyt v chládku. Ale možná jste jako správní kutilové a domácí kutilky přišli na neotřelý způsob, jak přežít extrémní teploty. A nebo jste z paměti vylovili letitý návod, který se vám v tomhle ohledu osvědčil. Tak se nenechte pobízet a byť mnozí z vás teď sledují už uvedený fotbalový zápas, nenechte se pobízet a napište, anebo zavolejte a podělte se s posluchači a posluchačkami noční linky. Řekněte, jak přežít a jak vy přežíváte extrémní vedra. Budu čekat na vaše příběhy v brněnském rozhlasovém studiu. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Telefonovat můžete na 731 800 900, psát na web rozhlas.cz/linka. Přeju vám dobrý večer, krásnou noc a přeju úspěch při telefonování na 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A počasí, takové obvyklé konverzační téma, je vlastně i tématem dnešní Noční linky. Jinými slovy, ptám se vás, jak přežíváte extrémní vedra. Pravda, dnešní přechod studené fronty mírně snížil ty venkovní teploty, takže bavit se dnes o čtyřicítkách je vlastně tak trošku vzpomínkami na minulé dny a možná i na minulý měsíc. Ale přesto, jak přežíváte extrémní vedra? Jaroslave, dobrý večer.
1: To je Jarda Spelzimová, pane Borku, já vás zdravím a také všechny posluchače Noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté, na to chci zapomenout, a teď k tomu tématu. Mm-hmm. Já teda jakoby se držuju ve stínu, jo, když je jakoby možnost, si radši vyhledám stínek sluníčko a pohybuji se většinu dne ve stínu.
0: No tak to je taková, to je takový obvyklý recept, řekl bych.
1: A hlavně ještě takový i obvyklý asi recept vychlazený pití. Pít ledničky se mi nemožný, nebo o restauraci třeba je to zase víc ledu.
0: Jo. A co takhle angína? Máte s ní zkušenosti v těch vedrech?
1: Jako v letě? To jsem ještě neměl jsem. Možná jako menší, ale tak jako dospělý jsem se tady angínu v létě neměl.
0: Ne? No po těch studených nápojích to někdy může přijít. A nebo po klimatizaci.
1: Jo.
0: Cestujete často na dovolenou v létě, nebo spíš volíte?
1: Na dovolenou málo, ne. Spíš se pohybuju po Peřimovsku a hlavně tady ty teploty jsou vždycky nižší. Mm-hmm. Já třeba obdivuju ty Moraváky, ty Jižní Moravu, jak tam v těch hicech můžou být, jo. Jakoby tam mají převážně to léto nejvíce jako teplo.
0: To máte,
1: tím je taky zdravím.
0: To máte pravdu. No, dneska jsme tady měli i pár bouřek. Neříkám, jo, že jste plá, ale možná, že ano, a spíš v tom hrála roli ta studená fronta. Takže vy patříte spíše k těm, kteří u 30 stupňů Celsia říkají dost. Takhle by to maximálně, to by bylo maximum.
1: Tak to bylo jako na tu Moravu jižní se rád vydám na dovolenou, ale můžu tam vydržet maximálně týden.
0: No tak, teď mi tak napadá, když sám zmiňujete Jižní Moravu, majitelé jiných sklípků mají zřejmě v těch čtyřicítkách taky svůj recept. Mají zrovna plno práce ve jiném sklípku.
1: No hejte, ale já ještě taky tomu alkoholu, třeba k tomu vínu nebo k tomu alkoholu.
0: No to je nebezpečné ve vedrech. No.
1: Pane Borku, představte si, že já na tu skleničku ani trochu nemám chuť. To je zvláštní.
0: No.
1: V zimě a podzim, anebo jaro je to úplně jiný a tohle to je naprosto takový, úplně umět takový, že jako je byl suchý únor.
0: Jo, takže máte partnerku?
1: Tak momentálně ne.
0: Momentálně ne. No tak spokojenější je během léta, jsem chtěl říct.
1: Jo, jo.
0: Děkuju a mějte se hezky, Jaroslav.
1: Také, mějte se. A hezké léto.
0: Děkuju mockrát. Věřím, že ještě bude. Stín, chlazené nápoje. S tím přišel Jaroslav. Máte nějaký další recept, jak trávit, jak přežít extrémní vedra? Napište o něm na rozhlas.cz/linka a nebo zavolejte. Číslo je 731 800 900, za chviličku ho uslyšíte ještě jednou. Těm z vás, kterým se to nepovede tedy dovolat se, protože psát můžete neustále, se už dopředu omlouvám, ale myslím si, že dnes, kdy se drtivá většina i stálých posluchačů a posluchaček věnuje spíše fotbalovým povinnostem, ano, teď už běží nastavený čas toho druhého poločasu finálového utkání mezi Španělskem a Argentinou za stavu 0-0, tak i přesto věřím, že se ozvete.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a já u telefonu s číslem 731 800 900 vítám paní Ludmilu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borku. Všichni vás zdravím.
0: Za všechny moc krát děkuji.
1: A já vám teda řeknu, že já mám nové žaluzie venkovní.
0: No, prosím, to je jeden z receptů, jak přežít extrémní vedra.
1: A to vám teda řeknu, že to teda je vychytávka. Mm-hmm. A máme nově zateplený barák. Takže mě o 5 stupňů klesla teplota. Mm-hmm. Jinak mám jeden větrák, mám v obýváku a v kuchyni, protože já mám 2 káka a jeden mám v ložnici. Tak jsem spokojená, ale byla jsem u dcery, která miluje teplo, jak ví.
0: Ano.
1: Jezdí každý rok do Řecka na Lordos nebo Lardos. Jo, Lardos, no, na to.
0: No na nějaký no, ostrov zřejmě.
1: Je to ostrov Rodos.
0: Rodos,
1: ale,
0: to,
1: no. Ale vesnička byla Lardos. A tam je pořád 40 stupňů a oni teď se vrátili z Itálie, tam bylo horko a teďka jsou 14 dní doma, mají novou pergolu, tam mají 40 stupňů, sice mají bazén mají a večer vždycky sedí u bazénu a říkají, my si tak připadáme. Letos poprvé jako v Řecku.
0: Jo, tak to já vám něco povím. Já jsem totiž na dovolenou tentokrát odletal v tom týdnu, kdy tady byly ty největší vedra. A já jsem se vlastně do Řecka jel na Krétu ochladit. Ano, tam bylo přes den krásných, hezkých 30 stupňů.
1: Já jsem říkal, že jdete do toho, do Řecka. Vlastně to je za Kréta.
0: To je taky Řecko. I když no. Kréťanovi řeknete, že je Řek, tak se naštve. No.
1: Ještě půjde se jednou leto?
0: No, Kréťani o sobě říkají, že nejsou Řekové, ale Kréťani, oni na tom trvají. Tak jako Moraváci, že jsou Moraváci. Jo? Asi tak.
1: Jo, taky. Takže, a oni teďka jsou doma, takže mají chládek a pojedou v neděli poletí na 14 dnů a to zase tady bude horko.
0: Je, to bude závisti. 2 dovolený během léta. Ale...
1: A můžu vám říct, že ten bazén je bezvadný.
0: No, ptát se vás, jak přežívá ty extrémní vedra, vaše zahrádka asi nemá smysl, když máte 2 plus káka, jestli jsem tomu tedy správně rozuměl.
1: Jo, to nemám, ale oni mají krásnou zahradu.
0: No.
1: Ne velkou, ale to se jim nějak nedaří pěstovat. Nic, říkala, třešně nám přežrali ptáci, oni byli v Rosinově, v domku. A všechno je suchý, akorát teda, že mají závlahu trávníku, tak ten mají, jak když mají na Wimbledonu.
0: No tak,
1: ale
0: to bych taky
1: potřeboval. Ale to se nesmí šlapat.
0: Jo tak, to je trávník jenom na dívání.
1: Protože mají záblahu tam, no mají to krásný teda, ale já jsem to teda byla, a tak já říkám, já jsem vykoupen do toho, ale nevím, jak vylezu, myslím, pro mě bohu musím přijít na siči, protože oni nemají zábradlí, protože mají ten kryt na tom, takže to zábradlí by to zavazelo.
0: Takže mají tam... Vždycky, když se chcete dostat z bazénu, tak to je vlastně artistický výkon.
1: Mamko, my tě tam hodíme.
0: Tam to jde, ale zpátky, to je horší. No, bazén to je další možnost, jak přežít extrémní vedro. To je pravda.
1: Ale je to tam, já jsem tam byla 2 hodiny a oni, že proto ty zpřela navštěvala obyčejnou bazénu. Já, pane, když u vás se nedá na té pergole sedět. Když to je katastrofa 40 stupňů.
0: No, bohužel, je to důsledek současného klimatického dění. No. Paní Ludmilo, moc krát vám děkuji za telefonát, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Ještě jednou vám přeji hodně lásky,
0: hlavně. Děkuji. No a popřejeme Španělům, kterým oba dva fandíme, úspěch.
1: Jo.
0: Zatím 0-0. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Jo, tak to už můžu pustit teď. Děkuji, naschle. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Řekl bych, že na spaní je ještě brzy, ale pokud odcházíte do svých pelíšků, tak samozřejmě dobrou noc a hezké sny. Tady noční linka Českého rozhlasu. Tady je Borek Kapitánček a musím poděkovat našemu posluchači, který teď čeká na telefonu za jedno důležité upozornění. Jak jsem se tak díval, ověřil jsem si, pro dnešní vydání noční linky zřejmě nebude možné posílat vaše vzkazy na několikrát zmíněnou webovou adresu. Zřejmě došlo k nějaké technické závadě a já se vám tímto samozřejmě hluboce omlouvám. Budeme to muset nechat pouze na telefonech. No a právě proto říkám, že ti, kteří třeba ještě i teď zkouší svoje štěstí při volání do studia noční linky a nejsou slyšet ve vysílání jako František, ať vydrží, protože za chviličku bude další okénko. Františku, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, pane Borečku, já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuju.
1: A všem posluchačům noční linky.
0: Samozřejmě, že děkuju i za posluchače, ale Františku, když dovolíte, asi na začátek tu otázku trošku pozměním. Tématem noční linky je to, jak přežít extrémní vedra. A vy často ve svém psaní zmiňujete i svoji profesi. Profesi zedníka, nebo stavitele, chcete-li. Aby se to ještě líp neslo, jo, to slovo. Jak se v takovýchto vedrech právě zedníkům pracuje?
1: Tak to jsem právě se na to chystal, že vám to tak řeknu, že se na to asi zeptáte. Hmm. Tak dívejte se, jako zedník jsme si vždycky nasmlouvali všelijaký fušky lidem dělat baráky. Bylo to většinou soboty, neděle, jo. A teď si představte, když bylo třeba 30 stupňů tepla a my jsme řekli, my nemůžeme přijít, je moc teplo, jo. Tak to by jsme moc, hodně těch zákazníků možná naštvali, jo. Takže já vždycky říkám, chlapům, hoši, prostě nerespektujte to sluníčko, musíme se dívat jenom na svou prácu, jestli se potíš, nepotíš, za chvíli jsme se nepotíš, byli jsme sluští úplně skoro, jo? Takhle jsem si zvykl dělat v letě a ještě navíc jsem dělal v Řecku rok a tam byly hřice, 40 stupňů tepla. Teď jsem dělal venkovní fasádu a víte, jak to je v Řecku, to jsou všechno bílé fasády. To bylo do očí, že Řeci po obědě vždycky si jdou lehnou, že jo, spíval já dotřek nebo co. A já jsem v tom teplu normálně natáhl třeba fajnovou tu bílou, ale nemohl jsem si to natáhnout 50 metrů najednou, musel jsem třeba 10 hned to postříkat vodou a hladit to, filcovat to, že?
0: Jo, ono to rychle schne, že? Předpokládám. Já jsem teda laik, jo, ale jsem dohaduju.
1: No, samozřejmě, ale nejhorší to bylo na oči, jo? Na oči ta bílá barva, prostě to, tak já jsem vždycky jak přímo ořený v oči a takhle jsem makal, jo? A udělal jsem to všechno tam, no. No a jinak říkám, my jsme si museli říkat na každý počasí, nejenom na teplo, a i na zimu, jo?
0: No to zase ale pomalu tuhne beton, že jo?
1: No, to jasně, no, to se většinou nemohlo, tak ve Víčku někde, jo, ve stavě, jo, když se tam kolikrát topilo, tak jo, ale, ale dělal jsem třeba takový ty luxfery, ty okna skleněný, no, v zimě, já vždycky říkám chlapům, hoši, pěkně se snídejme ráno, pak chvíli bude dělat, pak bude asi svačit, tak to se vždycky tím jídlem, se vždycky muselo, já říkám, přiložíme pod kotel. Když se dobře najíte, tak máte teplotu v těle, jo, tu energii tam máte, jo, a to mám tam do oběda vydržela, no a v obědě se asi znova přiložili pod kotel, jak se říká, no a tak.
0: Takže říkám, když připravovat zedníkům, fuškařům nějaké jídlo v extrémních vedrech, tak něco lehčího zeleninového, jenomže to nevím, jestli by se setkalo s úspěchem, že?
1: No já skoro v letě moc nejím, jo, a víte, jak já tomu říkám po štatnarsky, že když svítí slunko, že rumpluje zolcna.
0: Rumpluje zolcna, správně, tak no, ať se přiučí i ostatní, nebrňáci. Františku, a když jste zmínil Řecko, jak jste se, protože pitný režim je v extrémních vedrech nesmírně důležitý, jeho dodržování, čím jste se osvěžoval? Vodou, nebo jste si hodně naředil víno?
1: Ne, tak vám to řeknu taky. My jsme tam začali, oni nám začali dávat frape, že jo, to je studený kafe.
0: No.
1: My jsme na začátku nevěděli, že to je prostě kafe, myslím si, že to je nějaký takový nápoj, tak jsme to do sebe házeli třeba každý den 10 kališků. A ti Řeci se divili, říkají, hoče, vám to ještě nic není? Já říkám, proč? To je kafe, frappe studený, jo? No tak potom už jsme byli opatrní, ale dívejte si, já jsem si vozil šumák tady v těch sáčkách, jo, ten práčkový, a to jsme si dávali do pedláhve do vody, ale to bylo teplý. A já jsem tam vymyslel takovou, tam byla stavba nová, v té stavbě byl komín novej, do toho komína jsem dal pět lahví zabaleno v mokrým ručníku a do toho komína dole jsem to dal do těch dvířek a protože tam táhne průvan tím komínem a ten ručník byl mokrý, tak on nám tu pět lahev pěkně ochladil.
0: Jo, vy jste na to vyzrál, to je teplotní bilance par excellence, výborně, výborně.
1: No. Potom nám na to ale Řeci chodili. Já říkám, hoši, kolik, tak si, to musí přijet tady nějaké Čechoslovák, aby vám ukázal, jak ochladit nápoj, jo? Ale ještě jedna byla věc, když jsme tam ty šumáky nechali na stole v té stavě a šli jsme pryč, tak ten tam hnal koze a pasák a měl ty pse a ty psi nám tam vlitli do té stavby a za chvíli šli ven a oni měli takovou růžovou pěnu u těch vodne. Já říkám, čeho to máli? Šli jsme do té cimly a ty, oni nám ty jazykem ty sáčky roztrhali a ten pášek vyvízali. A ten šumák jako, jo? A tím pádem měl by ty pěnu hubí, no?
0: Řecký tak. Pes s růžovou mordou. Představuju si no, to. Tak. Františku, moc krát tak. Vám děkuju a přeju vám krásné léto bez extrémních veder. Naslyšenou. Ale kdyby se náhodou znovu ty extrémní čtyřicítky dostavily, tak právě proto jsou tu třeba i netradiční rady, jak přežít extrémní vedra. Téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Začala poslední půlhodina 19. červencového dne. Ano, za 27 minut bude už nové datum na vašich mobilních telefonech a dalších elektronických zařízeních. No a potom si ještě obrátíme ten list v kalendáři a bude 20. Ale teď v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, vítám paní Marcelu a hned v úvodu našeho povídání na ní mám jednu otázku. Tak nejprve dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás.
1: Zdravím.
0: No. A paní Marcelo, mám na začátek jednu otázku. Jste spíše, řekněme, členkou našeho tajného bratrstva, které miluje třicítky a víc, mám tím na mysli teploty. A nebo...
1: No ani ne, protože už teda jsem stará ženská, takže se tomu vyhýbám, pokud možno, stín a tak. A už jako nejezdím ani do těch teplejch krajin, protože tak už taky toho moc nenacestuju. Ale dočetla jsem se kdysi článek, byly nějaký asi vedra, taky tady, tak jsem četla lékařský článek, kde nám hradili, abychom, když nám je vedro a chceme se osvěžit, aby jsme se šli osprchovat teplou vodou, nejteplejší, kterou snesem, takže teda se tím pádem ochladíme. A já jsem říkala, co to je za blbost, že jo. Ale ono je to pravda a já to od té doby dělám, že když už teda opravdu je mi hic i v bytě a už nevím, co bych, tak jdu a osprchuju se teplou vodou a to se to najednou prostě ten organismus se ohřeje a je pořád ještě asi studenější než to kolem, no prostě osvěží to. Já jsem tomu nechtěla věřit, ale opravdu to funguje.
0: To jsou zřejmě taje termoregulace, které bych si netroufal tady vysvětlovat. Ono to funguje vlastně nejen zevně, ale vlastně i vnitřně, protože když si dáme, to zase četl já, že když si dáme zmrzlinu, tak se vlastně vnitřně oteplíme a vlastně nás to neosvěží. A obráceně, když si dáme spíš jenom takový teplejší, neříkám horký, ale teplejší čaj, že to nás naopak v těch extrémních vedrech ochladí.
1: No a to bude zřejmě ono a já to teda už leta takhle praktikuju. A naopak, když přijedu na chalupu a je tam ještě zima a samozřejmě i v bojleru teče studená voda, tak zatnu zuby a osprchnu se s tou studenou a hned je mi líp.
0: Rozproudíte krev?
1: Protože se zase ohřeju, že jo? Prostě asi ta termofyzika nějaká funguje.
0: Termoregulace organismu, to je zázrak. No, celý náš organismus je zázrak. Ale paní Marcelo, já moc krát děkuju, že jste těm, kteří poslouchají noční linku na téma, jak přežít extrémní vedra, připomněla jeden možná zapomenutý recept.
1: Ať to zkusej. Někdo řekne, bude si klepat na hlavu a říkat, to je blbost, jasně je vedro, já tady padám přímo vedrem a ještě se budu sprchovat teplou vodou, nebo já se sprchuju takovou, a dokud jako vydržím, že jo, ne, abych se opařila, ale prostě teplou vodou, chvilku, no a pak se člověk opře a najednou je strašně osvěžený.
0: No potom ty účty za vodu jsou taky veselé, ale to už nechme být, to je zase jiná kapitola.
1: Tak to ono, když se sprchujete studenou, tak taky platí.
0: Pravda.
1: To si člověk nevybere.
0: No já vycházím z vlastní zkušenosti, my máme průtokové ohřívače, takže tam k tomu ještě přichází ten plyn navíc. No ale to je, to už je trošku jiná kapitolka. Paní Marcelo, já vám moc krát děkuji za váš telefonát, zdravím vás, přeju vám krásné léto.
1: Já taky zdravím a ať to schválně někdo zkusí.
0: Děkuji za tenhle recept, velice přínosný.
1: Mějte se.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma jak přežít extrémní vedra. Jednu velkou vlnu čtyřicítek už máme za sebou. Kdo ví, co přinesou dnové příští, říkáte si. No a právě proto tady mám prostor pro ty z vás, kteří třeba vyzkoušeli nějaký i neotřelý recept. Na recept, jak přežít extrémní vedra, se za chvilku zeptám paní Dany, která čeká na telefonu 731 800 900, ale pro ty posluchače a posluchačky, kteří svoji pozornost v tuhle chvíli dělí právě mezi noční linku a přenos fotbalového utkání, finálového fotbalového utkání mezi Španělskem a Argentinou, dodávám, že po první polovině nastavené tri prodloužení, tak abych byl přesný, je stav stále 0-0. No a teď už paní Dana, které se musím zeptat, jestli vyzkoušela nějaký neotřelý recept, anebo jestli by spíš uvítala letní byt někde na Islandu. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer, přeju všem vám, Borku, a děkuji všem posluchačům samozřejmě. Já vám můžu říct, že já jsem poměrně otužilej člověk, abych potřeba žít asi létě někde ve Skandinávii, i když i tam, Velká Británie, tam padaly taky extrémní teploty teďko. Takže vlastně já se musím ochlazovat. Vyloženě se ochlazuju. A jedna, která mi tady běží, jeden, dva ventilátory, jeden v kuchyni. Pařit nejsem vůbec schopná, teda to prostě fakt nějaký jídlo za studena. No a nohy ve škopku, věčná věku, ale teplou sprchu na tělo, to je pravda. Paní posluchačka přede mnou to řekla správně. Ona ta termoregulace prostě těla funguje asi tak, že když si dáme vlastně teplejší sprchu, tak pak máme pocit svěžesti. A já teda jsem takový velký otužilec a chodím ráda. Už někdy v dubnu jsem schopna jít do rybníka se zaplavat a prostě tak, ale nemám ráda přeplněnou plovárnu tady u nás Blatný, když tam prostě byla lava na hlavě, tak se tomu vyhýbám vyloženě. No a nohy ve škopku, ventilátory, jeden, dva, tady mám, já prostě v noci neusnu. Já teda vůbec nevím, jak bych vycházela s člověkem, který jako vy má rád horko.
0: Oddělené ložnice, oddělené dovolené, mě tak napadá.
1: Tak, no protože já teda se vyloženě potřebuju chladit a jako já si nevzpomínám, že jako v dětství a v mládí, že by to na mě tak působilo. A je fakt, že teda nebyly 40, že jo?
0: No, to je právě otázka, kterou jsem vám chtěl položit. Ono, my máme to věkové zkreslení, řekl bych, protože když jsme menší, když jsme hodně mladí, mimochodem 106. minuta a Španělsko vede 1-0. No, když jsme byli mladí,
1: fakt, jo,
0: ano, konečně. teď zrovna to tam padlo.
1: Zaplať pánbu aspoň za to.
0: Že nebudou penalty, jo, myslíte? No, ještě je před námi část, tady druhá půle prodloužení. Když jsme byli mladí, tak nám nějaké teplo vůbec nedělalo starosti. Ta termoregulace je, řekl bych, v těch teenagerovských nebo dětských letech trošku někde jinde. Ale přesto se vás zeptám, připadne vám, že když jste byla menší, mladší, že prostě nebyly takový extrémní teploty, taková vedra,
1: ne,
0: že nebyla?
1: Určitě nebyly, protože já už teda poměrně taky dost pamatuju, taky už vlastně to táhnu. Já už to táhnu vlastně na 80, že jo, vy na 70 a já na 80. No.
0: Jedete osmý gumy, no, jak se říká.
1: Ano, přesně. Ale já si nespomínám, že by byly tak, že a hlavně ten mladý organismus se přizpůsobuje. Má tu termoregulaci prostě takovou vyváženou. A já říkám, já prostě potřebuju nohy si dávám do škopku, to zase studenou vodu potřebuju od loktu dolů, jako si pustím, já si dám teplou sprchu a pak si pustím studenou na nohy od kolem dolů a tím se, to je takové vyvážení, protože si vzpomínám, když jsem jezdila do Jeseníku do lázní, tak tam mě vyloženě dělali střídavý koupelé dobře. Takže pak si pustím ještě studenou vodu od loktu dolů a od kolen dolů a vlastně tu teplou sprchu tím zakončím. No a pak si jenom, já tady chodím, já jsem tu sama doma, takže já tady chodím na hota. No, jo, tak maximálně v kolotkách. Vyloženě nepotřebuju.
0: Taky to dělám. Vůbec nic na sebe. Našim psům to nevadí, tak já to dělám doma vlastně.
1: No přesně
0: taky.
1: No. Ale víte co, proč si nepohovit, že aspoň tomu tělo, když už to nejde jinak.
0: Máte pravdu. No a když je nejhůř, tak se zase pro změnu inspiruju právě našimi labradorkami. Já si tím břichem klidně lehnu na naši dlažbu, tedy na dlažbu na chodbě, a tam je vám tak krásně chladno. Když už teda opravdu jsou 40, já sice miluju vedra, ale 40 to už je cufíl, jak se říká vám tecu.
1: No, jako já si to nedovedu představit třeba 45 a 50, jo. 50 stupňů, když někde vládne. No to ale jako ono opravdu i umírali lidi daleko větší množství letos, jak byly ty extrémní vedra, ale co nechci být negativní, jo. Takže v Německu snad umřelo snad 3000 lidí, jo. Jako tak už
0: no ono je to vážné téma, já si tady z toho občas dělám legraci, ale je to vážné téma.
1: Ono je třeba si dělat i z vážných témat občas legraci, ale nadsázkou to brát, ale jako pro mě vyloženě tohle klima 30 je pro mě tak maximum, co vydržím, když mám někde po ruce vodu. Ale prostě víc už, já 40 bych prostě nepřežila.
0: No tak možná nám příště paní Dana, možná nám příště paní Dana bude telefonovat z norského fjordu, až budou extrémní vedra.
1: Ježíš, já když Tomáš trávil hodně času, když dělal doktorát, tak vlastně můj syn, ten mladší, a ten právě byl v tom Norsku a říkal, mami, to by bylo klima. Já říkám, neříkej mi to. Vůbec mi to neříkej. Nerozčilo mě ještě ty dneska, který byl z Rovínka, to jel, protože mě tady zastrhly ještě žaluzie, tak mě tady dělal stínění nový a říkal mi, no já jsem přijel z vody a teď jdu zase do Prahy a pátek zase přijedu. A já si říkám, a pro tebe by bylo ideální někde ty fjordy, prostě to Norsko. Já jsem říkala, prosím tě, neříkej mi to.
0: Děti, radost života. Ještě nám takhle nalijí naděje dožil, že? No.
1: Přesně. Ale víte co, i moje kočky umíraly tady. Oni fakt se plazili tady po zemi, po podlaze. A jako v tom bytě, a navíc já mám na jeho západ okna, jo, což je teda úplně šílení extrémní. A to je prostě, mám křice krásný věc.

0: ven. A to jsem byla hned ve svým živlu.
1: Zůstaňme v naději, že nás takové dny ještě čekají, paní Dano. Děkuju.
0: No, já doufám, mějte se všichni krásně, opatrujte se v těch vedrech, vy co už máte nějaký věk a buďte hlavně ve zdraví, no. Protože co víc si přáte?
1: Máte pravdu. Děkuji vám a naslyšenou.
0: Mějte se krásně a dobrou noc přeju vám všem.
1: Za všechny děkuju a znovu se vás za chviličku zeptám, jak přežít extrémní vedra. Což je téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě sledujete.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Do nového dne a do nového týdne zbývá už jen necelých 6 minut. No vlastně necelých 7, abych byl úplně přesný. Ale na čas teď tak úplně nehrajeme. Spíš na vaše příběhy a na vaše v tomto případě rady, jak přežít extrémní vedra. Vítám vás při poslechu noční linky Českého rozhlasu a slovo dávám paní Marušce, která volá z jižních Čech. Dobrý večer.
1: Přeji krásný pohodový večer vám, pane redaktore, všem posluchačům. Já jsem si to zařídila trošku preventivně, takže začnu od začátku. Bydlím v paneláku, mám 3 okna, všechny na jihozápad, jako paní Dana, ale mám to zařízené, takže jsem si do každého okna dala do jedné části síť, abych mohla mít, a do balkonu, do celých dveří, abych mohla mít v noci otevřeno. Takže pokud jsou chladnější noci, je to paráda, mouchy nelítají, komaři taky ne, a byt vychladne. Takže to jde, pokud jsou horké noci.

0: noci. Je to trochu složitější, ale taky jsem si poradila bez ventilátoru. Obstarala jsem si bělové sáčky, které se buď dají nahřívat v zimě, anebo v létě chladit, takže je mám v ledničce. Takže bělové sáčky si přiložíte tam, kde zrovna potřebujete. A je to úplná paráda. No, takže to mám takhle. Samozřejmě vlažná sprcha, to je bez diskuze, taky pomůže, ale já s tím skoro takhle vystačím. Docela je to fajn.
1: Teď jste mi připomněla těmi gelovými sáčky v dobách, kdy mý synové vyrůstali, rostly jim zuby, tak si vlastně do mražáku dala dávat taková, no vlastně taky taková gelová hmota v takovém obalu a tím oni potom si vlastně prokousávali a chladili zároveň tu dáseň. No takže využíváte v tomto případě opět fyziku. Chladící gelové sáčky.
0: Ano, přesně, přesně. Ale to možná je to, co, o čem hovoříte, to jsou koupené sáčky v, jako takhle, jak se to říká, z polystyrenu, ne z
1: polyetylenu spíš. Polystyren, ten by byl raz, dva pryč, to já
0: to by bylo trošku, zkoušený. Ten máme na baráku zvenku, polystyren.
1: No prosím, zateplení, respektive izolace, která vyrovnává teploty, taky v pořádku. No a když k tomu připočteme třeba už zmíněné venkovní žaluzie, to by byla kombinace, paní Maruško.
0: Žaluzie, samozřejmě, to se nepodotkla, ty už mám x let. Teda. No. Takže správně, ještě je třeba správně ty žaluzie naklonit taky.
1: Tak.
0: Aby odrážely sluníčko, no. Takže asi takhle to mám, ale tak s tím vystačím bez ventilátoru, mám také jenom takový jednoduchý vždycky od Vietnamců, ale to vůbec to není k ničemu, to jsem zkoušela, pak mám asi stoletý ventilátor na teplo a na studený vzduch, ale jako ono, to tak nefunguje klimatizaci nemám, no takže to mám takhle, ale fakt výborné, já nemám žádný problém, úplně paráda.
1: Děkuju mockrát, aspoň mám co poradit mé máti, protože ona v těchhle vedrech trpí, řekl bych, jako 90%.
0: Ale ty sáčky jsou úplně nejlepší, opravdu. Jsou dobré i právě, když vás něco bolí a hřeje to, že jo, pokud koleno hřeje, tak je dobrý chladivý sáček, pokud nehřeje a bolí, tak zase je dobrý ten studený zadničky, že jo.
1: Tak.
0: Studený, pokud je koleno teplé, tak studený a obráceně, pokud není teplé, tak teplý, tak. A to pomáhá i na bolest, když hovoříte o máti, tak určitě by se jí to hodilo.
1: Vyřídím.
0: Nejenom na koleno, ale na leco, co bolí.
1: Vyřídím s velkými díky. Mějte se hezky.
0: Mějte se
1: a naslyšenou.
0: Hezky. Zdravím vás všechny posluchače, dobrou noc, přeji všem.
1: Naslyšenou. Ještě jedna krátká zpráva pro ty, kteří, jak už jsem jednou říkal, dělí svoji pozornost mezi noční linku a případné dění ve finálovém utkání mezi Španělskem a Argentinou. V tuhle chvíli už běží nastavený čas prodloužení a tím pádem od titulu Španěle, kteří teď vedou 1-0, zbývá, tedy dělí už jen necelých 5 minut. Po rohu, který kopl Messi, nakrátko, jak se tak dívám, tam bude další rozehrání ze značky rohového kopu, předpokládám. Ano, zřejmě došlo k nějaké chybě. No, v příštím vstupu a vlastně už zítra vám řeknu, jak to dopadlo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, vítám vás v novém dni a v novém týdnu. Teď už platí datum 20. července 2026 a svátek má dnes Ilja. Je-li mezi těmi, kdo poslouchají Noční linku Českého rozhlasu, někdo tohoto jména, gratuluju a přeju zdraví, štěstí a lásku. A pokud možno ne extrémní vedra. A tím už jsem se jemně dostal k tématu, které platí i pro další část Noční linky. Jak přežíváte extrémní vedra? Máte nějaký svůj vlastní recept? Bylo jich tady pár? A byly tady i některé, které jsme vylovili z paměti. No tak to je to sprchování teplou vodou, které zmínila paní Marcela. Ovšem, teď na telefonu čeká další posluchačka. Je to paní Emma, která volá z Javorníku v Jeseníkách a chce nám říct něco, čemu se jejími slovy budeme divit. Dobrý večer.
2: Dobrý večer všem posluchačům i vám, pane redaktore. Možná se budete divit, ale já jsem narozená v červnu ve znamení raka, ale já miluju vodu a horko. Ty vedra, to je pro mě úplně balzám pro moje tělo, pro moji duši. Když napadne první sníh, tak mám depresi.
1: Já vám naprosto rozumím, já jsem taky rak a taky miluju horko, miluju vodu, ale když už to bylo 42 a někdy i 43 na venkovním teploměru, tak už to bylo únavné i pro mě. V našich končinách, kde nefouká vítr od moře.
2: Opravdu, já jsem byla v sedmém nebi, já jsem si chodila v tričku, v kraťaskách, s pejskem na procházku, k nám na zámek, do parku, to jo, k rybníku, šla jsem si zaplavat. Opravdu, já jsem byla v sedmém nebi. Manžel ten studené limonády, on je blíženec a já rak. Pořád otevřené okna, tak jasně, okna máme otevřené, že to je jasný. Ale nadával, já jsem to nadával, že tak krásně je teplo. A sousedky mi říkají, proč máš na nohách ponožky? A já říkám, já neumím chodit na boso. Ale já jsem si ty bedra prostě vyloženě i v práci, že jsem ho spotkala, tak lítám jako, už jsem to tady několikrát, jsem se k vám dovolala, říkala, lítám po placu, jo. A já jsem si to užívala, já jsem byla úplně v sedmém nebi, opravdu.
1: Já vám rozumím, já s těmi ponožkami tedy rozhodně. Když je venku už jenom 20 během léta, respektive letních prázdnin, tak já ke svým procházkám po zahradě takhle v 8 hodin večer už potřebuju župan. Mně je tam zima.
2: No, tak já v županu chodím ráno v 5 hodin kolem paneláku, když venčím Diánku mého pejska. A lidi se mi smějí, já říkám, no a co, ježišmaraš, já jsem oblečená, o co vám jde?
1: Máte pravdu. A paní Emo, tím pádem recept na to, jak přežít extrémní vedra od vás, nemusíme ani čekat, vy jste prostě rák a máte vedra ráda. Já vám rozumím, já v zimě nemůžu ani dejchat.
2: Opravdu, já to zbožňuji, já si to užívám, to teplo, a říkám, přijde zima a když napadne první sníh, já normálně mám psychickou depresi z toho.
1: No, to já
2: to
1: mám.
2: To oblíkání sebe, pejska, jo, a to. A,
1: ano, to oblékání. Jak má na sobě člověk víc než dva kousky oblečení, tak to nestojí za nic.
2: Já se půl hodiny oblíkám, peskový hodin obleček, jdeme ven, ona se vyčurá, udělá potřebu, jdeme za 10 minut zpátky a zase se půl hodiny vyzlíkám a jsem nervní z toho, jo. A takhle v letě ráno, že dobrý, stanu, hodím na pyžamo župan, vyběhnu 5 hodin ráno, že všichni spijou s pejskem, odpoledne hodím tričko, kraťásky, ponožky, sandálky a už běhám.
1: Rozumím vám naprosto, ovšem musím zároveň říct, že jsme, řekl bych, v menšině. Takže se za chvíli znovu vrátíme k tématu, jak přežít extrémní vedra a já vám děkuju za váš telefonát. Mějte se hezky, paní.
2: Chtěla všem posluchačům popřát krásnou noc, krásné pondělí a kdybyste někdy jel do Jeseníku, tak se zastavte hotel Pradět, restaurace, ráda vás obsloužím.
1: Je, to je hezký. Moc krát děkuju, paní Emo.
2: Natočím vám pivo s takovou pěnou, protože jsem tam dneska měla pražáky a jsem jim natočila piva, oni si to fotili. A já jim říkám, jako proč si to fotíte? My ukážeme našemu hospodskému v Praze, jak má vypadat správně natočené pivo. Tak mi to potěšilo.
1: Ten bude mít radost teda. Tak vám děkuju, paní Emo, a mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Vy taky, zase zavolám, jak bude super téma.
1: Díky, naslyšenou.
2: Nasledanou, všechny zdravím i vás. Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Je 5 minut po půlnoci, je pondělí, píšeme 20. července 2026 a skončilo fotbalové mistrovství světa. Brankou Torrese ve 106. minutě vyhráli 1-0 Španělé a jsou mistry světa.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: téhle písničce Hanky Zagorové, tedy zaspívala nám o biografu Láska, si v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, dovolím jednu, no, drobnou reakci, respektive návaznost. Víte, já zažil ještě doby, kdy se v kinech, nebyla instalovaná klimatizace. To dnes je to trošku něco jiného, ale když jsme někdy v létě za velkých veder šli do kina, tak to vám řeknu, tam opravdu bylo nutné sundat některé svršky. Ale teď k tématu. Ono vlastně souvisí s tím, co jsem říkal. Jak přežít extrémní vedra. Na tohle téma si povídáme s našimi posluchači, v tomto případě s paní Jitkou, která volá z Ráje kuřáků ze Šluknovského výběžku. Dobrý večer.
1: Jak to zraje kuřáku?
0: No, Šluknovský výběžek, no, proto. Paní Jitko, jak přežíváte extrémní vedra?
1: Mizerně. Já teplo nemusím. Já mám radši úd, jak živa zimu.
0: Jo, takže vy jste úplný opak toho, čím je paní Ema. Před malou chvilkou telefonovala a říkala, že 30 je pro ní start života teprve. Jo, 30 stupňů Celsia.
1: Že pak, to je jednoduchý. Pro mě jako takhle na vysvětlení, protože když je zima, člověk se může přioblíct, toho si může zatopit. Když je vedro, tak když se slíkne do nahata, tak už ho zvládek zipnevá, aby sundal ještě aj kůři.
0: Není co sundat, no, to je pravda. Takže jak to praktikujete?
1: Je to bída, já většinou mám veliký ručník, který máchám většině v studené vodě. Zvrka to vyždím, no a pak se lehnu a hodím to na sebe. Jenže to pomáhá akorát na tělesný teplo. Horší jako to bylo teď, když byly ty vedra opravdu ke 40, tak byl i ten vzduch v bytě, který jsem měla zatemněné a všechno, tak byl moc horký na dechání, to už pálilo v plicích. A to je daleko horší. Akorát si říkám, že teda znám jeskyni, kam se asi příště na ty vedra odstěhuju, protože v kameny je, jak známo, vždycky chládek.
0: To je pravda.
1: Tak doufám, že navíc tam najdu příbytek nějaký aspoň na ty největší vedra. Jinak mám takovou něco, co ostatní lidi asi nemají. Vím o jezírku v lese, ve vysokém lese. Tam je krásná voda, sice tmavá, ale čirá do hloubky. A jelikož je to vysoký les okolo, tak tam je vždycky chladnější voda o několik stupňů, protože venku, v těch rybníkách a v těch různých koupalištích, tam je ta kafe, řekla bych to jinak. A v tomhletom jezírku, tak tam je vždycky chladnější voda. A tam, když si člověk lehne, tak je mu opravdu dobře.
0: No vy jste vlastně naťukla další způsob, který ještě nikdo nezmínil, že právě v lese se můžeme hodně ochladit za extrémních veder.
1: No, když je takový vedro, jak bylo teď, tak a i v tom lese chudáci stromy a zvířata taky trpějí. Dobře, akorát tak hovadům a kousavým hmyzu.
0: Paní Jitko, já vám děkuji za to, že jste i v těchto vedrech, byť tedy dnes máme po přechodu studené fronty, našla sílu a zavolala jste, to muselo stát hrozně moc sil, ale ono pro dnešní vydání Noční linky, no říkám, pro dnešní díl Noční linky platí, že bohužel nelze psát na rozhlas.cz/linka, našli jsme zřejmě ten důvod, ale bohužel do té dnešní už jen telefonáty. Takže děkuji za ten váš a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je ještě pro dalších 40 minut, jak přežít extrémní vedra. Extrémní teploty jsme si hodně užili na konci června. No a od té chvíle možná přemýšlím o tom, jak se schladit co nejefektivněji a možná, že někteří z vás, a konec konců takové případy už tady byly, přišli i na nějaký recept, jak to udělat neotřelým způsobem, anebo z paměti vylovili nějaký starý návod, jak se ochladit. Pan Zdeněk je tím, kdo přichází právě teď na telefonu 731 800 900 říct, jak to dělá on. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak já bych měl několik námětů, hlavně pro ty nejvíce trpící, to jsou lidi v panelových domech, jo. Mm-hmm. Takže vypítřili ty tekutin denně, jo, a zapisovat si to množství, protože starší lidi už potom zapomenou, kolik toho vypili, jo. Mm-hmm. Já to dělám tak, že okna na sluneční straně polepím bílým papírem, jo, odráží sluneční paprsky a mám větší chládek. Mm-hmm. Rolety se dají postříkat z ručního rozpraškovače, jak je nakytky, tak se dají postříkat vodou, jo. Mm-hmm. Používat stolní anebo stojanový ventilátor, to se mi taky osvědčilo. No, taky dobrý je naplnit vodou vanu na několik centimetrů a potom odpařováním taky se chladí místnost. Mm-hmm. Podobně působí zavěšený mokrý ručník, jo, třeba přes topení a dát na k němu spuštěný ventilátor. Mm-hmm. Minimální oděv nosím, samozřejmě občas se postříkám vodou právě z toho rozprašovače, sprchuju se vlažnou vodou, když jsou vedra, jo, větrát se samozřejmě přes noc, jo, a potom ještě, co je taky dobrý, to mě napadlo, taky jsem to párkrát využil, a ve sklepě paneláku je přece jenom větší chládek, jo, takže si tam člověk může vzít židli a knížku a může tam prostě vegetovat. To už je, co je běžný, že jo, známý, že se nemá konzumovat alkohol a káva a pít pouze dobré alkoholické, nealkoholické pivo, studené čaje, minerálku. No a blížíme se k závěru nápadu omezit vaření a pečení, že jo, protože vzniká teplota, dopřát si polední siestu, jako v Itálii, tam je to běžný, že jo, a ve Španělsku, že mají hodinovou pauzu aspoň. Nemocní by se měli poradit s lékařem a omezit pohyb a pobyt na slunci. A poslední věta, když již musíme ven, tak ve slunečních brýlích, kloboučku a klidně si beru deštník. A jo, může být i třeba tmavej, ale přece jenom pod tím deštníkem je chladněji, nejsou to přímé paprsky a potěšilo mě, že jsem asi před 10 dny, když byly ty vedra, tak jsem viděl v Itálii taky, že nosí normální deštníky lidi, jo. Mm-hmm. Takže to by bylo tak všechno, kdo si z toho co vybere, tak záleží už jenom na něm.
0: Pane Zdeňku, já vám nesmírně děkuji za všechny velmi užitečné rady. Vy jste vlastně racionálně shrnul všechno to, co máme dělat proti extrémním teplotám, které nás možná ještě potkají během letních prázdnin. Takže děkuji a zdravím do Jizerských hor.
1: Taky, mějte se hezky a naschledanou.
0: Naschledanou. Pro tuhle noční linku můžete využít pouze telefon 731 800 900. Omlouvám se za tu nemožnost napsat svůj vzkaz, svůj návod na to, jak přežít extrémní vedra na web rozhlas.cz/linka. Je to technická příčina, přišli jsme na její důvod, ale bohužel pro dnešní vydání noční linky už s tím není možné nic udělat. Takže někdy příště. A to někdy příště přijde vlastně hodně brzy, protože už máme 22 minut po půlnoci. Z dnešní, nebo z té aktuální noční linky už bývá méně než 40 minut. Telefon 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A jistě jste už několikrát slyšeli o tom, že počasí je tím nejvděčnějším konverzačním tématem. No a vlastně o počasí si povídáme i během těchto dvou hodin Noční linky. Jak přežít extrémní vedra? A ono to je vlastně vážné téma, protože ta vedra na konci června jednak přispěla k tomu, že se i v Česku přepisovaly teplotní rekordy z naměřených teplot. No všem taky hodně lidí právě následkem extrémního horka bohužel zemřelo. Nejen u nás, to platí pro celou Evropu. Já teď ale nechci bědovat nad vývojem klimatu jako takovým, ale spíš se ptám, jak přežíváte extrémní vedra? Máte nějaký recept, jak na to? A dalším, kdo čeká na telefonu 731 800 900, je paní Soňa, která volá z Krnova. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer, možná dobré ráno, všechny zdravím, hlavně vás zdravím.
0: Děkuji.
1: A já jsem si vzpomněla, když si ještě, jak jsme byli jako děcka, moje máma, když třeba byla zima, tak nám pod peřinu dávala termofon s teplou vodou. A jelikož termofon už nemám, tak jsem dala do mražáku petku, naplněnou vodou samozřejmě, a tím se ochlazuju. Ochladím si chodidla, pak si ochladím dlaně, a víte, že to pomáhá.
0: Já bych věřil.
1: Je to asi lepší než ta studená voda, protože máte mokré, že jo, jste celý mokrý potom, ale opravdu tady to funguje.
0: Akorát budete mít mokrý povlečení. Ono se to orosí, že jo?
1: Já si to zabalím do ručníku, jako nebo do tenkého, tenké útěrky, víte, aby to nebylo mokrý. A tím si potom chladím chodidla a dlaně. Ale chtěla jsem říct, tady není to kousek od nás, ale je to v Bělé a tam je takový lesík a v tom lesíku někde z těch hor teče ale velice studená voda. A je tam takový labirint, kterým se musí chodit, ale musíte v tom chodit a zvedat nohy jako čáp. Protože jinak byste tu ledovou vodu opravdu nepřežili. Tam stačí, a myslím, že tam nějak mají cedule, třeba na půl minutky ponořit loktě do té ledové vody. Ale to vám v momentě začne jak jehličky, kdyby vás píchali. Tak je ledová ta voda a je to velice ozdravné. A v těch vedrech, no, letos jsem tam bohužel nebyla, ale opravdu tak ledovou vodu jsem ještě nikde nezažila.
0: Kor v těch vedrech se to hodí. Můžete pro ty, kteří třeba přišli o něco později nebo přeslechli to umístění, říct ještě jednou, kdeže se vlastně nachází tenhle zázračný pramen vlastně?
1: Je to Běla pod Pradědem a je to opravdu v takovém lesíku. Ti, co tam někde v okolí bydlí, určitě to znají. Jo, já jsem tam byla teda dvakrát a je to opravdu tak ledové, že tam nevydržíte ani tu půl minutu ty loktě mít ponořené v té ledové vodě. To je úplně jak jehličky. A jinak, já jsem spíš takový zimní typ, ty vedra vůbec nesnáším a třeba můj vnuk, já bydlím se synem v domě, oni bydlí dole a nahoře a ti jsou zas, ti rádi chodí i v zimě dole v kraťasách a já mám furt otevřené okna. A ten vnuk, když přijde ke mně nahoru, on vždycky, já tak rád tady jdu, bo ty máš otevřené okna, ty tady máš chladno aspoň, to by nebylo pro vás, že jo, takové chladno.
0: Pro mě ne, ale, no. Ale jak, ne, že bych to chtěl, ale v tomhle jsem taková výjimka, no.
1: No a ten vnuk rád tady chodí ke mně nahoru, protože ví, že mám otevřené furt okna, samozřejmě, když je mráz, tak nemám, že jo, nebo vyvětrám a dobrý. Ale letos jsme zateplili dům a mám nainstalovanou klimatizaci v obýváku a v ložnici.
0: Jak jste spokojená?
1: No právě, že nejsem spokojená, protože nemám ještě připojenou tu venkovní jednotku. Čili klimatizaci mám letos na nic, protože se čeká, až přijde. Ona už byla zapojená, ale já nevím, tam byl nějaký problém, čili to nefunguje, takže mně stačí ta petka s tou ledovou vodou z toho mražáku. To je úplně led, že?
0: Mm-hmm. No, tady je důležité říct, nenaplňujte tu petku úplně, jo? A taky ano, trošku zmáčkněte, protože ona se vlastně tím, že se změní skupenství a známe všichni tu anomálii vody, protože největší objem má při 4 stupních, tak to může prasknout. Pozor na to.
1: Ano, ano, nenaplňuju celou, ale pak mám z toho fakt takový pěkný kousek ledu a opravdu to ochladím si chodidla, ochladím si dlaně a opravdu tak nějak to tělo cirkuluje potom lepší než v nějaké ledové vodě.
0: Paní Soňo, děkuji i za tenhle recept praktickému využití pro ty, kteří poslouchají a zmáhají extrémní vedra. Jejich první vlnu jsme si zažili na konci června a byl bych rád, aby už druhá nebyla. Jenomže my jsme malí pánové.
1: My to nemůžeme rozhodnout, že jo? My tak se jenom musíme nějak přizpůsobit, aby nám bylo líp.
0: Děkuji moc krát za váš recept. Mějte
1: se
0: hezky.
1: Já děkuji taky, já zdravím všechny posluchače, vás taky zdravím, už jsem pozdravila, takže se mějte a pěkné ráno nebo pěknou noc přeji, takže dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, kterou právě sledujete. U mikrofonu je Borek Kapitánček a tématem našeho povídání s posluchači a posluchačkami, kteří jsou našpicovaní, tedy mají našpicované uši už od 23. hodiny, je jak přežít extrémní vedra. A já musím přiznat, že už v době, kdy jsem poprvé mluvil s naší, řekněme, stálou posluchačkou Aničkou z Sološnice, to je malý kousíček za hranicemi České a Slovenské republiky, tak jsem se už kdysi dávno před těmi, myslím nějakými 7 lety, kdy jsem poprvé vysílal noční linku, díval na webové stránky obce Sološnice. A teď jsem to udělal znovu a připomněl jsem si, že vlastně vaše obec je obklopena lesy, tedy aspoň podle té úvodní fotografie. Ano. Je to tak, paní Aničko, dobrý večer.
1: Ano, je to tak, krásný večer, teda už po polnoci.
0: Tak dobré
1: ráno.
0: Ale
1: viete, to je jediné šťastie, že tu máme ozaj blízko les. A ja mám chalupu tak skoro na kopci, takže môžem povedať, že prežívam, no ťažko, ale prežívam, lebo ventilátor nemôžem mať zapnutý, kvôli očiam mám alergiu veľkú, takže to mi veľmi škodí na oči. Tak ja mám vonkajšiu markízu na braku, potom mám hliníkovú roletu zvonku a medzi okenné mám ďalšie žalúzie a ešte tmavý, ťažký záves zelený. Takže ja som to prežila, hoci v byte som mala 31 stupňov. Napriek tomu. Takže bolo to katastrofálne, ale prežili sme.
0: No, ono s tou venkovní markízou, to mě tak připomíná, že naši předkové ani zdaleka nebyli, řekněme, tak neznalí. Oni třeba v Řecku moc dobře ví, proč staví dům, který je vlastně obehnán ještě takovou, no, já nevím, balustrádu. No prostě, že tam mají ty venkovní markízy už vlastně vbudované při stavbě domu, aby to vlastně ochlazovalo ten vnitřek. Jo, ta cirkulace.
1: Ano, víte, čo byste neveril, že čo to zobere slnka, že je to fantastické. Ja si bez toho neviem ani už predstaviť. Lebo ďalšiu izbu mám ako bez to, tam to je chalupa. A tam nemám, tam není treba, ale tu mi pálí slnko od rána do večera, do západu. Takže je to katastrofa. No, ale prešli sme, dúfam, že už také horúčavy nebudú. Najviac ma jedovalo, že nemohla som si poliať záhradu, lebo prachu je strašne veľa. Dneska trošičku napršal, ale to je o ničom. To je zem je úplne. A keď som pozerala na tie moje rajčiny, tak mi bolo do plaču, lebo hlasili, že budú búrky a čo ja viem čo, no tak radšej nie je tá búrka, jak bola na strednom Slovensku a na východnom, tak to radšej nie.
0: No. To ani neviem, že na východe byla nejaká veľká búrka.
1: Áno, áno. Aj na strednú. No, to príde tak bleskovo, že keď je taký prietrž mračeň, aj tu sme zažili teda veľmi škaredú búrku minulý rok, že ale to prišlo a odišlo. No, takže
0: lokálni búrky, no.
1: Že sme fakt tak pod lesom, že nie som niekde v paneláku. No a ešte jednu radu dám. Mne vždycky doktorka povedala naša, keď som bývala v Bratislave, že boli také horúčavy a tam sme mali len medzi okenné žalúzie, to bolo úplne niečo iné. Včera mala laryngitidu a hovorí, do slanej studenej vody, keď sa kúrilo, treba dať plachtu a zavesiť na okna alebo na dvere, aby sa ten vzduch jako zvlhčil. Lebo to sucho, to není do toho dobre, no, na tie predušky. Takže fakt, aj toto som robila, teraz jak bolo tak horúco, že som dala na dvere tú plachtu a presne sa to trošku tak, no, zlepšilo.
0: A tá súl, protože slená voda, ste říkala, tá súl má nejaký důvod?
1: Áno, že máte pocit, ako keby ste bol pri mori.
0: No tak to jo, to beru, píšu si.
1: Normálne do vandla alebo do laborát dať sol, tak viacej ako lyžičku samozrejme, a namočiť tam tú plachtu bielu a zavesiť, vyžmýchať a zavesiť. Úplne sa ináč potom dýcha. Klimatizáciu takisto nemôže mať, to mi veľmi škodí. No, bohužiaľ. Ja. Takže ďakujem, pekný večer ešte, to už bude ráno pomaly. Pozdravujem všetkých poslucháčov a som šťastná, že som sa vás dovolala.
0: Paní Aničko, já vám moc krát děkuji za váš telefonát a přeju vám léto, které se dá vydržet bez extrémních veder.
1: Já keby to mohla jít k moru, víte, co tam by mi nevadilo ani 50 stupňů.
0: No, tam je to trošku jiné, tam je trošku jiný vzduch, slaný a fouká tam větřík od moře. To už je opravdu jiná kapitolka.
1: Dobře, tak vám všechno dobré prajem a hlavně zdravě a nech vám to takto stále vysílá, jak máte.
0: Děkuji pěkně. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Ajdi, všechno dobré.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Méně než čtvrt hodina zbývá z té aktuální noční linky Českého rozhlasu, ve které si povídáme, ale hlavně vy, protože vaše příběhy, vaše postřehy, vaše glosy a vaše zlepšováky v tomto případě jsou nejpodstatnější. O tom, jak přežít extrémní vedra. A já jsem si teď naschvál spočítal, kolikátou volající je v pořadí naše posluchačka Mirka, která čeká na telefonu 731 800 900. No, je 12. v pořadí, takže aby noční linka nebyla tuctová, tak ještě budu muset vzít někoho dalšího. Mirko, dobrý večer, dobré ráno.
1: Dobrý večer, moc všechny zdravím. A jak tedy ta hrozná horka řeším já? Mám být zděný tedy na obě dvě strany, ráno sluníčko na balkon, odpoledne pěkně vytopený obývák na druhou stranu. No a teda už jste to vzpomněli, jaká byla krásná léta, to bylo já u Apola celý, to už jsem o tom mluvila, celé léto, nádherné léto, prostě jsme se koupali a takové extrémy teda nebyly opravdu. No, ale tak teď chci říct, že už v loni to bylo a zase určitou dobu ta horka už byla, tak přišel jsem syn a říká, já se na tebe nemůžu dívat, tak mě dotáhl, koupil teda takovou klimatizaci, která se mě úžasně osvědčila. Vypadá to jako taková malá pračka, a je od toho roura taková jako harmonika poskládaná. A teď ta roura prostě se strčí do okna. Ovšem problém je ten, že nejdříve se do toho okna musí prostě vlepit suchýma zipama igelit, který má uprostřed zip. A ten se potom teda nedobře, ten zip, a strčí se tam ta roura, pěkně se to upevní. No a teď já si to pustím. Teda není to úplně bez hluku, je to takové, trošku hučí to prostě. No a já prostě, když si to pustím, tak studený vzduch a za 10 minut je ten obývák perfektně vychlazený. Tak ono je to si

0: No a já se tak jako opáchnu a teď tam strčím ty ruce, včetně loktu, až po lokte, do té studené vody. Mm-hmm. Chvilku vydržím a to teda nádherně ochladí. Tak to se mě teda osvědčilo, tak ty dvě věci, ta harmonika do toho okna, tady toto, ale ještě mám takovou malinkou pomůcku, to je opravdu takové, jenom když se jde ven, tak prostě prodávají takovou gumovou krabičku, vypadá to jako vysoká peněženka a je to gumový s takovým jako trošku, jsou tam otvůrky. No a teď v tom je vložená taková, vypadá to jako malý ručník, taková utěrka speciálního materiálu. No a to se namočí do studené vody, vyždímám, dám to do té krabičky a jdu ven. A když někde třeba sedíme, tak prostě to vydělám a je to úžasně chladné a taky to trošku pomůže. Mm-hmm. Takže pomáháme si prostě, jak to jde, no.
1: Princip ale odpažování takovou, v praxi, ano.
0: No a ještě teda takovou malinkou příhodu s kamarádkama, teda, no je nás pět a z toho čtyři vdovy, takže co máme dělat, že jo. Tak se scházíme každý týden na kartách a dáme si vínečko a tak. Tak jsem jela z Rajhradu, musím pochválit vlaky. Vlak Brno-Břeclav, opravdu klimatizovaný, paráda. No ale vylezu z toho vlaku, to jak když vás praští to horko. No a tam jsem koupila, protože tam na tom prvním nástupišti jsou stánky cukrovinky, ovoce, tak jsem koupila nádherné velké třešně, samozřejmě přes stovku kilo, tak mě je pěkně zabalil, abych to mohla nést, tak si to štráchám prostě na tu dvanáctku a zdá se mně teda, že ty dvanáctky opravdu nejsou klimatizované. Tam bylo tak horko, já spocená na tom sedadle a vedle jsem si postavila ty třešně. No nenechala jsem je já tam.
1: Je, dvanáctka je v tomto případě tramvaj, jo, pro Brňáky Šalina, jo?
0: Ano, tramvaj nebo Šalina. No, takže z toho horka jsem byla zblblá nebo co. No prostě někdo si pochutnal na těch krásných třešních. A ještě teda, jestli můžu chviličku,
1: ano.
0: Ještě takový příběh, že prostě z toho horka může být člověk i onemocněn. A mně se to stalo, když ještě žil manžel, tak jsme měli chatu za Brnem a tak, a oni se nám tam nastěhovali vosy. No a ty vosy, že jo, no, večer začali tak jako bzučet, no tak co teď, tak nechtěli jsme jít domů, tak jsme zavřeli tu chatu a tam bylo takový horko v té chatě. Já se ráno vzbudím, nemohli jsme otevřít, aby ty vosy nám tam nenalítali, a já jsem z toho dostala angínu. No. Tak ráno jsme jeli prostě zrovna k doktorce a prostě angína z horka.
1: Já jsem tady tuhle otázku zrovna položil tomu úplně prvnímu telefonujícímu Jaroslavovi, který měl rád chládek a chlazené nápoje. On říkal, že s angínou v létě nemá vůbec žádné zkušenosti. Já naopak ano, a taky jsem se optal, jestli třeba cestuje. Já jsem to chytl na letišti, to bylo na Majorce a to je obrovské letiště a všude klimatizace venku 40, uvnitř krásných 21, no a výsledek se dostavil. Dva týdny jsem nemluvil, to by měli všichni Pražáci ze mě radost. No.
0: Bylo to tak prostě. No tak jinak tak nic, no musíme si pomáhat, jak to jde. Lepší to asi nebude, takže prostě já jsem tady sama, tak si udělám pohodlí a taky dělám, co můžu, no. Ale s těma loktema, jak se strčí do té vody, to se mě úžasně osvědčilo.
1: Moc krát vám děkuju, paní Mirko. A mám už jenom poslední drobnou otázku, která vlastně nesouvisí s tématem. Já už nestihnu vzít někoho dalšího, protože před námi ještě písnička a pak divadlo pro vaše uši. Vy jste zmínila vosy. Máte nějaký recept, když jste nám řekla o svém receptu s mobilní klimatizací a taky s tím odpařováním? Máte nějaký recept na to, jak se zbavit třeba na zahrádce vos? Máte nějaký speciální recept?
0: Právě že potom jsme tam jeli a manžel to jaksi vykuřoval. Mm-hmm. Jo, jenomže zase jsme měli strach, aby se nezapálila ta chata, ale nějak už si nevzpomínám přesně, jenom si pamatuju ten kouř. Nějak kamoše vzal sebou a tak nějak si pomohli od těch vos. Tak

0: Já to dělám tak, že do prázdné lahve většinou od piva, protože toho je u nás vždycky dost, dám asi tak 3-4 cm vody a do té vody buď to pivo, anebo něco sladkého, sladký sirup.
1: Ano.
0: A oni tam sami nalezou a už netrefí cestu ven, protože jsou zmámené jednak pivem nebo sirupem.
1: Ano.
0: Tak se mi to tam postupně hromadí. Já vím, že to je pro milovníky zvířat možná něco až příliš drastického, ale takhle jsem si s nimi poradil. Děkuji vám moc krát, Mirko, přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
1: Ano, já vám taky moc. A naviděnou, naslyšenou.
0: Toto byl poslední telefonát té aktuální noční linky. Říkal jsem, že bych měl vzít ještě někoho dalšího, aby to nebyla tuctová noční linka. Takhle vás bylo 12, kteří jste řekli, jak přežít extrémní vedra, ale víc už se do té noční linky, kterou právě posloucháte, asi nevejde. Jak se tak dívám a měřím i délku poslední písničky, ne, opravdu víc už toho dnes nestihneme. Takže vám přeju dobrou noc, sladké sny. A Jarce Barboříkové, která se chopí povinností moderátora noční linky už za 22 hodin, přeju štěstí vám taky při telefonování na studiové číslo. Tématem příští noční linky bude dědictví. Radost, vzpomínka nebo starost?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. I když dneska bych měl spíš začít nějak jako dobrý večer, velé vážení, náš cirkus, naše divadlo, je tu pro vás, atrakce, akrobati a taky clown. Možná právě takhle nějak by mělo začít dnešní divadlo pro vaše uši, ve kterém vás pozvu na stránky známého románu Cirkus Umberto. Buďte vítáni a račte vstoupit!

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Nemohl jsem to dnešní divadlo otevřít jinak než melodií, která ve své orchestrální podobě a samozřejmě společně s neodmyslitelným hlasem vypravěče pana profesora Radovana Lukavského uváděla televizní seriál Cirkus Humberto. Ale slavný román Eduarda Basse, ještě dřív než spatřil světlo světa ve své filmové nebo televizní podobě, vyprávěl příběh zedníka Antonína Karase a jeho malého syna Vaška třeba v rozhlasové dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky z roku 1980.
2: Karluci na Vašíku. Potom Milnerovi se snad zem slehla.
3: To řekl svému malému synkovi zedník Antonín Karas, rodák z Horní Sněžné na Šumavě v ulicích města Hamburku roku 1862.
2: Tenhle rok je jako z učarování. Mizerie. Máma nám po novém roce lehla a když Milner svolával partu, bylo jí tak zle, že jsem jí nemohl opustit. A za týden potom, co chlapci odešli, Márinka, dej jí pánbu lehký odpočinutí, umřela. Vypravili jsme jí aspoň pěkný pohřeb. A teď jsme tady a nevíme kudy kam. Přece jenom Milner je partafír k pohledání. A tohle město, koukej Vašíčku, potřebuje každou zednickou ruku po tom hrozným požáru. Milner vždycky v podjazí sjednal cestu po borech a na podzim z nás udělal muzikantskou bandu. A vydělávali jsme i cestou domů, Vašíčku. Filuta, tenhle Milner. A stranou jsme dali hezkých pár krejcárků. Ale co teď? Co my dva teď tady?
4: Těžká rada, milej pane. Stalo se to, co se po dlouhé konjunktuře stává, stavby toho roku uvázly.
2: Někde prý něco drhne v zámoří. Peníze podražily.
4: A těch pár dodělávek a zprávek tady stačí domácí dělnici.
2: Jen kdybych věděl, co ten Milner...
5: Milner jako ostatní partafíři udělal, co bylo jedině možné, pane Karás.
6: To jo, sebral jsem partu a tak jsem jinám. Musíme se protlout z Hoši do šťastnějšího kraje. A když ho nenajdeme, potáhneme domů. Čekal jsem, že nás Tonda Karas tady stihne. Ale co se dá dělat?
2: A tak tu stojíme, Vašíku, bez peněz, protože jsem skálopevně věřil, že rovnou půjdu na lešení. No nic, Vašíku. Nocleh máme. Přespíš u paní Langermanové. Tam spávám vždycky, když jsem tady v Hamburku, víš? Hodná paní, ta nás nevyžene.
3: A hned ráno se Antonín Karas sám pokusil zdolat osud. Vydal se na okraj města hledat staveniště. Pustil se i do přístavu, do doků, do skladišť.
2: Poslyšte, nevíte o nějakém díle?
5: Beru
2: všecko od cihly, od kamene, od dřeva.
5: Nikdež nic, milej zlatej. Není do čeho píchnout.
2: Kde se ještě nějak rachotí, jsou lidi jako sršáni. Aby tam nepřišel cizí a zůstalo to zdejší.
3: A tak Anton Karas šlapal dlažbu hamburských ulic, až došel ke sklenici piva, kterou před něj postavil hostinský Hein Mézeke v krčmě u námořníkovi nevěsty.
7: Sem chodívají čeští dělníci sníst kousek bůčku krájeného vlastní kudlou.
6: Zum Wohlsein, Anton. Tak co, nenašel jsi nic?
3: A otilý Hein Mézeke mu přistrčil pohárek piva.
2: Ani nezavadil. Krucí krajec, Himmel, fagot element.
6: Jež to, pánbu. A mluvil jsi už tamhle s Karličkem? No, s tím musíš promluvit, vždy si Čech, ne? Karlšen, máš tu krajana. Měl bys pro něj něco udělat, ne? Je to Čech, ne?
3: A teď pokročí k tomu stolu jakýsi pomenší človíček. Černý, kučeravý.
8: Odkud jsi?
2: Od Budějovc.
8: Zedník, viď?
2: Tak.
8: A teď jsi v hajzlu, viď?
2: To jsem.
8: A makat bys chtěl? Každou práci, a ti jaká chce?
2: Bodeď by ne.
8: Bodeď by ne. Lid si Čech. Koukej, já jsem nějaký kerholec. Karlík kerholec z Libuně. No to stačí, kdybys mě chtěl přát někam do Evropy.
2: Já jsem zedník Karas Antonín z Horní Sněžné.
8: Umřela ti máma, víš, a kluka si vzal sebou. No to bude pěkná starost, Anton.
2: Jak ty to víš, že...
8: Ale přece sem k Hainovým Mézekem chodila Milnerova parta a táhli odtud na Štětín, když zmrčili, že tu chcíp pes. A pořád vykládali, že ještě má přicválat Tonda, Karas s klukem, ne? Kluk je zdrav, doufám. Snese rajs?
2: Tak o to není žádná starost.
8: Tak koukej, Tondo. Dopij to požehnání a půjdem se mrknout na nějakou tu makandu. Něco bych měl pod palcem. A když si plácneš, zaplatíš pivo.
9: A Karelík Kerholec z Libuně si nahodí na kučery šejdrem klobouk, vytáhne z kapsy u kalhot peníze jen tak, do hrsti, ne jako Karas úzkostně uložené v tobolce, a hodí pár feníků na stůl.
6: Přijde to chlapci zapít, ne? Servus, Anton, žádné štěstí tě nepřeju, abych to nezakřích, ne?
9: A už jsou spolu v hamburských ulicích.
8: Není to daleko, jen tak za roh, na reprván.
2: A jaké pak to bude dílo? Nějaká stavba?
8: Stavba a bouračka. Stavba a bouračka, kamaráde, a vždycky na šup. A všecko nahonem, to jako je to hlavní, aby si sebou uměl švihnout. Byl jsi přece akordák, ne?
2: Člověče, to je má radost. To ti kladu, že kluci nestačí přidávat.
8: No tak to by bylo all right. A se dřívím, taky umíš co? Přitesat, přiříznout, ne?
2: Však jsem z lesu.
8: A natřít něco? Omalovat?
2: No, to patří, když se to tak vezme k věci.
8: A Milner pořád chtěl na tebe počkat, že prý náramně troubíš.
2: Tedy Flieghornu to zas jo.
8: Tak ti řeknu, Anton, že to bude dobrý, jestli ty sám to neudáš špatný. Tuhle vlevo za ten kolotoč a už jsme tu.
10: Došli do třetiny reprbánu, kde je volné prostranství obsazené boudami, houpačkami, kolotoči a střelnicemi.
11: A mezi tím stojí větší dřevěná budova vpředu zaoblená s nějakým obrovským nápisem.
2: Sumber.
8: Tak nestuj, Anton, a překroč tenhle práh pravou nohou. A pro jistotu si udělej tři křížky.
2: Jo, jo, jo.
11: A jak se tak rychle pokřižoval, spatřil nad sebou písmena RKU.
8: Jo? Drž se, Anton. Jo, už jsi někdy mluvil s Holanďanem?
2: Ne.
8: Tak teď si s ním popovídáš. Nebo ne, víš co, nech to na mě, já to s ním sfouknu. Dobrý den, Meinhard Steinhauer.
2: To jste, Karle, dobrý den. Co pak mi neseš?
8: Říkal jste, pane sekretáři, že se už brzo pojede.
2: Ano, ano, v nejbližších dnech. Máš všecko v pořádku?
8: Jo, dva tenťáky bych potřeboval.
2: Nemám.
8: Tak aspoň jednoho, a toho vám vedu.
2: Je z oboru?
8: Ne, ale je to můj krajan.
2: Čech?
8: Jo.
2: No, když je Čech, tak ho vezmi.
8: A nebylo by možné, že byste mu...
2: Na dlaň dostane 7 marek.
8: No, ale je tu ještě jedna věc, pane.
2: No.
8: Je to vdovec a má sebou kluka.
2: A tak to je zlé, Karl. To je zlé. Máme už ho v děti a má přijet ikarské číslo a to jich bude mít jistě půl tuctu.
8: Ikarské číslo má svůj vůz, pane. A tohle je chlapec zdravý, čiperný, dá se ho užít. Spát může s námi.
2: Tak když myslíš. Jak se píše to jméno?
12: Anton K. A. R. A. S.
2: S tímhle si zajdi k pokladně, Anton. 7 marek. Ostatní ti poví Karl.
9: A Kerholec už tlačí Karla ze dveří.
8: Tak co koukáš? K pokladně.
2: Tady to.
8: No co? 7 marek.
2: Ale ne, tady tohle.
9: Na lístku jsou písmena, která zahlédl na budově, spojená v celé záhlaví.
8: Cirkus Humberto, a co má být?
2: Kerholec, člověče, no já pak jak cirkusu, teď já nic neumím.
8: Umíš, Tondo, umíš, jenom se nelekej. Moc toho umíš, co je tu zapotřebí. A co neumíš, toho koukáš. Vždyť si Čech.
9: Vážené publikum, dovolte, abychom odhrnuli tento závěs. Protože totéž právě se chystá udělat světák Kerholec před skoprnělým Antonínem Karasem.
2: Před Karasem se zvedá kulatá haluzna, kolem dokola obklopená stupní, které se zvedají téměř až ke stropu, kde je plno ok. Okének.
11: A proud slunečního světla jimi padá jako široký zlatý sloup do šera prostoru. Na žlutavý kruh dole na zemi.
9: A tam.
10: A tam v té záři stojí vztyčen krásný černý kůň a na něm jezdec s červeným šátkem kolem hlavy.
11: kůň stojí na zadních nohách, hříva mu vlaje, ohnutá hlava je jako zahryznuta do udidla, přední nohy bijí do vzduchu.
10: Jezdec žlutou hůlkou po nich poťukává
12: a zedník Anton Karas zírá na to zjevení jako na sen.
13: Tak tohle je cirkus Humberto, Anton. Jeden z největších v Evropě. Šéfu jeho direktor Berwitz, tamhle ten pán. 60 čistokrevných koní, jako je tenhle. A slona, a menažéry. A to všechno se teď dá do pohybu. Na cesty, od jara do zimy. No a na to je třeba parta stavěčů, my říkáme tenťáků, která dovede za 2 hodiny tohle postavit a za 30 minut to rozebrat. A tu partu šéfuju zase já. To chce zvládnout tempo, Anton, aby jeden druhý mu hrál do ruky, víš? Ale život je to krásný, chlapče. Uvidíš celý svět, neznámé kraje, neznámé lidi. A těch krásných ženských.
12: Co pak by Marinka tomu řekla, že jsem se dal k cirkusákům? Ke komediantům, kteří táhnou světem.
13: Češi jsou na tuhle práci moc šikovní.
12: Človíčkově všelijací, nedej pán Bůh, snad i po Bertové.
13: A tady si jich moc vážej, protože na všecko najdou fortel.
12: Však se po vesnici vždycky křičelo, lidičky, zabřete chalupy. Komedianti jsou tady.
13: U všech cirkusů je po Češích schláňka.
12: A pan strážmistr nebyl u nich, ale jistra jim prohlížel a šilhal do kotlíku, jestli tam nemají panského zajíce.
13: Ovšem dělají i jiné věci, koňáky, stájníky, krmiče, štolby, muzikanty nebo Augustino, prostě jak si co kdo najde.
12: Do takovýho cechu jsem se dal. Já, počestný zedník, řádně usazený na chalupě, spravedlivý živitel rodiny.
13: Táta. Hlavní je ve všem se vyznat a všude podle potřeby máknout.
12: Jak živo se u nás nic takového neslyšelo.
13: Tak co? To je krása, Anton, koukáš, viď?
12: Ale tenhle Kerholec se mi zdá, je z gruntu poctivý člověk. No, ten by přeci mezi ledajakou sebranku nešel. No, konečně moje práce bude jako každá jiná stavět a bourat. Nějakou komedii lidem já přece hrát nebudu. Milnerova parta, Bůh ví, jak ta se protlouká. Počestní kluci a tátové teď třeba troubí po dvorcích a sbírají trojníky a skrojky chleba a v noci spí po stodolách a chlívek. To já si aspoň světem povezu a Vašíček nebude muset šlapat pěšky. Vašíček. Bože můj, Vašíček, co ten tomu všemu řekne.
13: Tak co mlčíš, Anton? Vzalo ti to dech, co?
12: Jo. A těch 7 marek mi ještě teď vyplatí?
13: No, můžeš si pro ně zajít do pokladny. Teď máš přece tenhle lístek. Jo, a pak ti Harvey vybere livrej.
12: Cože mi vybere?
13: Tak pojď už, člověče. Nový muž v partě, Harvey. Vyhledej mu v té své hadrárně mundury.
14: Pěkné bydlo tohleto. Nejsi Irčan?
15: Karas se bezradně dívá na Kerholce.
12: Co to je?
13: Žádný Irčan, je to Čech.
14: A tak to jsem rád, Charlesi. To jsem moc rád. Kdyby přišel jediný Irčan do spolku, otrávil by mi celý život. Tak, Čech. Tak by si mohl tohle přešít, když je Čech, to umí všechno. Ať si to tuhle povolí, je to po Rudolfovi, ten bylo trochu menší.
13: No tak ber, Anton, a oblíkni se do toho.
12: Co? Tuhle parádu.
13: No to co se ví? Ať můžem posoudit, jaký dojem uděláš na mezinárodní situaci.
14: Jako ulitý, řekl bych, že, Charlesi?
13: No.
14: No, jenom rukávy prodloužit. Kalhoty zkoušet nemusíme.
15: A tak se Karas Antonín počkrábl dětským písmem na potvrzenku a jde plný zlata. Starý kabát a nové kalhoty přes ruku za Kerholcem.
13: To jsem ti chtěl ještě říct. Tady vůbec všecko závisí na tom, abys měl to řemeslo rád. Práce je tu moc, musí se dělat, co ti přijde pod ruku. Protože my jsme tu, Anton, taková parta. Od direktora až po koňáka. Všichni na sebe odkázaní, jeden na druhýho. A všecko to musí hrát a klapat. Ale pak je to, chlapče, no přímo radost. No, a teď běž.
15: Tak přišel Antonín Karas
9: Zedník z Horní Sněžné v podjaří roku 1862 k cirkusu.
16: A odpoledne tam stanul všecek úžaslý i jeho sedmiletý Vašek.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě osudy Vaška Karase v cirkusu Humberto nás budou zajímat i dál, ale zase v trochu jiné podobě. Už v roce 1957 totiž četl z Basova románu v rozhlase pan Rudolf Pelar. A jak se o něm psalo, jeho Pelarova četba cirkusu Humberto je v tom nejlepším slova smyslu staromódní. Vypravuje s chutí a jednotlivé postavy v zákulisí cirkusové manéže hlasově velmi přesně charakterizuje živelného Kerholce, rozvážného Malinu, burácivého Gambiera nebo prášilovského seržanta Vosátku.

0: Ráno vstal a snídal Vašek s ostatními a rovnou s nimi šel do koňské stáje. Hans ho tam uvítal širokým morchen a hned před ním otevřel dvířka k ohrádce poniů. Bylo bez dlouhých řečí už jako smluveno, že Vašek se bude pod Hansovým dozorem starat o ty malé strakáče. A kluk začínal svou službu jako starý znalec zvířat. Měl v kapse kousek třtinového cukru od snídaně a tajně ukrojený krajíc chleba. Mary dostala cukr s kouskem chleba, ti tři druzí šetlandíci, Fricek, Lady a Miss, dostali aspoň kousek chleba z jeho malé dlaně. Karas otec se už naplno pouštěl do stájní práce i do vší ostatní rachoty a bylo jí toho dne od božího rána vrchovatě, protože se balila a nakládala spousta věcí ze skladišť. Kerholec komandoval všude a ostře zapřahal Karase, který zase neopominul si přivolávat Vašíčka na výpomoc. Vašek si vyřídil s Hansem ranní nakrmení poníků a vklouzl pak jako střela vedle do zvěřince, aby se podíval na ranní práci kapitána Gambiera, selvy, tygry a medvědy. Ale sotva se s ním pozdravil a stoupil si ke kleci, už se ozvalo od dveří tátovo Vašku. A ozývalo se pak každé chvíle ve všech prostorách cirkusu i zvěřince, takže je brzy přejímali i ostatní lidé a Vašek se najednou pro všechny ostatní jmenoval Vašku.
1: Vašku tu není, Vašku šel do menažerie, odpovídal Karasovi Hans z konírny.
2: Tohle by mohl odnést Vašku, rozhodoval Harvey v šatně. A sám Karas, aby nestěžoval dorozumění, říkal už během dopoledne, neviděli jste tady Vašku?
0: Vašek byl popravdě všude a nikde. Dnes poprvé začínal užívat cirkusu naplno. U každé klece postál, aby pozoroval její obyvatele a už zase jako pstruh vyrazil kupředu, aby mu neušla nějaká podívaná v chodbách nebo v manéži. Uprostřed všeho skládání a stěhování běžely zkoušky, jako by se kolem nic nedálo. Ředitel si dal přivést své skupiny hřebců a klisen a opakoval s nimi volnou drezůru. Ředitelka proháněla v kruhu lipicány, Pablo Pereira jezdil na Santosu vysokou školu, krasojezdkyně se v pracovních úborech zvedaly na hřbety koní s líbeznými pohyby, naučenými pro okouzlení diváků, kterých nebylo a které jen chvílemi zastupoval Vašek. Kaskadéři cvičili skoky a pády a Léon Gambier dal přivésti velkou předváděcí klec, v níž zahuhlavého řevu šelem opakoval s nimi zahojného práskání bičem jejich denní lekci. Zatím prošel manéží veliký pan Celnický, s důstojnou nevšímavostí minul vše, co se tam dálo, vrátil se se sklenkou a lahví a uložil si obě do lože, kde s unaveným pohledem usedl, aby se posilnil. Pan Petr Bervic přišel s oběma trpaslíky a představil je panu Selnickému. Od zítřka budou prý večer vystupovat jako 11. číslo, 3 krátké tance. Pan Selnický si otřel rukou oči.
1: Tedy muzika.
0: Obrátil se a pohlédl se své výše dolů na pana Mittelhofera. Ano, a máme ji sebou, rozepsanou pro orchestr. Výtečné skladby. Paní Mittelhoferová rozvázala balík, jejž nesla, a její mužíček opatrně vyňal svazek not. Číslo první, šaříkový valčík od Wintertála. Podával noty panu Selnickému, ale ten se místo toho napil. Když utřel kníry, zavrtěl hlavou.
1: To nehrajou.
0: Jak to? Zarazil se pan Mittelhofer a začal rudnout. Dovolte? Taková krásná skladba, já ji získal za drahé peníze a vy ji nechcete hrát?
1: Ne, musíte tančit něco jiného.
0: Ale my neumíme nic jiného. My jsme angažováni, abychom v převlecích tančili valčík, menuet a selský tanec. Tančíme tedy šeříkový valčík, který je celým světem uznán za jeden z nejnádhernějších valčíků. A já nechápu, jak se může vyskytnout kapelník, který to odmítne hrát.
1: Tak se tedy už vyskytne. Já vám to hrát nebudu.
0: Pane řediteli, křičel písklavým hláskem admirál Paleček, je mi líto, že si už na prvním kroku musím vést stížnost. Je to neslýchaný případ, aby se kapelník podniku takto postavil proti umělci.
1: Opravdu, pane Selnický, řekl s opatrnou smířlivostí Bervic, máte nějaký důvod? To se ví, že mám.
0: A jaký?
1: Slon. Co je se slonem?
2: Slon je 12. číslo v programu a to, co tancuje na láhvích, je právě Šeříkový valčík. Slonu nemohu hrát jinou muziku, ne? A dvakrát za sebou týž valčík, to taky nejde.
1: No, ovšem, to nejde. To je pravda, přikyvoval Bervic. To je mi velmi líto, pane Mittelhofer, ale my opravdu za to nemůžeme, že vy jste si zakoupil valčík, který u nás tančí slon.
0: Ale to je taky pro nás ponižující, pane řediteli, křičeli teď oba zakrslíci rozčíleně. Dejte nás na jiné místo v programu.
2: To nemohu, máte číslo 11 právě proto, že pak přijde slon. To je věc režie, rozumíte? To je kompozice pořadu. Ten kontrast, pidi mužíci a mastodont.
0: Pak tedy z vaší viny odpadne část našeho vystupování.
2: To taky nejde. Máte ohlášeny 3 tance. A mimo to, tu jde o čas. Nemohu ztrácet draze zaplacené 3 minuty.
0: Co tedy máme dělat?
1: No, co máme dělat, Selnický? Obrátil se ředitel důvěřivě na kapelníka, který přece už tolik věcí rozřešil.
2: No, to je jednoduché, pane řediteli. Panstvo si bude tančit svůj valčík, ale já jim nebudu hrát Šeříkový valčík od Wintertála, nebož valčík Estrela od Kubina. No, ten je komponován na chlup stejně, jen kóda je jiná. A to už se panstvo přizpůsobí.
1: Vašku! Ozvalo se od brány a Vašek vyrazil z přítmí galerie, proletěl kolem trpaslíků a zmizel za závěsem.
0: Pane, to je pašák, ten kapelník,
1: liboval si v duchu, že Selnický tak pansky sjel ty protivné trpaslíky. Táta ho poslal do stájí k Hansovi a ten měl pro Vaška milé překvapení. Mary stála přistrojena a Hans mu dovolil, aby si s ní vyjel za stan a jezdil si tam podle své libosti. Hoch toho s jásotem užil. Objížděl venkovskou manéž, ale vyvedl Mary i mimo ní mezi vozy, tu pobídl kobylku do klusu, tu jí zastavil, seskočil, pomazlil se s ní, zase nasedl a jel. Nebyla to vždycky jízda podle předpisu. Leckdy to v něm hrkalo teď, že už spadne, ale nespadl. Vždycky se ještě udržel a koníka dovedl zastavit. Zamyšlen odpínal s Mary postroj, když si všiml, že v ohrádce jsou jen 3 poníci.
0: Hans, kde je Miss?
2: Miss pracuje s Helenkou. No, běž se tam podívat, to bude něco pro Vašku.
1: Vašek proletěl konírnou a vpadl do hlediště. Uprostřed žlutého okruhu stál direktor s bičem v ruce a kolem obíhala drobným klusem Miss. Na hřbetě měla malé pano a na něm stála hubeňoučká bledolící holčička s dlouhýma tenkýma nohama. Stála zrovna na levé noze a snažila se udělat váhu. Předklon těla s rozepjatýma rukama a s pravou nohou zdviženou dozadu do stejné vodorovné linie jako trup. Koník pod ní pravidelně klusal a její levá noha musela stále vyrovnávat otřesy jeho hřbetu. Bylo to na spadnutí, ale holčička byla od pasu přivázána k šňůře, která nahoře hodně vysoko šla přes kladku. Druhý konec šňůry měl v ruce mužský, který stál vedle ředitele.
2: Líp pérovat, Helenko, řekl direktor ostře. Stojíš levou nohou moc tupě a postav si již víc špičkou ven.
3: Tatínku, už mě tak bolí záda, zavzdychala Helenka.
2: To já vím, odpověděl direktor. Proto musíme trik opakovat, až si tělo zvykne. Tak, znova na koně. Náskokem, 5 kroků rozběh. Teď. Hop.
1: Helenka se rozběhla šikmo za koněm, odrazila se, ale nedoskočila. Muž zatáhl a ona obloukem se snesla k otci.
2: Ostřejší odraz, holka, víc se vynést. Znova. Opakujeme rozběh. Teď. Hop.
1: Bervic práskl přitom bičem. Ale Helenka klopítla nahoře opano a už se zase jako motýlek vracela zpátky.
2: Co je to dneska s tebou, Helenko? Durdil se ředitel.
3: Já, tati, já už nemůžu, zajíkala se unavená holčička.
2: Nemůžu, nemůžu, neříkej mi nemůžu, láteřil Bervic. Člověk vždycky může, když chce. No, pro dnešek toho tady necháme.
1: A zapráskav samotám obyčem, obrátil se a odešel do brány. Jeho pomocník odepěl Helenku se šňůry, vyvlékl šňůru z kladky a začal jí stáčet přes levou ruku a loket. Vašek vyrazil a chopil za úzdu mis, která se zastavila, potřásala hlavou a hrabala kopítkem.
3: Můžu ti odvést mis do stáje, Helenko?
1: Oslovil holčičku, která se všecka protahovala.
3: Ty jsi zdejší?
4: Ano, my jsme tu s tátou noví, ale já už všecko znám a jezdím na Mary. A Hans mi odevzdal do opatrování Mary a mis a Fricka a Lady.
3: To budeme asi jezdit spolu, protože Fricek a Lady jsou jeden pár a mis a Mary druhý. Jak se jmenuješ?
4: Václav Karas. A tady se mi říká Vašků.
3: Vašků? To je jméno?
4: No asi.
3: A pojedeš s námi, Vašků?
4: Ano, v osmičce s panem Kerholcem.
3: A s Karlem. Já jsem s tatínkem a s maminkou v jedničce.
4: Já maminku nemám. Ale kdyby ještě byla živá, tak by tady s námi taky jela a prala nám a věšela prádlo takhle mezi vozy.
3: A je to moc těžké skočit na koníčka?
4: Já už jsem to předtím dovedla, ale pak jsem dělala asi 20krát váhu na levou nohu a teď v ní nemám žádnou sílu. No, proč si se neodrazila pravou?
3: Já nevím, při 5 krocích to přijde skok na levou nohu.
4: Vždycky?
3: Vždycky.
4: To je divné. To si musím vyzkoušet.
1: Za konírnou se povalovaly všelijaké bedny. Vaškovi nešlo z hlavy, jak je to s tou levou nohou při 5. kroku. Když spatřil bedny, napadlo mu, že si na nich může vyzkoušet skok na koně.
3: Tak pojď sem, ty stará. Ty jsi mis a já jsem krasojezdec a budu na tebe skákat. Hýjo, běž a neplaš se, malá, mis, pozor, rozběh na 5 kroků, teď, hop.
1: Odrazil se levou nohou, vylétl k vršku prázdné bedny, která byla nižší než pony, nedoskočil, kopl do bedny, bedna se převalila, Vašek na ní a nehorázně se uhodil do holeně.
4: Her, najisto jsem se bacil. No, stará, postav se. Musíme opakovat. Ostřejší odraz, více vynést. Znova. Opakujeme rozběh. 5 kroků. Teď. A hop.
1: Tentokrát se vynesl nahoru, ale neudržel se tam. Bedna se zakolísala pod jeho dopadem, pak se převalila a on sotva odskočil.
4: Kruci, hernaj, vždycky mě potvara schodí. Stůj, mis, pěkně stát. A znova. Opakujeme. Rozběh. Teď. Hop.
1: Teď se tam vynesl. Bedna se zavyklala, ale Vašek ji rozkročenýma nohama udržel v rovnováze.
3: Vidíš, ty potvoro, že tě skrotím? Znova opakovat.
1: Seskočil z bedny a znova se rozběhl. Zase se to povedlo. Pak už si tím byl jist, skočil na bednu 5krát, 8krát a vždycky se na ní udržel. Všiml si, že se pokaždé odráží levou nohou. Změnil tedy rozběh a odrazil se pravou nohou. Levá přišla na bednu dřív, pravou dotahoval, nedotáhl a sletěl. Opakoval si to a sletěl znova. Rozběhl se na pravou nohu po třetí a udržel se nahoře jen s největší námahou.
3: No je to přece jenom lepší na levou nohu. Zkusíme to ještě jednou. Rozběh. Teď.
1: Ještě párkrát vylétl na svou dřevěnou mis, až ho táta zavolal k obědu. Mezi polévkou a povidlovými knedlíky se dověděl od Kerholce a od druhých, kdo je osazenstvo modré maringotky. Achmed Romeo je prý potomek staré komediantské rodiny tuniské, jejíž berberská krev se dávno už směšovala s italskou a francouzskou. Se svými dětmi provádí jedno z nejlepších ikarských čísel na pevnině.
5: Povídejte si, co chcete, dodával do toho starý Malina. Co ten Achmed s dětmi provádí, to je nejčistší stará škola. To se kluk vychová ke všemu. Klouby v těle se uvolní, páteř povolí. Takový kluk může být všecko.
3: To je pravda, navázal Kerholec. A být Anto na tvým místě, vzal bych Vaška do prádla. Tady jde o to, aby nepropás šanci. Být stavěč, tlouct floky do země a tahat cegle, to dovede vždycky, ale Vašek může být něco víc, jak se ke všemu má. A to je tátova hlavní povinnost, dát klukovi šanci. A klukova věc, aby ji nepropás.

bylo k smíchu všecko, chtěl bych zas ty dny znovu prožívat, za ruku jí. Se svým strýčkem z papíru čapku mít, jet tajně vozem poštovním. Prostě tak šťastně žít,

Jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zádadlí. Chci znovu jít se svým strýčkem, vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem, držet ho za kapsu.

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí. Chci znovu jít se svým strýčkem, vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Určitě se ještě někdy k příběhům hrdinu z Maringotky pod plachtou cirkusu Humberto vrátíme, ale pro dnešek se rozloučíme slavným prvním vystoupením Vaška, Vašků, před aplaudujícím publikem v manéži. A bude to v další dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky, který měl tuhle literární předlohu nad jiné rád. A dokonce natolik, že sám jako někdejší absolvent Dismanova rozhlasového dětského souboru obsadil do role jednoho z komentátorů i sám sebe. Dobré dny a třeba někdy zase při poslechu divadla pro vaše uši anebo pod cirkusovým šapito. Naschledanou.

0: Petr Bervic zrudl. Celý cirkus tu vykládá o nějakém Vašku a on, patron, nemá o něm ani potuchy. Vašku! Zařval, když se postavil do prostředka manéže. Vašku! Byl to jediný způsob, jak poznat tajemného muže Vašku.
1: Závěs u brány se maličko pohnul a do manéže se vřítil malý kluk s čepicí na ucho. Zastavil se v plynách, 3 kroky před direktorem a zasalutoval.
0: Cože? Ty jsi Vašku?
1: Ano, pane řediteli.
0: A co děláš?
1: Všechno, prosím, co je třeba?
0: Teď Bervicovi blesklo, že toho kluka v posledních 2 dnech viděl míhat se hned stájemi, hned chodbami. Čím vlastně jsi?
1: Ještě ničím, ale budu.
0: A čím budeš?
1: Vším. Budu jezdit a skákat a krotit tygry.
0: A direktorem to nebudeš?
1: Budu.
0: Direktorem takového cirkusu, jako je ten náš?
1: Většího.
0: Tak to, abychom se tě vlastně báli.
1: To nemusíte. Já bych vás tady všecky to, no.
0: Angažoval.
1: Jo.
0: Tak my to máme u tebe vlastně, Vašku, dobrý.
2: Vašku.
1: Pan Hans mě volá.
0: No, když tě volá pan Hans, to já tě musím propustit. Haló. Poslyšte. Silnický.
3: Direktor se obrátil k obrovitému kapelníkovi, který stojí kousek opodál a ohromně se baví.
0: Slyšel jste toho kluka?
2: Slyšel, pane řediteli.
0: Je v něm, mně se zdá, jiskra.
2: Už jsem si ho taky všimnul.
0: A čí je ten kluk?
2: A Kerholec. Přivedl nového stavěče. Karas se jmenuje. No tu nezná, ale je vám to flík hornista, že ho rozpoznáte mezi 50. Dovede nasadit tón, jako když ženská... Pohladí. Jinu, český muzikant. A ten Vašku je jeho kluk.
0: No, takže konečně o něm něco vím.
2: Já ho tuhle zahlídnul na Mary. Kluk je do ní celý zblázněný. A tak mě napadlo ten Vašku na Mary a vaše Helenka na mis. To by bylo antré pro slona.
0: Jo, kdyby jako ty... 2 děti přivedli slona.
2: No, to by byl kontrastní nástup. K tomu bych hrál intermezzo Gulliver mezi trpaslíky, fagot a pikola solo. Direktore, to stojí za lahev Rýnského.
0: Máte jí mít, Silnický člověče, kde vy byste už byl? Kdyby vás ten cirkus zajímal trošku víc než to vaše věčný pití, takže servos Silnický, musím hned sehnat Hanze, aby mi toho kluka zajezdil. Hanzi!
4: Hans už odjel, patrone, hlásí Kerholec. Mám mu něco vzkázat?
0: Ne, není potřeba, já už si to zařídím.
3: Vytáhl z kapsy tuštičku, vysunul levou naškrobenou manžetu a napsal na ní...
0: Helen, Vašku, bingo.
5: Tak vážení, myslím, že se nám to docela pěkně rozjelo, ne?
6: Pravda.
5: Tak ale přece jenom, pane řediteli, že?
0: Ano, návštěvnost poněkud klesla.
5: Ano.
0: Už jsme tu příliš dlouho.
5: Tak. A proto by Kerholec Karel měl vydat příkaz...
0: Bourat.
5: Tak. Teď musíme cirkus Humberto nechat odjet z Hamburku na lehce rozblácenou silnici do houstnoucí tmy. Tu karavanu lidí, zvířat a vozů, která se pomalu šine vlhkým větrem, vezouc s sebou na novou štaci starou naději. To, o čem budeme dál vypravovat, se odehraje na dobře připravené, vyzkoušené trase ve městech, kde o publikum nebude nouze a kde cirkus Humberto má tu nejlepší pověst, o kterou však stále musí bojovat se svými konkurenty, především se stejně slavným cirkusem Kranz. Ale teď už je cirkus zase usídlen a život v něm pokračuje v ustáleném rytmu. Zkouška, vystoupení a příprava nových čísel.
7: Pane řediteli, Vašku je fit pro manéž.
0: Skutečně, Hanzi?
7: To se ví. Na Voltiš to není, ale při obyčejném vystoupení v sedle nám ani držením těla, ani vedením koně ostudu neudělá.
0: Dobře, Hanzi. Když myslíte, pustíme Vašku před publikum. Tak ať to dají na Ferman. V 9:20 zkouška Bervicová s Vašku. Na mis a Mary zařiďte to.
8: Co budu mít na sobě?
9: Já to vidím také, Helen. Ty
8: Široká sukně?
9: S volány.
8: No jistě. Žlutá bluzička, tady všude budou flitry.
9: Je, mami. No? Zelená pentle ve vlasech.
8: Jo. Zelená pentle? Ale jo, zelená, žlutá. To jde. No vidíš.
9: A co Vašku?
8: Vašku bude celý v černém. Stejný kostým jako tatínek. Zelená, žlutá, černá, to přece hraje.
3: Ano, to hraje, já nechci rušit, ale už je 9 hodin 20 minut. V manéži je zkouška s Vašku a Helenkou. Hans se na tu zkoušku dívá a nějak se mu to nezdá. No co tomu říkáte, Hanzi?
10: Ale koukám na to teď a...
3: A co?
10: Když já do poslední chvíle nevěděl, k čemu Vašku cvičíme. Na samostatné číslo je to krátké a chudé.
11: A teď slon, Aršehir s Bingem.
10: To nevětr. Ono to má být André.
3: Jak to myslíte?
10: Jak to říkám, to není samostatné číslo, oni uvádějí slona. To je chyba. Chyba, to je úplný omyl.
11: Stop! Jaká chyba? Jaký omyl?
10: Kdybych věděl, že to je André pro slona... To nemá žádný závěr, pane řediteli. Jen se na to pořádně koukněte. Přijedou a odjedou. Co pak je projezdce nějaký závěr? Mávnout kloboukem? A Vašku je jezdec a Helenka jezdkyně. Prýma.
11: A co?
10: Ty děti nemají žádný odchod. Ty děti si zaslouží jezdecký závěr.
11: A co by to k sakru mělo být?
10: Kleknout.
11: Kdo?
10: Koně. Koně musí, když Bingo přijde, vedle něho kleknout. Na pravé koleno. A teprve až kleknou, má přijít poklona.
11: Ty brvče!
3: Aršehir na slonu, ředitelka za pistou, pan Selnický na estrádě. Strnuli, teď přijde výbuch.
11: Od kdy se vpadá do manéže jako do hospody?
10: Vždyť to Himmler Gott nemá závěr. Vždyť to přeci musíte vidět.
11: Co pak Mary a Miss umějí kleknout?
10: Umějí. Pane řediteli, uměj, jakože je Bůh nade mnou, uměj. Vždyť už je to učím 6 neděl.
3: Direktor se hezkou chvíli dívá nepohnutě do Hanzovy tváře.
11: Madam?
8: Ředitelka se voutrhala.
11: Kočí Hans má pokutu 5 marek za nedovolené vkročení do manéže. Aršehir, Helena Bervicová a Vašku, nástup! Cvičí se závěr! Cvičení řídí Kočí Hans. Prosím, zde je má šambriéra. Račte.
12: Tak co jsi tomu říkal, táto?
13: Co já můžu říkat, Vašíku? Teď já to vůbec neviděl. No já ti přece musel troubit tuš. A od 4. pultu vidím houby a ne manéž.
12: A vy, pane Malina?
14: Prima, Vašku, prima. Oba jste se mi moc líbili. Slušelo vám to, ředitelka skoro brečela, jestli ona doopravdy nebrečela, ale každopádně měla na krajíčku.
12: A Hans a direktor, to, že mu napařil tu pokutu, mě štve, pane Kerholec.
15: To je právě otázka, Vašku, jak je to s tou pokutou?
12: Vždyť já jsem byl u toho.
15: A já byl zase u toho, když právě před chvilkou Hans očima takovýhle mačet lístek od direktora. Sráží se pokuta 5 marek, vyplácí se odměna 10 marek, příplatek ke gáži činí 5 marek.
3: Panstvo, úspěch, sukces, to je pružina, která žene každého z nás, herce i režiséra. Pružina, která teď ale žene Vaška k manéži, když cvičí Alice Harveyová, švadlena a krasojezdkyně. Hlídá každý i ten nejnepatrnější její pohyb, každé pošinutí v sedle. A co když vjede do manéže pan ředitel a cvičí se 7letým Braníkem Santosem figury vysoké školy? Vašek cítí, že se tu před ním vyjevuje vrchol jezdeckého umění. A hned zas vyběhne a někde v skrytu si opakuje všechno, co se naučil u Achmeda. Ale v tom už slyší...
11: Vašku!
9: Vašku!
11: Vašku!
3: Vašku! Vašku! Vašku! Vašku! A je to zas ten kluk, který musí být všude, kde jeho zapotřebí.
11: Aneško, tady je to. Černé na bílém. Podívej. Dřevěná konstrukce na reprbánu je naše. Tak, dáme ji upravit a poprvé budeme přezimovat... V Hamburku na vlastní půdě. Co ty na to?
16: Ty přece vždycky víš, Petře, co udělat.
8: mám radost.
3: Tak. A teď by měla být scéna, jak cirkus Humberto se vrací na své hamburské sídliště, ale my ji můžeme přeskočit, protože teď v tuto chvíli, už cirkus Humberto je na hamburské půdě. Cirkusáci opouštějí své domovy na kolech a stěhují se. Ten do solidního podnájmu, jako třeba tatík Karas s Vaškem k vdově Langermanové.
8: A její dceři Růžence, o níž víme, že je jen o něco mladší než Vašík.
3: Tak, a jiný k nějaké slečně, která mu celý rok rezervovala místo ve svém, no, ve svém srdci i loži. A jiný zase, prostě z maringotek se pomalu, ale jistě vytrácí člověčina a mění se zas jen na ten vůz se čtyřmi koly. Ale cirkus ne. Cirkus neosiřel. Račte vstoupit, vážené publikum. Cirkus Humberto hraje. A dnes poprvé i v zimě. A dnes poprvé Vašku v samostatném čísle, které s ním, jak víme, nastudoval kočí Hans. V sázce je červená vesta, nezapomeňte. Vašku je oblečený tak, že je přesnou zmenšeninou slavného šéfa Petra Bervice. Jen místo koní je na scéně drezura poníků. No, celý cirkus nastupuje k asistenci. Všichni v bílých rukavičkách, aby dali lesk prvnímu vystoupení Vaška Karase. Panstvo, tohle musíme dobře zaranžovat. Sem doleva bych prosil kapitána Gambiera, děkuji. Pány Pereiru, Harveye, Hamiltona, duo Bellini, ano, takhle, děkuji. Ještě Arshahir, ano. Ano, tady Ahmed Romeo s Paolem a vedle nich další. Prosím, rychle, rychle, rychle. A sem do kraje, osazenstvo osmičky. Komplet?
16: Ne.

0: rukou, publikum se směje a bouří nadšením. A je tu pozor.
1: Červená vesta pro tebe, Hanzi.
2: Pane direktore.
1: Poslechněte, Anton, co byste tomu říkal...
0: Teď prosím pana ředitele, aby laskavě učinil svou nabídku. Právě teď je na to čas.
1: Ovšem, to už se stalo. Anton přijal.
0: Tak?
1: Jeho Vašku jsem Kurz und Gut angažoval jako jezdeckého eléva.
2: A Karas Antonín od toho dne schovával do tajné skrýše měsíčně o pár marek víc. Ať má Vašik nějaké úspory, až odtud půjde.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.